Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.

Prázdniny nám rychle ubíhají. Festivalová sezóna je v plném proudu, ale my se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vrátíme na loňský Mohelnický folkfest do sobotního večera, kdy na obou scénách koncerty vrcholily. Poslechneme si dnes pořadu Na cestě tři kapely, které vystoupily na Morava scéně. Taky to bude Víťa Trojníček a Marien, kteří rozespívali návštěvníky na scéně velké. Klidný poslech přeje Jarka Nosková. První dnešní písničku Jeřáby zahrají Marien.

Kapela Marien patří ke stálicím Mohelnického folkfestu. Vystupují snad každoročně. Loni na 6. ročníku měli vyhrazený čas v sobotu večer. Zahráli písničky starší, ale i z posledního CDčka a samozřejmě osvědčené hity, kterými rozespívali mohelnické publikum.

najít způsob, jak se budík vypíná. Ještě chvíli ležet, snít a nevědět, že co si ve mně

O Folkfestu jsem už povídala mnohokrát, proto dnes jen velmi stručně. Navazuje na tradici mohelnických dostavníků, konává se v tradičním termínu poslední prázdninový víkend. Hraje se na dvou scénách, připravený je různý doprovodný program. Pořadatelem je domácí kapela Madalen. Pojďme však dát dnes více prostoru muzice. Pokračovat ještě bude kapela Marien s Vítou Troníčkem.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme záznam vystoupení Marien na loňském Mohelnickém folkfestu, konkrétně na velké scéně. S velkou scénou a kapelou Marien se rozloučíme a potom už se přesuneme na další scénu.
1: Táboráku, dovolte nám jednu, která nás vrací k našim kořenům.

Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Kapela Topinky pokračuje v pořadu na cestě z loňského Mohelnického folkfestu. Vystoupili na Morava scéně, která je v kempu a je přístupná bez vstupného. Přestože hráli ve stejném čase jako Marien, měli plno a moc se mi líbili.

Kapela Topinky, psáno francouzsky skvé, hraje ve složení zpěvačka a kontrabasistka Johana Joy Horáková a krásně hlasově ladí s Pavlem Timem Dudou, který v této sestavě hraje na kytaru. Dalším členem je mandolinista Vítek Hanulík. Na Folkfestu s nimi vystoupil i Ondra Kozák s houslemi. Začínali jako duo a v repertoáru mají francouzské šanzony, anglicky zpívané bluegrassové skladby i folk v češtině. Ten ale na Morava scéně nezazněl.

Další kapelou, kterou budeme v pořadu Na cestě pokračovat v záznamu Českého rozhlasu Olomouc z Mohelnického folkfestu roku 2025, je folkový host ze Slovenska, Rolničky.

prázdna biela a všade nekonečný oceán. Za mojou loďou prázdna biela občas býva

Kapela Rolničky hraje od roku 1991 slovenský folk. Zakládajícím dosud hrajícím muzikantem je Dušan Francu s 12-strunnou kytarou. V Rolničkách taky zpívají dvě dámy. Mária Hornáková, která hraje na kachon, flétny, foukačku i perkuse. A Hana Jožová s flétnami a houslemi. Dalším kytaristou je Milo Hladík a s kontrabasem Juraj Janák.

0: Ďakujeme. Ahoj.
1: Pořadu Na cestě dohrála slovenská kapela Rolničky z Ivanky pri Dunaji. A my se přesuneme do Břeclavi, odkud na Mohelnický folkfest přijela kapela HB Stop. Vystoupila na Moravascéně, kde hrála folk ze zcela jiného soudku.

Macešky dnů a létavice noci. Z rána zataženo a večer zas. Domeček ze sirek dávno vyhořel.

0: Kapela Habestop, tvořená 7 muzikanty, zaplnila pódium Morava scény Folkfestu jako předposledně účinkující. Pokud vás kapely zaujaly, můžete si jejich kompletní vystoupení najít na YouTube. A pokud se na Folkfest letos chystáte, vězte, že předprodej vstupenek už běží a program je opět velmi pestrý. Pro dnešek je to v pořadu Na cestě všechno. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Jarka Nosková a ještě jednou kapela Habestop.
1: Z posledních zpráv jde trochu strach. Zmizely ručičky

Děkujeme. Český

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí, končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho zdruda?
4: My bychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Já myslím, že i vy se přidáte a budete vysílat s námi, vybírat si ukázky, které pomůže dnes do éteru dostat i Iva Hitnerová. Už se na mě usmívá. Ahoj,
6: Ivo. Hezké odpoledne.
5: Dobrou náladu. Jaké je léto pro tebe?
6: Krásné, krásné. Teď jsem se vrátila z dovolené. Minulý týden jsme byli týden na Baltu, na Rujáně, kde jsem byla naposled před 60 lety na pionýrském táboře a pamatovala jsem si, že se mi to tam hrozně líbilo, tak jsem chtěla vědět, jestli se mi to tam pořád bude líbit a po těch 60 letech a přišlo mi to krásný a bylo příjemné počasí, 25 stupňů, žádný vedra, koupat se dalo, já teda ne, ale moje parta, můj vnuk a manžel, ty byli v moři často a bylo to tam hrozně příjemné.
5: Vyvěšovali jste vlajku jako na táboře?
6: To jsem nevyvěšovala.
5: Tak už si nespomínala. Dobře, pustíme se do Humoriády za malou chvíli.
0: Humoriáda.

0: Valdemar Matuška na úvod dnešní Humoriády, kde je hostem Iva Hitnerová. Tak Ivo, co si vybereš za ukázku?
1: Já bych pro začátek dala svoji nejvtipnější přítelkyni Halinu Pavlovskou, protože i téma se mi zdá krásné a stále aktuální, jak přežít žárlivost.
2: Jedna má přítelkyně byla pověstná svou žárlivostí. Její partner jí dokonce jednou řekl, že když ho bude pořád podezírat, že ji opustí. Přítelkyně se proto velice krotila. Pak s milencem odjela za jeho slovenskou tetičkou. Vypili s ní asi 4 lahve vína, snědli husu a slastně usnuli. Pak se přítelkyně probudila žízní a všimla si, že její přítel má na kufru položený diář a telefonní seznam, do kterého se nikdy nesměla ani juknout. Taky si přítelkyně všimla, že na stole stojí láhev s husím sádlem a s husími játry. A pak se to mé přítelkyni v ovíněné hlavě všechno pomotalo a rozhodla se, že ochutná játra a přitom se přesvědčí, že její milý nemá v notýsku žádná telefonní čísla tajných milenek. K realizaci této báječné myšlenky chyběla přítelkyni vidlička. A protože nechtěla bloudit v cizím domě, tak svou, díky alkoholu nepřesnou, ale chtivou pracičku, strčila do husího sádla až po loket, nahmátla játra a konzumovala. A lustrovala diář. Ráno se probudila sténáním. Sténal její milý. Sténal, protože si vymkl kotník a kotník si vymkl proto, že podlaha celého pokoje byla odsádla jako kluziště. Pak nakonec uviděl svůj notes, cákanci jater. Pak uviděl, jak kamarádka mastníma packama proštrachla jeho značkové košile, poznamenala jeho elegantní trička a husí stopu našel dokonce i v náprsní kapse svého nejoblíbenějšího saka. A co udělal milenec, který vyhrožoval, že nesnáší slídění, odposlechy a kontrolování? Milenec se pod tíhou poživačné lásky své přítelkyně zhroutil. A byla svatba. A já z toho příběhu vyvodila důležitou radu. A ta zní: pracujte bez rukaviček.
0: Ivo, ty jsi někdy také něco smastila? Nebo třeba zadělala svými barvami třeba tam, kde to nemělo být?
1: To určitě jsem toho zmastila. Já jsem měla takovou zajímavou příhodu, že na začátku mé výtvarné kariéry jsem se seznámila s velmi okouzlujícím malířem Christiánem Kodetem. A jeho obrazy byly takové jako temné, takové patinované. A já jsem se ptala, jako jak to dělá. A ten Christián mi vysvětloval, jak se patinuje obraz, aby vypadal jako, že je mnohem starší a vlastně, aby byl takovou jako takovou tajemnější atmosféru. A on tu patinu dělal často z krému na boty. Prostě roztíral velmi pečlivě různé druhy krému na boty, který se jenom vlastně vlili do těch žilek nebo tak a musí se to dělat velmi opatrně a zkušeně. A já v okouzlení nejen z toho patinování, ale i ten Christián mi připadal takový úžasný.
0: Patinovaný.
1: Tak jsem přišla do pozvan, byl velmi okouzlující muž, který to je otázka 50 let nebo tato vzpomínka. A přišla jsem domů a vzala jsem všecko, co jsem do té doby namalovala, takovou tu krabici, jak je kartáč na boty a všecky ty krémy. A všecky svoje obrázky jsem hrozným způsobem zapatlala tím krémem na boty, protože jsem to neuměla a neměla jsem tu trpě. Chtěla jsem to mít rychle a neměla jsem tu trpělivost, tak jsem je prostě přetřela těma krémama a zvlášť na obličejích těch mých naivních obrázků, když jsem to vzala černým krémem, tak jsem takhle zničila asi 10 obrázků, tak pak už
0: to je nenávratně.
1: Myslím, že velmi nenávratně.
0: Takže ty nikdy nikdo neviděl?
1: Někde budou, někde na půdě je mám schovaný, ale ty jsou hodně patinovaný. Ještě se na ten krém určitě nalepili všelijaký mouchy a pavouci. A
0: no ale ty přece nemáš ty obrázky dneska, jako že by měla ty patenty. Ne, naopak září, tak jako.
1: To se opravdu nehodí ke každému obrázku, to jenom jsem to chtěla zkusit, jak se to dělá.
0: Takže cesta slepá ulička, opustila jsi to a ty obrázky teda uklidila si a namalovala si nové místo nich, které by byly bez patiny.
1: Pak už jsem malovala jenom bez patiny.
0: Ale ty samé, že bys ten samý motiv třeba, jako protože zničila jsem, já si ty vymyslím, zničila jsem si babičku u stolu, udělám ji znova bez patiny, protože jsem si to prostě pokazila, jedu znova stejný obrázek.
1: To asi ne, to ne. Jsem, já vlastně nikdy neumím namalovat naprosto totožný obrázek vždycky. Já mám vždycky touhu ten obrázek namalovat lépe, že mám pocit, že jsem jako nevystihla to, co jsem chtěla a z 99% nikdy to není tak povedený jako
0: to první.
1: Jako to první. Ano. Takže já vlastně ty obrázky, když dělám jakoby repliku nebo tak, tak vždycky je tam něco jinak. Ale pořád mám tu touhu, že jsem něco tam zapomněla, že tohle jsem měla udělat větší, menší. Hlavně si to nerozmyslím, pořádně nerozkreslím, čili maluju a strašně často se mi stane, že se mi tam třeba nevejde. Já nevím, malovala jsem pro Áju Vrzáňovou krasobruslařku, mistryni světa v krasobruslení, tak jsem malovala takovou bruslařku na rybníce. A teď jsem se tak nějak víc rozmáchla s tou velikostí a zjistila jsem, pro ní byla charakteristická taková ta holubička. Jo? To ona se proslavila prostě v tom 48., kdy vyhrála to zlato na mistrovství. Tak jsem jí malovala v té holubičce a zjistila jsem, že se mi tam v žádném případě nevejde ta noha od té holubičky. A tak jsem tu nohu, a já nemám ráda, když mi to jde mimo formát, jo? Že, tak jsem tu nohu zalamovala směrem nahoru, což vypadalo to divně.
0: A takhle maloval už Rubens, že zjistil, že lampa mu tam stínila, tak udělal ten stín kratší třeba. Tak. No. To jsou podvody.
1: Ano.
0: A pak to stejně ten, kdo se dívá, nepozná, protože je stržen tím hlavním, co tam je. A to
1: ano,
0: je určitě
1: ona
0: obličej.
1: Z toho měla radost a taky nepoznala, že je ta noha divně zalomená.
0: Iva Hitnerová, náš dnešní host, vybrala si Halinu Paulovskou. Vyberete ji i vy v prvním souboji. Máme pro ní Ačkov právě v tomto boji. A Bčko si nese do souboje trojice Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a taky Jiří Korn. No, tak myslím, že tam je ale pozor, čtveřice, možná i Eva Holubová. Tak co vyberete vy? Ačko nebo Bčko? Jak přežít žárlivost anebo v protialkoholní léčebně se můžeme ocitnout? Vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Heslo Humor mezera A nebo Humor mezera B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
5: laskavá náruč
4: i zběsilý let.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
5: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
6: Iva Hitnerová, Patrik Rozehnal ve studiu. Na telefonu vy co rozhodujete v Humoriádě. Jakou ukázkou, jakým povídáním budeme pokračovat? Zda s Helenou Pavlovskou nebo s Jiřím Lábusem, když to zjednoduším. Dobrý den.
7: Dobré odpoledne, Patriku, s paní Ivenku Hitnerovou. Její obrázky jsem teda neviděla, ale se musí být krásné.
8: No.
6: To je zvláštní, že ani jeden k vám nedorazil nikdy, nikde jako
7: a
6: před oči.
7: A nejlepší byla Dcera v ulice.
6: Dobře, a co vybíráte?
7: A vybírám Patriku Bčko. Mějte se moc hezky, na shledanou.
6: Děkujeme za hlasování, přepujeme na dalšího.
9: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
6: Dobře, protialkoholní léčebná, poprosím všechny, a když se dovolají, nebo už když volají, tak ať raději stiší telefon, abychom si dobře rozuměli. Vítejte u nás v Humoriádě.
10: Dobrý den, zdravím vás, oba hosty. Prosila bych Bčko a chtěla jsem se paní Hitnerové zeptat. Malujete i kočičí krasavce? Protože já jsem taková ochránkyně kočičích zvířátek. Děkuji.
6: Koček určitě je hodně na obrázcích.
8: Koček, ano, ano, když mi zbyde místo, tak buď je tam pes nebo kočka. Ale myslím, že psům trochu nadržuju.
6: Jo, jo. Dobrý den, kdo volá teď a vybírá?
11: Dobrý den, Karel z Bojkovic, zdravím vás, Patriku i paní Hitnerovou, a já bych si přál Bčko.
6: Dobře,
11: děkuju.
6: Děkujeme moc. Tak na začátku to vypadalo na vítězství Heleny Pavlovské, nakonec vaše hlasy i ty telefonní rozhodly, že uděláme změnu a půjdeme do šuplíčku se jménem Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a další, ocitáme se v protialkoholní léčebně.
12: Dobrý den, pane doktore. Prosím vás, musíte urgentně přijmout tady toho pacienta.
13: Ale bohužel já už...
12: Ne, já jsem řekla, že to je urgentní, Jirko, běž, nebo dopadneš jako Kaiser. Běž.
13: Promiňte,
12: Děkuji, pane doktore. Děkuji.
14: Tak vy si myslíte, že máte problémy s pitím?
15: To jste si tak jistý?
16: No, zaručeně, to je...
15: Podívejte se, tohle je státní instituce. My nemáme čas se s Grekem zadejvat. To by sem taky mohl přijít každý, kdo si dá pár skleniček. Pijete denně?
16: Ano, denně.
15: Od rána?
16: No, tak od rána přímo ne, ale...
15: No tak vidíte, tak co tady děláte?
16: No, ale já pak strašně vyvádím.
15: Ale prosím vás, každý chlastá, každý.
16: No, ale jsem... Několikrát za poslední rok napadl svoji ženu. No to už...
15: Přímo? No a... Neříká si ona taky trošku o to? Víte, pane, vy se příliš zaobíráte sám sebou. Vy chyby hledáte v sobě, víte. Chodíte do práce.
16: No, právě z práce mě vyhodili právě.
15: No tak teď je řada na vaší ženě. Teď je řada na ní, aby vás živila.
16: A ona vás přivezla sem jako žok, jako pytel vás sem. Odhodil má člověče.
15: A vy jste ji na to skočil. Vy jste taky.
16: No, já chtěl být zase střízlivý.
15: Bože, pane. Vy nevíte, co vůbec říkáte. Pojďte sem.
14: Nuda. Ano. Nuda. Od rána do večera nuda, člověče. Každý den stejný. Všechno si pamatujete. Ty sestřičky. Z růda vedle z růdy. Ale když si dáte s paničkou, to je rozkvete. Krasavic. No tak vidíte.
16: No, ale alkoholismus je nemoc.
14: Ale abstinence taky. No.
16: A já pak dělám strašné věci. No.
14: Jak jiná vtipu?
16: No tak co to? Třeba tancuju na stole.
14: No, tak ve vašem věku, máte pohyb. To je zdravý.
16: Tak potom taky třeba ožávám prsa cizích žen, třeba sestřenice nebo tety, no to je trapas, to bylo zrovna. Jo.
14: Tak vidíte, no, kdo by si nešel, že jo.
16: No, tak viděl jste jí.
14: Za mě mojí tetu zrovna, to bych si nevěděl. To bych si asi nechal zajít, kučeho. Proto jedno, to se nepletme.
16: No tak, no a potom třeba urážím lidi, víte?
14: No tak to je ta vaše pravdomluvnost, víte? Ono taky bejt dneska upřímný, to je vzácnost.
16: Máte vlastně pravda. A někdy se i rvu, a to je potom mazec, to je mazec.
14: Kdo nemá nepřátelé, nemá charakter.
16: No ale... Ale já jsem alkoholik, alkoholik.
14: Podle mýho vyšetření jste naprosto normální, průměrný Čech.
16: Ale moje žena říká, že jsem alkoholik.
14: Ale vaše žena, je vaše žena doktor?
16: No.
14: No tak vidíte. Já jsem doktor. A já vás nepřijmu.
16: No a to se mám vrátit zase do toho strašného světa.
14: Pojďte. Dám vám několik rad. Nespěchejte sám někam, kam vás stejně jednou nedobrovolně přivezou.
16: No, no, a další radu?
14: Co?
16: Jste říkal několik rad, já čekám na další rady, pane doktore.
14: No, to je jedna za všechny rady.
16: No jo, mě strašně zle, víte.
14: Fakt?
16: No, já...
14: Je tě blbě, jo?
16: No, strašně. Nedovedete představit.
14: Ale dovedu. Ale víš co? To co? Tamhle, za léčebnou. Je prýmá smutka. No, co tě rozloží, to tě dá dohromady. To znáš, ne? No tak neboj, nic se stejně setká.
16: Já to tam už to znám.
14: No co, to už to poznáš, co víš, rozumíš, když si něco dáš, tak to víš, to švantaze se rozej, to znáš, to tak.
16: Ne, co, bych radši, ale, co? Já bych radši sem,
14: ale, jsem... Ale, ne, taky to stojí za pendry, běž.
16: Ale tam už taky, to ale, jsem to poznal.
14: Víš, že tam ještě objevíš světy, dej si jedno za mě.
16: Sestřičko, prosím.
14: Ale ne, neboli sestřičku, to je kráva stejně, běž, dej si jedno za mě, nebo dvě, nebo tři. Božel se na zdraví. Jak já mu závidím.
4: Pane Kaisere.
14: Pane doktore.
4: Vy jste mi zase sebral můj plášť.
14: Neříkejte.
4: Ty váš?
14: Radši bílej. Jím se ty barvy pletl.
4: Už po třetí tento týden.
14: Vážně, jo.
4: Kdo to byl?
14: Však on se vrátí. To nemusíte zamykat, pane doktore, mě můžete důvěřovat.
4: Pane Oldřichu, vám se u nás nelíbí, co?
14: Pane doktore,
4: no, nelíbí. Vždyť je to tu hezké, věřte mi.
5: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
6: Ivo, kdy jsi poprvé si dal nějakou skleničku alkoholu? Bylo to tajně, nebo to bylo třeba, že babička věděla, nebo někdo z rodičů, nebo z rodiny?
8: To jsou takové chvíle v životě, na které člověk opravdu nezapomene. Bylo to na chatě a udělalo se mi velmi, velmi špatně. A můj tatínek se strašlivě zlobil a já jsem mu řekla, že jsem si koupila něco špatného k obědu v nějakém bufé. A tatínek, protože byl takový ten nejserióznější člověk na světě, který si dal dvojku bílého výhradně na Štědrý den nebo tak a pak dlouze zpíval Kladno mé drahé Kladno, tak to už jsme znali tu chvíli, co ta jedna dvojka s ním udělala, nikdy nekouřil, sportoval a tak byl ten jeho přístup tak naivní, že mi chudák říkal, to už nesmíš si kupovat jídla v těch a vůbec nepochopil, o co jde, ale pamatuju si to do dneška, on tam měl spoustu, to bylo to na chatě a tam měl afrikány vypěstovaný a já jsem všecky mu zničila ty afrikány. Jako.
6: Že by ta láska k té zahradě byla jako léčbou z toho, co si provedla
8: ne,
6: v dětství?
8: Ne, to nesouvisí,
6: Ne. A máš to mimochodem po někom z rodiny? Byl taky někdo takhle jako vášnivý zahrádkář?
8: Tatínek byl vášnivý zahrádkář, ale zcela jiného typu. On pěstoval jenom užitečné věci. Třeba pěstoval řekvičky, které měly třeba metr a v průměru asi 3 mm, takový dlouhý štíhlý řekvičky, saláty zase do velikosti 10letého dítěte a hlavně zaměstnával, že chtěl pořád, aby to někdo zalejval a takový, že a já jsem vždycky věděla, že nikdy nic takového nechci dělat, pěstovat něco užitečného, takže jsem dělala svoji zahradu jenom na krásu, ale to jsem se odvážila, my jsme měli společnou zahradu s tátou na chalupě, on tam měl takový svůj svůj část a pořád i do pokročilého věku pěstoval ty vysoké
6: ano,
8: saláty.
6: Nevzdal to.
8: Ano, a já jsem to dělal, až když táta odešel, tak jsem teprve rozjela zahradu podle svých představ, aby byla krásná, nikoliv užitečná.
6: Změna.
8: Ale teď jsem trochu v pasti, protože jak mám spoustu těch vnuků, tak ten poslední se neustále dožaduje, aby tam se dalo na té zahradě něco zobat, takže už jsem ubrala, už tam mám maliny, teď jsem mě donutil koupit angrešt, chlapeček, tak si tam pěstuje angrešt a takže za chvíli možná tam budu dělat i ty vysoké saláty.
6: To je to střídání generací, víš, ono se to zase přelije potom někam zase tam, kde to bylo původně. Iva Hitnerová, tak vybrali jste Jiřího Labuse s Oldřichem Kaiserem. Může být Jiří Labus ještě s Jaroslavou Hanušovou, nabízím já teď. Proti tohle je varianta a proti Ivo, co kdybychom dali Helenu Vondráčku, Karla Šípa, Jiřinu Bohdalovou, Jiřího Krampola ve scénce proti? Zkusíme?
8: Jistě.
6: Dobře, tak varianta B, vážení, poslední rozloučení s těmi jmenovanými, anebo A, právě ukázka z Kouzelníka s Jiřím Lábusem a Jaroslavou Hanušovou. Vybírejte na telefonu 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04.
13: Když jeme...

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posloucháte Humoriádu. Iva Hitnerová je dnes ve studiu, vybrala na úvod Helenu Pavlovskou. Vy jste pak udělali změnu s Jiřím Lábusem a tak teď proti němu nabízíme v tom boji ještě Karla Šípa, Jiřinu Bohdalovou, Helenu Vondráčkovou a Jiřího Krampola. Takže Jiří Lábus s Jaroslavou Hnušovou nebo ta čtveřice. Telefon 731 800
2: Ačko, 900. Ačko.
1: Píšu Ačko, dobře, rychlé hlasování. Děkujeme a tak další telefon. Dobrý den.
2: Dobrý den. Ačko, Jiří Lábus.
1: Dobře, zapisuju i tohle rozhodnutí a přepujeme na dalšího.
3: Dobrý den, hlásky o ufoukaný odpoledne.
1: Ano.
3: Zdravím paní Ivu, moc pěkný obrázky, jasné, krásné. A to domácí štěstí bych chtěl mít Evičko po 25 letech. Tak, a dávám Ačko.
1: Dobrá, Jiří Lábus, Jaroslava Hanušová získali bod od vás. Další telefonát, dobrý den.
4: Haló, no Jana Dolní Němčí volá, já vás zdravím oba.
1: Děkuji.
4: Vás Patriku i paní Ivu a já bych si přála také Ačko.
1: Dobře, zapsáno, moc díky a máme, myslím, rozhodnuto v téhle chvíli. Těch Aček už je dost, takže tady zůstáváme u Jiřího Lábuse a Jaroslavy Hanušové. Scénka, kterou si možná pamatujete všichni, jsem to já.
5: Stává. Tak teď je to opravdu napínavé, teď skutečně nevím. Teď jsem opravdu... Ale napnut. Jaroslava Hanušová za stvárnění písně A ty se ptáš, co já.
6: Děkuju vám. Udělali jste mi radost. To jsem opravdu nečekala. Já jenom tak náhodou jdu kolem divadla, vidím, že je tady nějaká sláva, nakouknu dovnitř a najednou slyším svoje jméno. Jdu dál, teď se ptám, jsem to já? Nejsem to já?
5: Jste to vy.
6: Jsem to já, ale... Promiňte, ani na to nejsem připravená, jsem jen tak, jak jsem si odskočila od plotny. Děkuji vám. Je to pro mě to největší životní vyznamenání.
5: Ovládej se.
6: Já vás nesklamu.
5: Ne.
6: Budu stvárňovat dál.
0: Humoriáda.
1: Pamatuješ na to, když tohle běželo vlastně poprvé v televizi?
7: Velice dobře si to pamatuju a i když to docela často reprízuju, tak si to nikdy nenechám ujít. To jsou takové perly legendární, které opravdu pobaví. Já třeba miluju scénku s Jiřinou Bohdalovou a Aneška Lídlová.
1: Ano.
7: Ne Lídlová, Lídlová, Aneška Lídlová, ano.
1: Tak Antonín Mlčok, předseda NNV.
7: A já tohle můžu slyšet opravdu, už nejmín 100krát jsem to slyšela a vždycky se směju jak blázen a vždycky mě to potěší, protože když se něco takhle zadaří, tak to je tak výjimečné a tak úžasné, že kdyby nic jiného paní Bohdalová neudělala, tak,
1: tak
7: její,
1: tohle stačí.
7: Její
1: řekla jsi to někdy?
7: Asi jsem jí to říkala, že to miluju, tu scénku.
1: Mm-hmm. V tom divadle, kde se odehrával Kouzelník, převážně se točilo tedy v Táboře, v Táborském divadle. Hrála jsi tam?
7: V Táboře ano, hostovali jsme tam několikrát, velmi líbezný divadýlko a znám ho dokonce docela dobře, protože už je to hodně let, se tam točil seriál, francouzský seriál Největší z Pierrotů. Mm-hmm. Dělali to Francouzi, hlavní roli Debiroa hrál Javorský Vladimír, fantasticky, a já jsem tam hrála jednu z té herecké skupiny a zpívali jsme
1: Marseille.
7: Marseille. Marseille. Marseille jsme zpívali. a od té doby umím, kdykoliv jí hraju, tak se postavím a zpívám s nimi.
8: Kdykoliv vyhraje Francie, ty se postavíš tomu a zpíváš.
7: Zpívám. A tím, že jsme točili přímo v tom divadle, tam se odehrávalo, to bylo jakoby to francouzské divadlo, kde ten Debiro hrál, tak jsem měla čas si to divadýlko prohlídnout a v Táboře to je taková velmi příjemná štace, není to daleko a jsou tam lidi zvyklí chodit do divadla a senzační publiku.
1: Říká a vlastně poklonu takhle sklání tedy táborským Iva Hitnerová a za malou chvíli nám vybere další ukázku. Do té doby ještě muzika. Písnička Ivety Bartošové Málo mě zná. Posloucháte Humoriádu a jsme rádi, že jste s námi.

0: Pražské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Návrat do humoriády a výběr ukázky číslo 4. Ano, počítám dobře. Tu vybírá Iva Hitnerová. S kým to bude?
3: Já bych se opět na jistotu obrátila ke svým kamarádům a jedním z nich je můj oblíbený moderátor Aleš Cibulka. Tak jestli tam něco od něj bude, tak...
2: Co by nebylo, máme samozřejmě, i tak navíc kolega taky z humoriády, tak Tobogán 2007 o práci garderobiérky a o jedné děkovačce s jeho hosty s Velmou Motlovou. Dáme si ukázku, vy pak rozhodnete, jestli budeme pokračovat.
4: Pokud chodíte na Vinohrady, tak její práci určitě dobře znáte. Paní Vilma Motlová, hezké dobré dopoledne vám přeji, paní Vilmo. Můžu se netaktně zeptat, kdy jste poprvé do téhle budovy přišla vy?
5: 1954, v lednu, externě.
4: A já myslím, že to můžeme odtajnit. Začala jste tady pracovat jako?
5: Jako jenom pomocná síla garderobírka, protože onemocněla jedna garderobírka, tak mě vzali externě jenom na to. Ale pak mě zavolal pan Štrov na ředitelství a v té době soudružko, my bychom tě tady chtěli mít, protože jsi velice šikovná.
4: Tak to byl rok 1954 a jestli se můžu zeptat, soudružko, jak dlouho tohle vaše angažmá na Vinohradech vydrželo?
5: No až do dneška. V lednu to bude 54 roky.
4: Mě tohle fascinovalo, když jsem se ptal, a kde seženu tu paní Motlovou, která tam kdysi pracovávala? Oni řekli, no je tady, my vám ji přepojíme. Celá ta, vás nenapadlo ani jít do důchodu vůbec? Dá se to?
5: Už půjdu. Teď odcházím.
4: To je krásný. Já vím, že to je velmi složité po těch letech, ale která chvíle, kdo se vám vybaví v den z těch narozenin tady na Vinohradech?
5: Jak, co myslíte?
4: Na koho ráda vzpomínáte? Koho jste ráda oblékala?
5: No, vzpomínám na to, jak jsem se místo pana Kopeckýho poděkovala.
4: Tak to mi vyprávějte, to mě zajímá.
5: No, pan Kopecký měl hlavní roli a já jsem měla sebrat na jevišti 5 věcí. A opona šla dolů a oni mi řekli, že to musím rychle sebrat, protože potom půjde opona nahoru a bude mít solový děkování pan Kopecký. Tak já jsem vlítla na jeviště v bílým pláštičku, pojmenovala jsem si, co všecko mám sebrat. Ano. A najednou obrovský aplaus. Opona byla nahoře, pan Kopecký byl v portálu na druhé straně. A já jsem se takhle otočila k těm divákům a udělala jsem... A vlítla jsem do portálu a... Pan Kopecký neměl děkovačku. No a pan Remunda, režisér, mě vyčet, že jsem to panu Kopeckému zkazila. Tak já jsem říkala, pane Remunda, přece po tolika letech mám taky na rok, aby mě lidi aplauzovali.
6: Výborně, Vilmičko.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Ivo, ty jsi někdy byla na jevišti, když tam neměla být? Přišla jsi někdy dřív, později, nebo takhle někomu něco ukradla?
3: My jsme hráli představení podle knihy Jiřího Šotoly Kuře na rožni a hráli jsme to na takovém molu, jako který byl udělaný mezi diváky. Ano. A já jsem tam hrála hraběnku a hráli jsme v Brně, kde jsem to neznala a já vůbec nevidím ve tmě. Už já třeba nemůžu řídit, když je tma a tak, i když si myslím, že řídím dobře a ráda a tak, ale jak prostě tma mě ohrožuje. A já jsem byla na tom molu a oni zhasli tak, že v Domovském Rubínu jsem to znala, protože jsem to tam měla naskoušený, ano. Ale hráli jsme to v Brně na sídlišti Lešná a já jsem zůstala na tom mole a oni zhasli tak černou tmou, že jsem nevěděla, kterým směrem se vydat. A tak jsem zůstala stát a v absolutně občanském zmatku jsem říkala, když rozsvítili a já už jsem tam neměla být. Já jsem říkala, já vím, že tady nemám být, já jsem nevěděla, kudy. A tak až za světla jsem vypadla. No, jako, že to je do u režisérů velmi oblíbené, že ve tmě se ztratit, ale není to tak jednoduché, jak to vypadá. A pak jsem se jednou rozhodla, to začínaly vůbec kontaktní čočky a někdo mi to dohodil a to byl ještě takový ze skla nebo já nevím z čeho. A já jsem si pořídila, když to ještě vůbec nebylo obvyklé, ty kontaktní čočky a hned na první dobrou jsem si je vzala na jeviště v Karlovarském divadle. A po 2 minutách jsem zjistila, že mi ty čočky příšerně řežou, že nejen, že nic nevidím, ale ještě mi proudem tečou slzy a za jevištěm ve tmě jsem si je vydloubávala z očí. Já jsem ještě neměla ten grif, to se naučíš pak časem, že toto, tak jsem je vyndavala, že jsem se hrabala v těch otevřených očích a bylo to tak strašný, že od té doby jsem na čočky zanevřela a
2: brýle zůstaly.
3: Brýle nedám na ně dopustit.
2: Iva Hitnerová, a teď nám řekněte, čím budeme pokračovat. Aleš Cibulka ještě jednou s Pepou Dvořákem, tedy v jeho pořadu, anebo Homolka a Tobolka, ukázka filmová. Vybíráte na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Myslím, že máme rozhodnuto. Je to vlastně téměř 100% vítězství varianty A Aleše Cibulky. Tak nebudu zdržovat a dáme si povídání o Hastermanovi při Arabele z úst Josefa Dvořáka. Byl hostem Aleše Cibulky.
2: Máte nějakou hezkou hastermanskou povídku?
3: No, mám, protože jsem s Hastermanama strávil kus života. To jich byla obrovská spousta. Dodneska maminky chodí a drží děťátko za ruku a říkají, hele, Hastermann. A děti už ty pohádky neznají a tak na mě koukají a říkají, tohle? Takhle, že vypadá Hastermann. Maminky si vzpomínají. Ale my jsme točili, když jsme točili Arabelu, tak tam já jsem hrál toho Hastermanna, to byl takový příšerný, vošklivý.
2: A to byl sympatický. Ne?
3: Jo.
2: No. Byl sympatický,
3: no tak sympatický, ale vošklivý, šarený.
2: Vošklivý, jo.
3: Že jo?
2: No.
3: Ty maskéři si s tím dali obrovskou práci, oni mi udělali pleš, oni umějí z latexu, taková v podstatě koupací čepice z latexu vyrobená, oni vám vlasy natřou vazelínou, takhle stáhnou to dozadu a přesto natáhnou tu čepici a udělají to prostě. A teď mi udělali takový kachní rypák a vypadalo to strašně. Teď to nalíčili, ten obličej, toho sitou zelenou barvou. Já měl blány mezi prstama. No, teď mě narvali do kostýmu. A já jsem čekal na záběr. A abych si někde odpočinul a abych neskazil tím maskérům práci, protože si to člověk považuje, to jejich dílo, tak jsem si vlez za dekoraci a tam bylo křesílko takhle a usednul jsem si a tak jsem se rozložil, abych nic nezmačkal ani na obličeji nic a seděl jsem a stuhnul jsem. A odpočívám, tam bylo takový šero a najednou koukám a tam šla bába se smetákem u klizečka a metla. A teď mě zahlídla. Co to? A teď já jí pozoroval. Nehnul jsem ani brvou, sledoval jsem. A teď jsem viděl, jaký to v té hlavě šrotuje. Je to živý, není to živý? To vypadá jak živý tohle. Čela až ke mně. A teď měla furt respekt. A vzala ten smeták a teď do mě píchala takhle. A já jsem pod tím smetákem uhybal takhle do zranu. A ona už jí to nedalo a tak vlezla až ke mně. A když jsme měli nos na nos, tak já jsem udělal baf! Babu jsme chytli až pod Barandovem. Různý drobnosti. No.
0: Humoriáda.
1: Tu dnešní jsme si užili s vámi, moc děkujeme za pomoc a taky s Ivo Hitnerovou, ta hodina pro nás končí a těšíme se zase někdy příště. Ivo, krásné léto na zahradě nebo kdekoliv.
4: Taky přeju a krásné počasí, ani moc vedro, ani déšť, ideální.
1: Ano, a s humorem a taky dobrou náladou. Snad se o to postará i ta zítřejší humoriáda opět po 16. hodině nebo po té 4. ráno, jestli nás posloucháte v repríze. Těším se na vás společně s Jitkou Němcovou. Posílám ještě písničku a poslouchejte další pořady hned po zprávách, které pro vás máme. Tak dobrou náladu.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Majitel zhořelé budovy 34 ve Zlíně převzal rozhodnutí o jejím odstranění. Lidečko na Vsetínsku bude mít školní zahradu. Kajakář Jakub Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu. Dnes bude v regionu oblačno, teploty až 22 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hitmánková. Dobré ráno. Společnost Cream, která je vlastníkem požárem poničené budovy 34. v bývalém baťovském areálu ve Zlíně, včera převzala rozhodnutí stavebního úřadu o jejím neodkladném odstranění. Firma zároveň pokračuje v zabezpečení celého prostoru. Okolí budovy zůstává oplocené, osvětlené a střeží ho bezpečnostní agentura. Další postup popisuje mluvčí společnosti Cream Marcel Schmidt.
2: Rozhodnutí stavebního úřadu nám bylo doručeno do naší datové schránky, to můžu potvrdit, takže teďka v nejbližších dnech se s tím budeme seznamovat a podle toho samozřejmě přijmeme adekvátní kroky tak, abychom naplnili podstatu toho rozhodnutí.
0: V Lidečku na Vsetínsku začaly práce na přestavbě okolí za základní a mateřské školy. Vznikne tam nová zahrada se záhony a dětskými prvky. Vedle pak bude odpočinkové místo pro veřejnost, popisuje starosta Vojtěch Ryza z KDU ČSL.
3: Co se týká školní zahrady, tak tam budou v podstatě navýšené záhonky, nějaké dětské prvky a potom z dotací ze Zlínského kraje máme na odpočinkové místo taky vedle školky. Tam bude nějaká teráska, kaskády tam budou, bude tam ohniště, kuličková dráha, chodník propojovací, sadová úprava, výsadba, prostě takovéto věci.
0: Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb kvůli podezření z nelegálního lobbingu u ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO. Šéf Unie Viktor Kubát a další zástupci s ministrem opakovaně jednali, například o financování sociálních služeb nebo novele zákona o sociálních službách. Nebyli ale zapsáni v povinném registru lobbystů, hrozí jim za to pokuta. Zástupci Unie tvrdí, že na to zapomněli, nyní už v registru jsou. Kubát ani Juchelka to nekomentovali. Kubát vede spolek Dohled na dosah, který letos dostal od ministerstva celkem 65 milionů.
1: Sport.
0: Vodní slalomář Jakub Krejčí se stal mistrem světa. Zlato získal na šampionátu v americkém městě Oklahoma City. Přímo v dějišti závodu mu k úspěchu gratulovali sami světoví šampioni Prskavec s Přindišem, kteří Jakuba Krejčího v začátcích kariéry ovlivnili.
4: Každý nějakým způsobem a chtěl jsem si od každého vzít něco, ale zároveň jsem chtěl já být tím nejlepším vzorem pro ty další generace a pro ty nejmladší vodní slalomáře. Že i když jsme soupeři, tak dokážeme ty ega rád stranou a pogratulovat si a popřát si a přát to těm ostatním.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji oblačno, na Valašsku s možností přeháněk. Večer se bude postupně vyjasňovat. Aktuální teploty jsou mezi 9 až 12 stupni, nejvyšší 19 až 22 stupňů. Ráno a večer povane slabý vítr, přes den mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V tuto chvíli nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už začíná ranní vysílání s Petrem Uhříkem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je tu finále pracovního týdne, ale samozřejmě jenom pro část našich posluchačů. Ostatní, předpokládám, berou pátek pouze jako status quo. Vítám vás do 24. července, přeju pohodu na startu, dobrou chuť u brzké snídaně a před kalendáriem připomínám, dnes mají svátek Kristýny. Je 5 hodin a 5 minut, na první hudební pozici najdeme Pavla Rota.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Přání pohodového rána posílá Český rozhlas Zlín. Vítáme se do pátku 24. července. Vybírám z kalendária. V roce 1802 se narodil Alexandr Dima, autor slavných tří mušketýrů. Řada jeho děl byla několikrát zfilmována, kromě mušketýrů také i hrabě Monte Cristo. Svými romány vydělal obrovské jmění, i tak ale zemřel v chudobě. Před 115 lety bylo objeveno ztracené město Inků Machu Picchu. Město objevila expedice pod vedením Hirema Bingema. Město vzniklo v polovině 15. století, necelé století na to bylo ale jeho obyvateli záhadně opuštěno. Před civilizací tak zůstal tento komplex teras a chrámů dlouho skryt. V roce 1952 získala atletka Dana Zátopková v hodu oštěpem na olympiádě v Helsinkách zlatou medaili. Její manžel Emil Zátopek vyhrál ve stejný den olympijský běh na 5 kilometrů. Společně se tak stali prvním manželským párem, který zvítězil na stejné olympiádě. V roce 1860 se narodil grafik, ilustrátor a malíř Alfons Mucha, pocházel z Ivančic. Chtěl studovat výtvarnou akademii v Praze, ale nepřijali ho. Proslavil se až v 90. letech 19. století při pobytu ve Francii. Proslul pak zejména svým cyklem 20 obrazů Slovanská epopej. Je také autorem jedné z prvních československých známek a podle jeho návrhu byla zhotovena i jedna z vitráží v katedrále svatého Víta v Praze. Připomeňme si, 80. narozeniny by dnes oslavil tanečník Vlastimil Harapes. A před 21 lety zemřel ministr kultury, divadelní dramatik, režisér, autor televizních a rozhlasových her Pavel Dostál. Pocházel z Olomouce, kde také později působil jako dramaturg a umělecký šéf divadla Experimentu. Je také autorem řady písňových textů.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Zahraje britská skupina Beloved z roku 93. Sweet Harmony, jejich bezesporu největší hit. Trošku zamyšlený, lehce euforický, nádherný kousek syntezátorového popíku. Možná si vybavíte i zajímavý videoklip s nahými točícími se těly dokola.

0: Pět hodin 15 minut, před námi pátek, 24. červenec. Pravidelně se dívám na průběh teplot, oblačnosti a dalších meteorologických parametrů. Je tu čas na krátkou předpověď.
1: Počasí.
0: Ještě ranní stav regionu. 11 stupňů je teď v Kroměříži, ve Starém Městě, v Bystřici pod Hostýnem, ve Zlíně, v Bojkovicích, dál taky v Luhačovicích, Valašské Meziříčí, ve Vsetíně, ve Valašské Sednici, v Rožnově pod Radhoštěm, ve Velkých Karlovicích a v Horní Bečvě. 12 stupňů vidím v Holešově a ve Strání, 10 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná a Štítná nad Bláří. Maruška Hostýnské vrchy, Hošťálková a Vizovice mají společnou teplotu 9 stupňů. Dnes bude převažovat oblačno, jenom ráno může být v jihozápadní části kraje i méně oblačnosti. Na Valašsku se budou občas vyskytovat přehánky, jak večeru budou ustávat. Během večera se postupně téměř vyjasní. Nejvyšší teploty 19 až 22, na jihozápadě a jihu kraje místy kolem 23 stupňů. Ráno a večer povane slabý, přes den mírný vítr severních směrů rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Velmi dobré jsou rozptylové podmínky. V těchto chvílích až večer by postupně mohly být mírně nepříznivé. Biozátěž zůstává mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Když se vás někdo zeptá na nejvyšší horu světa, asi řeknete hned automaticky Mount Everest nebo Mount Everest, chcete-li. Věděli byste ale, která je nejvyšší známá hora celé sluneční soustavy? Odpověď nabídne už za chvíli Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
2: I v létě je Český rozhlas Zlín všude tam, kde se něco děje a nechybí ani na Filmovce, tedy na oblíbeném filmovém festivalu v Uherském Hradišti. A já vám každý den přináším to nejzajímavější, co jde na Filmovce zažít. Slavní hosté, velké filmové zážitky a jedinečná atmosféra. Celý týden na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Radost z toho, že nás posloucháte, má Jožka Kubáník.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvyšší známá hora sluneční soustavy měří přes 21 kilometrů? Nachází se na planetě Mars a jmenuje se Olympus Mons, v překladu Hora Olympus, a dodržuje tak názvosloví čerpající z řecko-římské mytologie. Tato gigantická štítová sopka se tyčí do výšky přes 21 kilometrů nad okolní plošinu podle způsobu měření, což je téměř třikrát více než pozemský Mount Everest. Astronomové už na konci 19. století pozorovali na povrchu Marsu v místě hory světlou skvrnu. Před érou letů kosmických sond, lodí a raketoplánů ale nemohli zjistit, co to ve skutečnosti je. Základna kužele má průměr přes 600 kilometrů, což je přibližně tolik, jaká je šířka či délka Francie. Svahy této sopky mají sklon jen několik stupňů. Případný marťanský horolezec by prostě jen pozvolně stoupal k vrcholu. V současnosti je sopka nečinná. Ve sluneční soustavě ale existují i další extrémně vysoké útvary, jako například útes na Jupiterově měsíci Io nebo rovníkové pohoří na Saturnově měsíci Iapetus.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A o nich vás vítá Barbora Hitmánková. Pěkné ráno. Zoo ve Zlíně podpoří výzkumný projekt v Jihoafrické republice zaměřený na ochranu ohrožených ptáků. Odborníci budou zjišťovat, jak na dravce hadilovy písaře působí moderní zemědělství a používané agrochemikálie. Výzkum financuje zoo ze sbírky For Nature, do které přispívají automaticky i návštěvníci 8 korunami z každého vstupného. Výsledky mají pomoci navrhnout účinnější ochranu hadilovů i dalších druhů žijících v africké krajině. Rodičům budoucích prvňáčků v Rožnově pod Radoštěm zbývá už jen týden na podání žádosti o příspěvek na školní pomůcky. O podporu zatím požádalo 100 ze 186 rodin, které mají na příspěvek nárok. Pražský městský soud dnes rozhodne v kauze domobraneckého spolku s názvem Českoslovenští vojáci v záloze za mír. Obvinění jsou 4 jejich členové a podporovatelé například ze zločinu účasti na teroristické skupině. 3 z nich žalobce navrhuje 10 let vězení, 1 7letý trest. Zástupci států Evropské unie přijali balík sankcí proti Rusku. Jeho součástí je prodloužení platnosti cenového stropu na ruskou ropu o dalších 12 měsíců. Nová omezení se dlouho nedařilo schválit kvůli výhradám Řecka. To nakonec prosadilo několik ústupků týkajících se omezení přepravy ruského skapalněného plynu. Dnes bude ve Zlínském kraji oblačno. Na Valašsku s možností přeháněk, večer se postupně vyjasní. Aktuální teploty jsou mezi 9 až 12 stupni. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 22 stupni. A ráno a večer povane slabý, přes den mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Petr Uhřík.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dnes je to přesně 50 let, co se stal olympijským vítězem ve skýtu sportovní střelec Josef Panáček. Narodil se ve Starém Městě na Uherskohradišťsku a jak sám říkával, byl především myslivcem. Josefu Panáčkovi věnujeme reportáž z cyklu Rodáci známí neznámí a to už za chvíli. Teď je 17:30.

lepší, mít ale tu, co máš, tu se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu, obyčejnou ženu.

0: Český rozhlas Zlín přeje dobré ráno do pátku, 24. července, je 5:30 opravuji 9 minut. Jako sportovní střelec ve skýtu vyhrál Josef Panáček, rodák ze Starého Města na Uherskohradišťsku, v roce 1976 olympiádu v Montrealu. Dnes je to rovných 50 let. Přesto byl nejraději mezi svými, tedy mezi myslivci. Málo kdo ví, že správce střelnice na Salaši u Velehradu měl tak slavnou sportovní minulost. Josefa Panáčka, který zemřel v roce 2022, teď připomeneme v reportáži ze Slováckého muzea v Uherském Hradišti.
1: Rodáci známí, neznámí.
2: Ze všech medailí máme ty nejcennější, které jsou ve sbírce v jeho pozůstalosti.
3: Ukazuje mi sportovní medaile ve sbírkách Uherskohradišťského Slováckého muzea historik Pavel Portl. Dokládají úspěchy Josefa Panáčka, sportovního střelce, olympijského vítěze a mistra Evropy ve skýtu, který se v roce 1937 narodil ve Starém Městě na Uherskohradišťsku.
2: Já bych určitě zmínil tu, která v našich sbírkách je nejcennější, a to je zlatá medaile z mistrovství Evropy v roce 1980 v Zaragoze. A tehdy Josef Panáček poprvé, vlastně naposledy, se stal mistrem Evropy.
3: Kromě této trofeje a řady dalších se ale Josef Panáček mohl pyšnit i titulem olympijský vítěz.
2: Je tady medaile z olympijských her v Montrealu z roku 1976. Josef Panáček sice zvítězil, nicméně tato medaile spíše pamětní. To je vidět, tu zlatou medaili bohužel nemáme.
3: Josef Panáček medaili v 90. letech prodal a peníze použil na stavbu domu v Salaši na Uherskohradišťsku, kde žil s rodinou a provozoval místní střelnici. Vraťme se ale k jeho sportovní kariéře.
2: Známý je právě tím, že to byl střelec, sportovní střelec, československý reprezentant, olympijský vítěz. On sám ovšem říkal, že v první řadě je myslivec a teprve poté střelec.
3: Stal se dorosteneckým mistrem republiky ve vrhu koulí, pak se až jako 30-letý myslivec začal věnovat střelbě.
2: Začínal jako pistolář, teprve poté se soustředil na skýt, brokovou střelbu, střílelo se z takzvané kozlice, zráže maximálně 12 a vybral si ten skýt hlavně proto, že ona byla nejbližší těm mysliveckým zbraním.
3: Josef Panáček byl jako profesionální sportovec členem tělovýchovné jednoty Rudá hvězda Brno a v roce 1976 odletěl s trenérem Vlastimírem Málkem na olympijské hry v kanadském Montrealu. Tam při střelbě brokovnicí na 200 asfaltových terčů minul během prvních dvou dnů pouze dvakrát. Třetí den postoupil do finálového rozstřelu s Nizozemcem Svinkelsem, neminul ani jednou a získal zlato.
2: Po olympiádě v 76. přišly další velké úspěchy na mistrovství Evropy. V roce 1983 ovšem svoji kariéru ukončil, bylo mu téměř 50 let a věnoval se střelbě jako trenér. A jakožto trenér státní reprezentace se dokonce účastnil třeba olympijských her v Barceloně v roce 1992. Následujícího roku už odešel do penze, předčasně v 55 letech, a vrátil se na Slovácko, do míst, kde mu asi bylo nejlépe, kde mohl být se svojí ženou, přírodě a mezi svými. Tím myslím mezi myslivci, protože Panáček byl z těch lidí, kteří nepotřebovali žádné velké ovace a pocty. Byl v tom, řekněme, dobrém slova smyslu obyčejný člověk.
3: Zemřel 5. dubna roku 2022. Pozůstalost Josefa Panáčka je díky jeho příbuzným v péči Slováckého muzea. Z Uherského Hradiště Markéta Macháčková, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Zlín. I na stránkách

0: Za malý okamžik bude 6:15. Pokračujeme krátkou předpovědí, podíváme se do aktuálních zpráv meteorologů.
1: Počasí.
0: Na úvod ještě projdu celým krajem v teplotách. 11 stupňů je teď v Kroměříži, ve Starém Městě, v Bystřici pod Hostýnem, ve Zlíně, Bojkovicích, Luhačovicích, dál taky ve Valašském Meziříčí, ve Vsetíně, ve Valašské Senici, v Rožnově pod Radhoštěm, ve Velkých Karlovicích a v Horní Bečvě. 12 stupňů vidím v Holešově a ve Strání, 10 stupňů hlásí Kateřinice Ojičná a Štítná nad Láří. 9 stupňů to je Maruška Hostýnské vrchy, Hošťálková a Vizovice. Dnes bude převažovat oblačno, jenom ráno může být v jihozápadní kraje části kraje i méně oblačnosti. Na Valašsku se budou občas vyskytovat třehánky a k večeru budou ustávat. Během večera se postupně téměř vyjasní. Nejvyšší teploty 19 až 22, na jihozápadě a jihu kraje místy kolem 23 stupňů. Ráno a večer povane slabý, přes den to bude mírný vítr severních směrů, rychlost mezi 2 a 6 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, večer budou postupně mírně nepříznivé a k tomu mírná biozátěž na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Za chvíli nám doktorka Kateřina Cajdhamlová a Patrik Rozehnal prozradí, co budou řešit v dnešním vydání pořadu Vesele a zdravě po 13. hodině.
2: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají.
3: Ale je nehuse,
4: řekl na to Zikmund.
3: Kdo pak žije bez hříchu?
2: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
5: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za 10 bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
2: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.

0: problémy i na noze, když se probudíte. Bolest se objevuje na té zadní straně paty a vystřeluje až do lítka.
1: Pálí vás paty při došlapu, když se na ně ráno postavíte nebo při chůzi?
0: Popište nám tyto své problémy detailněji ve formuláři na stránce pořadu veseleazdravie.cz nebo na našem Facebooku.
1: A můžete nám také zavolat a nechat vzkaz na záznamníku s číslem 221 553 770. Opakuji 221 553 770.
0: Vašim problémům s bolavými šlachami na nohách a rukách se budeme věnovat už dnes v živém vysílání v pořadu Vesele a zdravě.
1: Těšíme se na vás po 13. hodině a v repríze ještě dnes po 20. hodině.
0: Nebojte se zeptat.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Přijďte se na letní filmovou školu pokochat nejen filmy a nenapodobitelnou atmosférou, ale i naší folklorní scénou. Od pátku 24. do středy 29. července vás každý večer od 19. hodiny do půlnoci na pódiu u Smetanových sadů osvěží svým uměním cymbálové muziky z celého regionu. Zaspíváme si společně od srdce, nebo jen posedíme a zaposloucháme se do melodií, které k našemu kraji neodmyslitelně patří. Mediálním partnerem Cymbal Stage je Český rozhlas Zlín.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Stavební úřad ve Zlíně dnes vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění požárem poničené budovy 34. Onkologické pracoviště ve Vsetínské nemocnici čeká modernizace. V Česku stoupl počet nakažených salmonelou. Dnes bude v regionu oblačno, teploty do 22 stupňů. Ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hejtmánková. Stavební úřad ve Zlíně nařídil neodkladné odstranění ohněm poničené budovy 34 v bývalém baťovském areálu. 11-patrový objekt z velké části zničil požár, který vypukl 9. července a hasiči ho likvidovali 15 dní. Budova se během zásahu z velké části zřítila a podle hasičů dál představuje bezpečnostní riziko. Pokračuje mluvčí města Tomáš Melzer.
4: Stavební úřad dnes vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění zbylé části 34. budovy. To bylo posláno do datové schránky majiteli objektu.
2: Onkologické pracoviště v nemocnici ve Vsetíně čeká v příštích letech rozsáhlá modernizace. Nemocnice ho chce přestěhovat z polikliniky do 4. nadzemního podlaží budovy G. Rekonstrukce umožní vznik nového ambulantního pracoviště i moderního chemoterapeutického stacionáře, říká mluvčí Vsetínské nemocnice Lenka Plačková.
5: Součástí připravovaného projektu je přesun onkologického pracoviště z polikliniky do 4. nadzemního podlaží budovy G v areálu Vsetínské nemocnice. Rekonstrukce umožní vznik nového ambulantního pracoviště i moderního chemoterapeutického stacionáře.
2: V Česku stoupl počet nakažených salmonelou. Jen za první pololetí roku lékaři evidovali 2500 lidí, kteří se z nemocí léčili. V meziročním srovnání je to nárůst asi o 30%. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. Riziko nákazy roste pravidelně v létě, a to kvůli vyšším teplotám. Lidé by proto měli potraviny správně skladovat a tepelně zpracovávat. To se týká hlavně masa a vajec.
3: Sport.
2: Tenistka Sára Bejlek prošla do čtvrtfinále turnaje v Praze. Timofejevovou z Uzbekistánu porazila 2x6-1. Česká reprezentantka nastoupila se zatejpovaným stehenním svalem, ale na centrálním kurtu na rozdíl od minulého třísetového duelu nestrávila Bejlek tolik času.
6: No, tak výsledkově samozřejmě hodně jednoznačný zápas, ale tahali jsme se tam trošku a byla jsem stále tak nějak pořád v pozoru, aby se to náhodou neobrátilo, ale jsem ráda, že jsem to zvládla takhle rychle. Tak určitě to pomohlo celému tělu po tom úterku, ale to noha není nic vážného, takže to v pohodě.
2: Do čtvrtfinále prošla také Barbora Krejčíková po výhře nad Krajankou Lucí Havlíčkovou 6-4 a 6-2.
3: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji oblačno, na Valašsku s možností přeháněk. Večer se postupně vyjasní. Aktuální teploty jsou mezi 9 až 12 stupni. Nejvyšší teploty naměříme 19 až 22 stupňů. A ráno a večer povane slabý, přes den mírný vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V tuto chvíli nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodový začátek dne vám přeje Barbora Hitmánková.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Někdo už se nemohl dočkat pátku, v tom případě se, milí posluchači, vaše těšení naplnilo a zbývá uzavřít pracovní týden s pomyslnou jedničkou na kontě. Zdravím vás u vstávání do 24. července, přeju hezké letní ráno a než otevřu kalendárium, posílám i nestárnoucí písničku Viktora Sodomy, která nás vrátí do atmosféry 70. let. Teď je 6 hodin, 5 minut, za mikrofonem stabilně Petr Uhřík. Abych nezapomněl, svátek dnes mají Kristýny.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Přání pohodového rána posílá Český rozhlas Zlín. Vítáme se do pátku 24. července. Vybírám z kalendária. V roce 1802 se narodil Alexandr Dima, autor slavných tří mušketýrů. Řada jeho děl byla několikrát zfilmována. Kromě mušketýrů také i hrabě Monte Cristo. Svými romány vydělal obrovské jmění, i tak ale zemřel v chudobě. Před 115 lety bylo objeveno ztracené město Inků Machu Picchu. Město objevila expedice pod vedením Hirema Bingema. Město vzniklo v polovině 15. století. Necelé století na to bylo ale jeho obyvateli záhadně opuštěno. Před civilizací tak zůstal tento komplex teras a chrámů dlouho skryt. V roce 1952 získala atletka Dana Zátopková v hodu oštěpem na olympiádě v Helsinkách zlatou medaili. Její manžel Emil Zátopek vyhrál ve stejný den olympijský běh na 5 kilometrů. Společně se tak stali prvním manželským párem, který zvítězil na stejné olympiádě. V roce 1860 se narodil grafik, ilustrátor a malíř Alfons Mucha, pocházel z Ivančic. Chtěl studovat výtvarnou akademii v Praze, ale nepřijali ho. Proslavil se už v 90. letech 19. století při pobytu ve Francii. Proslul pak zejména svým cyklem 20 obrazů Slovanská epopej. Je také autorem jedné z prvních československých známek a podle jeho návrhu byla zhotovena i jedna z vitráží v katedrále svatého Víta v Praze. Připomeňme si, 80. narozeniny by dnes oslavil tanečník Vlastimil Harapes. A před 21 lety zemřel ministr kultury, divadelní dramatik, režisér, autor televizních a rozhlasových her Pavel Dostál. Pocházel z Olomouce, kde také později působil jako dramaturg a umělecký šéf divadla Experimentu. Je i autorem řady písňových textů. Kalendárium uzavírám a vracíme se do regionu. V Rimicích na Kroměřížsku slavnostně otevřou zrekonstruovanou barokní sýpku. Budova má sloužit jako sídlo obecního úřadu i kulturní centrum obce. Více už za chvíli v reportáži.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Když se písnička Midnight Lady stala hitem, Chris Norman dlouhá léta působil ve skupině Smokey jako zpěvák, hlavní tvář slavné sestavy. O 10 let později spojil síly s Dietrem Bohlenem ze skupiny Modern Talking a my teď uslyšíme výsledek. Německou hitparádovou jedničku z roku 86.

0: Za minutu čtvrt na sedm, dnes je pátek 24. července. S Českým rozhlasem Zlín jdeme do nového dne a s přáním dobrého rána. Rekonstruovanou barokní sýpku v Rymicích na Kroměřížsku dnes slavnostně otevřou pro běžný provoz. Obec do přestavby chátrající budovy investovala desítky milionů korun. Při zachování vnější historické podoby a některých detailů uvnitř stavby nabízí sýpka moderní prostory pro sídlo obecního úřadu, společenské sály nebo posilovnu a hudební zkušebnu.
1: Rymický starosta pan Martin Bartík se soudzdem nás pustil do nového kulturního společenského centra, které zde vzniklo z historické budovy. Jak dlouho jste ji, pane starosto, rekonstruovali, tu budovu?
2: Tak projektová dokumentace se začala zpracovávat už v roce 2014 a následně se podařilo v roce 2024 získat dotaci a na jaře jsme letošního roku začali dělat terénní úpravy okolo, tak aby jsme mohli skoloudovat.
1: S dovolením vystoupám. Krátké schodiště opatřené výtahem pro postižené. Opravená budova barokní sýpky uvnitř skrývá moderní prostory. A kdybychom začali úplně od sklepení, tak je tu archeoložka paní Pavlína Daňhelová. Co zajímavého se třeba při té rekonstrukci objevilo? A vy jste u toho byla.
3: První je pokračování barokní klenuté stoky. Kromě této stoky se vlastně potom v prostorách sýpky našel pozůstatek hvozdu, což je hvozdná pec. Je to vlastně jedna z částí jezuitského pivovaru. Tato hvozdná pec se nachází v dnešních prostorách kuchyně.
1: Zmínila jste kuchyň, takže musíme připomenout, že kromě prostor pro obecní úřad, posilovnu, hudební zkušebnu, společenské sály, tu je také restaurace s kuchyní, ve které jsou ony pozůstatky pivovaru. Je tu s námi referent odboru památkové péče Holešovské radnice, pan Jan Machala. Pane Machalo, jak vnímáte tuto rekonstrukci co do kvality a zachování těch důležitých prvků?
4: Musím říct, že jako s porovnání s těmi dalšími, tak jako velice zdařila. Jo? Že šlo o to, že se té opuštěné budovy, která předtím sloužila jako jakési skladiště, depozitáře muzea, už jako dávno nevyužívané, tak se jí podařilo vdechnout nový život a současně zachovat vlastně ty památkové hodnoty, které tady vlastně pracovníci památkového ústavu identifikovali, jakože je potřeba je zachovat.
1: Prostory barokní sýpky si s námi prohlíží také vedoucí Rymického muzea v přírodě pan Petr Hlavačka.
5: Můžeme se vlastně pochlubit v Rymicích skutečně velice zajímavým komplexem staveb, jak na jedné straně chaloupek s dožkovou střechou, tak na druhé straně bývalým šlechtickým sídlem.
1: A já už jenom doplním, že celá rekonstrukce i s vybavením přišla na více než 70 milionů korun. Z Rymic Roman Werner, Český rozhlas.
0: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
6: Etikety na potravinách jsou plné údajů, kterým nevždy rozumíme. Podle čeho poznat kvalitní výrobek a na co se při nákupu zaměřit, poradí technoložka potravin Iva Burešová z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Nalaďte si Český rozhlas Zlín 24. července. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
7: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Za 9 minut půl sedmé. Teď nás bude zajímat počasí podrobně, proto volám do Brna, kde nám o průběhu pátku i celého víkendu řekne meteoroložka Jitka Kučerová. Zdravím vás a přeju dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Začneme u současného stavu. Jaké máme z vašeho pohledu páteční ráno ve Zlínském kraji?
1: Pokud jde o oblačnost, tak momentálně je kraj takový rozpůlený, řekněme, ta jeho severovýchodní polovina má více oblačnosti, oblačno nebo i skoro zataženo, směrem dál na západ, jihozápad kraje, případně i ten jižní okraj může mít i oblohu polojasnou nebo dokonce skoro jasnou, ale ta oblačnost se víceméně rozpustila teď relativně před chvíli, tady v těchto partiích Zlínského kraje srážky se žádné nevyskytují, teploty jsou většinou od 9 do zhruba 11, 12 stupňů Celsia. No a vítr fouká slabý, směry jsou proměnlivé.
0: Udělejme si kompletní obrázek o pátku, jak bude celý den probíhat na obloze a v maximálních teplotách.
1: Převažovat by mělo oblačno, teď jen v ranních hodinách může být právě v té jihozápadní části kraje i přechodně méně oblačnosti. Potom zhruba v severní a východní polovině kraje se mohou během dne občas vyskytovat přehánky, ty k večeru budou ustávat a oblačnost se bude rozpouštět v podstatě až téměř do vyjasnění. Teploty odpoledne nejvyšší 19 až 22 stupňů, jihozápad jich kraje, ten může mít místy trošku teplý, kolem 23, no a vítr ráno a pak znovu večer slabý, přes den by měl foukat mírný a směry budou severní.
0: K dnešku si ještě upřesníme biozátěž.
1: Stupeň číslo 1, nejnižší mírná zátěž.
0: A tak se hned podívejme dál na víkend, co nám přinesou v počasí oba volné dny a na případné rozdíly mezi sobotou a nedělí.
1: Sobota bude slunečnější, v podstatě bude oblačnost hlavně vysoká průsvitná, skoro jasno, polojasno, potom přes den se k ní může přidat nějaká drobná oblačnost kupovitá, ta se potom zase k večeru bude rozpouštět, takže skoro jasno, polojasno bude převažovat, ať už jakoukoliv oblačností. Teploty už budou oproti dnešku vyšší, zítra odpoledne už na mnoha místech letní, 24 až 27 stupňů, vítr slabý, jihozápadní, jižní a večer může místy zesilovat. Potom neděle, ta by měla postupně přinášet více oblačnosti, ale se srážkami to zatím vypadá, že jich příliš moc nebude. Pokud se nějaké objeví, tak spíš nějaká šance, ne úplně velká, je v odpoledních hodinách na přeháňku. Něco by mohlo pak přibývat v noci na pondělí. Teoreticky tam by těch přeháněk mohlo být víc, ale vypadá to, že se Zlínskému kraji i ty budou chtít vyhýbat, takže spíše ta druhá polovina dne a noc je nějaká šance, že se objeví přeháňka, no a ty teploty zase budou o něco vyšší, 26 až 29, možná tropických 30 stupňů Celsia.
0: Vydejme se ještě kousek dál za víkend, už tam ta věta jedna padla, ale jak prozatím vychází a uvedla meteoroložka Jitka Kučerová. Děkujeme, přejeme hezký pátek i víkend a zase brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
0: Za 4,5 minuty bude půl sedmé, my si před zprávami poslechneme ještě Bobra s motýlem.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 6:30.
3: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: U zpráv vás vítá Barbora Hitmánková. Dobré ráno všem. U prodejny potravin na sídlišti Aloise Háby ve Vizovicích budou dnes dělníci frézovat cestu. Práce jsou součástí přípravy na realizaci nového asfaltového povrchu. Město žádá občany o opatrnost při pohybu v daném úseku a respektování případných omezení. Na zámku v Buchlovicích na Uherskohradišťsku zítra budou slavnosti česneku. Pro návštěvníky je od 10 hodin připraveno více než 5000 česnekových specialit, řemeslná zóna a bohatý kulturní program. Zájemci se mohou účastnit mnoha soutěží, jako je například plivání česneku na dálku, čichací soutěž nebo ochutnávka česneku. Víc než 900 lidí podalo žádost o státní podporu v rámci programu Nová zelená úsporám, který podporuje snižování energetické náročnosti budov. Z dat Ministerstva životního prostředí ale vyplývá, že žádostí je v porovnání s minulým rokem programu asi o 3,5 tisíce míň. Od dneška začínají platit nová americká cla ve výši 10 a 12,5%. Nahrazují 10% dočasné clo, které přestalo platit v noci na dnešek. Tarify se týkají celkem 60 zemí, včetně Evropské unie. Představitel americké administrativy Jasmine Greer odůvodnil zavedení nových cel nedostatečně důraznou legislativou proti nucené práci. Dnes bude ve Zlínském kraji oblačno, na Valašsku s možností přeháněk, večer se postupně vyjasní. Aktuální teploty jsou mezi 9 až 12 stupni, nejvyšší naměříme 19 až 22 stupňů. Ráno a večer povane slabý, přes den mírný vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už opět Petr Uhřík.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Kdybychom chtěli a zapojili trochu fantazie, najdeme s dopravou jistou souvislost. Vrátíme se přesně 50 let zpátky. V roce 1976 získal československý dráhový cyklista Anton Tkáč olympijské zlato. I tak to připomínám 24. červenec, přeju klidný pátek všem účastníkům silničního provozu. Teď je 6:30 a 3 minuty.

0: Pohodové letní ráno si přejeme na vlně Českého rozhlasu Zlín. Dnes je pátek 24. července. Před 7:30 se živě podíváme do Uherského Hradiště, kde začíná letní filmová škola. Co všechno návštěvníkům 52. ročník tohoto filmového festivalu nabídne, nám řekne reportér Michal Sladký. Etikety na potravinách jsou plné údajů, kterým nevždy rozumíme. Podle čeho poznat kvalitní výrobek a na co se při nákupu zaměřit, to budou jedny z otázek na technoložku potravin, profesorku Ivu Burešovou z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Hostem Kristýny Fuchsové bude v dopoledním vysílání. Pokud máte vlastní otázky k tématu etiket na potravinách, napište nám je na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz. Iva Burešová na ně odpoví po 11. hodině. A já přidám počasí, už za chvíli nabídnu krátkou páteční předpověď.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Za necelé 2 minuty 6:45, jak to máme s dalšími letními vyhlídkami na nejbližší období, si řekneme v aktuální předpovědi meteorologů, včetně ranních teplot.
1: Počasí.
0: Ty se teď ve Zlínském kraji pohybují mezi 9 a 12 stupni. Převažovat má oblačno, jenom ráno může být v jihozápadní části kraje i méně oblačnosti. V severní a východní polovině kraje se mohou během dne občas vyskytovat přehánky, k večeru budou ustávat a oblačnost se bude rozpouštět téměř do vyjasnění. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na jihozápadě a jihu kraje místy kolem 23 stupňů Celsia. Ráno a večer povane slabý, přes den pak mírný vítr severních směrů rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Rozptylové podmínky máme ráno dobré, večer budou taky dobré, přes den velmi dobré. A biozátěž mírná, stále platí jednička.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Kolik trpělivosti, síly a času je potřeba, aby pod rukama vznikl ručně tkaný koberec? A proč se lidé i dnes chtějí učit řemeslo, které se předává po generace? V reportáži Petry Sedláčkové už za okamžik zavítáme do moravské gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí.
2: Srdcovky vyrážejí na cesty.
3: I česnek dokáže skrývat tajemství, rébusy a hádanky. Nevěříte? Speciál Srdcovek na cestách vás o tom přesvědčí. V sobotu 25. července soutěžíme živě na slavnostech česneku v Buchlovicích. Mimořádné vysílání, při němž všudy přítomný česnek zaručeně odradí upíry a upevní zdraví, poslouchejte nebo si vychutnejte přímo v Buchlovicích. V sobotu 25. července od 11 hodin se na vás bude těšit Zdeněk Junák.

0: Tradiční řemesla nemusí patřit jenom do muzeí. Ve Valašském Meziříčí si je mohou lidé vyzkoušet na vlastní kůži a zjistit, že utkat koberec není zdaleka tak jednoduché, jak se může zdát. Domoravské gobelínové manufaktury se nad Kalcovský týden vydala i naše regionální stopařka, tedy redaktorka Petra Sedláčková.
1: Ve Valašském Meziříčí se na několik dní proměnili zájemci o textilní tvorbu v kadleny a tkalce. V moravské gobelínové manufaktuře se tento týden koná Tkalcovský týden. Účastníci se pod vedením zkušených lektorek osvojují techniky tkaní a od prvních nití vytvářejí vlastní koberec, říká vedoucí gobelínky Simona Strýčková.
2: Cílem Tkalcovského týdne je především pro účastníky kurzu utkat si své vlastní textilní dílo. Během 5 dnů se seznámí s tkalcovskými technikami při práci na horizontálních tkalcovských stavech a samozřejmě strávit bohatý, autentický pobyt tady v moravské gobelínové manufaktuře.
1: Moravská gobelínová manufaktura patří mezi několik málo evropských dílen, kde se dodnes tkají gobelíny tradičními postupy a zároveň se restaurují historické tapiserie. Její tradice sahá až do roku 1898, kdy ji na Valašsku založil malíř Rudolf Schlatauer. O 11 let později se přestěhovala do Valašského Meziříčí.
2: Pro každé umělecké řemeslo je důležité zachování kontinuity a předávání dál. Na našem kurzu se lidé seznámí s kalcovskou technikou, získají možná větší obdiv k ručním pracem a vyzkouší si, kolik trpělivosti, soustředění, času a píle tkalcovská technika vyžaduje.
1: To vše podle Simony Strýčkové z moravské gobelínové manufaktury pomáhá lidem pochopit náročnost tradičního řemesla. Na kurzu se účastníci učí techniky tkaní koberců na kelimových stavech a mnozí si chtějí rozšířit zkušenosti, které už s tkaním mají.
3: Mě zajímalo, jak vlastně se tká takový velký koberec. Já mám doma stav s pevným listem a na tom se dají utkat menší běhonky nebo spíš šály, tkaniny, utěrky a takové věci. Takže s tím zkušenost mám, je to sice taková jednodušší forma, ale právě jsem chtěla vyzkoušet něco většího, větší formát. Je to samozřejmě náročnější, protože ten stav je mnohem větší, mnohem těžší. Jak vidíte, je to jako masivní dřevo, takže se to musí jako do toho člověka opravdu opřít.
1: Říká účastnice kurzu Devi Hrabovská z Prahy a dodává, že tkalcovskou zkušenost by ráda využila i profesně.
3: Jestli bych chtěla být tkadlenou, taky otázka je možnost vlastně udělat rekvalifikaci na tkadlenou, o které přemýšlím zatím, ale jestli to klapne, ještě uvidíme.
1: Od prvních řad osnovy až po dokončovací práce vzniká během týdne vlastní koberec. Nejde přitom jen o samotné tkaní. Každý účastník si připravuje také vlastní návrh a konzultuje ho s lektorkami. Co je ale podle Simony Strýčkové pro nováčky

0: Zajedeme dnes na ty trosky?
1: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na kojeny na Fargo.
0: Že bych vyrazil za váma?
1: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stihneš touhu nebo pianistu. A večer budou démanty noci.
2: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
3: www.lfs.cz.
2: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Bylo 7 hodin.
6: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: Na letní filmovou školu v Uherském Hradišti přijede i Labus nebo Anna Geislerová. V Luhačovicích na Zlínsku začala oprava komunikace v ulici Úprkova. Kajakář Jakub Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu. Dnes bude v regionu oblačno, teploty až 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmánková. Dobré ráno. Více než 200 filmů, koncerty i divadelní představení nabídne letní filmová škola v Uherském Hradišti. Festival se koná ode dneška do příštího čtvrtka. Diváci se opět můžou těšit i na oblíbené letní kino na Masarykově náměstí a na známé tváře z filmového prostředí. Pokračuje mluvčí letní filmové školy Lenka Horáková.
7: Mezi největší hvězdy, které letos na filmovku přijedou, patří určitě Jiří Labus a Anna Geislerová, kteří převezmou výroční cenu Asociace českých filmových klubů. Ze zahraničních hostů to bude francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo a francouzská režisérka senegalského původu Ramata Tulej Sy.
5: Součástí večerního slavnostního zahájení festivalu bude premiéra filmu Virbl, který uvede početná delegace v čele s režisérem Tomášem Hubáčkem a představitelem hlavní role Davidem Švehlíkem. V ulici Úprkova v Luhačovicích začala oprava místní komunikace. Rekonstrukci předcházela obnova vodovodu, kterou financovala společnost Vodovody a kanalizace Zlín. Pokračuje nezávislý starosta Luhačovic Marian Ležák.
8: Náklady na opravu činí 1,3 milionu korun. Oprava si vyžádá částečné omezení dopravy a proto žádáme řidiče i chodce o respektování dopravního značení.
5: Český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů dnes končí dvoudenní návštěvu Chorvatska. Nejprve by měl svým projevem zahájit seminář o jaderné energetice, pak ho čeká setkání s chorvatským protějškem Gordanem Grlićem Radmanem. Už včera uctil Macinka památku 4 Čechů, kteří v polovině června zahynuli u chorvatského Splitu po srážce plachetnice s katamaránem.
9: Sport.
5: Vodní slalomář Jakub Krejčí se stal mistrem světa. Zlato získal na šampionátu v americkém městě Oklahoma City. Přímo v dějišti závodu mu k úspěchu gratulovali sami světoví šampioni Prskavec s Přindišem, kteří Jakuba Krejčího v začátcích kariéry ovlivnili.
10: Každý nějakým způsobem a chtěl jsem si od každého vzít něco, ale zároveň jsem chtěl já být tím nejlepším vzorem pro ty další generace a pro ty nejmladší vodní slalomáře. Že i když jsme soupeři, tak dokážeme ty ega dát stranou a pogratulovat si a popřát si a přát to těm ostatním.
6: Počasí.
5: Dnes bude ve Zlínském kraji oblačno, na Valašsku s možností přeháněk. Večer se postupně vyjasní. Aktuální teploty jsou mezi 9 až 12 stupni. Nejvyšší teploty čekejte 19 až 23 stupňů. A ráno a večer povane slabý, přes den mírný vítr.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
5: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Cestu bez nehod vám přeje Barbora Hejtmánková.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Začíná pátek, uzavíráme pracovní týden, víkend se blíží, tak snad vládne hned u probouzení do 24. července dobrá nálada. Tu přeju za celý vysílací tým taky a zvuk naší nekonečné soutěži v disciplíně Moravské nářečí. Správná odpověď bude tentokrát ohodnocena knihou vydavatelství Kazda, jde o román Láska v Amsterdamu, inspirativní příběh o odvaze následovat vlastní srdce, i když to znamená třeba krok do neznáma. Jak nám zahrají brontosauři, hned prozradím dnešní úkol. Teď je 7 hodin a 5 minut, pohodu na startu, hezké letní ráno, dál přeje Petr Uhřík.
9: Český rozhlas Zlín.

0: 7 minut za 7 hodinou. Ani v závěru pracovního týdne samozřejmě nemůže chybět pravidelná slovní hra. Takže pokud máte, milí posluchači, soutěžního ducha, neváhejte, ozvěte se na známém telefonním čísle. Cenu věnuje vydavatelství Kazda, knihu s názvem Láska v Amsterdamu. Ať se daří.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín. 221 555 210.
0: Pro soutěžní slovo dnes vyrazíme na Luhačovicko do obce Sehradice. Otázku položí paní Radka. Když se tak stane, ještě zvedám telefon a zjistíme, koho máme přesně na lince. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
2: Já stavím rádio.
0: Ano, ano.
2: Dobré ráno.
0: Dobré, tak.
2: Tady je Alena.
0: Paní Alena, neslyšeli jsme se už tento týden jednou?
2: Jo, že jo? A nevyšlo to.
0: Tak já myslím, že dneska je ta otázka o mnoho lehčí a určitě jsem přesvědčený o tom, že najdete na ní odpověď. Takže rovnou soutěžíme, ano, dávejte pozor.
2: Ano, děkuju.
0: Jedeme.
3: Zajímalo by mě, co znamená být ošterný.
0: Co to je být ošterný?
2: No, takový nedobrý, jak bych to řekla. No, prosila bych nápovědu, jo?
0: Jste blízko. Ošterný může znamenat být unavený, nebo být nemocný, nebo být protivný.
2: Jo, protivný.
0: To je to správné slovo, že? Protivný.
2: Ano, nevěděla jsem, jak se vyjádřit.
0: Ano, ale byla jste už předtím, paní Aleno, velice blízko, takže určitě bude souhlasit i Radka ze Sehradic, která nám tu otázku poskytla.
3: Když jsem byla malá a byla jsem protivná, tak mě babička řekla, že jsou ošterná.
0: No jo, to je ono. Tak, paní Aleno, máte od nás knížečku, dneska to vyšlo.
2: No, jsem to neuhodla, včera to bylo těžké.
0: Ale dneska jste úspěšná. Tak jenom samozřejmě jsme lidé, že občas každý bývá ošterný, s tím se asi nedá nic dělat,
2: no, souhlasíte. Stává. Jak se člověk špatně vyspí nebo něco takového.
0: Tak si na závěr popřejme dobrou náladu, ať jsme na sebe co nejvíc příjemní a mějte hezký pátek i víkend.
2: A děkuju to samé vám a všem posluchačům.
0: Děkuju za posluchače, nashledanou.
2: Ano, naschle.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Rok 92 byl pro Palha Vítka super úspěšný a to hlavně díky tomuto hitu. Hrál se úplně všude.

0: Za 2 minuty bude 7:45. Pravidelně se dívám na průběh teplot, oblačnosti a dalších meteorologických parametrů. Je tu čas na krátkou předpověď.
1: Počasí.
0: Ještě ranní stav regionu, teď se pohybujeme teplotně mezi 10 a 12 stupni ve Zlínském kraji. Převažovat má oblačno, jenom ráno může být v jihozápadní části kraje i méně oblačnosti. V severní a východní polovině kraje se mohou během dne občas vyskytnout přehánky, k večeru budou ustávat a oblačnost se bude rozpouštět téměř do vyjasnění. Nejvyšší teploty 19 až 22, na jihozápadě a jihu kraje místy kolem 23 stupňů. Ráno a večer povane slabý, přes den mírný vítr severních směrů rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. U toho jsou dobré rozptylové podmínky, přes den by měly být i velmi dobré. Biozátěž pořád pouze mírná, takže stále platí jednička.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Už za chvíli se podíváme do Uherského Hradiště, kde začíná letní filmová škola. Co všechno návštěvníkům letošní ročník tohoto filmového svátku festivalu nabídne, nám řekne reportér Michal Sladký.
2: Narodil se ve Strání na Uherskobrodsku, kde vyrůstal v rodině z 10 sourozenci, vyučil se soustružníkem. Tak začal životní příběh Josefa Nuzíka, dnes otce arcibiskupa olomouckého. Jaká byla jeho cesta ke kněžství po roce 1989? Monsignor Josef Nuzík v cyklu Rodáci známí neznámí v den jeho 60. narozenin v sobotu 25. července po 8:30 ráno na vlnách Českého rozhlasu Zlín. K poslechu zve Markéta Macháčková.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Za 11 minut půl osmé je pátek 24. července. V Uherském Hradišti začíná 52. ročník letní filmové školy. Festival nabídne nejen filmové projekce, ale i známé hosty a také doprovodný program s workshopy, koncerty nebo divadlem. Přehled toho nejdůležitějšího, na co se mohou návštěvníci těšit, pro nás připravil reportér Českého rozhlasu Zlín, Michal Sladký, kterého zdravím. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Michale, jak to v Uherském Hradišti vypadá? Už je všechno připravené na začátek festivalu?
1: Určitě. Ty hlavní přípravy tady začaly už začátkem týdne. Teď už jsou všechny sály stejně jako další zázemí nachystané. Vedle kina Hvězda se bude promítat i na dalších 6 místech. V klubu Mír ve Slováckém divadle, v klubu kultury v Redutě, v aule střední školy Jiřího z Poděbrad a také ve sportovní hale. Vedle toho tradičně budou ještě 2 letní kina, a to na Masarykově náměstí a ve Smetanových sadech. Právě v parku a v jeho okolí jsou postavené i veškeré stany, ve kterých se bude konat doprovodný program a také spousta stánků s nejrůznějším občerstvením.
0: Co všechno letos letní filmová škola nabídne?
1: Jen filmů bude přes 200, k tomu navíc spousta besed, workshopů, výstav a dalších doprovodných akcí. Festival opět nabídne několik sekcí. Jedna z nich bude věnovaná režisérovi Romanu Polanskému, další pak kostýmní výtvárnici, scénáristce a režisérce Ester Krumbachové, která spolupracovala s celou řadou významných režisérů, například s Vojtěchem Jasným, Karlem Kachyňou nebo Věrou Chytilovou. Nebudou chybět ani africké snímky nebo již tradiční východní přísliby.
0: Napadá mě, do Uherského Hradiště přijede určitě i spousta známých tváří.
1: Je to tak, tou asi nejvýraznější bude letos herec Jiří Lábus, který uvede několik svých snímků a v neděli bude mít také lekci filmu. Stejně jako další host, herečka Anna Geislerová, rovněž obdrží cenu Asociace českých filmových klubů. Už dnes bude mít v kině Hvězda v rámci slavnostního zahájení premiéru snímek Virbl, který uvede početná delegace v čele s režisérem Tomášem Hubáčkem a představitelem hlavní role Davidem Švehlíkem. Zahraničních hostů přijede například francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo nebo senegalsko-francouzská režisérka a scénáristka Ramata Tulejsi.
0: Michale, zmiň prosím ještě něco z doprovodného programu.
1: Z koncertů určitě nesmím vynechat sobotní vystoupení Richarda Millera nebo koncert Kateřiny Marie Tiché. Ta zahraje společně s bývalou kapelou Davida Stipky Benjis a celý tento výjimečný koncert bude věnovaný právě jeho odkazu. Na Slovácko přijede také divadlo Spejbla a Hurivínka nebo cirk Laputika, který své představení Splash odehraje na neobvyklém, ale o to atraktivnějším místě v amfiteátru v parku Rochus.
0: Informace o letní filmové škole připravil reportér Českého rozhlasu Zlín Michal Sladký. Festival v Uherském Hradišti potrvá až do příštího čtvrtku. Za tvé informace díky a hezký den.
1: Rádo se stalo, hezký den všem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Medicine man.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Jsou tu zprávy a Barbora Hitmánková. Hezké ráno. Návrat lidí do okolí budovy číslo 34 ve Zlínském Baťově továrním areálu zůstává z bezpečnostních důvodů odložený. Na místě dál platí bezpečnostní opatření. Prostor kolem objektu je oplocený a uzavřená zůstává také přilehlá ulice Vavrečkova. Osada Pulčín na Hornolidečsku hostí 31. ročník festivalu Amfolkfest. Hrát se začne už dnes večer, hlavní program pak bude v sobotu v pravé poledne. V pátek se začíná jam sessionem, v sobotu vystoupí například Jaroslav Samson Lenk a další folkaři. Virtuální realita nově pomáhá s rehabilitací pacientů s roztroušenou sklerózou. Vyvinuli vědci ze Západočeské univerzity v Plzni. Systém pomocí interaktivních úkolů slouží k nácviku pohybu paží, motivuje k opakování cviku a díky zběžné zpětné vazbě pacienti okamžitě vidí pokrok. Proti rozsáhlým požárům ve Francii budou zasahovat také vrtulníky z Česka a ze Slovenska. V noci na dnešek to oznámil francouzský premiér, prezident Emmanuel Macron. Díky tomu budou moci hasiči v boji s plameny využít také další 4 letadla z Chorvatska a Portugalska. 2 české vrtulníky byly ve Francii nasazené proti požárům už před několika týdny. Zpátky do Česka se vrátili v pondělí. Dnes bude ve Zlínském kraji oblačno, na Valašsku s možností přeháněk, večer se postupně vyjasní. Aktuální teploty jsou mezi 10 až 12 stupni, nejvyšší teploty naměříme 19 až 23 stupňů a ráno a večer povane slabý, přes den mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V ulici Šafaříkova ve Valašském Meziříčí je částečná uzavírka silnice. Jezdí se kyvadlově. Ze zprávy Českého rozhlasu Zlín je to vše a po nich už pokračuje ranní vysílání s Petrem Uhříkem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za chvíli doplním kulturu, pozvánky na zajímavé letní akce. Teď je 7:30. Vítáme se do 24. července. Přeju pohodové páteční ráno u písničky Hany Zagorové. Je

0: Za 5,5 minuty, 7:45, tady je Český rozhlas Zlín, přející dobré páteční ráno. Podíváme se na zajímavé kulturní akce. Letní filmová škola startuje dnes v Uherském Hradišti. Kromě promítání desítek filmů, které začínají postupně na různých místech ve městě od 12 hodin, se můžete těšit i na večerní Cymbal Stage ve Smetanových sadech. Cymbálová muzika Pozdní sběr tam zahraje od 19 hodin. A nebude chybět ani letní kino. Na Masarykově náměstí promítnou v 21:45 film Bugonia a po něm snímek Sirat. Ve Smetanových sadech letní kino začíná v 21:30 penzionem pro svobodné pány. Po něm bude na řadě film Muž z prvního století. Po rekonstrukci se dnes otevře sýpka v Rymicích na Kroměřížsku, prohlédnout si je, její proměnu bude možné od 14. hodiny. V rámci festivalu Rožnovské frky dnes večer vystoupí Martin Stránský a Jan Maléř. Zahrají detektivní komedii s názvem Enigmatické variace o tajemství mezi dvěma muži a nepřítomnou ženou. Představení začíná v Janíkově Stodole v Rožnově pod Radhoštěm v 19 hodin. Fanoušky folkové, tramské a country hudby spojí malý festival na konci světa. Ten začne v osadě Půlčín na Hornolidečsku. 31. ročník dvoudenního Am Folk Festu zahájí neformální program u informačního centra Půlčín dnes večer. Amatérský film Poutníci dnes promítnou na Ploštině. Snímek na motivy textů Boženy Němcové můžete zhlédnout v čísle popisném 166 od 17. hodiny.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Tak si zbažte.
1: Za minutu 7:45. Pokračujeme krátkou předpovědí, podíváme se do aktuálních zpráv meteorologů.
2: Počasí.
1: Na úvod ještě projdu celým krajem v teplotách, i když jsou vzácně vyrovnané. Tak napřed místa z 11 stupni, Kroměříž, Kateřinice Ojičná, Hošťálková, Zlín, Vizovice, Štítná nad Bláří, Vsetín, Valašská Senice, Velké Karlovice a Horní Bečva. 11 stupňů. O jeden víc hlásí Staré Město, Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Luhačovice, Strání, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm. Maruška Hostýnské vrchy uvádí stupňů 10. Dnes bude převažovat oblačno, jenom ráno může být v jeho západní části kraje i méně oblačnosti. V severní a východní polovině kraje se mohou během dne občas vyskytnout přehánky, k večeru budou ustávat a oblačnost se bude rozpouštět téměř do vyjasnění. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na jihozápadě a jihu kraje místy kolem 23. Ráno a večer povane slabý, přes den to bude mírný vítr severních směrů rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď dobré, přes den budou velmi dobré a biozátěž zůstává pouze mírná na prvním stupni.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
1: Opět se chtějí vzepřít předsezónním prognózám, které je pasují do boje o záchranu v první lize. Řeč je v tomto případě o fotbalistech Zlína, více informací k tomu dodáme za chvíli.
3: Na pohovku Jošky Kubáníka v sobotu od 17. usedne herečka Klára Vojtková, která vám prozradí, proč se jí ulevilo, když nedostala Thálii, i to, jak byla zamilovaná do svého profesora herectví Borise Reznera. A v neděli se od 11. těšte na herečku Chantal Poulain, která vám povypráví, co na její vztah s Bolkem Polívkou řekl její tatínek. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli po 11. těší Jožka Kubáník.
2: Český rozhlas Zlín. Písničky našeho kraje.

0: Za 11 minut bude 8 hodin, čas, který je na Českém rozhlase Zlín pravidelně určený sportu. Podívejme se tedy znovu do regionu po této stránce. Zatímco velká část klubů první fotbalové ligy po příchodech nových majitelů investuje do příchodu hráčů desítky milionů korun, ve Zlíně se do žádných velkých akcí tradičně nepouštějí. Před startem nového ročníku přišlo do týmu 7 nových fotbalistů. Z nich ale jenom obránce Ondřej Kukučka odehrál v nejvyšší soutěži více než 10 zápasů. Většina posil jsou mladíci ze zahraničí.
1: Myslím si, že v tom, jak se dneska vyvíjí český fotbal a ten český přestupový trh, kde do toho se pumpuje strašně peněz a přestupové částky jsou velmi razantní. My jdeme cestou toho, že chceme, aby hodně prostoru dostávali i hráči z naší akademie. Samozřejmě ta cesta je výrazně těžší než nákupy hotových hráčů, ale patří to ke Zlínu a vždycky tady bylo hodně odchovanců v týmu.
2: Popisuje nastavení zlínského fotbalového klubu sportovní manažer Pavel Hoftych. Skromný rozpočet a absence výrazně posil vede k tomu, že se stejně jako každý rok ševci v předsezónních predikcích objevují u dna tabulky. Trenér Bronislav Červenka se tím nenechává rozhodit.
3: Dokážu vnímat i sám od sebe, že asi nejsme tým, který bude hrát o pohárové příčky, takže pro mě dostupujeme do té sezóny úplně stejně, jak jsme vstupovali do té minulé a hlavně my máme všichni motivaci to všem dokázat, že do té ligy patříme a uděláme všechno pro to, aby to s námi měli velmi těžké.
2: Trenéra doplňuje kapitán Tomáš Poznár.
4: Bereme to jako velkou motivaci, určitě ukázat, že nejsme na odpis, že v žádném případě, ba naopak věřím tomu, že nás to daleko víc semkne. Spoléháme na to, že ta kabina v tom Zlíně byla vždycky, nebo teďka posledních letech velmi silná a na to chceme navázat.
2: V minulé sezóně se Zlín jako nováček po postupu z druhé ligy o udržení nakonec nestrachoval a i když po vydařeném podzimu přišlo jarní zhoršení výsledků, ševci skončili 12. s náskokem na barážové příčky. Trenér Červenka věří, že nová sezóna nabídne výsledkově podobný scénář. K tomu chce navíc přidat i nadstavbu.
3: Přidáme tu kvalitu, kterou ti kluci mají a oni ji mají, oni to dokazovali v přípravných zápasech, kdy jsme malinko změnili přístup k tomu fotbalu, přístup nějak k prezentaci se naší, což bylo vidět i na tom, že i když jsme přesto, že jsme dostávali víc gólů než v minulých sezónách nebo v těch přípravách, tak zase jsme daleko byli aktivnější vepředu a byli jsme daleko nebezpečnější vepředu a dávali jsme těch gólů víc než minule, takže to je asi takový ten směr, který bychom chtěli tady nastavit a už je to jenom na nás, aby jsme to dokázali přenést do první ligy.
2: Jak se Červenkova slova naplní, napoví už úvodní zápas sezóny. V sobotu odpoledne nastoupí Zlín doma proti Baníku Ostrava. Ze Zlína David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Romanova svatba bude plná překvapení a na zabíjačce se ukáže, proč je Iveta taková. Seriál Vyprávěj. ČT2. Agentka FBI a stopař řeší záhadnou smrt indiánské dívky uprostřed mrazivé divočiny. Wind River. A ČT Art uvádí koncert legendárního country zpěváka, na kterém zazněly jeho největší hity a vystoupila řada hvězdných hostů. Pavel Bobek, 60 let v americkém století. Páteční večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: V Nedašově na Zlínsku rekonstruují obecní dům za 6,5 milionu korun. Města a obce na Vsetínsku pomůžou prvňáčkům s výbavou do školy. Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. Dnes bude v regionu oblačno, teploty do 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravila Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Rekonstrukce sociálního zařízení začala v obecním domě v Nedašově na Zlínsku. Oprava se týká původního 40 let starého zařízení, jak v patře u kulturního sálu, tak v patře u lékařů. Pokračuje nezávislý starosta Nedašova Martin Ptáček.
5: Provoz zařízení kulturního domu nám to omezí na 3 měsíce, to je do konce září. Obec financuje tuto rekonstrukci z vlastních peněz, kdy celkové náklady na opravu dosáhnou zhruba 6,5 milionu korun.
3: Rodičům budoucích prvňáčků v Rožnově pod Radoštěm zbývá už jen týden na podání žádosti o příspěvek na školní pomůcky. O podporu zatím požádalo 100 ze 186 rodin, které mají na příspěvek nárok. Na co mohou peníze využít, popisuje nezávislý starosta Jan Kučera.
6: Rožnově pod Radhoštěm můžou rodiče o příspěvek požádat přes portál občana, připomíná nezávislý starosta Jan Kučera.
7: Prvňáčkově toho potřeba nakoupit hodně. Proto jsme se rozhodli, že nabídneme podporu formou daru ve výši 1000 korun.
6: Takzvané pastelkovné ve výši 1500 korun nabízí také Horní Bečva. Ve Vsetíně pak dostanou prvňáčci podle mluvčí Jany Raškové balíčky školních pomůcek.
8: Například sešity, výtvarné potřeby, pastelky a vše je hrazené z rozpočtu města.
6: Tašky plné psacích potřeb čekají taky na děti ve Valašském Meziříčí. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
3: Finanční gramotnost mladých Čechů ovlivňují takzvaní finfluenceři. Na sociálních sítích je podle agentury Ipsos sleduje 53% lidí mezi 16. a 30. rokem. Radit si nechají třeba s investicemi. Česká národní banka ale doporučuje obezřetnost. Lidi by si měli zjistit, jestli mají influenceři dostatečné vzdělání nebo jestli nejsou ve střetu zájmů.
9: Sport.
3: Mistrovství světa ve vodním slalomu ovládl kajakář Jakub Krejčí. Ten tak v americké Oklahomě navázal na předchozí šampiony Hradílka, Prskavce, Tunku a Přindiše. Všem se to povedlo za posledních 13 let. Důvody hledá šéftrenér české reprezentace Jiří Prskavec starší.
10: Možná už je to taková trochu česká škola, ale každý je úplně jiný. Ale já dlouhodobě říkám, že to je vlastně z té domácí kvalitní konkurence, z toho potom vychází ty nejlepší závodníci a nakonec třeba i mistři světa.
3: Na Krejčího se dnes pokusí navázat kanoistky a kanoisté. O medaile bude bojovat Tereza Kneblová, Adriana Morenová, Lukáš Kratochvíl a mistr světa z roku 2021 Václav Chaloupka.
9: Počasí.
3: Dnes bude ve Zlínském kraji oblačno, na Valašsku s možností přeháněk. Večer se postupně vyjasní. Aktuální teploty jsou mezi 10 až 12 stupni. Nejvyšší teploty naměříme 19 až 23 stupňů. A ráno a večer povane slabý, přes den mírný vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Ulice Hvozdenská ve Zlíně je uzavřena do 18. hodiny z důvodu stavebních prací. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Šťastnou cestu vám přeje Barbora Hitmánková.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
11: Během svého života vyzkoušel řadu zaměstnání, hlavně byl ale umělcem. A taky valachem. Hudebník, výtvarník a herec František Segrado se ve Vsetíně od jeho smrti dne narodil ve Vsetíně, od jeho smrti dnes uplyne 5 let. O jeho životě si povíme před 8:30 v dalším pokračování cyklu Rodáci známí neznámí. Nejdřív ale region aktuálně. V Rymicích na Kroměřížsku slavnostně otevřou zrekonstruovanou barokní sýpku. Budova bude sloužit jako sídlo obecního úřadu i kulturní centrum obce. Více informací dodáme už za chvíli. Teď je 8:05. Petr Uhřík za mikrofonem. Stále si přejeme dobré ráno do pátku 24. července.
4: Český rozhlas Zlín.

0: 8 hodin 8 minut. Zrekonstruovanou barokní sýpku v Rymicích na Kroměřížsku dnes slavnostně otevřou pro běžný provoz. Obec do přestavby chátrající budovy investovala desítky milionů korun. Při zachování vnější historické podoby a některých detailů uvnitř stavby nabízí sýpka moderní prostory pro sídlo obecního úřadu, společenské sály nebo posilovnu a hudební zkušebnu. Jdeme na návštěvu.
1: Rymický starosta pan Martin Bartík se souzdem nás pustil do nového kulturního společenského centra, které zde vzniklo z historické budovy. Jak dlouho jste ji, pane starosto, rekonstruovali, tu budovu?
2: Tak projektová dokumentace se začala zpracovávat už v roce 2014 a následně se podařilo v roce 2024 získat dotaci a na jaře jsme letošního roku začali dělat terénní úpravy okolo, tak aby jsme mohli skoloudovat.
1: S dovolením vystoupám. Krátké schodiště opatřené výtahem pro postižené. Opravená budova barokní sýpky uvnitř skrývá moderní prostory. A kdybychom začali úplně od sklepení, tak je tu archeoložka paní Pavlína Daňhelová. Co zajímavého se třeba při té rekonstrukci objevilo? A vy jste u toho byla.
3: První je pokračování barokní klenuté stoky. Kromě této stoky se vlastně potom v prostorách sýpky našel pozůstatek hvozdu, což je hvozdná pec. Je to vlastně jedna z částí jezuitského pivovaru. Tato hvozdná pec se nachází v dnešních prostorách kuchyně.
1: Zmínil jste kuchyni, takže musíme připomenout, že kromě prostor pro obecní úřad, posilovnu, hudební zkušebnu, společenské sály, tu je také restaurace s kuchyní, ve které jsou ony pozůstatky pivovaru. Je tu s námi referent odboru památkové péče Holešovské radnice, pan Jan Machala. Pane Machalo, jak vnímáte tuto rekonstrukci co do kvality a zachování těch důležitých prvků?
4: Musím říct, že jako s porovnání s těmi dalšími, tak jako velice zdařila. Jo? Že šlo to, že se té opuštěné budově, která předtím sloužila jako jakési skladiště, depozitáře muzea, už jako dávno nevyužívané, tak se jí podařilo vdechnout nový život a současně zachovat vlastně ty památkové hodnoty, které tady vlastně pracovníci památkového ústavu identifikovali, jakože je potřeba je zachovat.
1: Prostory barokní sýpky si s námi prohlíží také vedoucí Rymického muzea v přírodě pan Petr Hlavačka.
5: Můžeme se vlastně pochlubit v Rymicích skutečně velice zajímavým komplexem staveb, jak na jedné straně chalupek s dožkovou střechou, tak na druhé straně bývalým šlechtickým sídlem.
1: A já už jenom doplním, že celá rekonstrukce i s vybavením přišla na více než 70 milionů korun. Z Rymic, Roman Werner, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín.

0: počasí.
1: Teď nás bude zajímat počasí podrobně, proto volám do Brna, kde nám o průběhu pátku i celého víkendu řekne meteoroložka Jitka Kučerová. Zdravím vás a přeju dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Udělejme si kompletní obrázek o pátku, jak bude celý den probíhat na obloze a v maximálních teplotách.
2: Převažovat by mělo oblačno, teď jen v ranních hodinách může být právě v té jihozápadní části kraje i přechodně méně oblačnosti. Potom zhruba v severní a východní polovině kraje se mohou během dne občas vyskytovat přehánky, ty k večeru budou ustávat a oblačnost se bude rozpouštět v podstatě až téměř do vyjasnění. Teploty odpoledne nejvyšší 19 až 22 stupňů, jihozápad jich kraje, ten může mít místy trošku teplý, kolem 23, no a vítr ráno a pak znovu večer slabý, přes den by měl foukat mírný a směry budou severní.
1: K dnešku si ještě upřesníme biozátěž.
2: Stupeň číslo 1, nejnižší mírná zátěž.
1: A tak se hned podívejme dál na víkend, co nám přinesou v počasí oba volné dny a na případné rozdíly mezi sobotou a nedělí.
2: Sobota bude slunečnější, v podstatě bude oblačnost hlavně vysoká průsvitná, skoro jasno, polojasno, potom přes den se k ní může přidat nějaká drobná oblačnost kupovitá, ta se potom zase k večeru bude rozpouštět, takže skoro jasno, polojasno bude převažovat, ať už jakoukoliv oblačností. Teploty už budou oproti dnešku vyšší, zítra odpoledne už na mnoha místech letní, 24 až 27 stupňů, vítr slabý, jihozápadní, jižní a večer může místy zesilovat. Potom neděle ta by měla postupně přinášet více oblačnosti, ale se srážkami to zatím vypadá, že jich příliš moc nebude. Pokud se nějaké objeví, tak spíš nějaká šance, neúplně velká, je v odpoledních hodinách na přeháňku. Něco by mohlo pak přibývat v noci na pondělí. Teoreticky tam by těch přeháněk mohlo být víc, ale vypadá to, že se Zlínskému kraji i ty budou chtít vyhýbat, takže spíše ta druhá polovina dne a noc je nějaká šance, že se objeví přeháňka, no a ty teploty zase budou o něco vyšší, 26 až 29, možná tropických 30 stupňů Celsia.
1: Vydejme se ještě kousek dál za víkend, už tam ta věta jedna padla, ale jak prozatím vychází úvod nového týdne, pondělí, úterý, naznačte, Jitko, prosím.
2: Pondělí by se zase mělo ochladit, tam to vypadá na zhruba 22 až 26 stupňů maximální teploty, to počasí také oblačnější, možná se spíš oproti té neděli, tak v to pondělí pravděpodobněji budou objevovat přehánky nebo občasný déšť, vypadá to hlavně na severní a východní část kraje, ty srážky potom večer budou ustávat, no a úterek ten zase nabídne už malinko vyšší teploty, zhruba do 27 stupňů a potom od středy dál už ty teploty porostou výrazněji i nad 30 stupňů.
1: A teplotní rekordy na závěr, podívejme se do historie 24. července. Jaké hodnoty se týkají přímo našeho Zlínského kraje?
2: 38 a 6 desetin stupně Celsia je nejvyšší hodnota, naměřena byla v Napajedlích v roce 1921 a Huslenky Kychová v roce 1978 nejméně 2 a 3 desetiny stupně Celsia.
1: Vše o počasí víme, podrobnou předpověď do vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila a uvedla meteoroložka Jitka Kučerová. Děkujeme, přejeme hezký pátek i víkend a zase brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
3: Etikety na potravinách jsou plné údajů, kterým nevždy rozumíme. Podle čeho poznat kvalitní výrobek a na co se při nákupu zaměřit, poradí technoložka potravin Iva Burešová z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Nalaďte si Český rozhlas Zlín 24. července. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
4: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Je 24. července, osobitý valašský zpěvák František Segrado odešel do hudebního nebe před rovnými 5 lety, bylo mu 66 let. Zanechal po sobě spoustu krásných skladeb. O období jeho největší slávy natáčela Silvie Pospíšilová v dalším pokračování cyklu
1: Rodáci známí, neznámí.
2: Máš tu cty známých, ale kdo tě zná?
3: Nazývali ho valašským bardem s nezaměnitelným hlasem. Nevystudoval žádnou uměleckou školu. Přesto byl renesančním člověkem. Zpěvák, výtvarník, šperkař a herec František Segrado se narodil 8. ledna roku 1955 ve Vsetíně.
4: Tam byl prostě lidový člověk, vyloženě se všem všudy. A taky byl hrozně pyšnej na to, kde se narodil. Vždycky sebou přivezl placatou lahvičku nebo vice.
3: Vzpomíná textař Michal Horáček. Společně s Petrem Habkou ho objevil do lirikálu Kudika.
4: Já jsem ho vlastně poprvé slyšel, až když jsme mu dali nějakou píseň udělat a on to prostě udělal tak, že jsme řekli, tak to je on, toho už se nepustíme.
3: V projektu se setkal s řadou osobností české hudební scény. Jednou z nich byla i zpěvačka Lenka Nová.
5: Dokázal popřít svoje ego a vlastně byl vypravěč jako neskutečnej a dokázal ty věci sdělit tak niterně a tak osobně, že prostě mě nejednou dokázal rozplakat na tom pódiu.
3: Spolupráce s Habkou a Horáčkem byla pro hudební kariéru Františka Segrada zásadní.
5: Nějaká chemie mezi Horáčkem, Habkou a Segrádem evidentně fungovala. Myslím si, že pánové Habka s Horáčkem viděli ten potenciál, to, jak on uměl interpretovat ty jejich písničky a proto s ním taky spolupracovali, ale myslím si, že to byla i nějaká mužská záležitost.
3: První sólové album si Segrado nadělil ke svým 60. narozeninám.
4: Taková persona vlastně zasluhuje a vlastně vyžaduje svý solový album. A já jsem říkal, já ti to udělám, ale udělám ti to celý. A ona to rád přistoupil, takže vzniklo to první album, prostě nazvaný Segrado. Skutečně ten debut v 60 letech a to mě moc těšilo dělat. Já strašně rád dělám věci, které se nedělají obvykle, které jsou zvláštní. Proč by neměl mít debut 60, když prostě má co říct, jo? A čím zaujmout?
2: Chtěl jsem ti říct, jak se dá zvážit sníh.
3: František Segrado odešel do hudebního nebe v pouhých 66 letech.
4: František byl pro mě nenahraditelný. Ono je to ohromně obtížné najít někoho, kde je jako chlap. To je prostě pořádnej chlap.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: U nich vás vítá Barbora Hitmánková. Pěkné dopoledne. U prodejny potravy na sídlišti Aloise Haby ve Vizovicích budou dnes dělníci frézovat cestu. Práce jsou součástí přípravy na realizaci nového asfaltového povrchu. Město žádá občany o opatrnost při pohybu v daném úseku a respektování případných omezení. V Lidečku na Vsetínsku začaly práce na přestavbě okolí základní a mateřské školy. Vznikne tam nová zahrada se záhony a dětskými prvky. Vedle pak bude odpočinkové místo pro veřejnost, sdělil starosta Vojtěch Ryza z KDU ČSL. V prvním pololetí letošního roku se nakazilo salmonelou 2500 lidí. V meziročním srovnání jde o nárůst zhruba 30%. Riziko nákazy z jídla přitom kvůli vyšším teplotám roste v létě. Lidé by proto měli potraviny skladovat v chladu a neměli by zapomínat ani na dostatečné tepelné zpracování, a to hlavně u masa a vajec. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes ukončuje svou cestu po Číně. Do země vyrazil jako první z nejvyšších ústavních činitelů od roku 2019. Cílem cesty byla podle něj hlavně podpora cestovního ruchu. Při schůzkách je jedním z cílů politickými špičkami Číny Okamura ale otevřel i téma zadrženého Čecha. Dnes bude ve Zlínském kraji oblačno, na Valašsku s možností přeháněk, večer se postupně vyjasní. Aktuální teploty jsou mezi 11 až 15 stupni. Nejvyšší teploty naměříme 19 až 23 stupňů. Ráno a večer povane slabý, přes den mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem si jezdí bez hlášených dopravních nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce. A teď už předávám slovo Petru Uhříkovi.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dnes je 24. července. Oslava svátku vyšla Kristýnám velice příjemně na pátek. Toto hezké, původně řecké jméno u nás nosí přibližně 52 tisíc dívek a žen v původním významu křesťanek. Takže se tu snoubí krása těla i duše a já už posílám gratulaci přes písničku Vabiho Daňka.

0: Nedávno jsme si hudebně odskočili ke skupině Traveling Wilburys a protože v ní hrál i George Harrison, pro dnešek bych volně pokračoval a vzal si do cukrárny dalšího bývalého člena Beatles. Paul McCartney, to je zase téma na hodně tlustou trilogii knih, tak svůj komentář samozřejmě zkrátím. Jenom připomenu, že po rozpadu Beatles měl svoji kapelu Wings, k sestavě přibral manželku Lindu a navázal nekonečně dlouhou řadou desek spoustou hitů. Mimochodem, jako hudebník je samouk, přesto jedním z nejúspěšnějších skladatelů a interpretů všech dob, nedávno na začátku léta oslavil 84. narozeniny. Beru do ruky CDčko Best of Paul McCartney a pustím vám písničku, kterou u nás znáte od Marie Rotrové pod názvem S tebou. Originál Sea Moon se dostal v roce 72 na 5. místo UK chart, v Americe nebodoval.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Za minutu bude 9:15. Jak to máme s dalšími letními vyhlídkami na nejbližší období, si řekneme v aktuální předpovědi meteorologů, včetně ranních teplot.
1: Počasí.
0: Ty se teď ve Zlínském kraji pohybují mezi 11 a 15 stupni. Převažovat má oblačno, jenom teď ve zbytku rána může být v jihozápadní části kraje i méně oblačnosti. V severní a východní polovině kraje se mohou během dne občas vyskytnout přehánky, k večeru budou ustávat a oblačnost se bude rozpouštět téměř do vyjasnění. Nejvyšší dnešní teploty 19 až 22 na jihozápadě a jihu kraje místy kolem 23 stupňů. Ráno a večer povane slabý, přes den pak mírný vítr severních směrů, rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Rozpilové podmínky jsou dobré, přes den by měly být i velmi dobré, aby zátěž zůstává mírná, platí jednička.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: V Uherském Hradišti dnes začíná 52. ročník letní filmové školy a my vám budeme každý den přinášet festivalové minuty z filmovky s Joškou Kubáníkem. První uslyšíte už za chvíli.
2: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
3: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
2: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
3: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
2: Strom lásky mý.
3: Pavel Mašek
2: a Standa Hložek.

0: Je tady první minuta z filmovky. Hlásím se vám z Uherského Hradiště, kde probíhá 52. letní filmová škola. Ona to tedy není žádná škola, nikdo nikoho neskouší a nerozdává známky, ale je to vyhlášený filmový festival. Co vás čeká? Zeptal jsem se na to ředitelky filmovky Radany Korené.
1: Máme nachystáno 212 filmů, 9 koncertů, 3 divadla a 5 výstav.
0: A k tomu i odborný program, besedy, cymbálovky a spousta dalšího. To všechno na 30 místech po celém městě, včetně 2 letních kin. A koho by v Hradišti během následujícího týdne rádi potkali návštěvníci filmovky?
2: Tak já bych se nejraději potkal s Ivanou Chýlkovou.
3: No, určitě Geislerovou a Svěráka, Hejlíka a ty další hvězdy, co přijedou.
4: Spejbla a Hurvínka.
0: Zítra oceníme první velkou hvězdu. Jiřího Lábuse. Poslouchejte Český rozhlas Zlín a zjistíte, jaké to bylo. Z Uherského Hradiště vás zdraví Jožka Kubáník.
5: Joškovi díky a vám, milí posluchači, přeje hezký pátek Petr Uhřík i bezvaletní víkend. Potkáme se znovu v pondělí, brzy ráno.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Majitel zhořelé budovy 34 ve Zlíně převzal rozhodnutí o jejím odstranění. V Rýmicích dnes slavnostně otevřou zrekonstruovanou barokní sýpku. O podporu v rámci Nové zelené úsporám požádalo za první měsíc 914 lidí. Dnes bude v regionu oblačno, teploty až 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmánková. Společnost Cream, která je vlastníkem požárem poničené budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně, včera převzala rozhodnutí stavebního úřadu o jejím odstranění. Firma zároveň pokračuje v zabezpečení celého prostoru. Okolí budovy zůstává oplocené, osvětlené a střeží ho bezpečnostní agentura. Další postup popisuje mluvčí společnosti Cream Marcel Schmidt.
2: Rozhodnutí stavebního úřadu nám bylo doručeno do naší datové schránky, to můžu potvrdit, takže teďka v nejbližších dnech se s tím budeme seznamovat a podle toho samozřejmě přijmeme adekvátní kroky, tak abychom naplnili podstatu toho rozhodnutí.
0: Přes 60 milionů korun investovala obec Rýmice do rekonstrukce místní barokní sýpky. Ta se dnes otevírá veřejnosti. Sýpka nabízí moderní prostory pro obecní úřad, pořádání společenských událostí, ale i posilovnu nebo hudební zkušebnu, pokračuje referent odboru památkové péče města Holešova Jan Machala.
3: Té opuštěné budovy, která předtím sloužila jako jakési skladiště depozitáře muzea, už jako dávno nevyužívané, tak se jí podařilo vdechnout nový život a současně zachovat vlastně ty památkové hodnoty, které tady vlastně pracovníci památkového ústavu identifikovali.
0: Žádost o státní podporu při renovaci domu či bytu v programu Nová zelená úsporám zatím podalo 914 lidí. Potvrdilo to Ministerstvo životního prostředí, podle kterého je zájem hlavně o komplexní úsporná opatření. Nová zelená úsporám letos prošla zásadními změnami.
4: Přímé dotace se týkají už jen zranitelných domácností. Většina žadatelů dosáhne pouze na bezúročnou půjčku. To je rozdíl oproti tomu, jak Nová zelená úsporám fungovala v předešlých letech, kdy zájemci dostávali dotace. I proto byl zřejmě ještě loni zájem o podporu vyšší. Zatímco teď podalo žádost za první měsíc 914 lidí, loni za stejné období to bylo 4,5 tisíce. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Zástupci států Evropské unie přijali nový balík sankcí proti Rusku. Jeho součástí je prodloužení platnosti cenového stropu na ruskou ropu o dalších 12 měsíců. Na evropský sankční seznam zařadí nejvíc lidí nebo firem za poslední 4 roky. Omezení se dlouho nedařilo schválit, hlavně kvůli výhradám Řecka. To nakonec prosadilo několik ústupků týkajících se omezení přepravy ruského skapalněného plynu.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu převážně oblačno, večer se postupně vyjasní, aktuální teploty jsou mezi 11 až 15 stupni a nejvyšší budou 19 až 23, vítr bude mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez dopravních hlášených nehod. Končí zprávy Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pro koho teď v pátek mám malý dárek k jmeninám? Slova letí jak déšť z Rýny, k svátku hraju pro Kristýny. Nejen toto jméno dnes vynést chci až do nebes. Vždyť víte, mé srdce skáče pro všechny mé posluchače. Pro každičkou dušičku, jak vždy rád, mám v zásobě písničku. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

spánek. A pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Ahojši, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pátek 24. července roku 2026, máme léto a když se podíváme do kalendáře, tak dneska svátek slaví dívky, dámy, ženy, nositelky křestního jména Kristýna. Ale pozor, není Kristýna jako Kristýna. Některá děvčata nebo ženy jsou taky křtěné Kristýna s měkkým i. A já jednu takovou Kristýnku mám ve svém zorném úhlu a to je nová moje dramaturgině srdcovek paní Kristýna Zapletalová. Takže milá Kristýnko, všechno nejlepší taky k vašemu svátku. Já nevím, jestli jste v kalendáři, nestačil jsem to zatím prolistovat, ale možná se tam dostanete časem, že jo? Takže všechno nejlepší. A už tady mám přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Krásný den. Před 55 lety si naši rodiče Libuška a Pavel Jelínkovi z Horních Kounic řekli své ano v kostele v Běhařovicích. Narodili se jim 3 děti, které si myslím skvěle vychovali a posléze svou lásku předali i 3 vnoučatům. Moc rádi bychom jim za všechno poděkovali. Doufáme, že si spolu ještě zatancují v Kounicích pod Májou. Pokud by to byla písnička od Michala Tučného Tam u nebeských bran, která je jejich oblíbená, moc by je to potěšilo. Děkujeme, Radka, Pavel, Martina. Tož, můj milý, rád zahrají vašim rodičům paní Libušce a Pavlu Jelínkových z Horních Kounic. Vybrali jste si písničku, ale mám tu ještě jedno přáníčko ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Vážený pane Junáku, zdravím vás z Bošovic a ráda bych vaším prostřednictvím v pátek pozdravila svoji maminku Anešku Skulínkovou, která vaše rádio každý den poslouchá. Ve svých 60 letech jsem šťastná, že ji mám a že je stále pro celou naši rodinu jistota a přístav, v kterém vždy najdeme ochranu a pochopení. Já vás zdravím a mockrát děkuji. Milada Zemňoková.
0: Paní Milado, rád splním vaše přáníčko. Písničku se si nevybrala, ale nevadí, vyřešili to Radka a Pavel a Martina. Ti to vyřešili. Takže přáníčka byla vyslovena, no písnička byla vybrána, Michal Tučný a Tam u nebeských bran.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Tam u nebeských bran dospíval Michal Tučný, doufám, že vás písnička potěšila. Je léto, máte rádi míchané nápoje, neboli koktejly? Já je miluju. No a léto přímo to k tomu vybízí. Sednout si takhle do stínu, když svítí sluníčko, do nějaké kavárničky, cukrárny a objednat si nějaký míchaný nápoj. Představte si, že na den přesně, tedy to bude v neděli, před 220 lety vznikl míchaný nápoj neboli koktejl. První definice koktejlu byla zveřejněna 26. července roku 1806 v jednom americkém časopise. Koktejl by měl být podle prvního receptu posilující nápoj složený z lihovin různého druhu, cukru, vody a bitterů, jež se lidově nazývá sling. Od doby prvního koktejlového receptu uběhlo již spoustu času a změnily se také chutě a zvyky konzumentů. V současné době tak podle barmanů slaví úspěch hlavně proslulé mojito. Ale já se vám musím přiznat, že jsem nedávno byl v kavárničce, byly ty parné dny, a tak jsem požádal slečnu servírku, že bych si rád dal ledové kafe. Ale pozor, ledovou kávu ne se zmrzlinou a se šlehačkou, ne, pouze led a černý kafe. Smíchám a je to krásná ledová káva. A ona mi říká, můžu vám nabídnout, jako to je tonik s kávou. Já nevím, jestli to nazvala tonik preso nebo espresso tonik. Já říkám, jak to vypadá. Říká, normálně to káva, míchaná s tonikem a hodně ledu. Tak jsem si to objednal a musím vám říci, že to bylo nesmírně lahodné pití. Takže dneska máme taky hezky, v neděli má být a v sobotu taky hezky a v neděli je těch 220 let toho koktejlu. No tak co, kdybychom si sedli do kavárny a dáme si těch 220 mochít, co? Ne, to přeháním. Takže si užijte koktejly nebo míchané nápoje, jak jim říkáte, v plnými doušky. A já už vám pouštím písničku.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Moji milí posluchači, jak už od pondělka jsme inzerovali v srdcovkách, že dnešní, tedy tyhle týdenní srdcovky budou kratší o jeden den, tedy o jednu indicii, protože v sobotu srdcovky vyráží opět na cesty, jedeme do Buchlovic, kde je velká přehlídka česneku. Jsou tam česnekové slavnosti. Takže vlastně už dneska máme pátek, tak dnes odtajníme celotýdenní hádanku Kdo, kdy, kde, kterou pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Jenkýř. Miloš, já tě zdravím. Ahoj.
1: Krásný den. A já hned na to navážu, protože v těch Buchlovicích my budeme vysílat poblíž odpovědi na tu týdenní hádanku.
0: Máš na mysli Velehrad?
1: No, mám na mysli Velehrad, ale mám ještě jinou souvislost.
0: Nebudem prozrazovat?
1: Nebo... Ale já to prozradím.
0: Výborně.
1: Už rovnou. Já to prozradím. Říkej. I to, co je řešením a bude to zajímavé, protože v Zámeckém parku, kde budeme mít, já jsem teď chtěl použít ten ošklivý výraz stage, jak se říká, nebo mě to malé pódium, kde budeme vysílat naše soutěžní srdcovky, tak v tom Zámeckém parku jsou dvě sochy. Je tam socha svatého Cyrila a svatého Metoděje. My jsme se tento týden ptali tedy na Metoděje, ale ty dvě sochy mají zajímavý osud, protože oni původně stály v Brně. Oni stály na průčelí katedrály a když tu katedrálu historizovali před více než 100 lety, tak je odvezli právě do Buchlovic. A možná si pamětníci vzpomenou, oni tam kdysi stávali u silnice a teprve potom je přemístili do toho Zámeckého parku.
0: To jsou ty sochy, které teď v buchlovských kopcích chybí, protože oni stáli u silnice, když se vedla objížďka, když se buchlovské kopce jako dělala nová silnice a tak dále, že tam byla ta kostková. A na to jsem se právě chtěl zeptat já v Buchlovicích paní Hrubanové, jestli o tom jako něco
1: víte. Tak vidíš, tak odpověď dostaneš dnes ve vysílání. Ale vraťme se soutěži.
0: Milošku, musíme tedy oba dva symbolicky smeknout před našimi soutěžícími, protože nejen, že se nenechali oklamat, ale dokonce první správná odpověď přišla už po úterní indicii. A kdyby se neozval jeden vtipálek, nepřišla by nám ani jedna špatná odpověď. Takže správná odpověď je...
1: Svatý Metoděj.
0: Tak, správně, odpověď svatý Metoděj a proč to už vám Miloš vysvětlil. Tak, jak jste k tomu měli dospět? V pondělí zněla tato indicie. Kdybych se měl zastavit na všech místech, kde jsem prý pobýval, musel bych žít výrazně více než těch svých zhruba 70 let.
1: A mě zajímavé to zhruba, protože se diskutuje o tom, jestli se narodil v roce 813 nebo 815, každopádně zemřel v roce 885 a na spoustě míst najdeme Metodějovi a Cyrilovi stromy, křížky a podobně. Kdyby to skutečně měli ti dva stihnout, tak při tehdejších cestovních rychlostech nedělají nic jiného, než cestují a dávají křížky a podobně studánky. Nestihli by udělat to, co udělali.
0: Ano, v úterý zněla tato indicie. Slyšeli jste o mě někdy jako o Michalovi? Ano, i to je moje jméno.
1: Ano, protože i Metoděj má původní jméno. A je to Michal či Michael tedy.
0: Středa. Najít mé ostatky, to je sen mnoha archeologů. A vůbec nelze vyloučit, že je někteří našli. Jen o tom neví.
1: Dodnes se spekuluje, kde byl Metoděj pohřben, i když to místo je popsané velice dobře v historických pramenech, kde je to v chrámu Bohorodičky a tak dál, tak přesto se to místo najít nepodařilo, anebo už bylo prázdné, anebo nelze vyloučit, že někde historici, archeologové ostatky našli, ale nedostatečně identifikovali.
0: Mm-hmm. No a poslední, čtvrteční, tentokrát pro tento týden indicie, zněla takto. Vlastně je škoda, že jsme s bratrem nezažili více. Mohli jsme více dát i naší oblíbené zemi. Koho to celý týden hledáme?
1: Konstantin neboli Cyril zemřel ve věku 42 let v Římě a tou zemí, kterou oba měli tak rádi, i když odsud nepocházeli, byla právě Morava. Jejímiž patrony oba jsou, stejně jako jsou spolupatrony Evropy.
0: Ano. Takže správná odpověď je svatý Metoděj. Vy všichni, kteří jste se zúčastnili tohoto hádání, tak jste soutěžili o cenu, kterou je MP3 s románem Dny opuštění Elena Ferrante. No a šťastným výhercem se stává, ano, paní Jiřina Šmídová z Milotic. Paní Jiřinko, my vám s Milošem gratulujeme a užijte si cenu. Tak. A teď si pustíme písničku.

0: Máme skoro 6 minut po půl desáté a já tady mám ještě dvě přáníčka. To jedno je z webového formuláře a to druhé z mailové adresy. Začneme webovým formulářem. Zní takto. Dobrý den, pane Junáku. Prosím o zahrání mojí mamince Marii Honzákové z Říčan u Brna. Pokud to bude možné v pátek 24. července. Děkuji, dcera Jitka. Milá Jitko, to víte, že to je možné, ale proč jste mamince nevybrala písničku? Určitě chodí doma, maminka zpívá si třeba, já nevím, o nás dvou, a nebo třeba zpíval konvalinkám vodopád, no jo. Ale mám tady další přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Dobrý den, pane Junáku. Co nejsrdečněji vás zdravím a chtěl bych vás moc poprosit, zdali byste mohl dne 24. července zahrát písničku Jsou dny, kdy svítá od Ladislava Štajdla pro mou ženu Leničku k 33. výročí naší svatby. Děkuji ti, Leni, za všechno, co si pro mne a naše děti za ta léta udělala a s láskou stále děláš. Předem moc děkuji, váš posluchač Miloš Dilršar z Olomouce. Tož, milý pane Miloši, rád splní vaše přáníčku, ale tu písničku si zasloužíte i vy. Vždyť přece žijete vedle vaší ženy Leničky, ano, říkám to dobře, v harmonii a máte ji rád, milujete ji, takže si zasloužíte taky. Takže, moji milí, přáníčka byla vyslovena. Pan Miloš Dilršar vybral písničku Jsou dny, kdy svítá a Ladislav Štajdl.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Což, moji milí posluchači, dnešní srdcovky pomalilinku končí. Teď jsem měl poněkud zoufalý výraz v očích, kam jsem si zasedal indicí, ale ne, nebojte se, dneska už indicie není, protože začínáš pondělní indicie, jelikož zítra srdcovky jedou opět na výlet, a to do Buchlovic, kde je velká přehlídka, je tam česneková slavnost. Tak, tož, moji milí, pomalu se budeme loučit. Jen připomínám, že pokud chcete, abych vám zahrál na přání, musíte mi to dát vědět. Máte tyto možnosti. Pokud se vám nechce psát, tak mi to můžete namluvit na telefonní záznamník s číslem 737 250 358 nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete konkrétní přáníčko v konkrétní den, konkrétní písničku, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu. Tak to je pro dnešek všechno a teď už předávám slovo svému kolegovi Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému, protože ve 9:45 začne soutěž Zámecké léto. A s vámi, moji milí posluchači, se budu těšit zítra po 11. hodině z Buchlovic. Mějte se hezky a naschledanou.
1: Srdcovky vyrážejí na cesty. I Česnek dokáže skrývat tajemství, rébusy a hádanky. Nevěříte? Speciál Srdcovek na cestách vás o tom přesvědčí. V sobotu 25. července soutěžíme živě na slavnostech Česneku v Buchlovicích. Mimořádné vysílání, při němž všudy přítomný Česnek zaručeně odradí upíry a upevní zdraví, poslouchejte nebo si vychutnejte přímo v Buchlovicích. V sobotu 25. července od 11 hodin se na vás bude těšit Zdeněk Junák.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Sámecké léto.
1: Hezký pátek vám všem přeje Pavel Kudrna, tak už uzavíráme čtvrtý týden našeho zámeckého léta, našeho soutěžení. No já ještě, než se dáme do další návštěvy dalšího zámeckého objektu, tak ještě dluh ze včerejška. Já jsem vlastně zpovídal, teď nevím, jestli posluchač nebo posluchačku, kde byli naposledy, no prý u Sobotky na takovém kopci Kulatá stavba zámek. A já měl okno v tu chvíli a říkal jsem, že jakmile se zhasne tady ve studiu, jakmile se vypne mikrofon, že si vzpomenu. Obratem jsem si posléze vzpomněl, že byla řeč o zámku Humprecht, lovecký zámeček, národní kulturní památka. Je to elipsa, není to jako kruhovitý půdorys, ale elipsa. No a je tam, to je takový typický znak, vysoká hodovní síň, je vysoká asi 16 metrů, mimořádná akustika. A byli jsme tam taky na návštěvě. No dnes nás čeká tedy, jak jsem říkal, další zámecký objekt a taky losování. No a protože se jednou nedařilo, to bylo v úterý, tak šance na výhru budou mít, pokud se dnes zadaří, 4 posluchači. Budu držet palce, jdeme do toho. František Kinský o objektech ví, myslím, obrovské množství informací, tak ať nás pozve na další vybranou památku. Kam to bude?
0: Zámecké léto.
2: Čeká nás barokní zámek Veltrusy, který leží na pravém břehu Vltavy přibližně 25 kilometrů severně od Prahy. Naposled ho spravoval rod Chodků. Více už nám řekne Jolana Nováková.
3: Tady na zámku Veltrusy se po povodních v roce 2002 začínalo od nuly. O 11 let později přišla voda znovu. Dnes jsou ale zámek i zámecký park z větší části opravené a kastelán Pavel Etzler rád návštěvníkům ukazuje, jak se to povedlo a jak pěkné to tady je. Přikivuje souhlasně pan kastelán, dobrý den.
4: Dobrý den, dobrý den. Ještě se teda nepovedlo úplně všechno a samozřejmě opravovali jsme nejenom škody po povodních, ale i to, co způsobil zub času. A to, že je to pěkné, za to nevím, jestli můžeme tolik my, jako spíš projektant, kterým byl italský architekt Giovanni Battista Aliprandi. Ten zpracoval projekt pro zakladatele zámku Václava Antonína Chodka. Zámek byl založen v roce 1704.
3: Jako lovecký zámeček?
4: No, byla to taková, řekli bychom, víkendová chata, takový lusthaus, a samozřejmě sloužil i jako zámeček lovecký.
3: Teď kolem nás právě procházejí návštěvníci, kteří už si možná prohlédli hlavní budovu a z ní vybíhají křídla.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Zámek je typickým představitelem barokního stavitelství s takzvanou centrální dispozicí, která potom s dalšími budovami, s konírnou a špejcharem, uzavírají takzvaný čestný dvůr, který je ze severu lemovaný plotem, kde jsou sochy mimo jiné i z dílny Matyáše Bernarda Brauna.
3: Kolem zámku se taky rozkládá rozlehlý přírodně krajinářský park s řadou drobných romantických staveb a plastik. Dokonce se u vás po parku dá jezdit i na kole a všechno si prohlédnout.
4: Park je největším zámeckým parkem v republice. Celkem je tady různých cest, cestiček, pěšin a podobně přes 20 kilometrů a to se pěšky hned tak stihnout nedá.
3: No a my se teď půjdeme podívat dovnitř.
4: Pojďte za mnou, já to tady znám.
3: Ó, to je krása.
4: Teď jsme v hlavním sále, je to největší místnost na zámku a sál původně sloužil samozřejmě také pro různé koncerty, plesy a společenské chvíle.
3: Vstoupili jsme do staré ložnice a tady jsou nádherné textilní tapety.
4: No nejen, že jsou nádherné, ale jsou opravdu unikátní, protože patří k nejstarším v České republice.
3: V interiérech uvidíte výzdobu a zařízení odpovídající 18. a 19. století. Kde jsme teď?
4: Velmi významnou historii má tato místnost. Je to salon Marie Terezie, která zámek Veltrusy navštívila a dokonce tady i přespala.
3: Bylo to v rámci velkého trhu tovarů Království českého,
4: kde se propagovalo zboží z nově vznikajících manufaktur. A v podstatě se jedná o nejstarší veletrh na světě.
0: Zámecké léto.
2: Z Zámek Veltrusy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, Veltrusy hodně utrpěli tou povodní, no my jsme tam natáčeli těsně po ní a musím říct, že nejhroznější bylo, když vyprávěli, jak se ozývala zvěř, která prchala před tou vodou, často marně, prý dokonce na schodiště u toho zámku, tam přišla nějaká srnka, kterou pouštěli dál do dvora. No, teď už to naštěstí zase rozkvétá, kéž by ta povodeň, která byla, byla už jenom tou minulostí. No, my se teď budeme bavit o přítomnosti a tou je losování a nejprve samozřejmě soutěž a doufám, že zařadíme dalšího posluchače do toho našeho losovacího osudí. Tak začínáme. Chcete-li volat, vytočte naše číslo.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: poslouchat by neměla být těžká a zní. Čím je výjimečný zámecký areál ve Veltrusech? Za A má nejvyšší převýšení, za B protéká jim hned 5 vodních toků, za C je v něm nejrozsáhlejší park u nás.
1: Tak by to mělo být za C.
0: Máte 5, pane Jaroslave.
1: Děkuji, to je pěkná zámka. No.
0: To je v pořadí, ve kterém jste se umístil v losování. 2 dnes, víte, musím vyndat 2 z toho losovacího osudí. Dej mám tady. Takže vyndávám 2, to protože v úterý se nezadařilo. Já se s vámi rozloučím, zdravím do Rožnova. Naschánu.
1: Jo, taky, mějte se.
0: Taky, no a budeme losovat, protože ve hře je teď v tuhletu chvíli návštěva, respektive soukromá prohlídka zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Je to pro 2 osoby, jinak i panu Jaroslavu z Rožnova posíláme ten zámecký cestovatelský balíček. No a všichni výherci pak budou na konci prázdnin opět ve slosování o 3 zámecké víkendové pobyty. No tak losuju. Tak. Tak, kde máme to číslo? No a musím říct, že jsme uprostřed týdne, 3, a tam je pan Patrik Rosa Olešnice. Gratuluju, pane Patriku. Tak vracím na příští týden, doufám, že příští týden tam dáme opět 5 míčků. No, já se s vámi rozloučím, před námi je víkend, my se uslyšíme opět v pondělí v 9.45, ale na zámky se vydáme také v čase našich výletů, tedy teď o prázdninách v zámeckém létě, po 13. hodině v sobotu i v neděli. V sobotu do zámku Nové Hrady ve východních Čechách půjdeme na návštěvu a v neděli do zámku Světlá nad Sázavou. Tak se mějte krásně, užijte si tropy, snad v sobotu by mělo být opět hodně vysoko, tak se mějte pěkně, ať se daří.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Na letní filmovou školu v Uherském Hradišti přijede i Jiří Lábus nebo Anna Geislerová. Stavební úřad ve Zlíně nařídil odstranit nejpoškozenější části zhořelé výzkové budovy 34 do 6 týdnů. K rehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou nově pomáhá virtuální realita. Dnes bude v regionu oblačno, s teplotami do 23 stupňů. U dopoledních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Více než 200 filmů, koncerty i divadelní představení nabídne letní filmová škola v Uherském Hradišti. Festival se koná ode dneška do příštího čtvrtka. Diváci se opět můžou těšit i na oblíbené letní kino na Masarykově náměstí a na známé tváře z filmového prostředí. Pokračuje mluvčí letní filmové školy Lenka Horáková.
2: Mezi největší hvězdy, které letos na filmovku přijedou, patří určitě Jiří Lábus a Anna Geislerová, kteří převezmou výroční cenu Asociace českých filmových klubů. Ze zahraničního hostu to bude francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo a francouzská režisérka senegalského původu Ramatatoulé Sy.
0: Požárem poničená budova 34 ve Zlíně musí být celá zlikvidována nejpozději do poloviny prosince letošního roku. Do 6 týdnů pak vlastník budovy, společnost Krým, musí odstranit tu část stavby, která nejvíce ohrožuje okolí. Vyplývá to z rozhodnutí stavebního úřadu ve Zlíně, které dnes zveřejnil na úřední desce. Stavební úřad stanovil pro vlastníka budovy i další podmínky. Musí v řádech hodin zajistit neustále sledování rychlosti větru v okolí budovy i sledování stavby statikem. Výškovou budovu 34 poničil požár. Hasiči jej likvidovali 15 dnů. Virtuální realita nově pomáhá s rehabilitací pacientů s roztroušenou sklerózou. Vyvinuli ji vědci ze Západočeské univerzity v Plzni. Systém pomocí interaktivních úkolů slouží k nácviku pohybu paží, motivuje k opakování cviku a díky zpětné vazbě pacienti okamžitě vidí pokrok.
3: Teďka si dáme na ruku trackery, už jste si tam dala jeden na zápěstí.
4: Libor Váša z katedry informatiky Západočeské univerzity v Plzni pomohl své studentce připnout na tělo všechny potřebné trackery, které sledují pohyb pacienta. Po nasazení brýlí pro virtuální realitu pak pacient před sebou vidí správné provedení cviku a může ho co nejpřesněji napodobit.
3: Pacient tohleto velmi přirozeně vidí, jakým způsobem má mít tu paži orientovanou, v jaké fázi má mít třeba rozevřenou dlaň.
4: Technologii teď testují lékaři ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v Thomayerově nemocnici a od září i v domově svatého Josefa u Dvora Králové nad Labem. Karolína Burdová, Český rozhlas. Sport.
0: Vodní slalomář Jakub Krejčí se stal mistrem světa. Zlato získal na šampionátu v americkém městě Oklahoma City. Přímo v dějišti závodu mu k úspěchu gratulovali sami světoví šampionáti Prskavec s Přindišem, kteří Jakuba Krejčího v začátcích kariéry ovlivnili.
5: Každý nějakým způsobem a chtěl jsem si od každého vzít něco, ale zároveň jsem chtěl já být tím nejlepším vzorem pro ty další generace a pro ty nejmladší vodní slalomáře. Že i když jsme soupeři, tak dokážeme ty ega rád stranou a pogratulovat si a popřát si a přát to těm ostatním. Počasí.
0: Dnes bude v regionu oblačno, na Vlašsku s možností přeháněk. Večer se postupně vyjasní. Nejvyšší teploty jsou mezi 19 až 23 stupni a vítr bude mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už dobré dopoledne s Kristýnou Fuchsovou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré dopoledne, milí posluchači Českého rozhlasu Zlín. Léto je v plném proudu, ačkoliv teploty jsou spíše jarní. To ale přímo vybízí k výletům. Pokud se vydáte na cestu vlakem a ocitnete se na nádražích v Uherském Brodě nebo Luhačovicích, tak se pozorně rozhlédněte. Některá místa totiž zdobí ornamenty s rukou lidové umělkyně a malérečky Rosky Falešníková, která zemřela v Otrokovicích přesně před 43 lety. Podle ní je lidové umění potřeba stejně jako vzduch a jídlo. A něco k snědku nás bude lehce provázet i první společnou hodinou pátečního dopoledního vysílání. Příjemný poslech.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
1: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy,

0: dospíval Karel Gott. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem a proto spolu s vámi posluchači hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. A my si je připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli to bude piškotový zákusek s rebarborou a sněhovou čepicí podle Jiřího Pospíšila z Rudy nad Moravou a jeho třetího nejlepšího receptu roku 2023. Upeče ho cukrář Vojtěch Vrtiška. Jak zjistil Patrik Rozehnal, Vojta si recept četl pouze večer před natáčením.
1: Ale co z něho vyjde, to je trošku otázka.
2: Čím to? Bude tam hodně změn?
1: Bude tam relativně dost změn.
3: Tak vyzkoušíme Vojtovu kreativitu. Mimochodem, chodí občas pro nápady třeba za rodinou, přáteli?
1: No teď jsi mi dal spoustu skvělých nápadů ty.
2: Zní to upřímně a radostně.
3: Dozvěděli jsme se taky spoustu nových termínů. Víte, co je acetátová folie? To je taková ta folie, kterou občas přinesou v cukrárně na dortu, když ho ještě nesloupnou.
1: Jo, to je přesně ono. A nebo když si dojdete do papírnictví a sahnete si na takový ty levný obaly na sešity, tak je to stejný materiál. Ale klidně si můžete utrhnout.
2: To už všichni stříhat obaly na sešity.
3: My jsme tu folii právě použili pro definitivní zdobení dortu. Dali jsme tam rozvařenou rebarboru.
1: Taky tam celou takhle mrsknu, můžu tam dát i mezi to čerstvé jahody, záleží čistě jenom na mě.
2: Jestli vás mrsknu, znamená opatrně položíme, jo?
1: Opatrně mrsknu.
3: A nakonec jsme to pěkně celé oflambovali.
2: Já se omluvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět.
1: Já bych mu chtěl moc poděkovat za tenhle ten recept, protože to pro mě byla obrovská inspirace. Zase jsem si mohl sáhnout na něco trošku jiného, než dělám.
0: Jak velké jsou rozdíly v obou receptech? Od obou receptech zjistíte v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept Vojtěcha Vrtišky najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovýrok.cz. Původní piškotový zákusek s angreštem od Jiřího Pospíšila bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
5: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: I v létě je Český rozhlas Zlín všude tam, kde se něco děje a nechybí ani na Filmovce, tedy na oblíbeném filmovém festivalu v Uherském Hradišti. A já vám každý den přináším to nejzajímavější, co jde na Filmovce zažít. Slavní hosté, velké filmové zážitky a jedinečná atmosféra. Celý týden na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Radost z toho, že nás posloucháte, má Jožka Kubáník.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Když se vás někdo zeptá na nejvyšší horu světa, asi řeknete Mount Everest. Věděli byste ale, jaká je nejvyšší známá hora celé sluneční soustavy? Odpověď nabídne už za chvíli Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.

0: život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Po kapele Miraj se teď ve vysílání Českého rozhlasu Zlín vydáme na nejvyšší známou horu vesmíru.
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
3: Věděli jste, že nejvyšší známá hora sluneční soustavy měří přes 21 kilometrů? Nachází se na planetě Mars a jmenuje se Olympus Mons, v překladu Hora Olympus, a dodržuje tak názvosloví čerpající z řecko-římské mytologie. Tato gigantická štítová sopka se tyčí do výšky přes 21 kilometrů nad okolní plošinu podle způsobu měření, což je téměř třikrát více než pozemský Mount Everest. Astronomové už na konci 19. století pozorovali na povrchu Marsu v místě hory světlou skvrnu. Před érou letů kosmických sond, lodí a raketoplánů ale nemohli zjistit, co to ve skutečnosti je. Základna kužele má průměr přes 600 kilometrů, což je přibližně tolik, jaká je šířka či délka Francie. Svahy této sopky mají sklon jen několik stupňů. Případný marťanský horolezec by prostě jen pozvolně stoupal k vrcholu. V současnosti je sopka nečinná. Ve sluneční soustavě ale existují i další extrémně vysoké útvary, jako například útes na Jupiterově měsíci Io nebo rovníkové pohoří na Saturnově měsíci Iapetus.
2: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
0: Proudy řeky táhnou k nám, tvou

Soutěžit na mistrovství v plivání česneku na dálku nebo ochutnat česnekovou zmrzlinu. Nejen to nabídne zítřejší slavnost česneku v Buchlovicích na Uhersko-Hradišťsku. Pozvánku na voňavou sobotu uslyšíte už za chvíli.

0: Vůně česneku bude zítra cítit v okolí Buchlovic na Uherskohradišťsku. Na náměstí a do areálu zámku se totiž sjedou pěstitelé z celé republiky a návštěvníci se mohou těšit nejen na více než 20 odrůd česneku, ale také na spoustu specialit, hudby a netradiční soutěže. Více už za organizátory slavností česneku nám prozradí Romana Habartová, kterou zdravím po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní redaktorko, a zdravím také všechny naše posluchače.
0: Česnek je hrdost a pýcha, tak zní heslo zítřejší akce. Kolik pěstitelů se přijede zítra do Buchlovic pochlubit se svými českými a moravskými výpěstky?
1: No, já předpokládám, že to bude asi 25 pěstitelů a všichni se mají na co těšit. Je to obrovský zážitek.
0: Zeptám se, mohou si lidé tyto česneky i koupit?
1: Samozřejmě. Všem, kteří mají zájem jenom o nákup česneku, tak těm je umožněn bezplatný vstup. Samozřejmě je tam vstup do zámku, ale ta částka se jim vrátí od 6 hodin do 8 hodin ráno. Je to právě pro ty, kteří přijedou pouze za česnekem. A ti, kteří budou chtít zůstat na program, tak ti mají před sebou opravdu nádherný areál zámeckého parku v Buchlovicích k dispozici s řadou bezva programů.
0: Festival chce také ukázat, že česnek není jen do guláše. Jaké dobroty zítra návštěvníky možná překvapí? Dá se říct, že česnek bude opravdu ve všem?
1: Ano. Bude opravdu ve všem, to je právě specifikum tady těchto slavností česneku. Máme už dneska v akci několik kuchařů, cukrářů, zmrzlinářů, kteří připravují nejrůznější recepty a právě ta ochutnávka je úžasná, je bezplatná. Od 11 hodin každou hodinu jsou připravené ochutnávky česnekových receptů a to včetně například česnekové čokolády, česnekové zmrzliny, česnekového piva a myslím si, že nás ti, kteří vytvářejí tyto nejrůznější gastronomické speciality, zítra překvapí.
0: Na zítřejší slavnost chystáte také netradiční soutěže, jako je plivání česneku do dálky nebo soutěž čichačů, ale také chystáte hru o nejsmradlavější dítě. V čem spočívá?
1: Víte co, to je vždycky takový jako velký otazník, protože nejsmradlavějším dítětem se může stát i zrovna pokakané miminko. Jo? Takže máme takové náměstíčko pro děti, dětské náměstí, je to prostor nad skleníky, kde je přichystaná od 10 do 17 hodin úschovna dětí, je tady výtvarná dílnička, je tady loutkové divadlo, návštěvníci si můžou zapůjčit i deky, budou pro ně nachystané samozřejmě sety, stoly, židličky, lavice, ale i deky, na které se můžou pod stromy položit. A právě na tomto náměstíčku budeme mít i kovářskou dílnu a také živé sklo se sklářem Vlastimilem Juřičkou. A tady si můžou všichni návštěvníci od dětského věku až po kmety zkusit právě kovářské výrobky a vyrobit si něco ze skla.
0: Takže kdo se česneku zrovna dvakrát neklaní, má také důvod přijet.
1: Určitě, určitě.
0: Myslím, že některé posluchače už jste nalákala, tak ještě zopakujte, kdy a kam mají nejen milovníci česneku zamířit.
1: Srdečně zvu všechny naše posluchače na slavnosti česneku do Buchlovic, do zámeckého parku. Je to zítra 25.7. A začínáme, jak už jsem řekla, po 6. hodině nákup česneku a od 10 hodin bohatý kulturní program, kde máme takovou skladbu od módní přehlídky na lidovou notu, dechovou hudbu Stříbrňanka, mužské ženské sbory, dětské folklorní soubory, cymbálové muziky, ale také historický tanec a historickou hudbu ze Skalice, takže návštěvníci se mají opravdu na co těšit. A pokud nebudou zrovna chtít zažívat nějakou atmosféru před podiem, celý park je jim k dispozici, kde můžou relaxovat a užívat si kultivovaného nádherného prostředí.
0: To byla jedna z organizátorek slavností Česneku v Buchlovicích na Uherskohradišťku, Romana Habartová. Děkuji za pozvání a přeji, ať se letošní ročník vydaří bez deště. Naslyšenou.
1: Děkuji moc, také se moc těším a srdečně všechny zvu. Nashledanou.
0: Já ještě připomenu, že ze slavnosti bude Český rozhlas Zlín živě vysílat srdcovky na cestách, tentokrát na česnekovou notu. Pokud tedy nemůžete do Buchlovic, atmosféru akce vám v našem zítřejším vysílání zprostředkuje Zdeněk Junák, anebo navštivte naše mobilní studio přímo na místě.
2: Srdcovky vyrážejí na cesty. I Česnek dokáže skrývat tajemství, rébusy a hádanky. Nevěříte? Speciál Srdcovek na cestách vás o tom přesvědčí. V sobotu 25. července soutěžíme živě na slavnostech Česneku v Buchlovicích. Mimořádné vysílání, při němž všudy přítomný Česnek zaručeně odradí upíry a upevní zdraví, poslouchejte nebo si vychutnejte přímo v Buchlovicích. V sobotu 25. července od 11 hodin se na vás bude těšit Zdeněk Junák.

0: Posloucháte dopolední Český rozhlas Zlín. A pokud nemáte čas vařit, teď vám poradíme, jak na rychlé jídlo.
1: Babské rady.
2: Co dělat, když je lednička skoro prázdná a vy potřebujete uvařit oběd? Zkuste jednoduchou rýži s vejci. Tahle kombinace vytvoří kompletní bílkovinu, která se kvalitativně blíží dokonce hovězímu masu. Dodržet musíte poměr 3 vejce na porci a hrnek rýže. Rýži po uvaření nechte úplně vychladnout a teprve poté ji znovu ohřejte, ideálně v pánvi, do které přidáte vejce. Při ochlazení vzniká rezistentní škrob, který se chová jako vláknina, krmí střevní bakterie a snižuje glykemický index. Pokud chcete mít jídlo výživově ještě vydatnější, přidejte hrst čerstvých fazolí, fazolových lusků nebo cizrny. To jsou výborné zdroje železa, které se budou lépe vstřebávat díky vitamínu C. Ten si v porci zajistíte tak, že přidáte čerstvé rajče nebo papriku. A pokud tohle zdravé rychlo jídlo chcete ještě povýšit, přidejte k rýži s vejci čočku, fazole nebo hrách, které obohatí jídlo o další porci pro tělo tak důležitých látek a hlavně zasytí.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Popisy složení na etiketách potravin mohou být pro některé nerozluštitelnou šifrou. Jak poznat kvalitní výrobek? Co raději nekupovat? A jsou takzvaná Ečka pouze nepřítelem? Nejen to mě bude zajímat v dnešní poradně. Pozvání přijala technoložka potravin z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, profesorka Iva Burešová. Do té doby nás ale čeká ještě trochu hudby a zprávy v 11 hodin. Zůstaňte s námi. Ještě včera mluvím.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Onkologické pracoviště ve Vsetínské nemocnici čeká modernizace. Více jak 4,5 promile nadýchl řidič na Otrokovicku. Česko vysílá do Francie vrtulník na pomoc s hašením požárů. Dnes máme v regionu oblačno, teploty do 23 stupňů. Aktuální zprávy

0: Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hejtmánková. Dobré dopoledne. Onkologické pracoviště v nemocnici ve Vsetíně čeká v příštích letech rozsáhlá modernizace. Nemocnice ho chce přestěhovat z polikliniky do 4. nadzemního podlaží budovy G. Rekonstrukce umožní vznik nového ambulantního pracoviště i moderního chemoterapeutického stacionáře, říká mluvčí Vsetínské nemocnice Lenka Plačková.
1: Součástí připravovaného projektu je přesun onkologického pracoviště z polikliniky do 4. nadzemního podlaží budovy G v areálu Vsetínské nemocnice. Rekonstrukce umožní vznik nového ambulantního pracoviště i moderního chemoterapeutického stacionáře.
0: Otrokovičtí policisté včera odpoledne zastavili řidiče s více jak 4,5 promile alkoholu. Podle mluvčí Moniky Kozumplíkové policisty výsledek dechové zkoušky překvapil, protože 36-letý muž komunikoval srozumitelně. Řidič uvedl, že měl předchozí večer pouze 3 piva. Na místě přišel o řidičský průkaz, byl odvezen na záchytnou stanici a hrozí mu až rok vězení. Čeští hasiči budou znovu pomáhat s hašením požáru ve Francii. Do oblasti Bordeaux odletěl vrtulník se 7členou posádkou. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí hasičů Václav Pilný.
2: Měl by do Francie dorazit někdy v odpoledních hodinách, takže zítra by měl být připraven k nasazení. Standardně letí posádka, kterou tvoří 7 lidí, tedy 2 piloti, 2 technici a 3 hasiči. Je to na žádost Francie, která si zadala požadavek, my jsme ho akceptovali.
0: V obci Somu vypukl požár ve středu, rychle se ale rozšířil. Požáry zničily skoro 5 000 hektarů území v okolí a úřady musely evakuovat na 20 000 lidí. Čeští hasiči už ve Francii pomáhali, a to se 2 vrtulníky v Pyrenejích. Sport. 5 Češek se představí v dnešním čtvrtfinálovém programu tenisového turnaje v Praze. Jediná Sára Bejlek nebude mít za soupeřku krajanku. Na turnaji zatím potkávala jen zahraniční soupeřky a odpoledne se utká s Rakušankou Tagerovou, kterou nedávno porazila v řeckých Aténách.
3: No, tak výsledkově je samozřejmě hodně jednoznačný zápas, ale tahali jsme se tam trošku a byla jsem stále tak nějak pořád v pozoru, aby se to náhodou neobrátilo, ale jsem ráda, že jsem to zvládla takhle rychle. Tak určitě to pomohlo celému tělu po tom úterku, ale to noha není z vážného, takže to v pohodě.
0: Duel Sary Bejlek by měl začít na centrálním kurtu kolem 15. hodiny. Před ní bude na stejném místě hrát Marie Bousková proti Tereze Valentové. V závěrečném zápase čtvrtfinálového programu se utkají Barbora Krejčíková a Dominika Šálková. Počasí. Dnes máme v regionu oblačno, na Valašsku s možností přeháněk. Večer se postupně vyjasní. Nejvyšší teploty budou 19 až 23 stupňů a vítr bude mírný.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: 2 osobní auta se srazila v ulici Dolnozahradská v Kroměříži. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Kristýna Fuchsová a dobré dopoledne.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Etikety na potravinách jsou plné údajů, kterým nevždy rozumíme. Podle čeho poznat kvalitní výrobek a na co se při nákupu zaměřit? To budou jedny z mých otázek na technoložku potravin, profesorku Ivu Burešovou z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kterou vítáme ve studiu Českého rozhlasu Zlíne. Dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání a zdravím posluchače.
5: Pokud máte vlastní otázky k tématu etiket na potravinách, napište nám je na mail studio.zlín@rozhlas.cz nebo si zapište telefonní číslo, to zní 221 555 210. Poradnou vás provede Kristýna Fuchsová a začne už po písničce. Zůstaňte s námi.

0: Hostem Českého rozhlasu Zlín je profesorka Iva Burešová z Ústavu technologie potravin Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Tématem budou etikety na potravinách. S vlastními dotazy k tématu se na nás obracejte na mailu studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210. Ještě jednou 221 555 210. Paní profesorko, když vezmeme do ruky výrobek, na které údaje bychom se měli podívat jako první?
1: Určitě bych doporučovala podívat se na ty informace, které nejsou úplně až tak atraktivně zpracované. To znamená na složení potravin, na výživové hodnoty, které jsou většinou v přehledné tabulce. A u nás to ještě není úplně běžné, ale objevují se u nás potraviny, které obsahují takzvané nutriční skóre. To je takový semafor s třemi barvami, něco podobného, jak máme na elektrospotřebičích od červené do zelené. A podle toho můžeme v podstatě se orientovat, jak zdravá ta potravina, kterou si chceme koupit, je.
0: A jak tedy ty barvy jsou? Jak to vypadá?
1: Je to stejně jako u té elektroniky. Čím víc je ta barva do zelená, tím je ta potravina zdravější. Jsou tam i písmenka, je to od A, myslím, po E. A samozřejmě Ačko je nejlepší, zatímco jak se pohybeme tou abecedou dál, tak ta zdravost té potraviny se snižuje.
0: A najdeme to teda na všech potravinách?
1: Tady tohle ještě není u nás běžné, ale v zahraničí běžně najdeme a bývá to na první stránce právě na tom, co vidíme, aby jsme si mohli udělat už na první pohled přehled o tom, jestli ta potravina, kterou si chceme koupit, je zdravá nebo není. Ale občas se vyskytne tady ten semafor i na potravině u nás, ale běžné to ještě není.
0: Mnoho lidí se řídí přední stranou obalu. Je to správně, nebo je důležitější zadní etiketa?
1: Když vezmeme tradiční většinu potravin, které jsou zabalené, takže skutečně mají jak přední, tak zadní stranu, tak v podstatě ty informace, které jsou pro nás důležité, pokud se zajímáme o složení potravin, najdeme spíš na té zadní straně. Najdeme tam složení, najdeme tam výživovou tabulku, která, pokud chceme vědět, co jíme, je pro nás rozhodující. Ta přední strana, tam najdeme většinou informace o tom, jaká je hmotnost té potraviny, což pro nás může být taky důležité. A najdeme na přední straně, to je takový spíš plakát pro výrobce, taková marketingová plocha, která v nás má vybudit pocit, že na základě toho, co vidíme, tak tu potravinu určitě si musíme koupit. Ale na základě toho obrázku nebo těch obrázků, nebo možná někdy i tam bývá nějaký popisek, většinou úplně objektivně se rozhodnout nemůžeme, protože je to spíš takové lákadlo pro nás, aby nás to nalákalo, abychom si řekli, ježiš, to je pěkné, to si musím koupit.
0: Je to zelené, je to určitě zdravé.
1: Přesně.
0: Co všechno musí výrobce na etiketě uvést ze zákona?
1: Je toho spousta, co nám musí výrobce říct. Kromě toho složení, to znamená použitých surovin, tam najdeme, jak už jsem zmiňovala, tu výživovou tabulku, potom to ještě musí být hmotnost té potraviny, musí tam být datum trvanlivosti nebo datum spotřeby. Určitě bychom tam měli najít výrobce potravin a co je důležité pro lidi, kteří trpí třeba různými intolerancemi, tak tam musí být informace o tom, jestli obsahuje nějaký alergen. To označování alergenu je jednoznačné, pokud tam vidíme něco tučným písmem nebo potržené, tak je to právě vyznačený ten alergen. Ale jsou potraviny, které třeba ještě podle legislativy musí mít označený obsah určitých surovin, jsou to většinou suroviny, které jsou ty dražší, takže nám výrobce musí sdělit, kolik tam té suroviny je, ale není to běžné, nenajdeme to na všech potravinách. A jsou takové různé potraviny, které mají nějaká specifika, která na tom obale potom najdeme, ale to už jsou, jak říkám, specifika. Obecně tam najdeme to, co jsem zmiňovala.
0: A máte pocit, že v Česku je to dodržováno, tyto pravidla?
1: Myslím si, že pravidla jsou u nás dodržována z hlediska toho, co na tom obale musí být. Myslím si, že výrobci trošičku se rozmáhají s tím, že nám na ten obal dávají informace, které nás trošičku můžou nás vyvolat nějaký dojem, který má směřovat k tomu, abychom si koupili právě tuto potravinu. Ale není to třeba povinné tam uvádět, ale výrobci tam rádi dají, aby nás právě na tu koupi nalákali.
0: Jaký význam má pořadí složek ve složení? Co nám může prozradit během několika vteřin?
1: Když se podíváme na složení, tak to z mého pohledu je jedno z nejdůležitějších, co najdeme na obale, protože ty jednotlivé použité suroviny jsou řazeny podle toho, kolik je jich použitých. Jinak řečeno, první surovina, která je v tom seznamu, je ta, která je v té potravině nejvíc. Mm-hmm. A čím dál od té první jsme, tak tím je ta surovina zastoupena v menším a menším množství. Mm-hmm. Takže to pořadí surovin nám říká, v jakém množství jsou zastoupeny ty jednotlivé suroviny, ale pozor, nedozvíme se, kolik je tam třeba procent. Mm-hmm. Víme jenom podíly od té nejvíc zastoupené po tu nejméně zastoupenou.
0: Ale když si chci koupit kuřecí bujon a na prvním místě je mrkev, tak to asi značí něco, že...
1: Že to asi kuřecí bujon nebude. A tady u těch označeních právě, co mají nějaké takové specifické označení, třeba to kuřecí nebo jahodový, tam bych vždycky doporučovala zkontrolovat, jestli skutečně tam tato surovina v tom složení je, protože abychom nebyli zmateni jako konzumenti, tak pokud se nějaká potravina takto označuje, tak skutečně tu surovinu musí obsahovat.
0: Radí technoložka potravin profesorka Iva Burešová z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Vlastní otázky na ní pište na mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 na 555 210.
2: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.

0: Jak číst etikety na potravinách, to je téma dnešní poradny Českého rozhlasu Zlín. Dnes s technoložkou potravin profesorkou Ivou Burešovou z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Své otázky pište na mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210. Je pravda, že čím kratší složení, tím kvalitnější výrobek?
1: Může to být pravda, ale taky nemusí, protože můžeme mít dvě potraviny, které mají stejné zastoupení surovin, ale třeba u džemu je rozhodující, jestli máme první uvedené ovoce nebo cukr. Můžeme mít dva džemy, u jednoho je první ovoce, u druhého je první cukr, jinak další suroviny jsou stejné. Potom asi jednoznačně řekneme, že ten džem s tím, kde to ovoce na prvním místě, je kvalitnější, takže nemusí.
0: Které složky bývají nejčastěji schované pod názvy, kterým lidé nerozumějí?
1: Z mých zkušeností asi nejvíc takové problematické na rozluštění jsou takzvaná Ečka, což jsou potravinářské přidatné látky, které v podstatě my při výrobě potravin používat nemusíme, ale používají se, abychom dosáhli u té potraviny něčeho, co čekáme, třeba barvu, nebo aby se nedrobila ta potravina, aby se neoddělovala třeba voda z té potraviny. A tady tyhle látky předtím, než se do potravin dávají, tak podléhají testování a musí být prokázáno, že nemají nějaký negativní dopad na lidské zdraví. A tím, jak jsem říkala, že mají různé funkce, od barvy po udržení textury, tak oni jsou z chemického pohledu strašně odlišné. A ještě to matoucí je, že oni se nemusí na tom obale uvádět pod názvem, ale právě pod tím e-kódem. Takže si myslím, že asi nenajdeme člověka, který zná přesně význam těch jednotlivých e-kódů. Takže pokud si myslím za sebe, co může být nejvíc matoucí, tak právě to, když tam uvidíme nějaký e-kód, protože pravděpodobně nebudeme vidět, který to zrovna je.
0: A ten kód vypadá tak, že je tam napsané velké E a nějaké číslo?
1: A jsou tam tři čísla. U modifikovaných škrobů potom bývají čísla 4. Určitým vodítkem může být, že podle prvního čísla, které máme, poznáme, jaká je funkce toho Ečka. Ale je to celkem komplikované pro běžného člověka, takže si myslím, že asi běžný člověk se v tom úplně neorientuje a může to být právě pro něho matoucí.
0: A dá se jim vyhnout?
1: Teoreticky bychom mohli, ale oni nám usnadňují průmyslovou výrobu potravin. Takže se více na ně používají běžně, ale poté, co byly testovány, tak bychom měli mít určitou jistotu, že i při celoživotní konzumaci takových potravin s Ečkem, to na nás nebude mít nějaký negativní dopad. Samozřejmě existují citliví jedinci, kterým nějaká látka vadí, ale to nemusí být zrovna Ečka, to může být třeba lepek, který je součástí mouky, která je přirozenou surovinou a taky některým konzumentům nevyhovuje, nebo máme další intolerance. Takže stejně jako ostatní suroviny, i některá Ečka můžou způsobovat problémy. Třeba typické je vliv barviv na hyperaktivitu dětí, ale ono to bývá na tom obale uvedené, bývá tam třeba doporučená maximální spotřeba té, které potraviny, pokud něco takového nám hrozí.
0: Takže pokud jsou ta Ečka na chvostu toho seznamu složení, tak se nemusíme ničeho extrémně bát.
1: Oni většinou jsou až na konci, protože oni se používají skutečně v malém množství a legislativa na to pamatuje, protože říká těm výrobcům, že můžou použít v podstatě, jednoduše řečeno, pouze v nezbytně nutné množství. Takže oni jsou i relativně drahá. Takže výrobce ani nemá nějak zájem jich tam dávat víc, než by bylo nezbytně nutné, že by se to tu potravinu prodražilo.
0: Jak poznáme, kolik je ve výrobku skutečně masa, ovoce nebo kaká? Protože jste říkala, že třeba v tom složení to nemusí být uvedené.
1: Třeba u uzenin tam bývá zvykem, že se dozvíme, kolik obsahuje masa i jakého druhu masa. U třeba ovocných šťáv nebo výrobku z ovoce, tam to poznáme podle názvu. Pokud se ten produkt jmenuje džus nebo 100% šťáva, tak je jasné, že je to pouze z ovoce. Pokud je na potravině s příchutí ovoce, tak tam už bych zbystřila, protože tam už to ovoce být nemusí. Ale pokud je označená potravina jako třeba jahodový něco, tak by tam ty jahody určitě měly být. Ale pokud je stejná potravina s příchutí jahod, tak pak už tam ty jahody vůbec nemusí být. A toho efektu, toho pocitu, že tam ty jahody jsou, se dosahuje právě přídavkem nějakých těch potravinářských přidatných látek.
0: A myslíte si, že výrobci, kteří se chtějí pochlubit tím, kolik je tam té dané složky, chtějí zvýraznit to, že je to kvalitní, tak spíše to napíšou, aby to tam bylo opravdu uvedeno. A ti výrobci, kteří to trošku šidí, řekněme, to tam spíše nenapíšou?
1: Já mám zkušenost takovou, že skutečně ten výrobce, pokud produkuje výrobek, který má vysoký obsah třeba masa nebo ovocné složky, tak to tam píše, aby na to upozornil a přesně řekl tomu konzumentovi, co může čekat, kolik tam toho je.
0: Kdybychom si měli dát pozor na přidaný cukr, sůl nebo tuk?
1: Určitě pokud by tuk nebo cukr byly na začátku toho složení, to znamená zastoupené velké množství. A co se týká soli, tak tam bych se asi podíval do té výživové tabulky, což je tabulka, která nám říká, kolik energie získáme, když sníme, většinou je to uvedené 100 gramů, kolik je v té potravině bílkovin, kolik je tam sacharidu a bývá tam taky, kolik je uvedené soli. A pokud by té soli tam bylo nějak víc, než bychom čekali, tak určitě bychom měli zbystřit.
0: Říká technoložka potravin profesorka Iva Burešová ze Zlínské univerzity. Na své otázky k potravinovým etiketám se ptejte na mailu studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210. My jsme tu pro vás.
2: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Zlín tentokrát zavítá do světa terárií. 27. července bude naším hostem terarista Martin Rokos ze Zlína. Mluvit budeme o tom, co obnáší domácí chov hadů, ještěrů a dalších exotických zvířat. A prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání s Martinem Rokosem i s vámi se těší Anna Randárová.
3: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, písně.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. Hostem páteční poradny je Iva Burešová z Ústavu technologie potravin Fakulty technologické Zlínské univerzity. Ptám se jí na otázky o tom, jak číst etikety na potravinách. A ptejte se i vy a třeba na mailu studio.zlin@rozhlas.cz nebo nám zavolejte přímo do studia na číslo 221 555 210. Paní profesorko, co si je představit pod nápisy jako tradiční, farmářský nebo poctivý? Mají tyto výrazy jasně daný význam?
1: Tady ty, které jste uvedla, zrovna nemají. Mm-hmm. Jsou to takové marketingové triky výrobců a tím, že ty názvy nejsou definované, tak v podstatě záleží na nás, co my si pod tím názvem představíme. Mm-hmm. Dost často, já bych ještě uvedla další příklad, a to je, že je to vyrobeno, jak to vyráběla babička. Mm-hmm. A ruku na srdce, asi ne každá babička byla skvělá kuchařka a určitě se najde někdo, kdo úplně jídlo od babičky nechtěl, ale je nám to prezentováno jako, že je to podle babičky, takže je to úžasné, protože to nás má vyvolat ten dojem, jak jsme byli u babičky, jak nám strašně chutnalo.
0: Třeba sladké šťávy.
1: Přesně tak, přesně tak. Takže tohle jsou víceméně marketingové triky, ale je pravda, že existují názvy, které jsou legislativně dané a to může být matoucí pro běžného konzumenta, protože asi nebude listovat legislativou a hledat ty platné názvy, které může výrobce použít. To jsou třeba se sníženým obsahem cukru, nebo bez cukru, nebo zdroj vlákniny a podobně.
0: Je to méně lákavé. Takové.
1: Ano, ano, jsou ty názvy méně lákavé, přesně tak.
0: Jak zjistit kvalitu výrobku u potravin, jako je pečivo nebo uzeniny, které nutně nemusí mít obal s etiketou, ale řekněme, že mají být čerstvé?
1: Když nám někdo prodává potravinu, tak by nám měl být schopný i říct, co ta potravina obsahuje. Třeba v supermarketech můžeme někdy to složení najít na takových těch malých listečkách, kde je cena. A pokud to nenajdeme tam, tak v supermarketech bývá, a málo si to všimne, někde v rohu jsou pověšené papíry. A v těch papírech, když si zalistujeme, tak zjistíme, že tam právě najdeme složení těch jednotlivých potravin, které nám takto ten obchod nabízí. Pokud nenajdeme, tak nám samozřejmě nic nebrání tomu, abychom se obrátili na prodavače nebo prodavačku a informace si vyžádali, protože oni by nás měli informovat o tom složení. Už třeba z hlediska toho, že tam může být nějaký alergen, který my nemusíme poznat, že v té potravině je.
0: Jakou váhu mají různá ocenění, medaile nebo pečetě na obalech?
1: Ono je to hodně podobné jako s těmi názvy, protože jsou ocenění, které skutečně zaručují nějakou vyšší kvalitu. Je to třeba regionální potravina nebo klasa a podobné, ale existují samozřejmě ocenění, které nějaké takové seriózní zázemí nemají a v podstatě ten výrobce si tam napíše nějaké ocenění, které reálně ani nemusí existovat. Ale není to běžné. Já bych jako určité vodítko tady k těm oceněním dala to, že tady ty oficiální ocenění většinou mají nějakou značku, kterou my můžeme najít potom v legislativě třeba. Je to ta regionální potravina, nebo je to třeba označení české pivo. Většinou jsou ty značky modro-žluté nebo zelené a podle toho můžeme teda si ověřit, že skutečně takové ocenění existuje.
0: Může být dražší výrobek ve skutečnosti méně kvalitní než levnější konkurence?
1: Může. A jak už jsme si řekli na začátku, tak ta přední plocha je takové plátno marketingové, kterým nás má ta potravina oslovit. V ceně potraviny není jenom cena surovin, cena výroby, zisk a podobné věci, ale jsou tam samozřejmě taky náklady na reklamu, takže pokud ta potravina má nějakou intenzivní reklamu, tak ji prodražuje a může to potom vést k tomu, že taková hodně inzerovaná potravina může být dražší, i když je méně kvalitní než potravina, která takovou masivní reklamní kampaň nemá.
0: Takže se vyplatí ty etikety číst.
1: Určitě.
0: A které marketingové slogany zákazníky nejčastěji matou?
1: Já si myslím, že je to takové to domácí nebo farmářský.
0: Protože, jak jsme zmiňovali.
1: Ale u toho farmářského třeba tam si to můžeme do jisté míry ověřit, protože pokud skutečně jako výrobce uvedená nějaká rodinná farma, tak je dost pravděpodobné, že skutečně ta potravina byla vyrobena na farmě z nějakých surovin, kterou si ta farma sama vypěstovala, vyprodukovala. Ale můžeme mít i označení farmářský řemeslný třeba. Označení řemeslný si většina lidí představí, že tam nějaký pekař třeba, který míchá ručně těsto, pak z něho ručně dělá bochníky, ale to taky není nikde dané, takže klidně to může být produkt z nějaké velké pekárny. Takže já bych doporučovala ještě se potom k tomu všemu, co jsme říkali, podívat i na výrobce, jestli to je v souladu s tím označením, aspoň trochu.
0: Existují složky, které by vás jako technoložku potravin přiměly výrobek raději vrátit do regálu?
1: Určitě bych hodně zvažovala, když by to bylo uzenin a podíl masa by tam byl nízký a bylo by to maso nahrazeno třeba nějakým modifikovaným škrobem, což poznáme podle toho zastoupení těch surovin, nebo pokud by v tom zastoupení figuroval cukr. Protože přidaný cukr v podstatě až na cukrovinky, kde hlavní surovinou je až potom vlastně ochucující složkou, takže asi bych tyto potraviny nebo potraviny s vysokým podílem soli bych zvažovala, jestli bych si je koupila.
0: Dnes na dotazy odpovídá technoložka potravin profesorka Iva Burešová z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Po písničce nás čeká poslední část dnešní poradny. Proto pište své dotazy na mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210.
2: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.

0: jsme zpět s páteční poradnou. Dnes ji věnujeme etiketám na potravinách. Hostem je technoložka potravin profesorka Iva Burešová z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Své vlastní dotazy pište na mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo volejte na číslo 221 555 210. 221 555 210. Paní profesorko, kdybyste mohla dát posluchačům pravidla, podle kterých mají vybírat potraviny, jaká by byla?
1: Já bych určitě doporučila podívat se na složení, jaké suroviny byly použité. Určitě bych se podívala na výživovou tabulku a určitě bych se podívala, jestli je na té potravině označení některé z těch, o kterých jsme se zmiňovali, třeba to farmářské a podobně, které nejsou legislativně dané a jestli tomu označení odpovídá výrobce. Mm-hmm. A asi při dodržení tady těchto jednoduchých pravidel bychom mohli i sami potom posoudit, jestli ta potravina z našeho pohledu je kvalitní, tak jak očekáváme.
0: Už několikrát jsme v našem vysílání zmiňovali tu výživovou tabulku. Představte nám, jaké ty hodnoty tam mají být, abychom věděli, že je to trošku lepší potravina.
1: Ono to záleží potravinu od potraviny, protože asi něco jiného budeme čekat od nějaké cukrovinky a něco jiného od potraviny, kterou budeme považovat za zdravou. Většinou, aby jsme mohli potraviny mezi sebou srovnávat, tak ta hodnota je ta vyjádřena na 100 gramů, pokud je to pevná potravina, nebo třeba na 100 ml, pokud je to potravina v kapalném stavu. A najdeme tam několik základních informací. První informace je, kolik energie naše tělo získá, když sníme 100 gramů té dané potraviny. Pak se tam dozvíme, kolik obsahuje bílkovin, zase v těch 100 gramech, kolik sacharidů. Dost často je tam ještě podskupina, kolik je z toho jednoduchých cukrů. Mm-hmm. Pak je tam množství tuku a dost často tam bývá množství soli. Může tam být i informace o množství minerálních látek a podobně. A samozřejmě asi bychom měli volit potraviny, u kterých bude nižší podíl sacharidů, protože obecně se, a hlavně cukru, protože obecně se soudí, že v dnešní době konzumujeme potraviny zbytečně s vysokým obsahem cukru. Určitě bych se podíval i na množství soli, protože některé potraviny obsahují přece jenom větší množství soli, než by bylo nezbytně nutné, protože sůl má někdy technologický význam, takže se do té potraviny dává vlastně v podstatě s nějakou funkcí toho Ečka, jak jsme zmiňovali. Třeba snižuje lepivost té potraviny. A určitě bych se zaměřila na potraviny s vyšším obsahem bílkovin. Ale samozřejmě to záleží na tom, jakou potravinu zrovna prohlížíme, protože v některých potravinách bude už z podstaty těch použitých surovin třeba víc těch sacharidů, v některých bude víc těch bílkovin.
0: A co to tady znamená ten nižší obsah cukrů a vyšší obsah bílkovin? Jaká ta čísla tady jsou, abychom si to dokázali představit?
1: To není možné takto jako vyčíslit, protože to skutečně závisí na té, které potravině. Uh-huh. Já bych to porovnávala relativně mezi sebou. Uh-huh. Já bych vzala tu výživovou tabulku, podívala bych se, kolik ta potravina obsahuje bílkovin, sacharidů, cukru, soli a rozhodla bych se, že bych třeba porovnávala dvě potraviny stejného typu a vybrala bych si tu potravinu, pokud bych nechtěla hodně cukru, tak bych si vybrala tu potravinu, která obsahuje méně cukru. Ale obecně říct, kolik by měla být potravina těch jednotlivých složek, to skutečně nejde, že ty potraviny jsou různé charakteru z různých surovin.
0: Takže pokud člověk se nikdy o tyto tabulky nezajímal, stačí dojít do obchodu, vzít si dva výrobky a porovnat.
1: Určitě.
0: Co je lepší.
1: Určitě.
0: U kterých potravin se vyplatí etiketu opravdu číst pečlivě a kde naopak nejsou rozdíly tak zásadní?
1: Já bych doporučovala číst etikety poctivě u všech potravin, protože třeba i u chleba můžeme zjistit, že máme chleb vyrobený pouze z mouky, z kvasu, ze soli a máme chleb, kde najdeme celou řadu různých surovin, které, a dokonce tam třeba ani kvas být nemusí, ale ta kyselost toho kvasu je tam dodána třeba přidavkem octu, nebo jsou tam přidané takzvané bobtnavé mouky, aby zadržely vlhkost, aby ten chleb vydržel delší dobu měkký. Takže já bych určitě doporučovala ty etikety číst u všech potravin, pokud nás zajímá to, co konzumujeme, to, co jíme.
0: Jaké změny v označování potravin by podle vás zákazníkům nejvíce pomohly?
1: Legislativa už teď říká, že to označení nemůže být matoucí a nesmí toho konzumenta uvádět v omyl. Ale já ze své vlastní zkušenosti můžu říct, že mi někdy přijde, že těch informací je tam strašně moc na tom obale A myslím si, že nějaké zestručnění by určitě tomu konzumentovi pomohlo. Ale nemyslím si, že by nás něco takového čekalo. Spíš naopak si myslím, že množství těch informací se bude na těch potravinách držet na té úrovni, jak je. Takže bych spíš doporučovala to, o čem tady mluvíme, zaměřit se na ty nejdůležitější věci, to znamená ty suroviny, alergeny, množství té potraviny, kdo ji vyrobil a tu vyživovou tabulku.
0: Říká technoložka potravin profesorka Iva Burešová ze Zlínské univerzity.
2: Dobré rady s Českým rozhlasem Zlín.

0: Poradna Českého rozhlasu Zlín se chýlí ke konci. Než se rozloučíme s profesorkou Ivou Burešovou z Ústavu technologie potravin Fakulty technologické univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, mám na ní ještě poslední takový shrnující dotaz. Na co si dát na etiketách potravin největší pozor?
1: Já bych určitě doporučovala dávat si pozor na různá taková ta marketingová označení typu řemeslný výrobek nebo takové nějaké podobné, které nejsou legislativně někde ukotvené, protože v podstatě to záleží na nás, co my si pod tím označením představíme. A dost často se může stát, že naše představa, jak ta potravina byla vyráběna, je hodně, hodně odlišná od toho, jakým způsobem skutečně byla vyrobena. Takže já bych doporučovala dívat se na ty prohlášení kriticky a spíš se zaměřit na to, co je objektivní, a to je to zastoupení surovin a ta výživová tabulka.
0: Díky za váš čas a za to, že jsme se mohli dozvědět zase něco nového a užitečného. Naschledanou.
1: Naschledanou. A já bych chtěla všem popřát, aby vždycky našli tu potravinu, která bude splňovat jejich očekávání.
0: Záznam celé poradny najdete později na webu zline.rozhlas.cz.
2: Narodil se ve Strání na Uherskobrodsku, kde vyrůstal v rodině z 10 sourozenci, vyučil se soustružníkem. Tak začal životní příběh Josefa Nuzíka, dnes otce arcibiskupa olomouckého. Jaká byla jeho cesta ke kněžství po roce 1989? Monsignor Josef Nuzík v cyklu Rodáci známý neznámý v den jeho 60. narozenin v sobotu 25. července po 8:30 ráno na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Poslechu zve Markéta Macháčková.

Dopolední vysílání se blíží ke konci. Dnes jste mohli slyšet poradnu o tom, co se píše na potravinových etiketách. Další poradnu Českého rozhlasu Zlín si můžete naladit zase po víkendu. Hostem Anny Randárové bude terarista Martin Rokos ze Zlína. Tématem bude domácí chov exotických zvířat. Poslouchejte Český rozhlas Zlín i v pondělí po 11. hodině. Mějte hezký pátek. Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Kristýna Fuchsová. Díky za společný čas.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Rymicích dnes slavnostně otevřou zrekonstruovanou barokní sýpku. Budova bude sloužit jako sídlo obecního úřadu i kulturní centrum obce. Zítra se v Buchlovicích uskuteční slavnosti česneku. Lidé se mohou zúčastnit netradičních soutěží, jako je plivání či čichání česneku. Regulaci cen pohonných hmot zatím ministerstvo financí neobnoví, řekl to mluvčí rezortu. Dnes očekáváme v regionu převážně oblačno a na teploměru až 23 stupňů. Matěj Radělek a zprávy Českého rozhlasu Zlín. Hezké poledne. Přes 60 milionů korun investovala obec Rymice na Kroměřížsku do rekonstrukce místní barokní sýpky. Ta se dnes znovu otevírá veřejnosti. Sýpka nabízí moderní prostory pro obecní úřad, pořádání společenských událostí, ale i posilovnu nebo hudební zkušebnu. Pokračuje referent odboru památkové péče města Holešova Jan Machala.
2: Té opuštěné budově, která předtím sloužila jako jakési skladiště depozitáře muzea, už jako dávno nevyužívané, tak se jí podařilo vdechnout nový život a současně zachovat vlastně ty památkové

0: hodnoty, které tady vlastně pracovníci památkového ústavu identifikovali.
1: Na zámku v Buchlovicích na Uhersko-Hradišťsku zítra budou slavnosti česneku. Pro návštěvníky je od 10 hodin připraveno více než 5000 česnekových specialit, řemeslná zóna a bohatý kulturní program. Zájemci se mohou účastnit mnoha netradičních soutěží, jako je třeba plivání česneku na dálku, čichací soutěž nebo ochutnávka česneku. Ministerstvo financí zatím neuvažuje o obnovení regulace cen pohonných hmot. Českému rozhlasu to řekl mluvčí rezortu Stefan Fous. Ceny paliv v uplynulém týdnu výrazně vzrostly. Litr benzinu v průměru zdražil o 1 korunu a 80 haléřů a nafta o víc než 4 koruny. A rostou taky ceny ropy na světových burzách. Třeba nafta podle Fouse zdražila, protože po konci regulací u ní vzrostla spotřební daň.
2: Její výše se vrátila na původních 9 korun 95 haléřů. Za liter, což se na čerpacích stanicích může projevit zvýšením ceny nafty, včetně DPH. I tak ale patříme k nejlevnějším zemím v Evropě. Vývoj cen i nadále bedlivě sledujeme a v tuto chvíli o obnovení regulace neuvažujeme.
1: Prezident Petr Pavel dnes na Hradě poděkoval vítězkám a finalistkám Wimbledonu za to, že v Češích probudili vlastenectví. Vyzdvihl skvělou reprezentaci Česka i sportovní chování tenistek a poděkoval i jejich týmům. Setkání na Hradě se zúčastnili finalistky ženské dvouhry Linda Nosková a Karolina Muchová a také finalistky turnaje legend Lucie Šafářová a Barbora Strýcová.
3: Počasí.
1: Dnes bude ve Zlínském kraji převážně oblačno, ač na naprosté většině kraje nezaprší. Během odpoledne se může vyskytnout několik drobnějších přeháněk. K večeru se pak bude oblačnost rozpouštět a postupně bude skoro jasno. Povane mírný vítr a teploty se vyšplhají na 20 až 23, na Valašsku jen kolem 19 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V Kroměříži v ulici Dolnozahradská bourala dvě osobní vozidla. U Neubuzy na Zlínsku osobní automobil srazil srnu. A to už byla poslední informace ze zpráv Českého rozhlasu Zlín. Další v našem vysílání zase v příští hodině.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Krásné poledne, přátelé. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Odstartovali jsme první hodinu pořadu Morava krásná zem, a to polkou Františka Kohoutka a Josefa Dovka Podmájů. Hrála pro nás mistří Janka. No a kdo má dnes svátek? V českém občanském kalendáři najdeme jméno Kristýna a Tina. Na Slovensku slaví Vladimír. Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a dobré nálady. I dnes, jako po všechny prázdninové dny, si vyslechneme naše zpěváčky ve skvělém projektu Prázdniny u babičky, ale prostor jim dáme až po písničce a já se velice těším, kdo pak se asi dovolá. Připomenu ještě telefonní číslo 726 46 5200. Tak pojďme na písničku. Blahoslav Smišovský, Marie Kolomazníková, Zahrada Moravy a Stříbrňanka.

0: Tak vážení a milí, mám dobrou zprávu, máme zpěvačku. Dovolala se k nám Zora Pavlincová, šestiletá, a bude nám zpívat a já ji pozdravím. Ahoj, Zoro.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Tak ty jsi připravila pro nás písničku a my se na ní velice těšíme. A jak se jmenuje ta písnička?
1: Čtyři koně ve dvore.
0: Čtyři koně ve dvore, výborně. Tak my se moc těšíme. Prosím, můžeš zpívat.

0: No to bylo krásné, my ti tleskáme. Ty jsi nás potěšila a ta energie, s jakou jsi zpívala, no úžasný. Zorinko, já tě moc zdravím a jsem velice ráda, že jsem to mohla slyšet, to tvoje pěkné zpívání, a já se tě trošku jenom zeptám, tak ty teď jdeš do první třídy, viď?
1: Ano.
0: Ano, jak se těšíš?
1: Dobře.
0: Jo, těšíš se? Tak teď máš prázdniny, tak si je určitě užíváš, viď? A ty seš na prázdninách u babičky?
1: Mhm.
0: Ano. Já vím, že babička se jmenuje Marta. No a tak co děláte s babičkou? Hrajete si nebo co děláte?
1: Ona teď vaří šišky.
0: Ano, takové dobroty budeš mít, no to je nádhera. Takže a pomáháš jí s vařením?
1: Mm-hmm.
0: Ano. No já se tě zeptám, ty jsi šikovná, ty někam chodíš zpívat do nějakého souboru?
1: Ne.
0: Nechodíš. A chceš chodit?
1: Mm-mm.
0: Ne. No a co nástroj? Na nějaký hudební chceš hrát?
1: Ano.
0: A na jaký? Který by tě zajímal?
1: Na klarinet.
0: Na klarinet. No tak ty jsi úžasná. Tak to teda, to je paráda. A prosím tě, jenom se ještě zeptám. Chystáte se s rodiči někam, třeba na nějaký výlet, nebo pojedete někam?
1: Pojedeme do Chorvatska na jachtu.
0: No tak to bude krása, tak buďte opatrní a hlavně si to užívejte. No tak to bude krása. Prosím tě, když dobře dopadne to slosování v neděli, bude, poslouchej, tak my ti samozřejmě držíme palce, tak můžeš vyhrát rodinnou vstupenku do brněnské zoo. Co na to říkáš? Byla jsi v brněnské zoo?
1: Ne.
0: Ještě ne. No tak to se máš na co těšit. Když to dobře dopadne, budeš vylosovaná, tak můžeš si, to bude dobrodružo úplné, to je krása, tam uvidíš. No, tak fajn. My ti moc děkujeme za zpívání, děkujeme mamince, která byla vedle tebe, viď, která ti pomáhala. Zdravíme také babičku, která vaří ty dobroty. No a posíláme vám všem jako takový malý dárek písničku, která je připravena, ano? Takže rozloučím se, mějte se moc hezky. Ano, Zoro, ahoj.
1: Nashledanou.
0: No, nashledanou, byla jsi moc šikovná, ahoj. Tak přátelé, písnička Rozmarin z lásky, Pavel Karlík a Lácaranka.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Vítám ve vysílání paní Šáchovou z Veselí nad Moravou. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já vám děkuji za prostor a chtěla bych zahrát moji milé švagrové k svátku Aničky. Hodně zdraví, spokojenosti, božího požehnání a jenom to nejlepší, Aničko. To ti přeje tvoja švagrová.
0: Dobře.
1: Děkuji moc.
0: Ano, paní Šáchová, přeji vám krásné odpoledne.
1: A vám také.
0: Ať se daří, nashledanou.
1: Nashledanou, děkuji.
0: Ano, rádo se stalo. A teď už pan Milan ze Smolinského, vítám vás.
2: Dobrý den, paní Navrátilová. Zdravím vás a vašeho zvukového mistra a všetkých poslucháčov. Prosil bych o zahrátie piesničky pro oslávencom k meninám. Sú to Vladimír Okasa, Vladimír Valachovič, Vladimír Ovečka, Vladimír Rehák starší a mladší a Vladimír Rehák prajeme zo Smolinského, všetci zo Smolinského. Prajeme im veľa zdravia a šťastia do ďalších rokov života. Kruhu svojej rodiny to oslávte. Praje im to všetci kamarádi. Ďakujem pani Navrátilová, niekedy nasledanou.
0: Ano, také. A pojďme na psaná přání. Dobrý den, prosíme o písničku pro pana Františka Dobrovolného z Miličovic u Znojma. V pátek slaví, což je dnes, 24. července, 85. narozeniny. Vše nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví, přejí tři synové a dcera s rodinami, vnoučaty a pravnoučaty. Tak to bylo jedno přání, já připojím další. Dobrý den, v neděli bude slavit svátek paní Anička Sukovitá ze Zástřizel. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohodu tobě i tvému manželovi přeje Marie Kročilová. A doplníme písničkou Valaši, Valaši a Jarmila Šuláková a Jan Rokita starší cymbál a Jan Rokita mladší taktéž cymbál.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: A jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a já vítám ve vysílání děvčátka Lauru a Johanku z Boršic, kteří chtějí nějaké přání nebo poděkování dědečkovi. Tak prosím, děvčátka, ahoj.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den. Tak co tomu dědečkovi řeknete?
3: My je moc zdravíme a přejeme krásný život a ať tady nám ještě s náma jsou dlouho a já mám Lauru. Ať s námi ještě slouží dlouho a ať si to užije co nejvíce v životě.
2: Dobře, hodně radosti, no tak to je od vás tak milé. Vy jste takové milé děvčátka. Tak a budete-li chtít zpívat, tak zavolejte zítra. Zítra ještě je sobota, anebo třeba příští den celé prázdniny to tato soutěž je. Ano, takže máte šanci velkou. Výborně, moc vás chválím, zdravím a posílám písničku, ano?
3: Dobře, děkujeme.
2: Nashledanou. Chlapec oči černé, Miroslav Nauč, Antonín Pernička a Zdounečanka.

0: Vítám ve vysílání paní Pavlu ze Zlechova. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím ve studiu všechny. A protože se blíží svátek Anny, tak bych chtěla popřát a krásnou písničku od vás zahrát do tuča paní Aničce Elisové, paní Aničce Vaculíkové do Boršic. Přejeme jim hodně, hodně zdraví, štěstí, pohody a ať se jim daří. To jim přejí a posílají holky z Babince. Pak bych ještě chtěla popřát paní Aně Andrýskové ze Starého Města. Taky přeju hodně zdravíčka, štěstíčka, pohody a radost v pravnoučátek. A ještě bych chtěla poslat písničku, ať zaletí do Miroslavy paní Aničce, a taky přeju hodně, hodně zdravíčka, štěstí, pohody. A všem Aničkám hodně, hodně zdraví.
0: Výborně.
1: Děkuji vám moc, mějte se pěkně a nashledanou.
0: Nashledanou, pěkný den. Tak a pojďme připojit tady e-mailovou poštu. Dobrý den, prosíme o zahrání veselé písničky panu Svatíkovi Bílkovi z Tišnova. Dnes 24. července slaví významné životní jubileum 75. narozeniny. K tomuto svátečnímu dni a do dalších let mu chceme popřát z celého srdce hodně zdraví, štěstí, energie, radosti, lásky, životního optimismu, dobré nálady a rodinné pohody a spoustu krásných chvil s těmi, které má rád. Také přejeme každý den plný radosti a úsměvů. Milý táto, 75 let vůbec nic neznamená, protože někteří lidé nestárnou, jen zrají jako dobré víno. Jsi úžasný táta, který má srdce ze zlata, jsi náš hrdina, ochránce a rádce, který nás dokáže rozveselit. Jsi nám s oporou a životním vzorem. Nesmírně si tě vážíme a děkujeme za to, jaký jsi, a máme tě moc rádi. Krásné narozeniny přejí manželka Maruška, dcera Lenka s manželem Liborem a vnučkou Kristýnkou, dcera Martina s manželem Mildou a vnučkou Lucinkou. K přání všeho nejlepšího se připojují i další gratulanti, švagr Jirka, Michálek Stišnova a Vejpustkovi z Vrbky. Tak to bylo jedno přání, pojďme na další. Tak chtěla bych vás moc poprosit o hudební přání pro paní Aničku Rakovanovou z Prosenic. Tak v pondělnímu a k jejímu pondělnímu svátku, tak pondělnímu asi ne, protože Aničky jsou v neděli. Tak naše milá Aničko, přejeme ti zdravíčko, ať jsi šťastná, čilá, veselá, starosti ať si neděláš, jsme moc rádi, že tě máme, dík za vše, posíláme. Všechno nejlepší, hodně zdraví, pohodu při poslechu oblíbených pořadů, úspěšné luštění osmi směrek, přejí dcera a synové s rodinami, Anička, Naty, Verč, Elinka, Tobík, Mareček, Dominiček a Adélka posílají prababičce velkou pusu. Vše nejlepší k svátku a hodně zdraví také paní Aničce Trhlíkové z Prosenic. Tak předali jsme a do třetice dám tady e-mail. Dobrý den, prosím o zahrátí pěkné písničky pro paní Marii Častulovou z Újezdu u Valašských Klobouk, která slaví krásné kulatiny. Milá Maruško, ke krásnému životnímu jubileu ti ze srdce přeji hodně zdraví, boží požehnání, štěstí, lásku, pohodu a stále dobrou náladu. Krásný narozeninový den, Jana Mikolášová vinšuje. Tak, předali jsme a hrajeme písničku Cestička od Dubí, Václav Maňas, mladší, Josef Křivák a Šohajka.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Tak vámi oblíbená písnička dozněla, Cestička od dubí, takže pojďme, Šuhajka nám dohrála, pojďme si poslechnout paní Anu z Miroslavy. Vítejte.
1: Krásný den vám přeju, paní Navrátilová, taky vašemu kolegovi nebo kolegyni přeju hezký den.
0: Ano,
1: a všem posluchačům
0: kolega?
1: Přeji hezký den, všem posluchačům. A já bych vás ráda poprosila o písničku pro mou kamarádku z Alojzova u Prostějova, paní Janu Hasníkovou, která zítra oslaví své kulaté krásné narozeniny. Chtěla bych ji i s mým manželem Jindřichem popřát především to zdraví, což je to nejnutnější a od kterého se vše odvíjí, a k tomu hodně pohody, klidu, radosti, také radost se svými pravnoučky, s kterými bydlí a prožívá si to denodenně. Ať se jí daří, ať je spokojená. Také zdravím jejího manžela Stanislava, ať si písničky taky užije zároveň s Janičkou. No a děkuji těm, kteří mi přáli už k nedělnímu svátku, a já bych také ráda popřála Aničce Markové z Miroslavy a Aničce Pivodové z Miroslavy, také jim přeju všechno nejlepší k tomu svátečku, ať si ho užijí a ať se mají dobře a jsou spokojené. Vám moc děkuji taky za přáníčko, děkuji předem všem, a já poděkuji určitě až potom, ať se máme všichni dobře, je hezké léto a ať si toho užíváme a hlavně ať se máme dobře a jsme spokojeni.
0: Dobře.
1: Moc děkuji.
0: Výborně, paní Aničko, tak přeju vám krásné odpoledne, ať se
1: já
0: daří ve všem a nashledanou.
1: A hezký víkend také nastávající.
0: Děkujeme, děkujeme.
1: Mějte se moc hezky a nashledanou, naslyšenou. Děkuji.
0: Ano. Tak a já připojím tady e-mailovou poštu, kterou mám. Dobrý den, prosím o písničku pro paní Jarku Mrázkovou z Holubic pro potěšení a povzbuzení. Kamarádky Zdena, Irena a Marta drží všechny pěsti. Jary, neboj, všechno bude dobré, bude zase líp. Myslíme na tebe za holky Zdena. Tak to bylo jedno přání, pojďme na další. A je to přání, prosba o písničku pro paní Anu Fabiánkovou z Unkovic k jejímu dnešnímu výročí. Milá Aničko, krásných 85 let, máš už plné právo na zasloužený odpočinek, tak si užívej každou chvíli, dělej jen to, co tě baví, a buď stále tak vitální a plná energie jako doteď. Prostě přejeme pevné zdraví, bez bolístek, na srdíčku ani stín, život tvůj ať krásně kvete jako záhon kopretin. Sestry Fanda a Božka a celá velká rodina. A dáme písničku Usedl si ptáček malý, Václav Maňas mladší, Vladimír Salčák a Šardičanka.

vážení a milí, máme tady také sdružení hasičů v Kroměříž a budeme vinšovat k narozeninám, a to panu Josefu Chytilovi z Břestu, který právě 25. července oslaví své narozeniny. Tak to je prvnímu hasiči budeme vinšovat. A teď tady máme další narozeniny. Je to pan Vincenc Filgas z Lužné, který slaví právě dnes své narozeniny. Ano, a je to vlastně aktiv zasloužilých hasičů a funkcionářů při okresním sdružení hasičů ve Vsetíně. Tak také budeme vinšovat. No a do třetice tady mám dalšího pána, dalšího muže, Jan Sedmík, slaví zítra své narozeniny 25. července a je ze Zbraslavy a je to aktiv zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje. Tak pánové, přeji vám všem třem hodně zdraví, hodně sil a děkujeme za tu těžkou práci, kterou jste vykonávali, možná ještě vykonáváte. Je to úžasné, my si toho velmi vážíme a přejeme vám krásné dny a krásné léto a hlavně hodně zdraví a dobrou náladu. Takže živio a na zdraví. A posíláme písničku Sadila jsem rozmarínek, Rozka Horáková-Uhrová a cymbálová muzika Galán.

0: vážení a milí, pojďme na přání, která tady mám. Dobrý den. Prosím o písničku pro pana Josefa Freje, který právě dnes slaví své 59. narozeniny. Přejeme mu hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a tě stále tak čilý opravář a milovník dechovek jako doposud. Přání posílají vnoučátka Nelinka, Kubík, fanoušek Markétka a také posílají dědečkovi velkou pusu. Tak, to je tady. No a teď pojďme dále. Máme tady další přání. V těchto dnech slaví v Mašovicích u Znojma Petr Hrda své 30. narozeniny. Je profesionálním a dobrovolným hasičem a zemědělcem. Věnuje se pěstování hlavně česneku a brambor. Je velmi pracovitý a při všech těchto aktivitách staví dům. Péťo, přejeme ti s babičkou a dědou nesnídalo vími, vše nejlepší, ať se ti ve všem daří a do nového domu si pak přiveď tu pravou. Tak a já se tady podívám ještě dál na přání, která tady máme. Ano, takže ještě tady máme, je to od Jardy Wolfa. Milá Aničko, k tvému svátku ti přeji vše nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí, radosti, lásky a spoustu krásných dnů plných úsměvů. Ať se ti splní všechna přání, ať tě život provází pohodou, spokojeností a lidmi, kteří tě mají rádi. Užij si svůj sváteční den co nejkrásněji a vše nejlepší k svátku vinšuje Jarda Wolf Aničce Sukovité ze Zástřizel. Takže to bylo tady. No já tady znova otvírám další e-mail. Dobrý den, moc vás prosím o písničku pro moji drahou dcerušku Aničku Pávišovou z Pohořelic k jejímu svátku. Přeji hodně zdraví, štěstí, lásky, ať se má v životě moc krásně a to ti Aničko ze srdíčka přeje tatínek a mám tě moc rád. No a ještě jedno připojím, vše nejlepší k dnešnímu svátku babičce Martě Nováčkové do Třesova. Hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a radosti do dalších let přeje vnučka Vendulka. Tak to jsme předali a pojďme na písničku, kterou máme. Otvíraj dívča, Zdeněk Baťka a Kumpánovi muzikanti.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Vítám ve vysílání paní Naďu z Hostěradic. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny. A prosila bych o písničku pro paní Aničku Přibylovou, která má v neděli svátek.
0: Ano.
1: A v úterý 28. je Viktora, tak to je zeď Viktor Horvát, ano. Má svátek. Tak jim oběma přeju hodně štěstí, lásky, osobní rodinné pohody a hlavně zdravíčko.
0: Výborně.
1: Zdravím ještě sestru Jarku,
0: ano.
1: A jejího přítele Ladě. A děkuji vám moc, paní Navrátilová, a nashledanou.
0: Ano, já vám také přeji krásné odpoledne, ať se vám daří.
1: Děkuji.
0: Ano, ano, ano, nashledanou. No a dáme písničku Pijme chlapci vínečko ze Džbána, Jan Slabák a Moravanka.

Tak vážení a milí, dozněla polka Jana Slabáka Pijme chlapci vínečko z Zečbána, zaspíval nám Břetislav Osička za doprovodu Moravanky. No a tím pádem dozněla poslední písnička, vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes v podvečer po 18. hodině. A samozřejmě radostný poslech plný pohody s dalšími pořady vám od mikrofonu přeje Květa Navrátilová. Samozřejmě, že budou zajímavé pořady, určitě poslouchejte. No a přeji vám krásné odpoledne a budeme poslouchat orchestrální skladbu, která má název Kmotřenka, Antonín Žváček a bude hrát Moravěnka. Krásné odpoledne.

0: vyrážejí na cesty.
1: I Česnek dokáže skrývat tajemství, rébusy a hádanky. Nevěříte? Speciál Srdcovek na cestách vás o tom přesvědčí. V sobotu 25. července soutěžíme živě na slavnostech Česneku v Buchlovicích. Mimořádné vysílání, při němž všudy přítomný Česnek zaručeně odradí upíry a upevní zdraví, poslouchejte nebo si vychutnejte přímo v Buchlovicích. V sobotu 25. července od 11 hodin se na vás bude těšit Zdeněk Junák.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Romanova svatba bude plná překvapení a na zabíjačce se ukáže, proč je Iveta taková. Seriál Vyprávěj. ČT2. Agentka FBI a stopař řeší záhadnou smrt indiánské dívky uprostřed mrazivé divočiny. Wind River. A ČT Art uvádí koncert legendárního country zpěváka, na kterém zazněly jeho největší hity a vystoupila řada hvězdných hostů. Pavel Bobek, 60 let v americkém století. Páteční večer s Českou televizí.
4: Bylo 13 hodin.
5: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Policie prošetřuje včerejší nehodu u opravy vodovodního potrubí v Kroměříži. V osadě Pulčín na Hornolidečsku dnes začíná hudební festival Armo Folk Fest. Úřad vlády chystá změny jednacího řádu. Zpřehlednit chce současná zastaralá pravidla. Dnes očekáváme v regionu převážně oblačno a na teploměru naměříme až 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Neradilkem. Vítejte u nich. Zranění dvou zaměstnanců společnosti vodovody a kanalizace Kroměříž si vyžádala včerejší nehoda u opravovaného vodovodního potrubí v Kroměříži. Případem se teď zabývá policie, jak uvedla mluvčí zlínské krajské policie Šárka Trnková. Kroměřížští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení, a to pro podezření ze spáchání přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Osada Pulčín na Hornolidečsku hostí 31. ročník festivalu Amfolk Fest. Hrát se začne už dnes večer. Hlavní program pak bude v sobotu v pravé poledne. Kdo všechno na pódiu vystoupí, přibližuje hlavní organizátorka Eva Rohlenová.
6: Pátek začínáme sejšnem, kdy kdo chce hraje a přijdou i muzikanti, kteří se představí v sobotu, kdy už začíná festival ve 12 hodin. A kromě úspěšných účastníků Porty, což je celostátní soutěž folkových, tramských a country kapel, vystoupí i Jarda Samson Lang se svým koncertem Při svíčkách.
4: Úřad vlády plánuje změny v jednacím řádu kabinetu. Z návrhu, který má Český rozhlas k dispozici, vyplývá, že se mají upravit třeba pravidla pro připomínkování některých návrhů. Podle úřadu vlády jde ale pouze o modernizaci starého předpisu.
7: Premiér by podle návrhu mohl zkrátit lhůty nebo omezit okruh institucí, které můžou návrhy připomínkovat. Úpravy jednacího

0: řádu začal podle úřadu vlády chystat už předchozí kabinet a některé z bodů tak tato předloha pouze přebírá, pokračuje mluvčí úřadu vlády Karla Mráčková.
1: Žádná z navrhovaných úprav nějak neposiluje pravomoci předsedy vlády.
0: Plánované změny v jednacím řádu připustil bývalý ministr dopravy předseda ODS Martin Kupka. Se současným návrhem ale neměli nic společného a předchozí kabinet se jimi nakonec podle něj nezabýval.
2: Kdybychom je pokládali za důležité, tak je začneme projednávat.
0: Nová pravidla by mohla platit od září. Adéla Burešová, Český rozhlas.
3: Riziko nákazy z jídla v létě kvůli vyšším teplotám roste, varují před tím lékaři. Třeba salmonelózou jen v letošním prvním pololetí onemocnělo téměř 2,5 tisíce lidí, meziročně asi o 30% víc, ukazují to data Státního zdravotního ústavu. První příznaky salmonelózy, mezi které patří průjem nebo horečka, začnou do 24 až 48 hodin po snězení kontaminované potraviny. Ve většině případů lze onemocnění zvládnout doma.
4: Počasí.
3: Dnes bude ve Zlínském kraji převážně oblačno, ojediněle se mohou objevit přehánky, povane mírný vítr a nejvyšší teploty vystoupají na 19 až 23 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: V Uherském Hradišti v ulici Větrná se střetl osobní automobil s koloběžkou. A to už je ze zpráv Českého rozhlasu Zlín všechno. Naše vysílání pokračuje dál. Další zprávy přineseme zase v příští hodině a do té doby dobrý poslech přeje Matěj Radilek.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
5: Jsme tu opět po týdnu, magazín o zdravém životním stylu, vždy na jedno téma, různé příznaky řešíme postupně týden co týden s doktorkou Kateřinou Cejdamovou, už je u mikrofonu a zdraví Patrik Rozehnal.
6: Dobrý den, dneska máme šlachy.
5: Ano, ale na rukou a nohou, ne všude možně.
6: Ne všude možně, jenom na rukou a nohou. A má to ještě jednu podmínku, musí bolet.
5: Ano, pane doktore, bolí mě nohy, co mám dělat? Kulhejte.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Budeme dnes řešit v pořadu Vesele a zdravě šlachy, ty bolestivé šlachy na rukou a nohou. Když fungují normálně, tak o nich v podstatě ani nevíme, ale kolik máme v těle šlach? Tak na to se třeba a jiné věci bude ptát naše redaktorka Vesele a zdravě Bára Kvapilová, fyzioterapeuta Jindřicha Vocilky z kliniky Spinesio.
1: Tak v lidském těle se nachází přibližně 4000 šlach. Šlacha je takový v úvozovkách pevný provaz z kolagenních vláken, který spojuje sval s kostí, přenáší sílu smrštěného svalu na kost, čímž vzniká pohyb. Zároveň šlachy fungují jako tlumiče nebo takové akumulátory energie, třeba při odskoku nebo při odrazu.
2: Teď už víme, k čemu šlachy potřebujeme. Proč nás ale bolí?
1: Šlachy jsou neuvěřitelně silné v tahu, ale mají jednu obrovskou slabinu. Jsou velmi špatně prokrvené. Bolest šlach nejčastěji pramení z přetížení, když dlouhodobě opakujeme nějaký pohyb, třeba psaní na klávesnici, běhání nebo házení. Dochází v šlaše takovým mikrotraumatům, drobným trhlinkám. A pokud nedostane ta šlacha dostatečně dlouho odpočinek, tak potom vzniká chronické přetížení a poškození.
2: Vy se s takovými pacienty asi setkáváte celkem často. Které ty šlachy bolí nejvíc?
1: Typicky se potkáváme s bolestmi achillovy šlachy, často právě bolí při dlouhodobém přetěžování schůze, ale taky se potkáváme s bolestivostí šlachy pod kolenem, na té přední straně, pod patelou, pod češkou, tam ta šlacha trpí nejvíc u skokanů, u běžců. No a potom samozřejmě šlachy v oblasti ramene, to je často při nějakých pohybech nad hlavou, při hodech. No ale nezřídka, kdy se potkáváme s bolestmi v oblasti lokte, to, co popisují lidi jako bolesti tenisového lokte nebo oštěpařského lokte.
2: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Určitě, když si vyzkoušíte spojit palec a malíček a zároveň přitáhnout dlaň svojí ruky k lokti, mohli byste vidět, že na vnitřní straně předloktí se vám objeví taková tenká šlacha, taková tenká struna v oblasti zápěstí. Pokud se vám objeví, víte, že máte sval, který se jmenuje musculus palmaris longus. Zajímavostí je, že zhruba u 15% populace tento sval chybí.
3: Vesele a zdravě.
4: Samozřejmě jsme s Patrikem koukali, že my patříme mezi těch 85%, kteří to mají. Takže my to máme. Jinak pan doktor hovořil o tenisovém loktu. To je takzvaná úponová bolest. Úpon je to, co spojuje sval s kostí. To znamená, je to jakýsi připínací věc, ta šlachovita. A tenisový loket je bolestivé onemocnění, který upíná na zevní část lokte vlastně svaly a nemusí vzniknout jenom při tenisu, ale pokud užíváte šroubovák, vrtáte, štípáte dříví, pracujete na počítači nebo nesprávně zdviháte břemeno, tady je těžké říct, jak správně, protože záleží, které břemeno.
0: Ano.
4: Takže pokud nesprávně zdviháte, tak si můžete udělat taky tenisový loket.
0: Bude někde nějaký kurz zdvihání?
4: No, to by fyzioterapie. Já mám krásné pracoviště, na kterém mají dokonce obrázky, jak se správně vstává ze stolu, drží v ruce.
0: Vstává
4: třeba,
0: ze stolu? Od stolu?
4: Od stolu, ne ze stolu, samozřejmě.
0: Veselé a zdravě, ano.
4: Veselé a zdravě, ano. Ale já jsem chtěla říct, že kromě tenisového lokte máme ještě další věci a to je oštěpařský, golfový, skokanské koleno a plavecké rameno a o tom si povíme za chvilku.
0: Ano. S doktorkou Kateřinou Cejdamovou, tedy téma bolestivé šlachy na nohou a rukou a posloucháte pořad Vesele a zdravě.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě dnes na téma bolestivé šlachy na nohu a rukou s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Mluvila to o různých tedy zraněních v podstatě a v loktech i tom golfu.
1: Ano.
0: To je golfový loket? Nebo to je...
1: Oštěpařský a golfový loket je postižená vnitřní část lokte. U toho tenisového to byla zevní a nejvíc vzniká u těchto činností, ale může je způsobit i jiná činnost. Pak máme skokanské koleno, které vzniká tahem za čtyřhlavý stehenní sval, což nejčastěji trpí atleti, protože se odrážejí tou nohou, ale může se to stát i fotbalistům, hokejistům, tanečníkům a může být postiženo i tříslo. No a pak je plavecké rameno a to je spojeno s takzvanou rotátorovou manžetou. To je vlastně taková šlacha, která pomáhá vlastně té kosti se otáčet, protože my dokážeme rotovat tou rukou. Je to jako když nosíme polívku anebo když poklepáváme někoho po rameni, tak to je rotace. A rotátorové plavecké rameno, tím trpí i volejbalisté, zedníci a jiní řemeslníci. Takže šlachy potrápí kde koho.
0: Tohle téma si nakonec můžeme připomenout i v básnění našich posluchačů.
2: Zdraví Petr, z turnaje v bleskovém šachu mám v ruce bolavou k šlachu. Jak jsem po figurkách chňapal? Asi zánět nebo zápal.
0: Že by šachový loket?
1: No, to není loket, to je podle mého, on má taky 85% ano. Je, protože má ten palmaris longus.
0: A ještě jedna báseň od Mirka.
3: Zdraví, Mirek z Mladé Boleslavy. Bolestí šlach na rukou a nohou mě v klidu nechat nemohou, ale je ale mírně pravidelně zatěžují a že už tolik nebolí, se radují.
0: Pani doktorko, jaký je rozdíl mezi šlachami a svaly, jenom ať si uděláme trochu pořádek?
1: Ano, takže ta šlacha, to je jakýsi takový vazivový úpon, který pomáhá tomu svalu se vlastně chytit na tu kost. Jak už zaznělo od pana doktora, je tam podstatně méně cév a je to vlastně něco, co je ploché. Je to jako placatý, no prostě úpon, jako kousek nějakého třeba náplasti nebo něčeho. Problém se šlachou je, že se nekontrahuje, ona se neskracuje, ona zůstává furt stejně dlouhá. Kdežto sval za prvé je prokrvený a za druhé se můžou svalová vlákna smršťovat nebo natahovat, to znamená, že se mění jeho objem a to umožňuje ten pohyb. To znamená, když se ten sval smrští, třeba biceps, tak zvedneme ruku a když se natáhne, tak tu ruku povolíme, ale s tou šlachou se nestane nic, ta je tam pevně
0: pořád
1: stejná.
0: No a když ty svaly budeme v průběhu života měnit, ať už budeme nabírat anebo ubírat ty svaly, bude to mít vliv na tu šlachu nějak?
1: Šlacha zůstává stejná pořád.
0: Nebudeme ji třeba víc napínat nebo
1: no,
0: něco?
1: No, problém je, že když my budeme ten sval mít objemný, tak on samozřejmě víc za tu šlachu tahá. To znamená, že ta elasticita, ale ta je vrozená. Víme, že někdo má takzvanou hypermobilitu, to znamená, ty šlachy má hodně vlastně...
0: Jsou ty cirkusáci takový, co to dokážu?
1: Ne, no já to taky umím.
0: Co umíte? Nohy za hlavou nebo?
1: Ne, já umím, to ono to pacienti neuvidějí, ale já umím pohybovat koncem vlastně prstu.
0: Poslední článek posledního prstu ohýbáte a zbytek prstu
1: ano,
0: zůstává napjatý.
1: Zůstává napjatý a pak mám schopnost hodně zaklonit ruku a vlastně udělat
0: zvrátit takový,
1: ano, aha. Takže to je hypermobilita takzvaná, která může být výhodou, ale taky nemusí. Člověk může být cirkusák, ale právě ty šlachy daleko víc namáhá.
0: Poznáme nějakou jednorázovou bolest, problém a třeba zánět těch šlach? Jak byste poradila těm, aby jsme si uvědomili, jestli náhodou nemáme problém se šlachou?
1: Tak já bych zaprvé řekla, že šlachu můžeme poranit buď tím, že jak jsme říkali, ji přetěžujeme, to znamená, že děláme nějaký pohyb a vlastně ten sval tahá furt za tu šlachu, nebo může být zánětlivá, tomu věnujeme celou velkou část, a nebo může docházet k traumatu, natržení, zranění nebo různé prostě poranění ve smyslu, že je zaškrcená ta šlacha a podobně. Takže ty traumatické věci my poznáme, protože to je ostrá bolest většinou a znemožňuje nám pohyb tím svalem. Pokud je ta šlacha natržená, tak jí to strašně dlouho trvá. Třeba taková zlomenina se dá do pořádku za relativně jako 6 neděl, kdežto ta šlacha může srůstat velmi dlouho a někdy je potřeba vlastně operativní zákrok, aby se sešila nebo dala do pořádku. Čili tohle to jsou ta traumata a pokud je to zánět, tak každý zánět se pozná tím, že tam je otok, začervenání, bolestivost a je to teplé nádotek.
0: Říká, prozrazuje o tomto tématu doktorka Kateřina Cajdamlová. Bolestivé šlachy na nohu a rukou probereme i s vámi. Za chvíli budeme odpovídat na otázky, které jste poslali přes stránky www.veseleazdravie.cz nebo nám je nechali na telefonním záznamníku.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
7: a Petr Kostka.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Bolestivé šlachy na nohou a rukou, dnešní téma pořadu Vesele a zdravě. Dopředu jste měli možnost se i ptát, poslat nám dotaz, tedy nechat ten ho nahraný na telefonním záznamníku, tak třeba takový.
1: Dobrý den, prosím, paní doktorko, je mi 73 let, jsem kardiačka, ale léky neberu, mám tím špatné zkušenosti. Před 6 lety mi na RCG zjistili artrózu na tarsálních kostech a kalcifikaci v měkkých tkáních ve šlaše. A obvodní paní doktorka mi řekla, že na to nic není, že je to kosmetického rázu a při bolesti, že si mám vzít prášek. Našla jsem si, že existuje nádorová terapie, která je taky na artrózu. Moc vás prosím o váš názor.
2: Tak, já bych ráda řekla, že tady v tomto případě bych konzultovala určitě fyzioterapeuty, protože u těch kalcifikací tam ještě někdy taky problémem je nedostatek D vitaminu, protože pokud berete vápník a neberete ho s hořčíkem a neberete ho s D vitaminem, tak dochází k tomu, že se ukládá třeba ve šlachách. Možná by to šlo vlastně zase zpátky, že když si člověk dá ten vápník s D-vitamínem, anebo dokonce si nedá vápník, dá si D-vitamín, tak by ty kalcifikace mohly odejít. Co se týče nádorové terapie, tak to je záležitost, kterou slyším prvně a spíš přemýšlím, jestli to nebyla regenerativní terapie, to bych jako čekala spíš, protože ta se na léčbu šlachových úponů a vazů používá. Je to vlastně rehabilitační technika, při které se vlastně pomáhá tomu člověku uvolňovacími cvičeními. Někdy se používá třeba léčba magnetoterapeutická, různě výřivky a podobně. Takže tady bych doporučila vlastně oslovit fyzioterapeuta anebo nějaké pracoviště, kde ta fyzioterapie je.
0: Máme funkční formulář na stránce veselazdravie.cz. Spoustu dotazů. Vyberte nějaký, paní doktorko.
2: Už ho vybírám, takže tadyhle máme, že paní, dobrý den, paní Eva, 62 let, bolí šlachy na prstech a zápěstí levé ruky, vždycky se to zlepší, začne. Včera jí to bolelo při natažení prstu, jako by jí řízli nožem. Dnes má ruku v zápěstí horkou a dloubevní, takže už slyšíme, že to vypadá jako zánět šlach.
0: Ano.
2: Zkoušela různé léky, masti s kostivalem, paralen, hořčík, vápník, to je dobře. Ortézu a na noc dávala zapařovací obklad. Tady bych spíš zkusila to ledovat a ptá se, jestli by nepomohla antibiotika. Chci jenom říct, že u těchto zánětů lépe používat, nebo lékaři předepisují protizánětlivé kortikoidy, což jsou hormony. Na rozdíl od antibiotik vlastně oni potlačují zánět v té oblasti. Antibiotika, tam musíme mít nějakou infekci, ale tohle většinou bývá zánět takzvaný sterilní, to znamená, že tam žádné agens, na které by ta antibiotika zabrala, není. Ale rozhodně bych zašla k lékaři s tím.
0: Další dotaz je telefonní.
3: Dobrý den, tady Zuzana, 73 let a mám diagnostikován dupu i terén. A zajímalo by mě, jak se to dá léčit, nebo co s tím.
2: Tak, je to pravděpodobně takzvaná dipiterénová kontraktura, která se vyskytuje častěji u mužů, dokonce je to jako 6:1, čili vy jste výjimečná, pokud ji máte. U žen je to většinou po 60. roce věku.
0: A co to je?
2: A je to zkrácení vlastně určitých úponů nebo ukládání do kůže různých jako zánětlivých věcí. Ta kontraktura má typický obraz a máme buď dlaňový typ, kdy nejsou postiženy prsty, anebo prstový, kdy jsou postiženy prsty.
0: A co pod tou kůží na prstech máme?
2: No, ono se to stahuje. kontraktura jo. Znamená, že se něco zkracuje a zánětlivě
0: jako
2: vlastně
0: nenarovnáme prsty
2: tahuje.
0: Třeba?
2: Ano, nenarovnáme, máme tu ruku pořád jako zkroucenou. S tím, že máme stupně 1 až 4 a zase, stejně jako u minulého dotazu, pomáhají protizánětlivé kortikoidy, protože pomáhají vlastně ten zánět minimalizovat a zároveň teda je používání někdy kolagenáza, což je enzym, který pomáhá tomu kolagenu vlastně se rozpustit, aby se dál netvořila ta jizva. Je to jako zkracující se jizva, řečeno jednoduše.
0: Vysvětluje doktorka Kateřina Cajdamová, dál odpoví i na vaše otázky, protože v této chvíli otevíráme naživo naši poradnu, můžete se dovolat do studia na naše telefonní číslo, uvolním za malou chvíli a ptát se tedy na své bolestivé šlachy na nohou a rukou a snad ten problém vyřešíme.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Telefonní číslo 731 800 900. V provozu už se ptáte obsazené telefonní linky a dotazy směřují tedy na doktorku Kateřinu Cajdamlovou na bolestivé šlachy, na nohou a rukou. Kdo tam je teď? Kdo se ptá? Dobrý den, vítejte v pořadu.
1: Dobrý den, zdravím vás moc ze srdce. Paní doktorko, mám takový problém. Dceři 55 let a přetrhla se jí achilovka na noze. Tudíž měla operaci od kolena až dolů.
2: Správně.
1: A hrozilo jí, že zůstane na vozíku.
2: Jo, ale je z toho venku teda, chápu.
1: No, je z toho venku, ale mám takovej dotaz. Jenom měla by nárok na lázně, ona se to podala a bylo to zamítnutí.
2: Tam to musí indikovat pojišťovna a v okamžiku, kdy její revizní lékař se domnívá, že proto není důvod, tak zeptat se té pojišťovny. Jo? Já to nevím a každá pojišťovna to má trošku jinak.
0: To je jiný vztah doktor a jiný vztah
2: ano,
0: se s pojišťovnou.
2: Tak přesně
0: tam tak, se
2: takže tady bych se obrátila na pojišťovnu.
0: Další dotaz, další telefon v pořadu Veselé a zdravě, téma bolestivé šlachy na nohu a rukou. Vítejte.
3: Dobrý den. Já byl zažen blabá kvůli se automobilu, která spolujezdkyně narazila ramenem, neví kam. Byl já na rentgenu, rentgen nic neukázal. Ale do dnešního dne nemůže otočit vlevo ani vpravo dostatečně hlavou. Co s tím?
2: Hlavu, aha. No, jestli na rentgenu nic není, tak bych doporučila, aby došlo vlastně k tomu, k zrehabilitování, zajít na fyzioterapii a tam vlastně různým protahováním nebo i možná různými manévry ten fyzioterapeut může pomoci vlastně ten pohyb znovu nastartovat. Ono, smůla je, že každá zobrazovací metoda má své limity a pokud to poškození není veliký, anebo je na měkkých tkáních a není na té kostní části, tak se to blbě jako diagnostikuje, víte?
0: K tématu ale bolestivé šlachy na nohou a rukou. Ano. Téma otevíráme s dalším posluchačem nebo posluchačkou. Kdo se dovolal?
4: Dobrý den, u telefonu Vlaďka Krofiková.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, paní doktorko. Já mám na vás takový dotaz. Já jsem se chtěla zeptat, tatínek trpí dyspnojí. Já jsem se chtěla zeptat, co to dělá?
2: Prosím vás, to je trošku mimo téma. Dyspnoje znamená dušnost. To znamená, že má problémy s dýcháním. Ale my dneska máme šlochy, prosím.
0: Tak vysvětlili jsme, na otázku jsme odpověděli. Ano. Přesuneme se za dalším, kdo se ptá a řeší bolestivé šlachy na nohu a rukou. Poprosíme stišit rádio, abychom si dobře rozuměli. Prosím, jestli to rychle neuděláme,
2: budeme muset...
5: Mohu povídat?
2: Už je to dobrý. Ano, povídejte. Dobrý.
5: Paní doktorko Štěpán, mám prozbu. Palec a ze spoda je bříško.
2: Ano.
5: No, a tam to bříško, nebo respektive říkají, že to je otlak, ale mě ten takovou, že vůbec nebolí, ale vevnitř ta kost... Tak začáte kostit. No, nebo
2: a kde jste s tím byl?
5: No, na ortopedii.
2: Ano.
5: Různě a nic mi s tím nedělá, že prý to je otlak.
2: No, pokud to není vlastně vidět na rentgenu nebo na nějaké další zobrazovací metodě, tak to, že vy máte pocit, že to bolí někde jinde, to je prostě jako rozdíl cítění vašeho, jo? Ty senzitivní nervy můžou dávat trošku neúplně dobrý signál, takže asi...
0: Takže může to být otlak, ale mozek to vnímá jinak?
2: Ano, přesně takhle. Ano, bohužel.
5: Na to nemůžu vůbec došlápnout.
2: Rozumím.
5: To je právě ten problém.
2: Ano, a to... nemáte náhodou cukrovku nebo nějaké postižení nervů?
5: Ano, cukrovku.
2: Tak to bude ono, protože pokud je polyneuropatie, což je vlastně postižení nervů vinou té metabolické choroby, tak ta signalizace je chybně.
0: Odpovídáte.
2: Čili oni mají pravdu asi a vy to vnímáte jinak, no, bohužel.
0: Ptát se můžete samozřejmě dál, téma je dnes bolestivé šlachy na nohu a rukou a telefon 731 800 900, znovu volný pro vaše dotazy a ptejte se i během písničky a budeme odpovídat.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravé, nejenže posloucháte, ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamové na své bolesti, když vás zlobí šlachy na nohu a na rukou, můžete tak činit dál. Telefon sem do studia 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den, přeju.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat. Vy jste z rádia?
0: Ano, jsme v
1: rádiu. Povídejte.
2: Kubová, mě se na nohách, na spodku, na šlapkách udělá puchýř vlastně asi jak, kdybyste měla víčko od sklenice.
1: No.
2: 2-3 dny je problém našlapnout.
1: Ano.
2: A pak už to mám, ale je to tak 8 až 9 měsíců, než to prostě zmizí.
1: A co říkal lékař vám na to, váš obvod?
2: Byla jsem na ortopedii, všude řekl, jako mám zdravotní boty a vždycky se to v jednu dobu udělá a vždycky to tak dlouho trvá.
1: A vy víte, co je ten vyvolávající, jako ta příčina, jestli na něco šlapnete,
2: nikdo
1: nebo je horko?
2: Nic k tomu.
0: To musíte poznat,
1: Musíte vysledovat, co to zhoršuje a co to zlepší.
2: No, stane se to aj v létě, že prostě třeba já moc nechodím, jako jenom dělám uklízečku, jsem tam někdy chodím, jak dělám tu práci. Pak už jsem doma, chodím kolem hospodářství, mám zdravotní boty, velice pevné, nemůžu na nic stoupnout.
1: A mažete si tu kůži něčím? Já bych určitě
2: ano,
1: tady...
2: S tím hrochem, to já nevím, jak se to jmenuje.
1: To já nevím, co je s hrochem, ale asi bych doporučovala promašťovat kůži, protože to, co povídáte, jste pořád na nohou. Je to trošku mimo teda téma o šlachách, takže se moc omlouváme, ale asi neporadíme, bohužel.
0: Telefon dál vám k dispozici, bolestivé šlachy, nohy, ruce.
1: Prosíme.
0: Kdo tam je? Téma, povídejte.
3: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat paní doktorky. V noci mám artrózu obou dvou kolen třetího, čtvrtého stupně.
0: Omlouváme se, aby se dostalo na téma bolestivé šlachy a nohou. Týká se to šlach nebo artrózy?
3: Já bych řekla, lítka mě bolí. V noci, když stanu z postele, tak mě strašně tuhnou lítka. Když stanu z postele, tak mě tuhnou lítka.
1: Jo, jasně. To může být lecos, ale rozhodně se to netýká šlach, bohužel.
0: Takže nám ten dotaz nahrajte na záznamník.
1: Nahrajte a dejte tam telefon, já vám zavolám, jo? Proberem to spolu.
0: Připomínám tedy pro ten případ záznamník 221 553 770. Ale teď je v provozu linka do studia.
1: Šlachy.
0: 731 800 900 a doufám, že... U šlach zůstaneme. Dobrý
1: snad
0: den.
1: Šlachy, ano. Jsou to šlachy, prosíme, rukou, nohou?
4: Doufám, že ano. Paní doktorko, co říkáte na skakavé prsty na rukou?
1: Lupavý prst, ano. Tak to je příčina, je většinou zánět šlach a je to způsobeno přetěžováním některých částí těla. Je to vlastně dlouhé opakování téže činnosti. Takhle se nám s lupavým prstem dovolal řidič, který vlastně má taky stabilní držení, takže může to být lecos a jsou čtyři druhy, kdy ten lupavý prst je jeden z typů zánětu. Je to něco, co by se mělo vlastně vyřadit tu činnost, která to způsobuje, případně znehybnět nebo nějakým způsobem v ortéze nebo v obvazu nebo dokonce někdy v sádře vlastně omezit pohyblivost v té oblasti a chladit gely, studené obklady, protizánětlivé léky nebo někdy fototerapie, léčba světlem. Takže nenechat to být, poptejte se a chce to opravdu jako delší dobu léčení.
0: Další téma nebo další povídání k tématu bolestivé šlachy na nohu a na rukou za malou chvíli i takové shrnutí, které nás čeká, protože tak jako vždy ten čas velmi rychle kvapí a blížíme se k dalším zprávám.
5: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
6: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
5: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Šlachy probíráme dnes s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Takové rezime na závěr. Když nás tedy začnou bolet šlachy na ruku nebo nohu, tak co dělat jako první, paní doktorko?
1: Tak, pokud postižené místo svědí je citlivější, tak je to pravděpodobně zánět. Pokud víme, že jsme to nějakým způsobem přehnali s nějakou aktivitou sportovní, nejčastěji může to být i trauma, to znamená vlastně přetržení nebo natržení. A toho, co hlavně musíme udělat, je běžet k odborníkovi. To znamená, první musí doktor kouknout, co to je, protože to, že nás něco bolí při nějakém pohybu, to může být leccos a léčba je jiná. Pokud je to artróza, tak my na to nesmíme dávat ty studené obklady, které se používají na zánět šlach. Jinak, ta léčba nejužitečnější a nejúčinnější je omezit pohyb, který to vyvolal. Někdy, pokud jdeme později k tomu lékaři, tak to může být až znehybnění na docela dlouhou dobu, takže radši rovnou přestat s tím pohybem, který to vyvolává a udělat si tu diagnózu. Pak máme babské rady, které říkají, že můžeme zkusit hořčík, draslík, vápník, D-vitamin, což je regenerace té postižené tkáně. Někdo doporučuje zábal toho postiženého místa tvarohem, bylinky, borovicové listí, kustovnice. Prostě spousta různých možností. Lékaři většinou nabízejí kortikoidy nebo fototerapie, jak jsme říkali. A důležitá je prevence, čili odpočívat, pokud máme často namáhanou část těla během fyzické nějaké námahy, tak odpočívat, protahovat svaly, nepoužívat těžkou obuv, jako nám tady někdo říkal, že je, a vlastně pokoušet se rehabilitovat, to znamená ten pohyb, který to může vyvolat, tak dělat jiné cvičení, abychom vlastně ho jako antidotovali. Takže tohle pomáhá, no a samozřejmě běžet k lékaři a ten nám poradí, co s tím.
0: Pokud se na vaše dotazy nedostalo a soudě podle telefonátů stále blikajících, ano, nechte nám vzkaz na telefonním záznamníku 221 553 770. Nahrajte svůj problém a my se k němu po čase někdy zase v dalším sdílu vrátíme. Pro dnešek se loučíme, přejeme vám hezký víkend.
1: A žádné bolavé šlachy.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 14 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zoo Zlín podpoří v Africe výzkum ohrožených ptáků hadílových písařů. Města a obce na Vsetínsku pomůžou prvňáčkům s výbavou do školy. V Přerově začíná každoroční údržba jezu a koryta řeky Bečvy. Dnes očekáváme v regionu převažující oblačno a na teploměru naměříme až 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín připravil Matěj Neradělek. Hezké odpoledne. Zoologická zahrada ve Zlíně podpoří nový výzkumný projekt v Jihoafrické republice zaměřený na ochranu ohrožených ptáků. Odborníci budou zjišťovat, jak na dravce hadělovi písaře působí moderní zemědělství a používané agrochemikálie. Výzkum financuje zoo ze sbírky For Nature, do které přispívají automaticky i návštěvníci 8 korunami z každého vstupného. Výsledky mají pomoci navrhnout účinnější ochranu hadilových i dalších druhů žijících v africké krajině.
4: Hadilovi písaře chová Zoo Zlín od roku 2002 a dosud se jí podařilo odchovat 14 mláďat. Hadilov patří k nejvýraznějším ptákům afrických savan. Potravu loví pomocí dlouhých nohou a na jeho jídelníčku jsou hadi, ještěrky, drobní savci a hmyz. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
2: Města a obce na Vsetínsku pomáhají budoucím prvňáčkům s přípravou na školní rok. Zatímco Horní Bečva a Rožnov pod Radhoštěm rodičům přispějí finančně, Vsetín a Valašské Meziříčí dětem darují balíčky školních pomůcek. Radnice tak chtějí rodinám alespoň částečně snížit výdaje spojené s nástupem do první třídy.
5: V Rožnově pod Radhoštěm můžou rodiče o příspěvek požádat přes portál občana, připomíná nezávislý starosta Jan Kučera.
6: Prvňáčkově je toho potřeba nakoupit hodně. Proto jsme se rozhodli, že nabídneme podporu formou daru ve výši 1000 korun.
5: Takzvané pastelkovné ve výši 1500 korun nabízí také Horní Bečva. Ve Vsetíně pak dostanou prvňáčci podle mluvčí Jany Raškové balíčky školních pomůcek.
7: Například sešity, výtvarné potřeby, pastelky a vše hrazené z rozpočtu města.
5: Tašky plné psacích potřeb čekají taky na děti ve Valašském Meziříčí. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
2: Vodohospodáři zahájili v Přerově pravidelnou kontrolu technického stavu jezu a údržbu koryta řeky Bečvy. Pomocí bagrů rozhrnují naplavený štěrk, na místě bude i biologický dozor, zajistí zachranný odlov ryb a mlžů a jejich přesun do jiného úseku řeky.

0: Hospodáři budou v Přerově na Bečvě pracovat týden. Nová americká cla na evropské zboží jsou podle šéfky unijní diplomacie Kai Kalasové pro 27 nepříjemným překvapením. Uvedla to v reakci na oznámení administrativy prezidenta Donalda Trumpa ze čtvrtečního večera. Kvůli údajně nedostatečnému potírání nucené práce Spojené státy uvalily na další země cla ve výši 12,5%, na zboží z Evropské unie pak ve výši 10%.
1: Kalasová argumenty o nucené práci odmítla. V porovnání se Spojenými státy mají podle ní země Evropské unie velmi dobré pracovní podmínky. Mluvčí Evropské komise Olaf Gill se vyjádřil vstřícněji. Nová cla podle něho odpovídají loni uzavřené obchodní dohodě mezi Spojenými státy a Evropskou unií. Unijní exekutiva podle něho očekává od Spojených států dodržování této dohody. Zdůraznil, že to je nezbytné pro předvídatelnost a stabilitu obchodních vztahů. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji převládat oblačno, na naprosté většině území kraje nezaprší, ovšem během odpoledne se vyskytne několik drobnějších přeháněk, takže nutno i s tím počítat. K večeru se pak bude oblačnost rozpouštět a postupně bude skoro jasno. Povene mírný vítr severních směrů, který má večer slábnout. Nejvyšší teploty 20 až 23, na Valašsku místy jen kolem 19 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D49 na 2. kilometru ve směru na dálnice D1 a D55 je pro poruchu odstavené vozidlo. Slyšeli jste zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už naše vysílání pokračuje dál.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Krásné páteční odpoledne. Dnes je 24. července a pokud je pro vás pátek posledním pracovním dnem v týdnu, pak už je víkend skoro na dosah. Než se do něj naplno pustíte, zvu vás na další společné odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. Za chvíli se podíváme do někdejšího baťovského areálu ve Zlíně. Stavební úřad rozhodl, že vlastník torza 34. budovy musí během 6 týdnů odstranit jeho nejnebezpečnější části. Co dalšího nařídil, to probereme s naším reportérem hned po písničce. No a poté se vydáme do Uherského Hradiště, kde dnes začíná 52. ročník letní filmové školy, která kromě desítek filmových projekcí láká také na koncerty, divadlo nebo program Českého rozhlasu. Na festival se dnes vydá i naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Co jí ve slovácké metropoli čeká, dozvíte se kolem 14:45. Příjemný poslech pohodového odpoledne přeje Pepa Koller.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Stavební úřad ve Zlíně nařídil společnosti Cream odstranit nejnebezpečnější část budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně do 6 týdnů. Rozhodnutí dnes na své úřední desce zveřejnilo město Zlín. Jako první o tom informoval Český rozhlas. Nastudoval jej a to nejdůležitější nám nyní shrne reportér David Jabůrek, kterého vítám u druhého mikrofonu přímo tady ve studiu.
1: Hezké odpoledne.
0: Co tedy z rozhodnutí stavebního úřadu vyplývá?
1: A jak už si Pepo zmínil, nejzásadnější informací je, že vlastník budovy společnost Cream musí do 6 týdnů, tedy do 3. září, odstranit nejvíce poškozenou část stavby. Její hrozící zřícení totiž ohrožuje zdraví a životy, ale také okolní budovy. A další datum, které úřad v rozhodnutí stanovil, je 15. prosinec letošního roku. Do té doby musí být stavba kompletně odstraněna.
0: Zeptám se, jak úřad rozhodnutí zdůvodňuje?
1: Opírá se o posudek odborníka, podle kterého je budova v havarijním stavu a předpokládá se její další zřícení. Zbourání v co nejkratším termínu je proto nezbytné. 6-týdenní lhůtu pro rozebrání nejnebezpečnějších částí torza budovy úřad považuje za nejkratší možnou, tak aby odborník stihl zpracovat podklady k bouracím pracem s ohledem na právní předpisy. Co se týče prosincového termínu pro úplné odstranění stavby, úřad uvádí, že veškeré práce musí začít bez odkladu, ale je zřejmé, že půjde o delší proces, při kterém musí být také dostatečně zajištěná bezpečnost. 15. prosinec je pak podle úřadu stále obhajitelný z hlediska neodkladnosti.
0: A můžeš prozradit, jaké další podmínky úřad společnosti Cream uložil?
1: Například musí okamžitě vybrat a úřadu oznámit statika, který bude dál nepřetržitě monitorovat statiku stojícího zbytku 34. budovy. Také musí zajistit certifikovanou měřící stanici pro měření větru, přičemž pokud jeho rychlost překročí 40 km za hodinu, tak musí sama společnost Cream okamžitě informovat majitele sousedních objektů, zejména budovy 33. Ta je totiž v takzvané velmi nebezpečné zóně a musela by být okamžitě evakuovaná. Do úplného odstranění stavby také musí Cream zajistit přístup k torzu budovy policistům a hasičům, aby mohli pokračovat ve vyšetřování příčin požáru.
0: No a mě teď zajímá, jak na vydané rozhodnutí reaguje společnost Cream.
1: Mluvčí společnosti Marcel Schmidt se dnes vyjadřovat nechtěl, vedení se podle něj s jednotlivými body dokumentu seznamuje.
2: Ještě ne, zatím to vyhodnocujeme pečlivě každý bod toho rozhodnutí. A předpokládám, že se k tomu vyjádříme během pondělí, nejpozději v úterý.
1: Doplním, že případné odvolání proti rozhodnutí úřadu nebude mít odkladný účinek.
0: Majitel baťovské budovy číslo 34 nedaleko centra Zlína, kterou před 2 týdny zachvátil požár a její velká část se zřítila, musí nejnebezpečnější části odstranit do 6 týdnů. Celou budovu pak do 15. prosince. V rozhodnutí o neodkladném odstranění stavby to uvádí zlínský stavební úřad. Ve vysílání o tom teď informoval reportér David Jabůrek. Davide, díky za tvé informace a brzy zase naslyšenou.
1: Díky, hezký den.

0: Regionální stopař.
1: 7 dní filmů, besed, koncertů i setkávání v Uherském Hradišti odstartoval 52. ročník letní filmové školy, která každoročně láká tisíce návštěvníků z celé republiky. Přímo na festival se dnes vydá naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. No a co jí tam dnes čeká, prozradí už sama. Je totiž se mnou ve studiu a já jí tímto můžu popřát krásné odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Dnes zamířím přímo mezi návštěvníky letní filmové školy. Festival totiž nabízí na 160 filmů, besed s hosty i bohatý doprovodný program, takže bude určitě z těho vybírat.
1: Letní filmová škola ale není jen o promítání, co všechno návštěvníci mohou zažít.
2: Vedle filmů je připravený i pestrý doprovodný program, jako jsou koncerty, divadelní představení nebo třeba program pro děti. Zapojil se také Český rozhlas. Od pondělí do středy bude ve Smetanových sadech jeho stan, kde se uskuteční živé rozhovory i natáčení pořadů. Český rozhlas Zlín je navíc partnerem folklorní scény Cymbal Stage, kde v každý večer zazní živá cymbálová muzika.
1: No a tak se zeptám, na co se dnes v Uherském Hradišti zaměříš ty?
2: Atmosféru letní filmové školy dělají především její návštěvníci. No a proto se jich budu ptát, odkud do Uherského Hradiště přijeli, na který film nebo program se nejvíce těší, no a co je na letní filmovou školu vlastně přivedlo. Zkrátka zjistím, jaká atmosféra letos na festivalu už při jeho startu panuje.
1: No a prozraď našim posluchačům, kdy se nám z letní filmové školy ozveš.
2: Do vysílání Českého rozhlasu Zlín se přihlásím ve 17:15.
1: Děkujeme a budeme se těšit na slyšenou.
2: Krásné odpoledne, na slyšenou.
1: Tak to byla naše regionální stopařka Petra Sedláčková, která i během léta přináší tipy na zajímavá místa, akce nebo příběhy ze Zlínského kraje. Máte tip na lokalitu nebo událost, kterou bychom měli navštívit? Napište nám na e-mail stopař.zlín@rozhlas.cz.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
3: Na pohovku Jošky Kubáníka v sobotu od 17. usedne herečka Klára Vojtková, která vám prozradí, proč se jí ulevilo, když nedostala tálii, i to, jak byla zamilovaná do svého profesora herectví Borise Reznera. A v neděli se od 11. těšte na herečku Chantal Poulain, která vám povypráví, co na její vztah s Bolkem Polívkou řekl její tatínek. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli po 11. těší Jožka Kubáník.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: Píseň Větříček kapely Čechomor velmi příznačně předznamenala, o čem bude řeč v Českém rozhlase Zlín právě teď ve 14.23.
1: Počasí.
0: No a já vítám na telefonní lince meteorologa Českého hydrometeorologického ústavu Ondřeje Brambuse, který má pro nás všechny důležité informace. Tak vítejte ve vysílání.
2: Dobrý den.
0: Na úvod se pojďme podívat na současné počasí v našem kraji.
2: Aktuálně nám převládá oblačná obloha. Máme většinou počasí bez srážek, ale říkám většinou, protože se nám ve Zlínském kraji vyskytuje jedna přeháňka na úplném severovýchodě kraje v oblasti obce Karolinka. Tato přeháňka se posune dále k jihu, takže za chviličku zmizí za hranice na Slovensko. Teploty se pohybují většinou od 16 do 21 stupňů Celsia, ale na některých stanicích už jsme se přehoupli i přes 21 stupňů, konkrétně třeba stanice Staré město 22 stupně a 4 desetiny. Větří k nám fouká od severu nebo severovýchodu, ale je většinou jen mírný o rychlostech do 20 km za hodinu.
0: Tak to byla ta aktuální situace a s čím můžeme počítat na večer a pak i v noci?
2: Teď v těch nejbližších chvílích žádná výrazná změna, takže stále oblačno. A ještě se může objevit nějaká drobnější přeháňka, podobná té, o které jsem hovořil teď na severovýchodě kraje, tak ještě jedna, dvě přeháňky se mohou vyskytnout ve Zlínském kraji, ale ve večerních hodinách pak už budou ustávat nebo už se objevovat nebudou a zároveň bude i ubývat oblačnost. Takže ve večerních hodinách pak polojasno, postupně i skoro jasno, a s tím bude také slábnout vítr. Když se podíváme na noční počasí, v noci budeme mít málo oblačnosti, skoro jasnou oblohu nebo polojasnou, ale půjde jen o takovou průsvitnou oblačnost vyšších pater, takže celkově malá oblačnost. Zeslábne vítr jen do 10 km za hodinu nebo bude úplně bezvětří, což bude i nahrávat takovému tomu inverznímu rozložení teplot. V údolích a kotlinách budeme mít teploty kolem 6 stupňů Celsia, naopak na otevřenějších, větrnějších lokalitách nebo na kopcích budou teploty kolem 10-11 stupňů.
0: No a zítra máme sobotu, jak byste popsal tu?
2: Zítřejší počasí bych popsal jako slunečné s letními teplotami. Po celý den bude skoro jasná nebo polojasná obloha. Na obloze se bude objevovat taková ta průsvitná oblačnost vyšších pater, ale celkově teda slunečný ráz počasí. Odpoledne se může přidat i drobná kupovitá oblačnost, ale už by to mělo být bez přeháněk. Teploty budou vyšší než dnes, většinou 25 až 28 stupňů Celsia. Na Valašsku bude místy chladněji kolem 24 stupňů. No a vítr ten bude mít rychlosti podobné jako dnes, ale směr bude odlišný. Zatímco dnes nám fouká taky chladnější vzduch od severu, zítra už nám bude foukat z jižních směrů.
0: No a pojďme se podívat i na druhou část víkendu, to znamená na neděli, ta bude jaká?
2: V noci ze soboty na neděli a v neděli ráno budeme mít ještě málo oblačnosti, takže skoro jasnou nebo polojasnou oblohu, ale během neděle nám už začne oblačnost přibývat, už bude postupně oblačno a později odpoledne a večer se pak přechodně i zatáhne a začnou se objevovat první přeháňky. Později není vyloučena ani bouřka. Zejména pak v noci z neděle na pondělí budou ty přeháňky a bouřky četnější. Noc ze soboty na neděli už bude teplejší, počítáme s teplotami 16 až 12 stupňů Celsia a přes den pak teploty od 26 do 30 stupňů Celsia. Vítr stále mírný jižních směrů.
0: Tak, to podstatné z počasí ve Zlínském kraji nám na vlnách Českého rozhlasu Zlín zprostředkoval meteorolog Ondřej Brambus. Díky a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Doufám, že předvídané počasí je přesně takové, jaké jste si přáli a stejně tak doufám, že i následující písnička bude podle vašich představ. Tak příjemný poslech přeji.
1: Český rozhlas Zlín, písnička.

0: turistických toulkách naším krajem se dnes se Zdeňkem Urbanovským vydáme na trasu Prlov, Vartovna, Jasená. S inspirací k putování Vizovickými vrchy ho u mikrofonu Českého rozhlasu Zlín uvítal kolega Pavel Vacek.
1: Vizovické vrchy nabízejí nespočet turistických tras a zajímavých míst. Při dnešním typu na výlet nás o tom opět hodlá přesvědčit Zdeněk Urbanovský. Buď vítán, Zdeňku.
2: Zdravím vás všechny.
1: Tak jakou inspiraci dnes nabízíš?
2: Dneska bychom mohli vyrazit na zhruba 10 kilometrů dlouhý výlet z obce Prlov. Půjdeme přes Vartovnu a Sirákov do Jasené. Vartovna to je ikonická 37 metrů vysoká rozhledna ve tvaru kovového válce, která stojí od roku 2009 na stejnojmenném kopci v nadmořské výšce 651 metr. Jak název toho vrchu napovídá, bylo to v minulosti místo, kde hlídkovali neboli vartovali portáši, tedy strážci hranic. A my ten výlet stylově zakončíme v jedné z nejcennějších staveb Valašska v nově rekonstruovaném Mikuláštíkově fojství v Jasené. To mimo jiné patřilo dříve veliteli zdejších portášů.
1: Takže nás čeká výlet do přírody s výhledem do krajiny a ještě kus historie Valašska.
2: Přesně tak. A k dopravě do výchozího bodu i k návratu z výletu potom využijeme linkových autobusů. Tím výchozím bodem bude autobusová zastávka Prlov obec a odtud se vydejte po žlutém značení k obecnímu úřadu v Prlově. Najdete zde památník obětem prlovské tragédie, kdy v dubnu 1945 zde přišlo o život 23 občanů a část obce, podobně jako ploština, byla vypálena. A od obecního úřadu potom můžete zvolit dvě trasy. Pokud máte orientační smysl, pokračujte po trase naučné stezky, která se jmenuje Stezka Prlovským lesem. Vystoupáte kolem kaple svatého Huberta na hřeben pod vrchem Lány a zde se napojíte na zeleně značenou turistickou trasu, která vede na Vartovnu. Pokud značení naučných stezek příliš nevěříte, běžte po žlutě značené turistické stezce na rozcestí pod Širokou a odtud potom vystoupejte po modré na Vartovnu. Na Vartovně si užijte skvostné výhledy do krajiny a vydejte se potom po žluté do sedla Sirákov. Zde kromě možnosti občerstvení naleznete autobusovou zastávku a pěkný výhled do krajiny, ale ze Sirákova raději běžte přímo k fojství k Jasené po modře značené turistické trase, prohlédněte si národní kulturní památku a po prohlídce sejděte pár desítek metrů k autobusové zastávce pro návrat domů.
1: Výprava z Prlova přes Vartovnu do Jasené nabízí opravdu pestrý výlet, který po jeho absolvování dokážete popsat jediným slovem – nádhera. Za trošku detailnější popis děkuji Zdeňku Urbanovskému. Měj se hezky a těším se ve vysílání Českého rozhlasu Zlín opět brzy na další turistickou inspiraci.
2: Naslyšenou.

0: kam se vydáme v dnešním vydání zámeckého léta, tak to je otázka, na kterou nám právě teď odpoví náš zámecký průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Čeká nás barokní zámek Veltrusy, který leží na pravém břehu Vltavy přibližně 25 km severně od Prahy. Naposled ho spravoval rod Chodků. Více už nám řekne Jolana Nováková.
3: Tady na zámku Veltrusy se po povodních v roce 2002 začínalo od nuly. O 11 let později přišla voda znovu. Dnes jsou ale zámek i zámecký park z větší části opravené a kastelán Pavel Etzler rád návštěvníkům ukazuje, jak se to povedlo a jak pěkné to tady je. Přikivuje souhlasně pan kastelán, dobrý den.
4: Dobrý den, dobrý den. Ještě se teda nepovedlo úplně všechno a samozřejmě opravovali jsme nejenom škody po povodních, ale i to, co způsobil zub času. A to, že je to pěkné, za to nevím, jestli můžeme tolik my, jako spíš projektant, kterým byl italský architekt Giovanni Battista Aliprandi. Ten zpracoval projekt pro zakladatele zámku Václava Antonína Chodka. Zámek byl založen v roce 1704.
3: Jako lovecký zámeček?
4: No, byla to taková, řekli bychom, víkendová chata, takový lusthaus, a samozřejmě sloužil i jako zámeček lovecký.
3: Teď kolem nás právě procházejí návštěvníci, kteří už si možná prohlédli hlavní budovu a z ní vybíhají křídla.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Zámek je typickým představitelem barokního stavitelství s takzvanou centrální dispozicí, která potom s dalšími budovami, s konírnou a špejcharem, uzavírají takzvaný čestný dvůr, který je ze severu lemovaný plotem, kde jsou sochy mimo jiné i z dílny Matyáše Bernarda Brauna.
3: Kolem zámku se taky rozkládá rozlehlý přírodně krajinářský park s řadou drobných romantických staveb a plastik. Dokonce se u vás po parku dá jezdit i na kole a všechno si prohlédnout.
4: Park je největším zámeckým parkem v republice. Celkem je tady různých cest, cestiček, pěšin a podobně přes 20 kilometrů a to se pěšky hned tak stihnout nedá.
3: No a my se teď půjdeme podívat dovnitř.
4: Pojďte za mnou, já to tady znám.
3: Ó, to je krása.
4: Teď jsme v hlavním sále, je to největší místnost na zámku a sál původně sloužil samozřejmě také pro různé koncerty, plesy a společenské chvíle.
3: Vstoupili jsme do staré ložnice a tady jsou nádherné textilní tapety.
4: No nejen, že jsou nádherné, ale jsou opravdu unikátní, protože patří k nejstarším v České republice.
3: V interiérech uvidíte výzdobu a zařízení odpovídající 18. a 19. století. Kde jsme teď?
4: Velmi významnou historii má tato místnost. Je to salon Marie Terezie, která zámek Veltrusy navštívila a dokonce tady i přespala.
3: Bylo to v rámci velkého trhu tovarů Království českého,
4: kde se propagovalo zboží z nově vznikajících manufaktur. A v podstatě se jedná o nejstarší veletrh na světě.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Veltrusy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: I v létě je Český rozhlas Zlín všude tam, kde se něco děje, a nechybí ani na Filmovce, tedy na oblíbeném filmovém festivalu v Uherském Hradišti. A já vám každý den přináším to nejzajímavější, co jde na Filmovce zažít. Slavní hosté, velké filmové zážitky a jedinečná atmosféra. Celý týden na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Radost z toho, že nás posloucháte, má Jožka Kubáník.

Je 14.47 a v Českém rozhlase Zlín nás čeká sport. Opět se chtějí vzepřít předsezónním prognózám, které je pasují jen do boje o záchranu v první lize. Řeč je o fotbalistech Zlína a víc informací k tomu dodáme hned po písničce Dalibora Jandy.

0: Zatímco velká část klubů první fotbalové ligy po příchodech nových majitelů investuje do příchodu hráčů desítky milionů korun, ve Zlíně se do žádných velkých akcí tradičně nepouštějí. Před startem nového ročníku přišlo do týmu 7 nových fotbalistů, z nich ale jenom obránce Ondřej Kukučka odehrál v české nejvyšší soutěži víc než 10 zápasů. Většina posil jsou mladíci ze zahraničí.
1: Myslím si, že v tom, jak se dneska vyvíjí český fotbal a ten český přestupový trh, kde do toho se pumpuje strašně peněz a přestupový čas jsou velmi razantní. My jdeme cestou toho, že chceme, aby hodně prostoru dostávali i hráči z naší akademie. Samozřejmě ta cesta je výrazně těžší než nákupy hotových hráčů, ale patří to ke Zlínu a vždycky tady bylo hodně odchovanců v týmu.
2: Popisuje nastavení zlínského fotbalového klubu sportovní manažer Pavel Hoftych. Skromný rozpočet a absence výrazných posil vede k tomu, že se stejně jako každý rok ševci v předsezónních predikcích objevují u dna tabulky. Trenér Bronislav Červenka se tím nenechává rozhodit.
3: Dokážu vnímat i sám od sebe, že asi nejsme tým, který bude hrát o pohárové příčky, takže pro mě dostupujeme do té sezóny úplně stejně, jak jsme vstupovali do té minulé a hlavně my máme všichni motivaci to všem dokázat, že do té ligy patříme a uděláme všechno pro to, aby to s námi měli velmi těžké.
2: Trenéra doplňuje kapitán Tomáš Poznár.
4: Bereme to jako velkou motivaci, určitě ukázat, že nejsme na odpis, že v žádném případě, ba naopak, věřím tomu, že nás to daleko víc semkne. Spoléháme na to, že ta kabina v tom Zlíně byla vždycky, nebo teďka poslední letech velmi silná a na to chceme navázat.
2: V minulé sezóně se Zlín jako nováček po postupu z druhé ligy o udržení nakonec nestrachoval a i když po vydařeném podzimu přišlo jarní zhoršení výsledků, ševci skončili 12. s náskokem na barážové příčky. Trenér Červenka věří, že nová sezóna nabídne výsledkově podobný scénář. K tomu chce navíc přidat i nadstavbu.
3: Přidáme tu kvalitu, kterou ti kluci mají a oni ji mají, oni to dokazovali v přípravných zápasech, kdy jsme malinko změnili přístup k tomu fotbalu, přístup nějak k prezentaci se naší, což bylo vidět i na tom, že i když jsme přesto, že jsme dostávali víc gólů než v minulých sezónách nebo v těch přípravách, tak zase jsme daleko byli aktivnější vepředu a byli jsme daleko nebezpečnější vepředu a dávali jsme těch gólů víc než minule, takže to je asi takový ten směr, který bychom chtěli tady nastavit a už je to jenom na nás, aby jsme to dokázali přenést do první ligy.
2: Jak se Červenkova slova naplní, napoví už úvodní zápas sezóny. V sobotu odpoledne nastoupí Zlín doma proti Baníku Ostrava. Ze Zlína David Nekvinda, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Přijďte se na letní filmovou školu pokochat nejen filmy a nenapodobitelnou atmosférou, ale i naší folklorní scénou. Od pátku 24. do středy 29. července vás každý večer od 19. hodiny do půlnoci na pódiu u Smetanových sadů osvěží svým uměním cymbálové muziky z celého regionu. Zaspíváme si společně od srdce, nebo jen posedíme a zaposloucháme se do melodií, které k našemu kraji neodmyslitelně patří. Mediálním partnerem Cymbal Stage je Český rozhlas Zlín.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Podpora letní filmové školy v Uherském Hradišti je letos podle organizátorů ze strany Ministerstva kultury o 2,5 milionu korun nižší. V Luhačovicích na Zlínsku začala oprava komunikace v ulici Úprkova. Hotovo by mělo být během srpna. Zemřel autor Večerníčkového Edu Danta a Franci Mora, výtvarník Vratislav Hlavatý. Dnes očekáváme v regionu převážně oblačno a na teploměru naměříme až 23 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Neradičem. Dělkem u mikrofonu. Ministerstvo kultury snížilo podporu letní filmové škole v Uherském Hradišti. Festival podle organizátorů letos dostane o 2,5 milionu korun méně než v předchozích letech. Ředitelka festivalu Radana Korená uvedla, že do budoucna je tato situace neudržitelná a vedla by ke zkrácení programu.
3: Potřebujeme otevřít s ministerstvem kultury debatu o tom, aby zvážili vlastně tady to navýšení příspěvku pro tady tyhle velké festivaly, protože je to zásadní část, která nám prostě chybí. A je potřeba, aby si ministerstvo kultury uvědomilo, že ty dotace se jim několikanásobně vrátí.
1: Letní filmová škola v letošním roce pracuje s rozpočtem necelých 33 milionů korun. Aby organizátoři nemuseli rušit některé části programu, zachránila je podpora z programu Kreativní Evropa a navýšené příspěvky od města a Zlínského kraje. V ulici Úprkova v Luhačovicích začala oprava místní komunikace. Rekonstrukci předcházela obnova vodovodu, kterou financovala společnost Vodovody a kanalizace Zlín. Pokračuje nezávislý starosta Luhačovic Marian Ležák.
4: Náklady na opravu činí 1,3 milionu korun. Oprava si vyžádá částečné omezení dopravy a proto žádáme řidiče i chodce o respektování dopravního značení.
1: Ve věku 91 let zemřel grafik, malíř a autor filmových plakátů Vratislav Hlavatý, držitel ceny za celoživotní přínos animovanému filmu z festivalu Anifilm. Vytvořil třeba postavy Večerníčku Edu Dant a Franci Mor a desítky let se věnoval filmové i knižní tvorbě. Vedle výtvarného umění patřil Hlavatý také k průkopníkům balónového létání v Česku. Začal rozpad nejsilnější polské opoziční strany Právo a spravedlnost. Její předseda Jaroslav Kaczyński nechá vyškrtnout ze strany 30 politiků, mezi nimi expremiéra Mateusze Morawieckého. Ten před několika týdny založil sdružení Rozvoj Plus. Přibližně 30 vyloučených politiků odmítlo podepsat prohlášení, že ke sdružení nepatří.
5: Všichni věděli, co mají podepsat. Zároveň všichni věděli, jaké budou následky, pokud nepodepíšou.
6: Řekl k vyloučení předseda strany Právo a spravedlnost Jaroslav Kaczyński s tím, že se s dotčenými poslanci nechce loučit s nevraživostí. PiS měl dosud v polském parlamentu nejsilnější klub. O členství ale přijdou ti poslanci, kteří se připojili ke sdružení Rozvoj Plus expremiéra Mateuše Morawieckého. Ten tvrdí, že Rozvoj Plus neměl straně škodit, ale měl oslovovat nové voliče. Někteří členové PiSu ale sdružení považovali za novou politickou formaci, která by oslabila stranu v parlamentních volbách. Ty se v Polsku konají příští rok v říjnu. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
2: Počasí.

0: Dnes bude ve Zlínském kraji převážně oblačno, ač na naprosté většině kraje nezaprší, během odpoledne se vyskytne několik drobnějších přeháněk. K večeru se bude oblačnost rozpouštět a postupně bude skoro jasno. Povene mírný vítr severních směrů, který má večer slábnout, a nejvyšší teploty vystoupají na 20 až 23, na Valašsku místy jen kolem 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici u Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku mezi Slavkovem pod Hostýnem a Bílavskem havarovalo osobní vozidlo do dopravního značení. Zprávy končí a teď dál pokračuje páteční odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Ano, je tu další hodinka pátečního odpoledne na vlnách Českého rozhlasu Zlín a já jsem rád, že ji strávíte společně s námi. Během této hodiny společně nahlédneme do světa loutek. Mým hostem totiž bude historička a muzejnice Blanka Petráková, která připravila výstavu Svět loutek v Luhačovicích. Povídat si budeme o tradici českého loutkářství, o jedinečných exponátech i o tom, proč mají loutky své kouzlo i v době chytrých telefonů. Nejprve se ale vydáme do Rožnova pod Radhoštěm, který nabízí rodičům takzvané pastelkovné. Jak podporují prvňáčky další obce a města v našem regionu, řekneme už hned po písničce Lucky Vondráčkové. Od mikrofonu vás zdraví Pepa Koller.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Rožnov pod Radhoštěm letos poprvé vyplácí takzvané pastelkovné přímo rodičům budoucích prvňáků. O 1000 korun stačí požádat přes jednoduchý formulář na webu města. Budoucí školáky podporují i další obce ve Zlínském kraji. Některé dávají více peněz, jiné rovnou připraví tašku s pomůckami.
1: Jo, jako ano, určitě, jako kdybychom na začátku školního roku dostali 1000, tak jako tak to by se určitě využilo.
2: Tak ty náklady v první zrovna na základní škole jsou docela velké.
3: Je to dobrá věc.
2: Určitě.
4: To jsem netušila, ale je to super.
5: Zase o tom neví, nebavíte se o tom s kamarád?
4: Vůbec. Ani jedna se o tom nezmínila.
6: Říkají maminky prvňáčků, kterých se ptám na Rožnovském náměstí. Malé prodejně papírnictví právě prodavačka vyskládala na stůl nová pera. Pro školní pomůcky rodiče prvňáčků ale přicházejí jen výjimečně.
7: Jako jo, občas se objeví, ale spíš je to fakt až ten srpen.
6: O tom, že si je můžou nechat částečně proplatit, prodavačka ví a překvapením by to podle ní nemělo být ani pro rodiče samotné.
7: Jako já si myslím, že o tom ví, protože to proběhlo na Facebooku a rovno to dával různě, takže by to měli vědět.
6: Třeba to nechávají na poslední chvíli?
7: I to je možné jako všechno.
6: Říká prodavačka Barbora Jakšíková a podává křídy mamince Adéle. Ta má zatím syna ve školce. Nápad s pastelkovným se jí ale moc líbí.
8: Aspoň ti rodiče něco ušetří, když už to stojí jako docela dost peněz.
6: Myslíte si, že o tom lidé vědí tady v Rožnově?
8: Tak to asi nevědí, ale kdyby se to třeba říkalo přímo u těch zápisů, tak by o tom věděli všichni.
6: Vycházím z papírnictví ven a na lavičku před radnicí usedám s nezávislým starostou Janem Kučerou. Ten mi vysvětluje, že zatímco dříve dostávala příspěvek škola, nově peníze putují přímo rodičům. Radnice si podle něj uvědomuje, že náklady spojené s nástupem do první třídy nejsou jen o školních pomůckách. Prvňáci potřebují taky aktovku, papuče a spoustu dalších věcí.
9: Každý rodič, který si přes web města zažádá, může dostat 1000 korun s tím, že to, jak ji utratí, už je na každém z rodičů, to znamená, může to být na tu aktovku, může to být na ty přezůvky nebo to rozdělit.
6: A je ta částka dostatečná? Není to třeba tak, že si lidé řeknou, tisícovka, to v tom obrovském rozpočtu se možná na tu první třídu i ztratí?
9: Chtěli jsme podat pomocnou ruku a je na každém, jestli ji využije nebo nikoli. Aktuálně víme, že zhruba polovina rodičů, kteří mohli požádat, již požádala a mají ještě čas do konce července na webu města vyplnit formulář a zažádat si.
6: Takzvané pastelkovné nabízí také Horní Bečva. Podle nezávislého starosty Rudolfa Bernáta dají rodičům 1500 korun.
10: Rodiče prvňáků donesou na obecní úřad doklad minimálně ve výši pastelkovného a je jim proplacen. Je to doklad na školní potřeby, aktovky a podobně.
6: Ve Vsetíně pak dostanou prvňáčci podle mluvčí Jany Raškové balíčky školních pomůcek.
11: Například sešity, výtvarné potřeby, pastelky a vše je hrazené z rozpočtu města.
6: Tašky plné psacích potřeb čekají taky na děti ve Valašském Meziříčí. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
12: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: I dnes, přesně o 15:45, má pro vás Český rozhlas Zlín připraveny kulturní tipy pro dnešní den, tak se na ně pojďme společně podívat. V rámci festivalu Rožnovské frky dnes večer vystoupí Martin Stránský a Jan Maléř. Zahrají detektivní komedii s názvem Enigmatické variace o tajemství mezi dvěma muži a nepřítomnou ženou. Představení začíná v Janíkově stodole v Rožnově pod Radoštěm v 19 hodin. Fanoušky folkové, trumpské a country hudby spojí malý festival Na konci světa. Ten začne dnes v osadě Půlčín na Hornolidečsku. 31. ročník dvoudenního Amfolk Festu zahájí neformální improvizační program u informačního centra Půlčín dnes večer. Amatérský film Poutníci dnes promítnou na Ploštině. Snímek na motivy textů Boženy Němcové můžete shlédnout v čísle popisném 166 bývalé pasekářské osady od 17 hodin. Letní filmová škola startuje dnes v Uherském Hradišti. Kromě promítání desítek filmů, které začínají postupně na různých místech ve městě od 12 hodin, se můžete těšit na večerní cymbal stage ve Smetanových sadech. Cymbálová muzika Pozdní sběr tam zahraje a zaspívá od 19 hodin. A nebude chybět ani letní kino. Na Masarykově náměstí promítnou jeden film ve 21:45 a po něm snímek Sirat. Ve Smetanových sadech letní kino začíná v 21:30 penzionem pro svobodné pány. Po něm bude na řadě film Muž z prvního století. No a my vám budeme každý den přinášet rozhlasové minuty z filmovky s Joškou Kubáníkem. První pro vás mám právě teď.
1: Je tady první minuta z filmovky. Hlásím se vám z Uherského Hradiště, kde probíhá 52. letní filmová škola. Ona to tedy není žádná škola, nikdo nikoho neskouší a nerozdává známky, ale je to vyhlášený filmový festival. Co vás čeká? Zeptal jsem se na to ředitelky filmovky Radany Korené.
2: Máme nachystáno 212 filmů, 9 koncertů, 3 divadla a 5 výstav.
1: A k tomu i odborný program, besedy, cymbálovky a spousta dalšího. To všechno na 30 místech po celém městě, včetně dvou letních kin. A koho by v Hradišti během následujícího týdne rádi potkali návštěvníci filmovky?
3: Tak já bych se nejraději potkal s Ivanou Chýlkovou.
4: No, určitě Geislerovou a Svěráka, Hejlíka a ty další hvězdy, co přijedou.
5: Spejbla a Hurvínka.
1: Zítra oceníme první velkou hvězdu. Jiřího Lábuse. Poslouchejte Český rozhlas Zlín a zjistíte, jaké to bylo. Z Uherského Hradiště vás zdraví Joška Kubáník.
6: Český rozhlas Zlín.
7: Narodil se ve Strání na Uherskobrodsku, kde vyrůstal v rodině s 10 sourozenci, vyučil se soustružníkem. Tak začal životní příběh Josefa Nuzíka, dnes otce arcibiskupa Olomouckého. Jaká byla jeho cesta ke kněžství po roce 1989? Monsignor Josef Nuzík v cyklu Rodáci známí neznámí v den jeho 60. narozenin v sobotu 25. července po 8:30 ráno na vlnách Českého rozhlasu Zlín. K poslechu zve Markéta Macháčková.
6: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
8: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
6: a Petr Kostka. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

choď do kláštera krásného díla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Loutky provázejí českou kulturu už po staletí a dodnes patří k tomu nejcennějšímu, co jsme světu nabídli. O tom svědčí i zápis českého a slovenského loutkařství na seznam UNESCO. Ve studiu vítám kurátorku výstavy Svět loutek v Luhačovicích, doktorku Blanku Petrákovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní kurátorko, jak vlastně vznikl nápad připravit výstavu Svět loutek v Luhačovicích?
1: Ano. Tak výstava se jmenuje Kašpárek s Hurvínkem oslavují a právě to připomíná ta velká výročí, která si v letošním roce připomínáme. My vlastně máme rok loutkového divadla. A protože já se kolem toho loutkového divadla díky manželovi, který se mu věnuje, dlouhodobě pohybuji, jezdím třeba na různé loutkářské festivaly a jezdím také na výstavy a do muzeí a loutky mě prostě zajímají. Tak já jsem to věděla už s dvouletým předstihem, že tady to výročí si budeme připomínat a proto jsem tu výstavu vlastně připravovala velice dlouhodobě, pečlivě, zamluvila jsem si u kolegů, kde mají velké, v muzeích, kde mají velké sbírky loutek, tak jsem si zamluvila zápůjčky a velice jsem se těšila na letošní rok, že si tu výstavu v Luhačovicích užijeme v muzeu.
0: No a české loutkářství je na seznamu UNESCO, tak co na něm je podle vás tak výjimečného?
1: Tak je to právě to 10. výročí zápisu do UNESCO, to je ta hlavní sláva, kterou letos oslavujeme. A co je na něm výjimečného? Ono výjimečné je hlavně pro nás, pro Čechy a Slováky, že je prostě naše a že je jedinečné. Samozřejmě ani Češi, ani Slováci loutkové divadlo nevymysleli. To k nám opravdu přišlo z jiných míst Evropy, kde ta tradice vznikla mnohem dřív než u nás. Ale my si připomínáme právě to počeštění a poslovenštění té evropské tradice a to už je bezmála 300 let, už v 18. století začali loutkáři v Čechách a později na Slovensku hrát svoje loutková představení v češtině. A byli to také loutkáři, kteří, dá se říct, na český venkov přinesli národní obrození a českou kulturu právě proto, že ta představení, se kterými kočovali po vesnicích, po těch malých městech, kde nebylo kamenné divadlo a kde by si ani nemohli diváci dovolit zaplatit návštěvu kamenného velkého divadla, tak tam vlastně ten repertoár přinesli zmenšený s těmi malými loutkami a v českém jazyce. Takže proto dodnes rezonuje jméno třeba Matěje Kopeckého. To spolu je propojeno a je to propojeno s tím národním obrozením.
0: Takže dalo by se říct, že loutkové divadlo bylo kdysi takovou lidovou televizí?
1: Přesně. Přesně. Jako rozhodně to byla lidová zábava a rozhodně to nebyla zábava a poučení jen pro děti. Jak my si zase dneska představujeme, že loutkové divadlo je pro děti. Ne, bylo to pro dospělé i pro děti, prostě pro celou tu komunitu venkovskou, která přišla, když přijeli kočovní loutkáři, přišla do hospody a bavila se a vzdělávala se. Protože to, co jim ti loutkáři předváděli, to nebyly pohádky v tom 18. 19. století. To byl třeba doktor Faust nebo Don Shine, Don Juan, že jak si to po lidově počeštili, anebo to byly hry třeba Herkules s antickou tematikou. To byl opravdu jako evropský repertoár, jenom ho představovali dřevění herci.
0: V lidové formě a v českém jazyce.
1: Přesně tak.
0: Tak vy jste zmínila tedy, no už zkonkretizovala to jedno výročí a můžeme si povídat i o tom druhém výročí slavném,
1: ano,
0: no, významném.
1: Tak to druhé výročí teď zarezervovalo v médiích v měsíci květnu a jsou to z té narozeniny neboli vyřezaniny jedné slavné loutky, jedné postavy komické a to je Hurvínek. Když jsme se bavili o tom tradičním loutkovém divadle, třeba národního obrození, tam tou hlavní komickou postavou, která vlastně provázela diváky dějem, byl Kašpárek. To byl malý komik, ten Kašpárek, i když měl fousy, to nevadí. No, jenomže ve 20. století trošičku už ten Kašpárek nezapadal do toho divadla, jak se hrálo tehdy, proto Josef Skupa, otec Spejbla, šest let po Spejblovi vlastně vymyslel tu postavu toho komického hrdiny, Hurvinka, který toho popletu z Pejbla vlastně doplňoval, který mu sekundoval a nakonec si myslím, že mu i začal dominovat, protože ty jejich role otce a syna se trošičku obrátili.
0: No ale mohli bychom vlastně, abychom chtěli být úplně přesní, tak bychom mohli říct, že vlastně toho z Pejbla původně doprovázel právě ten Kašpárek, kterého ten Hurvínek vlastně vystrnadil a nahradil.
1: Ano, je to přesně tak, ale ono jim to asi moc úplně nesedělo. Ten Kašpárek už se pro tu moderní dobu nehodil. Proto se zrodil Hurweis 2. května 1926. No a myslím si, že celé Česko ty jste vyřezaniny Hurvinkovi jako oslavilo s velkou slávou a my v našem muzeu také.
0: A jenom tak na doplněk se zeptám, máte vy sama nějakou oblíbenou loutkovou postavu?
1: No to je těžko říct, ale já si myslím, že toho Hurvinka, že ano. Toho mám opravdu velice ráda.
0: To je dobře. O historii českého loutkařství jsme si povídali s Blankou Petrákovou. Po písničce se přesuneme přímo na výstavu a podíváme se na její nejzajímavější exponáty. Tak zůstaňte s námi.
2: Host Českého rozhlasu Zlín.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín a naším hostem je stále kurátorka výstavy Svět loutek v Luhačovicích Blanka Petráková. Tentokrát nahlédneme přímo mezi loutky a jejich příběhy. Tak já se vás zeptám, kolik exponátů vlastně návštěvníci na výstavě uvidí?
1: Já to vím skoro přesně, je to 200. Máme vystavených 200 loutek a naprostou většinu těch loutek jsme si museli zapůjčit, protože my v naší sbírce Muzea Jihovýchodní Moravy ve Zlíně máme loutková divadelka, ale to gro té výstavy je opravdu ze zápůjčky a je to hlavně z Moravského zemského muzea, z divadelního oddělení, kde mají reprezentativní nádhernou sbírku loutek.
0: Tak se nabízí hned další otázka, jak staré jsou ty nejstarší vystavené loutky?
1: Tak my tam ty úplně nejstarší loutky nemáme. Vybírali jsme si loutky od těch kočovných loutkářů, kteří hlavně zabírali ten moravský region, ano, aby to vlastně k nám jako zapadlo. A máme tam loutky z druhé poloviny 19. století, ty nejstarší. A jsou to loutky od rodin, protože to byly vždycky klany, rody těch loutkářů. Dědilo se to z generace na generaci, nebo se to větvilo v té rodině. To, ta znalost, to umění toho loutkového divadla, třeba Kopečtí nebo Meissnerovi a další, takže od nich jsme si takový výběr zapůjčili, aby tam vlastně zahrnovala vždycky ta skupina těch loutek, ty hlavní figury, které hrály v těch loutkových hrách a byly to třeba, samozřejmě hlavně Kašpárek, že, ale byly to třeba princezny, princové nebo mladí rytíři, vždycky tam musí být charakter padoucha, charakter milovníka, pak tam musí být ježibaba, musí tam být čerti, máme tam spoustu čertů, takže varuju děti, že jsou tam strašidelní čerti. No a potom jsou tam ty další postavy, které účinkovaly potom v těch speciálních hrách. I třeba ty figury s tou antickou tematikou, Herkules a další.
0: A tak se zeptám, který exponát považujete třeba za nejvzácnější?
1: Já si myslím, že nejvzácnější... To je osobní otázka, protože všechny jsou vzácné, ano, a všechny jsou nádherné. Pro mě je tam nejvzácnější soubor loutek, který máme zapůjčený z divadla Loutek v Ostravě a zase je to díky tomu osobního vztahu, který k ním mám, protože autorem těch loutek je vlastně náš přítel Tomáš Volkmer, který bohužel začátkem roku letošního zemřel a 30 let jako scénograf a jako loutkář působil v divadle Loutek v Ostravě, tak my jsme si zapůjčili takový soubor asi 25 loutek, které on v té Ostravě vytvořil a pro mě jsou třeba tyto loutky nejcennější. A je to taky zajímavé, protože zrovna tato skupina loutek představuje to současné loutkové divadlo. Že nejsme tam jenom v té historii, v té tradici, ale i představujeme lidem, jak vypadá současné loutkové divadlo. No a to už nejsou ty tradiční marionety, dřevěné loutky voděné z hora, že? Na vahadle, na nitkách. Letos v současné době loutkáři hrají převážně v těch kamenných loutkových divadel s typem loutky, která se nazývá manekín a ta se vodí zezadu a loutkáři nebo ti loutkoherci jsou s těmi loutkami přímo na jevišti. Takže ta tradiční marioneta voděná zhora, což je typ kukátkového divadla, kde nevidíme loutkoherce, vidíme opravdu jenom ty dřevěné panáčky, tak to už dneska není úplně typické a spíš to současné loutkové divadlo se hraje s loutkou typ manekín.
0: No a když jste nám pojmenovala teďka vlastně ten rozdíl mezi tím historickým loutkovým, nebo tou figurou a současnou, dokážete taky pojmenovat rozdíl mezi třeba těmi loutkami kočovných loutkářů a těmi, které byly určeny pro rodinná divadelka?
1: Tam je hlavní rozdíl ve velikosti, A potom je tam také rozdíl v složitosti toho ovládání. Samozřejmě profesionální loutkář, který se do toho narodil, který to, se to vyučil a celý život nedělá nic jiného, tak může ovládat loutku s mnohem více složitějším mechanismem, která má řadu těch nitek a umí různé kejkle, umí třeba otevírat pusu nebo umí se pohybovat jako složitějším způsobem. No a potom ta rodinná loutková divadelka, to je další téma, které my jsme na té výstavě naší otevřeli, protože to je krásný fenomén vlastně českého nebo Československa toho meziválečného období u nás, kdy těch loutkových divadelek rodinných nebo stolních se vyrábělo u nás obrovské množství a v podstatě skoro v každé rodině měšťanské museli mít malé stolní loutkové divadelko. V neděli po obědě je vytáhli, dali je na stůl a hráli rodiče dětem divadlo a potom větší děti třeba kamarádům, sousedům a byl to opravdu velice, velice zajímavý fenomén. Takže tam je rozdíl v té velikosti. Ty loutečky rodinných loutkových divadel mohou mít 14 cm, ale většinou měly 25 nebo 35 cm. No a ty velké marionety těch kočovných profesionálních loutkářů, ty mají od 60 přes 90 cm a máme tam i figury, které mají 120 cm.
0: Dokonce. Výstava Svět loutek v Luhačovicích ale není jen o dívání. Tak po písničce se dozvíme, co všechno si tam mohou vyzkoušet děti i dospělí, no a proč loutky dokážou bavit i v 21. století.
2: Host Českého rozhlasu Zlín.

0: Naším hostem tady ve studiu Českého rozhlasu Zlín je stále kurátorka výstavy Kašpárek s Hurvínkem oslavují paní Blanka Petráková. Ve třetí části našeho povídání se zaměříme na to, jak výstava ožívá v rukou návštěvníků. Tak výstava nabízí i interaktivní hernu. Co v ní návštěvníci najdou?
1: Tak my jsme si dali záležet, aby ten prostor pro tu interakci v té výstavě byl. Máme tam tři typy kukátkových divadelek, ve kterých si návštěvníci mohou zkusit zahrát divadlo. Máme tam připravené pro ně divadelko pro maňásky, to je vlastně další typ loutek, o kterém jsme se ještě nezmínili, a můžou si tam zahrát několik pohádek, takových těch klasických Červená Karkulka, Smolíček, Pacholíček s maňáskovými loutkami. No a potom jsou tam další divadelka, takové jednoduché marionetky a složitější marionetky s nitkama, s takovým pohádkovým příběhem, anebo třeba známá pohádka o třech kůzlátkách, to tam asi děti hrají nejraději, ale samozřejmě nebráníme jejich fantazii, aby si tam třeba loutky sami vytvořili a zahráli si pohádku podle svých vlastních představ. Máme tam také výtvarnou dílničku. K výstavě bylo vydáno takové pohádkové loutkové leporelo, tak děti si tam mohou hrát i s tím leporelem, vystřihovat si, vybarvovat si, zahrát si pohádku, která přímo v tom leporelu vlastně je pro ně napsaná, taková jednoduchá o Kašpárkovi. A potom tam máme také několik filmových dokumentů, které promítáme, které vlastně osvětlují tu historii toho tradičního českého a slovenského loutkového divadla. Je tam toho k vidění hodně.
0: No a má další otázka se přímo nabízí. Dokážou dnešní děti odložit mobil a zabavit se loutkami?
1: My ve výstavě vidíme, že určitě ano. Určitě ano. Samozřejmě z rodičí chodí ty nejmenší děti a ty teda rozhodně mobil nemají a to je tak správné, ale potom nám chodí ve školním roce hodně jako školy, ano. Chodí nám z celého, bych řekla, zlínského okresu, jezdí školy z kantory a ty jsou nadšení a s těmi někdy možná i třeba ten postup máme jiný, že je naopak ponoukáme, aby ten mobil použili, aby si třeba zkusili vytvořit nějakou jednoduchou klasickou animaci s pomocí těch loutek. Dá se to různě prokombinovat, ale já si myslím, že pokud děti něco opravdu zaujme, tak jim nedělá problém se do toho mobilu chvilku nekoukat.
0: No a vrací se při pohledu na loutková divadelka lidem vzpomínky na dětství?
1: Rozhodně. A to v muzeích už tak bývá, že starší generace přichází s takovou tou nostalgií a v podstatě každý senior nebo člověk 60+, který vstoupí do expozice, tak řekne, ale to jsme přece měli doma a to si pamatuju a to znám a s tím jsme si hráli a to bylo krásné. A nebo pokud neměli lidé doma přímo to rodinné divadelko, to malé stolní divadelko, tak si pamatují ta spolková divadla a chodili jako děti třeba do Sokolovny na divadelko nebo někam jinam, protože v tom je taky Česko unikátní. Tady za první republiky existovalo 3000 spolkových divadel, to je něco úplně mimořádného v tom evropském měřítku. A ta paměť na ta spolková divadelka dodnes vlastně v lidech rezonuje.
0: No, my se pomalu budeme loučit, tak mě ještě zajímá, jestli si myslíte, že má loutkové divadlo budoucnost.
1: No rozhodně, musí mít a proto jsme taky připravili tu naši výstavu a i třeba ta obrovská obliba toho Hurvínka jednoznačně mluví o tom, že ta budoucnost je zářná a taky máme v České republice 10 kamenných profesionálních statutárních loutkových divadel v těch velkých vlastně krajských městech. Jsou nádherná, skvělá divadla, která zase snesou světové srovnání a vlastně každý si tam může zajet a pokud ho divadlo loutkové zajímá, tak může takové divadlo navštívit.
0: No a pojďme se podívat i na budoucnost té vaší výstavy. Chystáte k ní ještě nějaké doprovodné akce?
1: Rozhodně ano, protože ta naše výstava trvá v podstatě celý rok až do Vánoc a každý měsíc minimálně jedna nebo dvě akce doprovodné se připravují. Možná takový špek.
0: Ano.
1: 16. října za námi přijede z divadla Spejbla a Hurvinka Martin Trecha, to je mladý loutkoherec, který v současné době po Josefu Skupovi, Kiršnerovi, Kláskovi a Lázňovském hovoří z Pejbla a Hurvinka, propůjčil jim svůj hlas a je to opravdu mladý muž, který pochází tady z Moravy, tak jsme ho pozvali, aby nám za námi přijel s Hurvinkem, takže to bude taková beseda, na kterou se moc těšíme a bude nám vyprávět o tom, jak se vlastně s tím Hurvinkem zžívá a jaké to je být současným hlasem z Pejbla a Hurvinka, ale budeme mít také loutková představení, workshopy, no a samozřejmě programy pro školy, o které je obrovský zájem a moc se těším, jak si to s těmi loutkami až do konce letošního roku v Luhačovicích užijeme.
0: No a myslím, teď je správná chvíle, abyste nám připomněla, kdy a kde mohou lidé výstavu navštívit.
1: Tak já vás srdečně zvu do Luhačovic, do Muzea Luhačovického zálesí, které se nachází v kulturním domě Elektra a hledejte Kašpárek s Hurvinkem oslavují. Výstava má plakát velký na zdi budovy, takže určitě k nám trefíte a srdečně vás zvu.
0: Říká Blanka Petráková, kurátorka výstavy Kašpárek s Hurvinkem oslavují. Děkuji za návštěvu ve vysílání Českého rozhlasu Zlína. Přeji, ať výstava přinese radost malým i velkým návštěvníkům a zase někdy naslyšenou.
1: Já děkuju za pozvání. Naschledanou.
2: Host Českého rozhlasu Zlín. Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
3: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
2: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
3: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
2: Strom lásky mý.
3: Pavel Mašek
2: a Standa Ložek.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Vánoční odpoledne na vlnách Českého rozhlasu Zlín pomalu končí, ale dobrá nálada rozhodně nemusí, protože hned po nás přichází Humoriáda. Vyberete si v ní své oblíbené scénky v hodině plné humoru s Jitkou Němcovou a Patrikem Rozehnalem. No a po 17. hodině nabídneme Den v kraji, ve kterém si připomeneme 60. arcibiskupa olomouckého metropolity moravského Josefa Nuzíka, který se narodil 25. července roku 1966 ve Strání na Uhersko-Brodsku. Tak, já vám děkuji za společnost, přeji příjemný zbytek dne a budu rád, když si na sebe uděláme čas i zítra v tradičním čase. Od mikrofonu se s vámi loučí Pepa Koller a přeje vám své oblíbené, mějte se a smějte se.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 16 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Stavební úřad ve Zlíně nařídil odstranit nejpoškozenější části zhořelé výškové budovy 34 do 6 týdnů. Onkologické pracoviště ve Vsetínské nemocnici čeká modernizace. ODS vyzvala k nejmenování Lašáka do čela pražského letiště Václava Havla. V noci na zítřek bude v regionu převážně jasná obloha a na teploměru naměříme nejníže 8 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Radilkem. Požárem poničená budova 34 ve Zlíně musí být zlikvidována nejpozději do poloviny prosince letošního roku. Do 6 týdnů pak vlastník budovy společnost Krým musí odstranit tu část stavby, která nejvíce ohrožuje okolí. Vyplývá to z rozhodnutí stavebního úřadu ve Zlíně, které dnes zveřejnil na úřední desce. Stavební úřad stanovil pro vlastníka budovy i další podmínky. Musí v řádech hodin zajistit neustálé sledování rychlosti větru v okolí budovy i sledování stavby statikem. Onkologické pracoviště v nemocnici ve Vsetíně čeká v příštích letech rozsáhlá modernizace. Nemocnice ho chce přestěhovat z polikliniky do 4. nadzemního podlaží budovy G. Rekonstrukce umožní vznik nového ambulantního pracoviště i moderního chemoterapeutického stacionáře, říká mluvčí vsetínské nemocnice Lenka Plačková.
4: Součástí připravovaného projektu je přesun onkologického pracoviště z polikliniky do 4. nadzemního podlaží budovy G v areálu Vsetínské nemocnice. Rekonstrukce umožní vznik nového ambulantního pracoviště i moderního chemoterapeutického stacionáře.
2: Opoziční ODS vyzvala vládu, aby do čela pražského letiště nejmenovala Radomíra Lašáka. Kabinet by měl zároveň podle předsedy občanských demokratů Martina Kupky zveřejnit dokumenty k výběrovému řízení. Považuje ho totiž za netransparentní. Lašák, který v konkurzu zvítězil, v minulosti působil v čele českých aerolinií v době jejich úpadku. To podle Kupky spolu s plánem premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO o prodeji akcií letiště vyvolává podezření.
5: Volba Radomíra Lašáka do vedení společnosti vzbuzuje zásadní otázky. K čemu teda tahle trojka, Andrej Babiš, Alena Schillerová a Radomír Lašák směřují? K tomu, aby tady předvedli další fiasko, totální ekonomické fiasko, nebo k tomu, aby se odehrála loupež století?
2: Sociální síť TikTok pro sdílení krátkých videí porušuje unijní nařízení o digitálních službách. Podle Evropské komise čínská platforma dostatečně nechrání nezletilé v online prostředí. Unijní exekutiva o tom informovala v tiskovém prohlášení. Podle komise by měl TikTok upravit účty nezletilých tak, aby byl jejich obsah viditelný jen těm, kterým to sami nezletilí uživatelé schválí. Firmě jinak hrozí za porušení pravidel vysoká pokuta ve výši až do 6% celosvětové ročního obratu společnosti.
3: Počasí.
2: V noci na zítřek bude v našem kraji převážně skoro jasno nebo i jasno. Nejnižší teploty 11 až 8, v údolích jen kolem 6 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na silnici 1/57 ve Vsetíně havaroval cyklista. Pozor dávejte taky ve Zlíně, kyvadlový provoz je v ulici Osvoboditelů. Důvodem je rekonstrukce křižovatky.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Humoriáda.
7: Dobrou náladou, tedy s nabídkou dobré nálady a také spoustou ukázek z archivu přicházíme dnes s Jitkou Němcovou. Patrik Rozehnalý, zdraví i vás. Ahoj, Jitko.

0: Dobrý den, jak se máte?
1: Já dobře a doufám, že i ty. Jaké je léto pro tebe?
0: Léto je nahoru dolů, tak jako je to počasí. Včera bundě prošívaný venku a dneska bych se slíkla do naha, ale to už nemůžu, abych neurazila nějaký lidi cestou.
1: Takže busty anebo nuda pláž, jo? Podle počasí.
2: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná první ukázkou, tu vybírá Jitka Němcová, bere si brýle.
1: Já si beru prosím brýle a mám tady tři bardy opravdu, tři.
0: Dohromady.
1: Dohromady tři.
0: Ano.
1: Jeden je Horníček, druhý je Lasice a třetí je Satinský.
0: Já myslím, že budeš jmenovat povolání. Při začátím Horníčky.
1: Že jo, ale to je nenahraditelný tyhle jména.
0: Dobře, tak pantomimu, kdy jsi hrál, dá se to snad i vysílat rozhlasově.
1: Pantomima. Se dá vysílat rozhlasově.
0: V jejich podání určitě.
1: Ano, já jsem, ano.
2: Já dělám pauzy rád a často, aby si divák myslel, že myslím. Divák se vždycky na mě dívá a říká, jak vás ty věci tak rychle napadnou. A to je v těch pauzách všecko. Lidi mají rádi myšlení, to je cizí. A ta pauza, to je strašně jaksi důležitý, ta její dílka. Ta pauza musí být tak dlouhá, jo, aby si divák myslel, že přemýšlíte, a nesmí být tak dlouhá, aby začal přemýšlet divák.
3: Ano. Já proto obdivujem mimou.
2: No.
3: Protože mým no, v jedné dlhé souvislé pauze, kterou odborníci nazývají pantomíma, zahrá celý děj.
2: Přímo děj.
3: Činoherec ten by se už dávno nezdržel, vytrysklo by slovo, ale mým nie. Ten...
2: Ne, máš pravdu. A nikdy se z něj ta slova přímo derou. Ano. Má touhu nám to sdělit slovy. Nesmí. Nesmí, má to někdy napsat, nesmí promluvit. Někdy ten mým, aby mě jako ukázal, o co jde, tak mě vede přímo, ale beze slov. On třeba mi ukazuje, že teď já půjdu, tamhle toho tlustýho nakopnu a budu se na ním dívat, tak letí a bude legrace, jo. Takže i já pochopím, co on to vlastně hraje. To je veliký kůž, pantomima, veliký. Já miluju pantomimu, to je můj sen, to je můj veliký sen, pantomima.
3: No, tak si zahraj pantomimu, co ti
2: kde,
3: v tom
2: kde?
3: No tu.
2: Ale
3: tu nás za dverami splníme každý sen.
2: Ale
4: vy se pamatáte obidvaja na tu pantomimickou klasiku, nejklasickější pantomimu, Tragifraška je to. Prelietavý motýl.
2: No!
3: To si zahráme.
2: To jsem viděl asi šestkrát, no. Vždycky s jiným motýlem.
3: No. To si zahráme, ty budeš motýl a my budeme ty květky.
2: A ty myslíš, že já bych mohl hrát titulní
4: roli? No, no, samozřejmě.
2: No dobře.
3: No pojďme na věc.
4: To je jediná pantomima, z které si pamatám text.
2: Jo. Já se pantomim jenom bojím to, když se v textu přeřeknu, tak to není tak zjel. Když se v pantomimi přehmátnu, jo, to je blbý. Udělám jiný gesta, znamená to třeba večer najednou místo hladu. No hele, budete dělat dva kvítky, já tedy
4: kvítky?
2: Vytvořím motýla.
4: Ano, já bych si rád zahrál fialku. Fialku.
2: A, zosobněná skromnost, jo? Dobře, tak ty budeš dělat fialku.
4: Ano.
2: A ty...
3: Já budem Půpava.
2: Kdo to je? To neznám.
3: Doktor Půpava, pořecký Pampeliška. Ovšem inženýr. No.
2: Inženýr Pampeliška. No. To znám, jo. Takže tady no, fialka, skromná, ano, správně, hezky dělá. Hezky dělá fialky.
4: To jsou tyčinky toto.
2: Ty já vím.
4: Alebo pěstíky.
2: Ne. Já jenom poznám, že to nejsou blizny. To je zajímavý, ten jílo i tak voní.
3: Hmm. Žil se.
2: Žil se.
3: A já jsem ta Půpava. Ne, aby si do mě fúkol.
2: Ne. Už se odkvetle, jo?
3: No.
2: A jsme na louce, pán Filip Poršanov, buďte tak laskav, vytvořte nám louku akusticky, jo? A my už mlčíme.

0: ale ty pece si potřeba, tak máš prelietec květa na květ. Najprv tam a potom uvidíme, no.
1: Ne. To je zase moje pojetí motýla, rozumíte? Já jsem vytvořil nový typ motýla, já jsem totiž ten motýl, který si vzal do hlavy. Že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a na tu, na, jak vy to říkáte,
0: stolička.
1: No, na židli si sed.
2: To je právě to kouzlo u toho rozhlasu, jak si to člověk může i představit. Ví, co se děje a jenom si doplňuje to, jak by to hráli oni.
3: Je to prostě úžasný, protože se to představuje a zapojí tu fantazii do toho a to myšlení. Což někdy nerad, že jo, jak říkal
2: ano,
3: pan Horníček. Paníček,
2: ano, jo. Neměli bychom nechat diváka, ale tak vždycky, my posluchače můžeme.
3: Ale mě to připomíná vždycky, to, když mluví o pantomímě a o tomhle tom projevu, ten němej film byl prostě dlouho, než přišli na ten zvuk. A to vlastně byla trošku pantomíma, že jo. Pak tam byly titulky k tomu a muzika se tam hrála živá. Ale on měl jeden problém, pak už to, ty diváci, to bylo málo pro ně, proto vymysleli zvuk, protože tam nebyla psychologie. Bylo to vlastně jenom nějaké emoce a oni potřebovali už diváci tu, ten text, aby se mohla ukázat ta psychologie. Tak postav.
2: Dokázala bys točit němý film?
3: Jo, jo. Když jsem dělala zabíjačku půlhodinovou,
2: ano,
3: kde se neřeklo ani slovo. Je to strašně příjemný. Já s tím slovem...
2: Je to příjemný, anebo je to těžší úkol pro
3: režisera? Je to určitě těžší, protože musíš to vymyslet celý v obraze. Ale je to krásný, protože já jsem spíš obraz než ten text. Takže je to nádherný, že na to musíš přijít, aby to ten divák pochopil a hezky jim to odvyprávět a najednou zjistíš, že nepotřebuješ ani slovo, když to umíš.
2: Je pak snaží vybrat herce, když nemusí mluvit?
3: No, to není
2: máš
3: tak
2: větší výběr.
3: To není tak snažší, protože můžeš je předabovat, oni musí mít obrovský výraz, že jo, dramatický,
2: ano,
3: protože v těch očích musí být všechno, co chtějí říct, že jo. Takže není to tak snadný. Není. Je to těžší možná dokonce.
2: Říká Jitka Němcová, náš dnešní host, vybrala trojici Miroslava Horníčka, Milana Lasicu a Julia Satinského. Proti můžeme nasadit ještě větší počet, zejména dám Helenu Ružičkovou, Stelu Zázvorkovou, paní Fialkovou a další ve frontě u samoobsluhy, scénka. A nebo dál vyprávění a tady ten humor právě Miroslava Horníčka, Milana Lasici a Julia Satinského. Ti mají Ačko, proti je varianta B, tedy v samoobsluze s Helenou Ružičkovou a spol. A vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Volat můžete do studia právě teď, anebo napsat SMSku a poslat ji na číslo 90 011 04. Stačí heslo humor, mezera A nebo B.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
4: Ve svém oblíbeném rádiu rozhlase můžete přispět hlasem na konto buď tedy trojice Horníček, Lasica Satinský, nebo Helena Růžičková, Stella Zázvorková a další ve frontě do samoobsluhy. Kdo to je s námi? Ptáme se Sitkou Němcovou. Dobrý den.
5: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá. Zdravím vás, zdravím paní Němcovou, Patriku. A já bych si přála paní Růžičkovou v obchodě, protože já miluju obchod.
4: Dobře. Jo, dobře, tak
5: jo,
4: děkujeme.
5: Jo, prodávám od jak živa.
6: Jasně.
4: A co prodáváte?
5: Tak. Prodávám v potravinách.
4: Má, dobře, takže...
5: Už jsem v důchodu, chodím sem tam, ale jsem za to vděčná.
4: Jo, a chodíte víc nakupovat anebo pomáhat i teda brigádně?
5: No, já když jdu do obchodu prodávat, tak zrovna nakoupím. Jinak do obchodu moc nechodím.
4: Dobře, ať se daří. Děkujeme moc za hlasování. Mějte
5: taky
4: se pěkně.
5: Nasledanou, ano.
4: 731 800 900, to je náš telefon sem do studia, přes který můžete hlasovat. Kdo tam je?
7: Dobrý den, Mário, při telefoně. Já vás zdravím.
4: Také.
7: A vašeho hosta, paní Němcovu.
6: Dobrý den.
7: A chtěl bychom poprosit pokračování Troch pánů.
4: Dobře.
7: Bylo to perfektné.
4: Výborně, píšu jim bod.
7: Děkujem.
4: My taky, mějte se krásně, ať se vám daří. A přesuneme se za někým dalším. Kdo pak to je?
8: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si Bčko.
4: Dobře, tak jo, tak rozhodnu to. Myslím si, že nazbírali jsme hodně hlasů, skoro tři čtvrtiny těch. Pro tu vítěznou stranu jsou pro Helenu Růžičkovou a spol. Samoobsluha, fronta přední, jsme tam.
9: Mají ještě chleba?
10: Mají, chleba mají dost.
9: Měla jsem v řeznictví, ohřeju večer párky.
11: To jste šťastná ženská, že můžete dát tomu svýmu párky. Můj muž by je nejet.
9: On nedá párky.
11: Na fotbale to jo, ale k večeři musí mít polívku.
9: Dejte pokoj.
11: Jo.
10: Tak ten můj, ten nemusí mít teplou polívku, ale teplej příkrm. Vždycky.
11: Ten můj musí mít teplej příkrm a ještě k tomu polívku.
12: Každý mužský je zmetek.
11: Cože?
9: Jak to?
10: Jak to, prosím vás?
12: Zmetek, prostě nedokonale dotvořený tovar. Ne, že by za to přímo mohli. Oni jsou to většinou chudáci, víte?
9: Mužský a chudáci.
10: Chudáci.
12: Byli vyrobený první dámo. Vzpomínáte si ještě, jak to dopadlo, když jste si prvně šila sukni? Zmetek. Nahoře volán, dole pasovka.
10: Tuto dane. Já jsem měla volán nahoře i dole. No.
12: Vzpomínáte si, když jste prvně zadělávala knedlik? Zmetek.
11: Ani mi nevzpomínejte.
10: No. Strašnej, co?
12: A Adam byl vyrobený první, proto se chudák nepoved. Jo, když člověk dělá něco po druhý, tak velmi dobře ví, čeho dal prvně málo nebo hodně. To Eva, Eva, ta už se povedla. Podívejte se, dámy, na sebe.
9: Můžete mít pravdu, tělesně jsou muži poněkud méně dokonalí, že?
10: Ano, ano, a není to jenom žebro, co jim schází.
9: Ale hlava, myslím mužská hlava, ta třeba se přece jen někdy použít dá. No, pokud se týče samozřejmě rozhledu takové občanské orientace.
12: Prosím vás, už jste někdy viděla mužského, aby se vám zorientoval v situaci, když se vám dítě počůrá na návštěvě u předsedy místního národního výboru?
10: Ovšem jsou okamžiky, kdy je člověk potřebuje.
12: Okamžiky? Prosím vás, jaký okamžiky?
10: Například, když stěhujete kredenc.
12: Jenomže moclikrát, dámovi, v životě stěhujete kredenc. No.
10: Já mám takový hobby.
9: A co technika? Dámy, stroje, vynálezy.
12: Ano, v tom jsou nepřekonatelní. Když vám vybuchne papíňák s držkama, nebo když vám pračka rozmetá prádlo po celých Vršovicích, tak je u toho zaručeně mužské.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Přidala by ses k takovéhle diskuzi ve frontě před samoobsluhou, Jitko?
3: Jo, určitě, no samozřejmě. Jo. No, to není vůbec žádný problém.
4: Byl vám rozmetek.
3: Ne, to bych neřekla. No. Ale on byl jako docela vychytralej, protože on vždycky říkal, já bych to rád udělal, ale ty jsi šikovnější, víš, ty to uděláš senzačně. Jo. Jsi šikovná a ty to hezky otevřeš, všechno opravíš a tak dál.
4: No, šla tak, si a udělala jsi.
3: Tak jsem to šla udělat, no to, já bych věděl, jak by to dopadlo.
4: Jak na tom byl s technikou?
3: On by chtěl teď žít kvůli internetu, kvůli umělé inteligenci, to by se ho strašně líbilo, strašně. Jo. On byl na to absolutní děs, on to miloval, tu techniku.
4: Fakt. Takže cokoliv nového bylo i v tom oboru, třeba zkoušel?
3: Zkoušel, kdyby viděl, že místo těch 100 tisíců komparzů, který se topí v rybníku v Husitech, nebo kde to bylo, tak a může použít všechny počítače a všechny triky a tak dál. Teď já jsem ho vzala na Troju, tenkrát na film, a tam jeli těch plno lodí a on říká, 5 lodí doopravdy, ostatní jsou všechny trikový samozřejmě, protože to není žádný problém teď už. A byl naštvaný, že to tenkrát neměl, že tam musel být.
4: Já myslím, že to poznal, že jako je to tak nedokonalý, že ne, je to šálení.
3: Ono to funguje dokonale, jo, už to, jako je to v pořádku. Prostě máme techniku, taky používáme, ale musíme ji používat smysluplně, aby to bylo k tomu obsahu a nejenom forma, že?
4: Co bys doma teď chtěla mít? Nemyslím pracovně to, co používáš filmuješ, ale doma nějakou techniku, co ještě nebylo vymyšlené.
3: Já bych chtěla mít 2 roboty doma.
4: Dva?
3: Jeden, který jeden se bude povídat, druhý by uklízel. Pak bych chtěla pro Perku pejska ještě taky robotickýho.
4: Aby ty už jsou.
3: No ty už jsou, aby se s ním mohla hrát. Já bych chtěla, já bych chtěla všechno, co je. Aby mě zvedalo nohu, aby mě postavilo.
4: Jo.
3: Jo, aby mě namasírovalo a ještě jiné věci.
4: To, když to tak poslouchám, tak by jednou místo tebe i do Humoriády přišel robot.
3: No, jasně.
4: A to by byla škoda, ale zase.
3: Ne, to je dobrý, já hru.
4: Vážení, čím pokračovat? Vybrali jste předtím změnu, tak zase nabídneme něco. Helena Růžičková je ve hře, její vyprávění o Huse. Jitko, co kdybychom dali proti Luďka Sobotu?
3: Já jsem proto.
4: Dobře, takže Bčko Luděk Sobota, Ačko Helena Růžičková. Vyberte si na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Budeme sčítat hlasy, je to teď zase na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Můžete hlasovat, můžete si vybírat. Helena Růžičková ve hře a taky Luděk Sobota. Tak komu dáte hlas? Ptáme se po telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady David. Zdravím vás tam oba dva a dávám Ačko Helenu Růžičkovou.
1: Píšeme jí bod a děkujeme moc za ten telefonát. Další, kdo vybírá. Dobrý den.
3: Ano, odpoledne. Přeji vám posluchačka Stanislava.
4: Dobrý den.
3: A srdečně zdravím paní Jitku, kterou mám ráda, kterou se vážím a přála bych vám hodně zdraví, štěstí, spokojenosti.
4: Děkuju.
3: Ano. A vybírám Patriku Ačko. Mějte
1: dobře.
3: Se hezky.
1: Taky děkujeme. Děkujeme moc. Dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem, já vás zdravím a paní Němcovou.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den a dala bych paní Růžičkovou.
1: Do éteru, dobře, to znamená bod pro ní od vás, zapisuju a děkuju. Ještě někdo?
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, zdravím vás také. A hlasoval bych pro paní Růžičkovou a teda můj dědeček hrál ve firmu Jan Hus a znal pana Vávru a řekl, že to byl skvělý člověk.
4: No to víte, že jo. Děkujeme.
1: Děkujeme za tuhle krátkou osobní vzpomínku. A kdo teď přidá ještě svůj hlas? Povídejte. Dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku. Já jsem se už k vám jednou dovolala, je to Irena z Roudnice nad Labem, ale mám tady u sebe dceru a ta by taky hlasovala pro paní Růžičko a taky vás moc a moc oba pozdravuje.
4: To platí.
1: No, dobře, tak jo. Tak taky pozdravujte, ať se dobře poslouchá a musím říct, že Helena Růžičková to i tak prostě vyhrála. Její povídání o huse právě teď.
4: Nesmí zvířátkům dát jméno. Jak dáš zvířátku jméno, je to pryč. Já měla přítelkyni. Čistotná, taková ta chorobně čistá. Víš, jak je takhle ten skleněný stůl, přinesla ti natácku, na tom byl ještě ubrousek a když jsi to omylem položil vedle, víš, tak nic neřekla, vzala hadra, šla to utřít. Už to utírala po třetí, já jsem říkal, u tebe už nebudu pít nic. Tak tato čistotná dívka, v rámci toho, jak to bylo zvykem, že Slováci chodili cvičit k nám, že na jako vojnu. Na vojnu a naši zase chodili tam, tak se tady seznámila s chlapcem, ne zdaleka, ze Šariše. Padli si do voka, milovali se něco prostě fantastického. Ovšem Šariš, to je opravdu kousek, které jako od té Prahy, tak se dohodli, že teda nepojedou vlakem a že za maminkou, teda za paní tchýní, přijedou nějakým dopravním prostředkem. Tak se zmohli na Trabanta tak za rok a jeli. A jak to nebejvá zvykem, tak si tahle ta moje přítelkyně padla do náručí tchýní a milovali se opravdu tak, jak když přijela k mamince. No něco fantastického. Ovšem, paní tchýně dala na cestu husičku. Ovšem ne právě zaříznutou, jako do toho baletu, ale živou. Zašitá v tom košíku, víš, aby to měli doma čerství a tak dále. No a ona předpokládala, protože viděla ten statek, že jo, kluk ze statku, že teda umí s tím něco dělat, takže to vzala, vyjeli, přijeli. Říká, kdy tu husu zabiješ? A on říká, já? Zabít? No ani omylem. To vůbec nepřichází v úvahu. Teď já bych to vůbec... No, to ne...
8: Zabíjela maminka.
4: Vůbec nikdo, protože oni tady v té Praze byli jenom oni sami dva a ona říkala, já to taky nezabiju. No nakonec udělali pak kompromis, že jeden bude držet tý huse hlavu. Ona, že zabalí teda to kladívko do utěrky.
8: Aby to tak nebolelo.
4: Aby to tak nebolelo. A klepne. Tak ten držel, to samozřejmě to vzala s palcem, ten řval, ale husa, že jo, hlava na stranu. No a já mu říkám, no dobře, no tak to aspoň vyvrhneš. Ne, v žádném případě. Já bych to... Tak ona to jako otrhala a teď znáš to, nejstrašnější věc na světě je sebelitování. Ať je to při dietě, ať je to při čemkoliv. A jak začneš říkat, a co já vlastně z toho života mám, tak to jsem taky zabila. No prostě, jak to doškubávala, mi říká, a dost. Já jsem jí voškubala a zítra on jí vyvrhne, anebo jí teda nemáme. A takhle, jak byla připravená, tak jí šoupla do lednice. No a ráno vstala, přišla k té lednici, odevře jí a tam stála absolutně otrhaná husa, ale živá. A ona se tak podívá, říká, Mařenko, co se ti stalo? Jo. Ona ji otrhá, a co se jí stalo, jo? Chápeš ta logika, jak už začíná pracovat úplně jinak? A ta husa dělá tláp, tláp, tláp, a hned jako první se vysrala teda v té kuchyni, že jo? Protože změna teploty, to na každého působí. V ten moment, jak se dalo Mařenka, tak Mařenka nejenom, že po ní utírala, zametala a tak dále, samozřejmě se nesežrala. A co myslíš, že šla udělat jako první věc? Říká, Mařenko, teď tobě musí být zima. Šla pro vlnu a upletla jí rolák. Ten rolák, ta ubohá husa, měla prakticky rok, než zase se opeřila a tak dále, že pak z toho měla jenom šálečku, takhle chodila jako s mašličkou už místo toho. No a za rok jeli k mamince, dali husu do košíku a odvezli ji zpátky, protože Mařinka se nedá sežrat, no to chápeš. Jak se dá jméno, já to znám.
1: Humoriáda. Máš podobnou zkušenost, Jitko?
9: Ne, podobnou zkušenost nemám, ale kamarádi hlídali kočičku měsíc, prostě mý vzdálenější kamarádce, která jela na měsíc do Ameriky, a takže oni u ní bydleli, starali se o kočičku, a když se měla vracet teda, tak se stalo to, že ta kočička zemřela. Trošku se moc nestarali zřejmě, anebo tam něco zanedbali, a teď to byl problém, protože ona se na ní furt ptala, těšila, oni si to báli říct, aby nekleplo, že jeho stará paní. A takže udržovali kočičku v mrazáku, neboli v lednici, a pak, když už byla na letišti, tak ji vyndali, nebo den předtím, a dali ji do mikrovlnky ohřát. A paní se vrátila a kočička byla v pelíšku, teploučka, a ona přišla, říkala, ona hajá, no to je hezký spinka, no jo, teploučka hezká, no a říkala, ale ona, ne. Tak říkali, no ale to asi ona už hodně se jí stejskalo, takže zřejmě jí vypovědělo srdíčko, jak jste vstoupila do dveří, tak hold, bohužel asi už nežije, no, tak takhle.
1: Takovouhle habaďuru. Není to návod, ale je to životní příběh.
9: Je to životní
1: příběh. Tohle prostě se může odehrát, no, ale rozhodně si ani z jednoho nebudeme brát příklad.
9: Já nejsem schopná zabít ani mouchu.
1: Ano, no.
9: To je prostě můj konec, já prostě všecko vynáším ven, jak to potkám, tak hned to nesu, pavoučka, to už vůbec ne, ale
1: všecko. Ty se nabíháš teda.
9: Nabíhám trošku, jo. Já vím, že se nabíhám, ale já tu prostě čím jsem starší, tím jsem na to, s tím mám problém. No.
1: Citlivější. Jitka Němcová, náš dnešní host, vy se pomohli vybírat po druhé Helenu Růžičkovou, co vybereme dál, řekneme za malou chvíli.

0: Vánecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Ukázka číslo 4, Klapka poprvé, humoriáda Jitka Němcová.
2: Tak si dáme něco současného, živýho, a dáme si Zdenka Izera.
1: Výměnu tchýně.
2: Výměnu tchýně, to bude dobrý.
3: V tom bordelu něco najít taky. Stará bába, aby se tady... Je. Tady je kudlička. Chuj. Ona sem dá víno, který je starší jak já. To je šílený. Já to vůbec neměla brát, tuhle tu soutěž. O 20 tisíc. Za půl hodiny to sice skončí. Naši mladí nebo oni mladí vyhrajou 20 tisíc. Výměna tchýně, že já to brala, husa. Bylo furt maminko sem, maminko tam. Pár dnů to vydržíte a přijdeme si na pěkný peníze. Jo, tuhle. Co na to podívejte, tady už 10 minut nikdo nebyl v kuchyni. Plotna je úplně studená, já mám hlad, že bych sežrala ten talíř nebo něco. Nohy mě bolej, je mi z toho zle. U nás doma můj kluk se oženil, teda jak se oženil, to teda, já jsem s tím nikdy nesouhlasila. Já když jsem se to dozvěděla, mu dala pěstí normálně. Ale u nás doma mi pije krev jenom snacha, zatímco tady, tady mi pijou krev úplně všichni. Jsem to neměla brát. No, bacha, někdo jde, pak si to povíme. Kde seš, prosím tě?
4: No, byla jsem nakoupit přece, jak jste chtěla.
3: No, to jsem chtěla.
4: Byla jsem chtěla. Pro chleba.
3: Já. Jaký jsi koupila?
4: No, ten ze supermarketu.
3: Ze supermarketu. Ona koupí chleba ze supermarketu. Já jsem říkala, chleba vem od Bubenička. Mám ho tam každý čtvrtek objednaný u Bubenička.
4: No, ale já myslím, že tenhle je taky krásný, měkký.
3: No, je nádherný, no tak pak půjdeš Bubeníčkovi ještě. No teďko tam nechoď, prosím tebe, já mám hlad, že bych sežrala tu tašku tadyhle. Ježišmarja, opravdu. Co? No, ještě si stěžuj.
4: No, moje tchyně, to je taky něco, fakt. Ale tohle z toho...
3: Prosím tě, nebouchej do té kuchyně, nebouchej do té kuchyně. Ta kuchyň není tvoje. Ta kuchyň je psaná na tvýho dědu.
4: No, promiňte, ale já myslím, že vám nic není do toho, na koho je napsaná tahle kuchyň a vůbec celý tenhle byt.
3: No... Myslíš, že mi do toho nic není? Dobře, tak já končím soutěž před limitem.
4: Počkejte, já jsem to tak nemyslela.
3: Zpátečka, jo? To je zajímavý. Podívej se, já už toho mám plný zuby. Tvoje máti si hoví u nás doma, rozumíš? Mladí ji tam obletujou, poněvadž tam jsem to zavedla tak, jak to má být. A já tady trpím v tomhletom bordelu. Jediný, co mě tady u vás drží, je ten váš dědek, poněvadž ten můj už je mrtvej na spodek.
4: Počkejte, počkejte. Aspoň dědovi dejte jako trochu klidu, protože on už takhle je trochu chabrus na srdíčko, takže...
3: To by si se divila, co dědek ještě vydrží.
4: Jak to myslíte?
3: Jak to myslím? Od prvního večera si na mě dělal nárok.
4: Ježiš, no to se vám omlouvám.
3: No to se nemusíš omlouvat za to, že je dědek pozornej, to je v pořádku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Zdeněk Izer a Radka Fischerová, Sketchbar z roku 2010, a tedy z televize Prima. Ukázka právě, kterou vybrala Jitka Němcová. Ty jsi se poznala se svou tchýní? Asi ne.
2: Bohužel, ale
1: to protože to prostě nešlo časově.
2: Protože nějak to nešlo, ona se narodila 1856. A takže se to tam moc nějak nevyšlo.
1: Ano, to jste se
2: minuli,
1: trošku minuli.
2: My jsme se minuli, rozumíš? Ani tchána jsem nepoznala, ten byl ještě o trošku jaksi dál. Ale mě je to líto, protože by mě vyprávěli, jaký byl ten život za 30 letý války, rozumíš?
1: No takže to tam nebylo prostě.
2: To víš, že ne.
1: Takže rovnou si skočila do toho jednočlenné rodiny.
2: Do jednočlenné, no jo, rovnou do takového stejně urnového háje v podstatě.
1: Takhle jste k tomu přistupovali.
2: No jo. Teď jsme byli...
1: Miloval černý humor?
2: Velmi.
1: Jo.
2: On byl extra cynická sirota.
1: Fakt?
2: Jo. A on byl výborný. Jako jestliže já jsem s ním vydržela 40 let s tím Vávrou, tak to bylo proto, že s ním byla strašná sranda. On byl fakt dobrý na venek, to se všichni klanili. On byl, maska měl, ale doma to rozbalil dokonale úplně. Jo, bylo skvělý.
1: Jitka Němcová je náš host a vybrala Zdeňka Izera. Vyberete ho podruhé, dokončíme scénku Výměna tchyně, nebo si dáme pár židovských anekdot v podání mistra těchto anekdot Tomáše Töpfera. Nabízím já proti B. Ačko Zdeněk Izer, Bčko Tomáš Töpfer, poslední dnešní souboj na telefonu 731 800 900. Máme tu i SMS-kové číslo 90 011 04. Tak pište humor mezera A nebo B. No a těšíme se na vaše rozhodnutí. Vyberte si poslední dnešní ukázku v pořadu nazvaném Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Volejte a hlasujte. Dobrý den, humor je
2: hodně. Dobrý den, tady Vojta z Plzně a já bych se chtěl i zhrát.
1: Píšeme mu bot a děkujeme, ať se daří. Kdo další?
3: Dobrý den, posluchačka Marie. Moc vás zdravím oba dva a hlasuju pro Bčko.
1: Dobrá.
3: Hezký den.
4: Hezký den.
1: Židovské anekdoty, ano, jenom připomínám tedy, buď Zdeněk Izer, Výměna tchýně, nebo Tomáš Tepfr a židovské anekdoty. Pro co hlasujete právě teď, tedy se ptáme. Dobrý den.
2: Tady Roma Myslivec, Vysoký, Patriku, zdravím paní a dávám Ačku a dávám 3 hlasy Patriku a zdravím tě.
1: Děkujeme za pozdravy. Další hlas od někoho po telefonu.
5: Dobrý den, tady Vlastimil z Vysočiny. Zdravím vás, pane Patriku, a zdravím paní Jitku.
4: Dobrý den.
5: Chtěl bych Bčko, protože mám rád židovské vtipy.
1: Ano.
5: A paní Jitku, vám chci poděkovat za váš seriál Uctivá poklona, pane Kohn.
4: Já vám
5: to
4: děkuju.
5: Je taková nádhera. Já si to pouštím hodně před spaním nebo večer,
4: jo.
5: Když mám aj špatnou náladu. To je taková nádhera. To by zasloužil Oscara.
4: Já vám děkuju.
1: Ale ono to získalo cenu na nějakém
5: televizi. Vaše filmy nebo vaše věci jsou krásné, ale uctivě, tam tady tenhle ten seriál miluju prostě.
4: To je dobře.
1: Dobře, děkujeme moc. Jaký to byl festival televizní tvorby, na kterém dostal tenhle ten kousek?
4: Montré,
1: ano, dobře. Tak kdo další ještě můžete, máte čas. Dobrý den, vítejte u nás.
6: Dobré dopoledne, dáma a pane. Je vás Petr z Hloty. Přeji vám hezký víkend.
4: Děkujeme.
6: A přál bych si pokračování s panem Izerem.
1: Dobrá, děkujeme. A další telefon.
7: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Němcová.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den i vám, Patriku, a dávám hlas taky Zdenkovi Izerovi.
1: Dobrá, tak myslím, že to prostě dokončíme. Výměna tchýně po druhé.
8: Přece jenom až přijde Jiří domů, tak mu řeknu, aby si s ním tak nějak chlapácky promluvil.
9: To nemusíš, my už jsme si s dědou všechno řekli. Do detailů.
8: Co všechno?
9: Co je tobě do toho? Kde máš toho tvýho lempla?
8: No, v práci je přece.
9: Je tak, on je furt v práci, ale peníze nenosí žádný. To je zajímavý. Já bych mu takhle pěkně zkrátila řetěz, aby fungovala jinak. Až přitáhne domů, tak pořekně, ať aspoň vymění žárovku v koupelně. Chtěla jsem se na to finále aspoň oholit.
8: Já to vyměním sama.
9: No, prosím tě, ty nic neměň radši, to mi pojď ostříhat nechty na nohách. Už tady po těch parketách cvakám jako Rottweiler.
8: No tak tohle snad dělat nemusím.
9: No to samozřejmě nemusíš, já to ukončím a je to. Končíme soutěž, televize, končíme.
8: Ne, tak hlavně žádný stres, já jdu pro ty nůžky.
9: A prosím tě, teď nehledej nůžky, udělej mi aspoň kafíčko. Počkej, já to vemu. To je divný, že už to nezvoní, veď? Ano. Jo, jste tam ještě, jo? Ne, já jsem to. No, já jsem. No, já to vyřídím. Dobrý. Tak jo, nashledanou. Tak, děvče, mám pro tebe 3 zprávy. Všechny vynikající. Prosím tě, vyhráli jste 20 000 v té soutěži.
8: Cože?
9: No jo.
8: No to je skvělý. Zdeníčka, maminko.
9: Ale já nejsem tvoje maminka, tak na mě nemakej. Jo.
8: Promiňte, hele, to je z té radosti, jako kde dneska najdete 20 000.
9: Na já. Další dobrá zpráva. Váš dědeček se bude rozvádět a ženit. Na já.
8: Tomu nerozumím. A jaká je vlastně ta třetí zpráva?
9: Ta třetí, že já se budu rozvádět a vdávat zase. My jsme se s dědou domluvili, že to jako dáme dohromady.
8: Cože?
9: No jo.
8: A vy myslíte, že vám to bude jako klapat? Tady s náma?
9: No to jsem přesvědčená, že nebude teda. Ale já jsem se už trošku porozhlídla, informovala, byt je stejně psaný na dědu, takže vy si zbalíte 20 000 a... Můžete se odstěhovat. Čím dřív, tím líp.
8: My?
9: No.
8: Stěhovat?
9: Ano.
8: A kam? Přece nemůžeme jít k těm vašim mladým.
9: No, tam těžko. Páče, jejich kvartýr je psaný na mě zase.
8: No. Tak to vám, milá televize, teda moc děkuju. To byla fakt výhra.
9: Ano. A vidíte, milá televize, Konec dobrý, všechno dobré. No tak mladí vyhráli 20 tisíc, ne? Já jsem poznala prýmovýho dětka, příští týden se vdávám a za 14 dní jsem ho přihlásila do soutěže Smrť v přímém přenosu.
1: Humoriáda. Jitko, kolikrát jsi v životě stěhovala ty?
10: Nemoc, já to nemám ráda. To je horší, než vyhořit, že jo?
1: Ano.
10: Takže myslím, že jednou, dvakrát, třikrát, třikrát.
1: A dost.
10: A dost.
1: Stačí. Dobrá.
10: Pravda.
1: Moc děkuju.
10: Já taky děkuju. Mějte se všichni krásně.
1: Taky.
10: Objímejte se.
1: Jo.
10: Milujte se.
1: Ano.
10: A
1: nechoďte nazí jako Jitka.
10: A čtěte Máchu.
1: Jo.
10: Třeba.
1: Kdy jsi četla naposled?
10: Já nedávno. Já se čtu pořád. On je nádherný.
1: Jo.
10: Jo. Takhle, když ležíš, koukáš na řeku, Sázavu a čteš se na hlas Máchu, tak je to krásný.
1: Mm-hmm.
10: Jo.
1: Dobře, tak dnes úplně vidím, co děláš, až se vrátíš. A teda,
10: jasně, ne, dnes, teď jedu pro Péru.
1: Ano.
10: Já jsem, musím se přiznat, já jsem jí udělala tři velký řízky z Krkovice.
1: Teda ten pes se má.
10: Jo.
1: To je lepší než u Verichu.
10: Ano.
1: Závidíme, ano, všichni teď, ano, mlaskají a vlastně si vzpomínají, co budou mít oni k večeři. Hlavně poslouchejte dál Český rozhlas, mějte se krásně, nezapomeňte, že o víkendu Hvězdné návraty s dámami po vysílání po 16. hodině, no a oslavíme taky 80. už dopředu Saskie Burešové v neděli právě v tomto pořadu. Tak jo, ať se daří, mějte se pěkně a poslední písnička. Jitko, ahoj, hezký víkend.

0: zprávy.
1: V Nedašově na Zlínsku rekonstruují obecní dům, vyžádá si to investici 6,5 milionu korun. Lidečko na Vsetínsku bude mít školní zahradu. Regulaci cen pohonných hmot zatím ministerstvo financí neobnoví, řekl to mluvčí rezortu. V noci na zítřek bude v regionu převážně jasná obloha a na teploměru naměříme nejníže 8 stupňů. Matěj Naradil k mikrofonu a jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín. Rekonstrukce sociálního zařízení začala v obecním domě v Nedašově na Zlínsku. Oprava se týká původního 40 let starého zařízení, jak v patře u kulturního sálu, tak v patře u lékařů. Pokračuje nezávislý starosta Nedašova Martin Ptáček.
2: Provoz zařízení kulturního domu nám to omezí na 3 měsíce, to je do konce září. Obec financuje tuto rekonstrukci z vlastních peněz, kdy celkové náklady na opravu dosáhnou zhruba 6,5 milionu korun.
1: V Lidečku na Vsetínsku začaly práce na přestavbě okolí základní a mateřské školy. Vznikne tam nová zahrada se záhony a dětskými prvky. Vedle pak bude odpočinkové místo pro veřejnost. Popisuje starosta Vojtěch Ryza z KDU-ČSL.
3: Co se týká školní zahrady, tak tam budou v podstatě navýšené záhonky, nějaké dětské prvky. A potom z dotací ze Zlínského kraje máme na odpočinkové místo taky vedle školky. Tam bude nějaká teráska, kaskády tam budou, bude tam ohniště, kuličková dráha, chodník propojovací, sadová úprava, výsadba, prostě takovéto věci.
1: Ministerstvo financí zatím neuvažuje o obnovení regulace cen pohonných hmot. Českému rozhlasu to řekl mluvčí rezortu Stefan Fous. Ceny paliv v uplynulém týdnu výrazně vzrostly. Litr benzinu v průměru zdražil o 1 korunu a 80 haléřů a nafta o víc než 4 koruny. A rostou také ceny ropy na světových burzách. Třeba nafta podle Fouse zdražila, protože po konci regulací u ní vzrostla spotřební daň.
4: Její výše se vrátila na původních 9 korun 95 haléřů za litr, což se na čerpacích stanicích může projevit zvýšením ceny nafty, včetně DPH. I tak ale patříme k nejlevnějším zemím v Evropě. Vývoj cen i nadále bedlivě sledujeme a v tuto chvíli o obnovení regulace neuvažujeme.
1: Ministerstvo financí určovalo maximální ceny benzinu a nafty na čerpacích stanicích na každý den od dubna. Regulace skončila v pondělí 20. července. Sport. Fotbalista Filip Horský přestoupil ze Slavie do Slovácka. V Uherském Hradišti podepsal smlouvu do léta 2029. Uvedl to klub na svém webu. S mužstvem absolvoval již část přípravy a nyní se Slovácko dohodlo s českým mistrem na přestupu 23-letého útočníka. Slavia si zajistila nárok na zpětný odkup hráče. Horský prošel mládežnickou akademii Slavie. Během kariéry působil také v Mladé Boleslavi, Vlašimi, Liberci a naposledy v Teplicích. K týmu Slovácka se připojil v průběhu letní přípravy a absolvoval s ním herní soustředění ve Slovinsku. Počasí. V noci na zítřek bude ve Zlínském kraji převážně skoro jasno nebo jasno, občas může být i polojasno. Povane slabý proměnlivý vítr nebo bude bezvětří. Nejnižší teploty naměříme v rozmezí 11 až 8 stupňů, v údolích a kotlinách lokálně jen kolem 6 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici 1/49 ve Zlíně v ulici Vizovická se střetla 2 osobní vozidla. To byly naše další zprávy a teď už je připravena Kristýna Fuchsová s Dnem v kraji. Posloucháte Český rozhlas Zlín.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Letní filmová škola v Uherském Hradišti nebo rozhovor s olomouckým arcibiskupem Josefem Nuzíkem, který o víkendu slaví 60. narozeniny. Nejen tato témata naplní dnešní vysílání pořadu informací a zajímavostí Zlínského kraje. Je pátek 24. července, 17 hodin a 4 minuty a vy posloucháte Český rozhlas a Zlín. Zůstaňte s námi, po písničce je tady přehled dnešních zpráv. Příjemný poslech.
0: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Souhrn nejdůležitějších zpráv Zlínského kraje má teď Matěj Neradilek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: U prodejny potravin na sídlišti Alojze Háby ve Vizovicích dnes dělníci frézují cestu. Práce jsou součástí přípravy na realizaci nového asfaltového povrchu. Jehož pokládka je plánována na přelom srpna a září letošního roku. Město žádá občany o opatrnost při pohybu v daném úseku a respektování případných dopravních omezení. Stavební úřad ve Zlíně nařídil neodkladné odstranění ohněm poničené budovy 34 v bývalém baťovském areálu. 11-patrový objekt z velké části poničil požár, který vypukl 9. července a hasiči ho likvidovali 15 dní. Budova se během zásahu z velké části zřítila a podle hasičů dál představuje bezpečnostní riziko. O tématu pokračuje mluvčí města Tomáš Melcer.
3: Stavební úřad dnes vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění zbylé části 34. budovy. To bylo posláno do datové schránky majiteli objektu.
2: Zoologická zahrada ve Zlíně podpoří nový výzkumný projekt v Jihoafrické republice zaměřený na ochranu ohrožených ptáků. Odborníci budou zjišťovat, jak na dravce hadilovi písaře působí moderní zemědělství a používané agrochemikálie. Výzkum financuje zoo ze sbírky For Nature, do které přispívají automaticky i návštěvníci, a to 8 korunami z každého vstupného. Výsledky mají pomoci navrhnout účinnější ochranu hadilovů i dalších druhů žijících v africké krajině. V ulici Úprkova v Luhačovicích začala oprava místní komunikace. Rekonstrukci předcházela obnova vodovodu, kterou financovala společnost Vodovody a kanalizace Zlín. Pokračuje nezávislý starosta Luhačovic Marian Ležák.
4: Náklady na opravu činí 1,3 milionu korun. Oprava si vyžádá částečné omezení dopravy a proto žádáme řidiče i chodce o respektování dopravního značení.
2: Na zámku v Buchlovicích na Uhersko-Hradišťsku zítra budou slavnosti česneku. Pro návštěvníky je od 10 hodin dopoledne připraveno více než 5000 česnekových specialit, řemeslná zóna a bohatý kulturní program. Zájemci se mohou účastnit mnoha netradičních soutěží, jako je třeba plivání česneku na dálku, čichací soutěž anebo ochutnávka česneku. Otrokovičtí policisté včera odpoledne zastavili řidiče s více jak 4,5 promile alkoholu. Podle mluvčí Moniky Kozumplíkové policisty výsledek dechové zkoušky překvapil, protože 36-letý muž komunikoval srozumitelně. Řidič navíc uvedl, že měl předchozí večer pouze 3 piva. Na místě však přišel o řidičský průkaz, byl odvezen na záchytnou stanici a nyní mu hrozí až rok ve vězení.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V Uherském Hradišti je od rána rušno. Ulice zaplnili filmoví fanoušci, kteří přijeli na 52. letní filmovou školu. Kromě filmových promítání nabízí festival také doprovodný program, ať už jsou to koncerty, divadlo nebo program Českého rozhlasu. Přímo mezi návštěvníky už zdravím také naši regionální stopařku redaktorku Petru Sedláčkovou. Zdravím tě.
2: Krásné odpoledne. Já právě teď stojím přímo v centru festivalového dění, kousek od Smetanových sadů před kinem Hvězda, kde se mezi jednotlivými kiny a festivalovými zónami neustále pohybují návštěvníci. V rukou mají programy, spěchají na další projekce nebo si mezi filmy dávají pauzu u kávy a dobrého jídla. Je vidět, že letní filmová škola není jen o sledování filmů, ale hlavně o setkávání lidí, které spojuje láska ke kinematografii.
1: Petro, na co ses v Uherském Hradišti zaměřila?
2: Já zjišťuju, odkud lidé do Uherského Hradiště vlastně přijeli, na jak dlouho se tady chystají zůstat a hlavně na který film nebo doprovodný program se nejvíce těší. Zajímá mě také, jestli kromě filmů plánují navštívit třeba koncerty, divadlo nebo program Českého rozhlasu. No a právě na tyto otázky mi odpoví moje respondentka, kterou jsem si tady před chvíli odchytla, její Anna, kterou už zdravím a přeji dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
2: A pojďme teda od začátku, odkud jste na letní filmovou školu do Uherského Hradiště přijeli? Vím, jste tedy i z rodičí.
3: Já jsem tedy přijela z Prahy sem do Hradiště.
2: Ale jste původem nějak s Hradištěm spojení? Já jsem to pochopila, že jste napůl odtud, napůl z Prahy?
3: No ano, já tak jako napůl cestuju mezi Prahou a Hradištěm, ale teďka jsem na tu letní filmovou školu dorazila z Prahy.
2: Jezdíte sem pravidelně nebo jsi tady úplně poprvé?
3: Jsem tady ne úplně poprvé, ale nejezdím sem pravidelně. Jsem tu třeba jako po druhý, něco takového.
2: Letos máš akreditačku na krku, vidím, že se chystáš opravdu na celý filmový program tady na letní filmové škole. Prozraď mi, na který film nebo festivalovou sekci se těšila úplně nejvíc?
3: No, nejvíc jsem se těšila na film, který se jmenuje Buzíci, je to nějaký francouzský komediální film, myslím, ale to mě nakonec nevyšlo.
2: Takže se určitě vypravíš i na nějaký jiný program. Co se týká třeba koncertů a divadel nebo programu Českého rozhlasu, chystáš se podívat na některou z dalších produkcí, které si tady připravil právě ten doprovodný program letní filmové školy?
3: Ano, samozřejmě, ráda bych se šla podívat na nějakou hudbu nebo nějak tak.
2: A kdybys mohla říct, co dělá pro tebe letošní ročník letní filmové školy v Uherském Hradišti výjimečným, co by to bylo?
3: Ty lidi tady, jsou tu spoustu zajímavých lidí, se kterými se jakoby dá hezky povídat a fakt je to tu jako strašně nabité zajímavýma lidmama a místama.
2: Já ti ano moc děkuju, doufám, že si to užiješ společně i s mamkou a s taťkou, kteří jsou tady s tebou, že ti vyjdou třeba nějaké další filmy, které si vyhledneš v programu. No a já doplním pro naše posluchače, že Český rozhlas je i letos tradičním partnerem festivalu. Od pondělí do středy bude ve Smetanových sadech připravený jeho stan živými rozhovory a natáčením pořadů. Český rozhlas Líně navíc také partnerem folklorní scény Cymbál Stage, kde každý večer zní živá cymbálová muzika. Je tedy zřejmé, že si na své tady přijdou nejen filmoví fanoušci, ale také milovníci hudby a dalšího programu. Podrobný program naleznete na webu lfss.cz.
1: To byla redaktorka Petra Sedláčková živě z 52. letní filmové školy v Uherském Hradišti. Děkujeme a přejeme krásné odpoledne ve festivalovém víru.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: A pokud i vy znáte ve svém okolí místo nebo příběh, který stojí za pozornost, pošlete nám tip na mailovou adresu stopar.zlin@rozhlas.cz. Regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín vyráží za zajímavostmi našeho kraje každý všední den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: уличку в руноте.
1: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Zlín tentokrát zavítá do světa terárií. 27. července bude naším hostem terarista Martin Rokos ze Zlína. Mluvit budeme o tom, co obnáší domácí chov hadů, ještěrů a dalších exotických zvířat. A prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání s Martinem Rokosem i s vámi se těší Anna Randárová.
2: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: počasí.
1: I v páteční podvečer nás zajímá, jak bude. A řekne nám to Ondřej Brambus z Českého hydrometeorologického ústavu, kterého po telefonu zdravím do Brna. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Povězte, jaký bude dnešní večer a noc?
2: Aktuálně nám oblačnost už začala ubývat, takže se můžeme těšit ještě na poměrně slunečný večer. Teď je tedy na některých místech ještě oblačno, zejména ve východní části kraje, ale jak jsem zmínil, ta oblačnost bude ubývat. Později večer pak i na skoro jasno nebo jasno, se srážkami už nepočítáme a zároveň bude také slábnout vítr. Ten ale přispěje k tomu, že se bude vytvářet takový inverzní charakter počasí, takže zejména v údolích a kotlinách budou teploty relativně nízko, kolem 6 stupňů Celsia, naopak na kopcích, větrnějších lokalitách budou teploty kolem 10 stupňů Celsia.
1: Protože je pátek, tak mě teď bude zajímat víkend. Co nás čeká zítra?
2: Zítra nás čeká slunečný den s letními teplotami, po celý den bude skoro jasná nebo maximálně polojasná obloha. Ta oblačnost, která bude na obloze, bude taková průsvitná, vlastně oblačnost vyšších pater, takže určitě slunečné počasí. Teploty budou zítra vyšší než dnes, přibližně o 5 stupňů, takže 25 až 28 stupňů Celsia. Bude to dáno i tím, že se nám změní směr větru, zatímco dnes foukal vítr ze severních směrů, zítra bude foukat z jižních směrů a bude mít rychlosti podobně jako dnes do 20 km za hodinu.
1: A jaká bude neděle? Můžeme se také těšit na vyšší teploty než dnes?
2: Ano, v neděli budou podobné teploty jako v sobotu. Počítáme s teplotami od 26 do 30 stupňů Celsia. Zároveň bude i teplejší ráno než v sobotu, ale na druhou stranu bude více oblačnosti. Už během dopoledne nám začne přibývat oblačnost, během dne bude pak většinou oblačno a pak v pozdějších odpoledních a večerních hodinách se začnou objevovat první přehánky nebo i bouřky. V noci na pondělí pak budou četnější. I v neděli bude foukat vítr od jihu, takže proto ty vyšší teploty a stále bude mít rychlosti do 25 a 20 km za hodinu.
1: Značí nedělní odpolední bouřky nebo déšť nějakou změnu, která nás po víkendu může čekat?
2: Částečně ano, protože pondělí vypadá, že by mělo být deštivější a oblačnější. V pondělí nás bude přecházet fronta, která přinese pravděpodobně srážky na většinu území Zlínského kraje a s tím se také ochladí, takže pondělí bude teplotně od 22 do 26 stupňů Celsia a zároveň bude pondělí větrné, bude nám foukat vítr od západu nebo severozápadu, bude mít rychlosti do 30 km za hodinu, v nárazech pak kolem 55 km, takže to pondělní počasí bude takový trochu zlom, ale od úterý se nám začne postupně opět oteplovat, v úterý čekáme teploty do 28 stupňů a pak v druhé polovině týdne už se dostaneme přes 30 stupňů a čeká nás spíše suché slunečné počasí.
1: Takže se vrátí léto.
2: Ano, je to tak.
1: Tolik předpověď počasí od meteorologa Ondřeje Brambuse. Díky za ní a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
1: A aby informace o zítřejším počasí nezapadly, tak ještě připomenu, že zítra nás čekají už trošku letnější teploty. Celý den bude skoro jasno nebo polojasno a teploty až 28 stupňů.
0: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Dospívala Zuzana Norisová. A teď je na řadě rozhovor k narozeninám olomouckého arcibiskupa Josefa Nuzíka. Připravila ho Markéta Macháčková.
1: V únoru roku 2024 jmenoval papež František arcibiskupem olomouckým Josefa Nuzíka ze Strání. Letos slaví životní jubileum. Jak se ohlíží za svým dětstvím ve Strání na Uherskobrodsku, jak za působením v několika farnostech ve Zlínském kraji a jak za 2 lety v úřadu? Hostem rozhovoru Českého rozhlasu Zlín je Josef Nuzík. Otče arcibiskupe, vítejte ve studiu.
2: Děkuji za pozvání, zdravím vás a také všechny posluchače.
1: Od mikrofonu vás zdraví Markéta Macháčková. Vyrůstal jste v zemědělské rodině s 10 dětmi. Co vám toto velké rodinné společenství dalo pro vaše další směřování?
2: Vnímat druhé, že nejsou stejní jako já. Tatínek nám vždycky s maminkou říkávali, 11 jsme vás měli, ani 2 nejste stejní. A mě ta rodina, život v ní, ten běžný, ale také při práci a při hrách, vždycky tu rozdílnost, kterou máme, připomínala. Myslím, že to je takový dobrý vklad do celého toho života, který jsem dostal.
1: Vzpomínal jste také na svá dětská léta a na fungování v rodině, třeba když jste komunikoval se svými farníky, je to taková dobrá příprava na to vedení farností?
2: Je, každá zkušenost, i ta zkušenost z rodinného života je dobrá. My jsme dostávali už během studia takovou radu, že kněz by neměl hodně mluvit o sobě, že by dával za příklad svůj vlastní život nebo svoji vlastní rodinu, protože z toho potom se rodí, že to je něco výjimečného. A tak, takže jsem třeba ne vždycky přímo uváděl, no mé sestře se stalo, a i když i to se dělo, někdy pro takové to lepší povzbuzení, že jsem uvedl konkrétní příklad, ale ta zkušenost řešení situací v rodinách mých sourozenců a ve vlastní rodině, ve které jsem vyrůstal, je světlem pro faráře do toho, s čím se setkává, když řeší záležitosti svých farníků a vztahy, které vytvářejí lidé na každém místě.
1: To, v čem člověk vyrůstá, toho provází pak celý život. A já si říkám, jestli vy teď, když přijedete do Strání, tak vidíte v něm pořád krajinu svého dětství.
2: V každém případě, vždycky, když překonám vrchol hrabiny, to je kopec, který obklopuje Strání na té cestě ze Slavkova, anebo kousek dál z Korytné, tak se najednou objevím v tom prostředí, kde jsem prožil těch bezmála 23 let toho svého života, než jsem se vydal na studia a potom už té službě kněžské. A to, čím mě to prostředí pořád překvapuje, že většina lidí mě tam týká, protože jsou to buď vrstevníci nebo lidé starší, kteří mě znali jako toho Jošku Nuzíkových nebo Jošku Tichých, jak nám říkali. Takže to je to, co nezažijí v jiné obci, v jiné farnosti, že jsou to moji spolužáci, kamarádi, sousedé, ta široká rodina, a to tam dodnes prožívám, ať je to jenom to, že někoho potkám na chodníku, už se musím ptát, ke komu patříte, jak vám říkali, jak se jmenuje tatínek, maminka, že už musím jít do toho kořenu, protože jsem skutečně od toho roku 89 Strání opustil a už jsem tam jenom jako host, jako návštěvník.
1: Když se tam vrátíte, tak která konkrétní místa nejraději navštívíte? Je to rodný dům, je to kostel?
2: Ty moje kroky věnuji vždycky do Strání, na to místo rodného domu. Ten náš rodný dům, kde jsme vyrůstali, už nestojí, nejmladší bratr tam postavil nový dům, ale pořád to považuji za to místo, kde jsem se narodil a kde jsem žil celou tu dobu, kam jsem se vracel z vojny, ze studia, ze střední školy. Potom jsou to ta místa, která obklopují Strání. V tom katastru jsme měli pole, na které jsme jezdívali, kde jsme prožívali to své mládí, kde jsme dělali ty zemědělské práce, nebo i kde jsme třeba jezdili na dřevo. Všechno se tam odehrávalo v těch okolních polích a lesích. Je to kostel, je to hřbitov, především ten hřbitov, který je blízko kostela, protože tam je hrob mých rodičů, sourozenců, ale také té širší rodiny, kněží, kteří působili. A potom jsou to ty nádherné přírodní místa a scenérie. Podle času, který mám, tak volím také tu cestu. Někdy jdu jenom do Květné, tou Ořechovou, tou cestou vystoupám třeba pod Javořinu, jindy jdu až od Květné, od Skláren až úplně na vrchol Javořiny, někdy jdu od Kamenné Budy, ale je pravda, že je to možná jenom jednou, dvakrát za rok, tím, že ten střed a to jádro mého působení je přece jenom trošku dál.
1: Říká rodák ze Strání na Uherskobrodsku arcibiskup Josef Nuzík. Zůstaňte s námi.
3: Srdcovky vyrážejí na cesty.
4: I česnek dokáže skrývat tajemství, rébusy a hádanky. Nevěříte? Speciál Srdcovek na cestách vás o tom přesvědčí. V sobotu 25. července soutěžíme živě na slavnostech česneku v Buchlovicích. Mimořádné vysílání, při němž všudy přítomný česnek zaručeně odradí upíry a upevní zdraví, poslouchejte nebo si vychutnejte přímo v Buchlovicích. V sobotu 25. července od 11 hodin se na vás bude těšit Zdeněk Junák.
5: Český rozhlas Zlín.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín, mým hostem je monsignor Josef Nuzík. Otče arcibiskupe, vaše cesta ke kněžství začala oficiálně na podzim roku 1989 studiem na římskokatolické cyrilometodijské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích, ale do té doby jste pracoval jako soustružník a mě by zajímalo, kdy vlastně ve vás dozrálo to rozhodnutí stát se knězem.
1: To rozhodnutí asi u každého je originální. U mě začalo prvními střípky na té základní škole ve vyšším stupni, kdy ten kněz, který u nás byl, zasel to první semínko. Pak přišla ta střední škola, kde jsem chtěl být stejný, jako byli moji sourozenci, kteří se začali ženit a vdávat a jak to jsem viděl na mamince. A je to takový ten proces, kdy si každý ten, do koho volá Bůh, tak uvědomuje tu výjimečnost a ten hlas Božího táhne na tu specifickou jedinečnou cestu, ale to, co vnímá, mu ukazuje, proč bys chtěl být jiný, než jsou tvoji rodiče nebo tvoji sourozenci. A je to takový proces, který chce čas a u mě to bylo také během té střední školy, práce, roka půl, pak 2 roky vojny a vlastně, když jsem se vrátil z vojny, zbývalo mě ještě 1 rok odpracovat a ta doba, kdy jsem pracoval jako soustružník, vlastně byla ukončená. Tam už po té základní vojenské službě to rozhodnutí vydat se za Bohem, stát se knězem, bylo tak nějak definitivní. I když to provázelo po celou tu dobu také takové to rozhodování nebo to, že člověk potká třeba pěkné děvče, ale ví pořád, a tak jsem to vždycky v srdci měl, že ta cesta za Bohem, kněžství, že co si víc, než to, co třeba se mě mohlo zdát jenom ve chvilce nějakého setkání.
0: Jako kněz jste působil na řadě míst ve Zlínském kraji, v Luhačovicích a Pozlovicích, v Nivnici, v Korytné, ve Štípě i ve Hvozdné a Vizovicích. A posluchače by určitě zajímalo, jak na tato různá společenství a tamní lidi vzpomínáte. Co vám vlastně ta služba dala i do dalšího biskupského života?
1: Když mě posílal pan arcibiskup do Nivnice na první samostatné místo z Luhačovic, kde jsem byl kaplanem, tak jsem tomu nechtěl věřit, protože Nivnice měla druhou farnost menší, kde se dojíždělo Korytnou a Korytna už jsou sousedi se Stráním. Svěřil jsem se tehdejšímu mému faráři v Luhačovicích, kam mě to chtějí poslat a pan farář Antonín Kupka mě říká, ona si zapomněla arcibiskup, že si ze Strání. Ale pak řekl, ne, nech to tak, posílá tě tam, on to ví. A já jsem si uvědomoval, že přestože jsou to vesnice sousedící, tak jsou jiné. I Nivnice, i Korytná. Jiný byl potom ten kraj Zlínska, kde už se míchala do té povahy obyvatel, také částečně valašská povaha s Hanáckou, takže jsem to vnímala. Každá ta farnost pro mě byla takovou učebnicí do života. Vždycky tam bylo něco výjimečného, někde to byla větší obětavost, jinde třeba ve Vozné jsem obdivoval taková malá vesnice, že tam mají svoje divadlo. Každý rok několik představení se hráli. Nebyl to jenom ten život farní, ale byl to také ten život obecní, ať už to byl folklor, nebo v Nivnici mě zase oslovovalo, že jsem víc pronikl i do té myšlenky Jana Amose Komenského, protože tam bylo také jedno z těch míst, kde se Jan Amos Komenský měl na mlýně narodit. A hlavně jsem hledal a byl oslovován tím, že všude, v každé té farnosti byli lidi, kteří byli ochotni dělat něco pro druhé, dobrovolně, s nasazením a láskou. A to je to, co kněze nějak nabíjí a dává mu také sílu, aby také on v té službě se druhým se vydával naplno.
0: Když půjdeme dál, tak vy jste se potom stal generálním vikářem arcibiskupa Jana Graubnera. V roce 2017 z jeho rukou přijal biskupské svěcení a před 2 lety vás papež František jmenoval novým arcibiskupem olomouckým. Jak vypadá takový běžný den arcibiskupa?
1: Většinou vstávám ve 4:40, hygiena, zacvičím si, je to něco, co jsem objevil v posledním roce, že pravidelně opravdu každé ráno cvičím asi těch 20, někdy i půl hodiny. Pak začíná duchovní program, modlím se nejdříve sám, potom spolu se sestrami, které žijí na biskupství, pak je prostor pro každodenní bohoslužbu a pak začíná posnídaní už můj pracovní program. Přijímám návštěvy, vedu porady, vyřizuji korespondenci, radím se anebo přijímám ty ty své nejbližší spolupracovníky, s kterými posunujeme to, co je potřeba. Pak je tam oběd v 12:30 a potom znovu pokračuje ten den. Za mnou na ty návštěvy nepřichází jenom kněží, přichází také starostové obcí, pracovníci krajů a z různých oblastí. Častokrát také nějaká cesta, buď po diecezi, do farnosti, na školy církevní, do nemocnic, na různé jiné instituce a také do Prahy, protože v rámci toho, že tvoříme biskupskou konferenci, já jsem teď chvíli předsedou, takže mám povinnosti v Praze, kam se vydávám jednou, dvakrát, někdy i třikrát za měsíc na různá jednání a zasedání. Můj den končí většinou pracovně v 6-7 hodin a pak už je prostor pro to, abych věnoval se pohybu, zacvičím si, jdu se projít, anebo se modlím, anebo se připravuji na další den. Takže mé dny jsou plné a jsem rád, že mě k tomu dává Bůh sílu a že z toho mám radost.
0: Říká olomoucký arcibiskup Josef Nuzík, kterého jsme si pozvali na rozhovor u příležitosti jeho 60. narozenin. Pokračujeme už za chvíli.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Pokračuje rozhovor s arcibiskupem olomouckým metropolitou moravským Josefem Nuzíkem. Otče arcibiskupe, nestýská se vám někdy v úřadu po těch v úvozovkách běžných kněžských povinnostech, těch každodenních?
1: Stýskalo se mi. Já jsem byl vlastně v té klasické pastoraci, tedy ve farnostech 10 let. 95 jsem se stal knězem, 2005 to bylo těch 10 let. Pak jsem byl 4 roky v kněžském semináři v Olomouci, kde se připravují budoucí kněží. A tam jsem si prožil ty 2 roky takového toho stesku. Mně hodně chyběla farnost, já jsem byl zvyklý mezi lidma, mezi dětma, staré, nemocné jsem navštěvoval, s rodinama jsem sdílel život. A teď najednou v tom ústavu, kde jsou ti, kteří mají být kněžími, je to všechno jiné. A tam jsem prožil takové to přeladění, které mě ale pomohlo potom, že když mě pan arcibiskup Jan pozval a chtěl, abych byl jeho generálním vikářem, tak už jsem byl zvyklý na jiný styl práce, než byl ve farnostech. Vnímal jsem to, že celou tu dobu jakoby všechna ta místa, která jsem prošel a lidi, které jsem potkával, tak mě měli něco předat. A samozřejmě jsem byl překvapený z toho, u nás se generální vikář jmenuje vždy na 3 roky a po každém tom období jsem říkal už před vypršením oče arcibiskupy, abych se rád vrátil do farnosti. Ne, pokračuj, teprve se to naučil. Po 6 letech jsem říkal oče arcibiskupy, já vidím, že jsme rozdílní, já bych klidně to místo přenechal někomu. Ne, rozdílnost je dobrá, pokračuj. A pak přišlo to jmenování pomocným biskupem, nepočítal jsem s tím. A zase to byl jakýsi nový svět, který jsem objevil, nový styl služby a také s tím, že jsem vlastně po té vnější stránce zase něco musel dát i z toho svého volného času. Na druhé straně jsem získal tím, že jsem se dostal do prostředí a do vztahu a pohledu, které kněz třeba obyčejný nemá a také do té možnosti ovlivňovat víc druhé lidi nebo víc od nich přijímat a také snažit se jim skrze Boha víc dávat. To, že mě papež František jmenoval arcibiskupem, z toho jsem byl také moc překvapený, protože asi každý, kdo se má stát biskupem, tak napadne mu, proč zrovna já nemám na to potřebné vzdělání a určitě mají mnozí větší a lepší zkušenosti a jsou schopnější. A to jsou ty záměry, kterým neporozumíme, ale v tom životě člověka v těch božích cestách hrají ten důležitý rozměr.
0: Otče arcibiskupe, jak vás tak poslouchám, tak co vám vlastně dává vždycky sílu přijmout i takovéto nečekané výzvy?
1: Je to ten osobní vztah, který mám s Bohem. V tom mém životě tím prvním vztahem je vztah k Bohu, protože Bůh je láska, z něho se rodí láska a zájem o člověka, které potkávám. Bez toho vztahu s Bohem bych neuměl tu svoji službu žít a vykonávat.
0: Pokud nás třeba poslouchají lidé, kteří nejsou věřící, také je potkávají v životě různé nečekané zvraty. Co člověku může právě pomoci všechno přijímat s pokorou?
1: Ten první krok je nezůstat s tím, co vstoupí do našeho života sám. Někdy ten, kdo hledá, kdo nemá třeba víru, tak může říct, pane, mě potkala nemoc, mě potkalo to, že mě opustil manžel, že v naší rodině se stalo to a to, co mám dělat, já potřebuji sílu. Toto je slovo, na které Bůh slyší, i když to je člověk, který třeba nikdy nebyl v kostele. Já bych to třeba klidně převyprávěl takovým příběhem, který jsem nedávno četl v dopise, který mě poslal jeden muž středního věku, který přijímal běžmování. Jeho bratr si chtěl vzít život, protože ho opustila žena. A on už byl bezradný a nevěděl, co má dělat. Sám nebyl pokřtěný, ale jel kolem kostela a dostal to vnuknutí, zastavil a šel do toho kostela a tam to svěřil Bohu. Je Bože, já už nevím, jak dál, jak tomu mému bratrovi můžu pomoci. Tam najednou pocítil tu sílu pro sebe a prosil zároveň za toho bratra. Od té návštěvy v tom kostele se začalo v tom životě bratra, který si chtěl vzít život, odehrávat něco nového. A to je takový příklad, kdy abychom nezůstávali jenom sami, ani v té rovině lidské, ale abychom pustili ty paprsky světla do toho svého života.
0: Když se podíváme na život v dnešních farnostech, jak se vám daří zapojovat samotné farníky do jejich chodu a do společenství? Vnímají lidé, že církev tvoří především oni?
1: Minulá doba, minulá desetiletí, hodně to bylo ve farnosti postavené na knězi, na panu faráři. On je ten, který se stará o kostel, potřebuje naší pomoci, ale on to řídí. Teď jak ubývá kněží, ale ubývá také věřících, tak najednou vnímáme, že to není služba, úkol pro jednoho, ale že to je úkol pro všechny. Že tak jako v rodině nemá svoje úkoly jenom maminka, tatínek a třeba ti kluci, že musí vynést odpadky nebo někdy něco donést, odnést, ale že ve správné rodině má každý svůj úkol. A tak i farnost je vlastně rodinou a my teď objevujeme i díky tomu projektu, který jsme začali od začátku tohoto roku, že i věřící, laici, manželé, děti, že všichni mají nějaký úkol v té své farnosti a pojďme ho objevit. Co můžeme společně ještě mimo to, co prožíváme v kostele, udělat pro sebe a také pro druhé?
0: A já bych se chtěla zeptat, jestli právě toto zapojování každého z nás do společnosti je podle vás ta největší výzva, před kterou dnešní církev stojí, nebo byste ještě přidal něco dalšího?
1: Ano, svět se mění, není to jenom k horšímu. Někdy by to tak mohlo působit, že ten náš svět se zhoršuje. Ne, já vnímám jako biskup, že pořád tu vyrůstá také něco, co tu dřív nebylo. Já jsem nadšený, jak jsou třeba otevření mladí lidé, jak dokáží věci pojmenovávat. Já jsem nadšený z toho, kolikrát třeba i lidé, kteří žijí na okraji toho společenství, dokáží něco vnést, tak to vidím takové to první, že abychom se otvírali jeden druhému. Proti tomu individualismu, který ovládá náš svět, že člověk žije jenom pro sebe, komunikuje, má sluchátka v uších, není přítomný na tom místě. Já jsem třeba tolikrát smutný, když jdu parkem naší Olomouce a vidím sedět dva mladé lidi, krásnou holku a vedle ní kluka a oni se nebaví spolu, každý má svůj mobil a je s někým jiným a mně to přijde hodně škoda. A tak to je to, že žít ten přítomný okamžik a vytvářet vztah. To druhé, v každé době lidé hledají odpověď, jistotu. Já vnímám jako věřící, že máme tu povinnost ukázat jim, že pro mě jistotu vytváří také Bůh. Já bych lidsky na to nestačil. A to je to, před čím stojíme my jako věřící třeba ve farnostech, anebo i v rodinách, nebo každý, kdo dostal dar víry třeba i na pracovišti.
0: Mým hostem byl monsignor Josef Nuzík. Otče arcibiskupe, já vám děkuji za rozhovor pro Český rozhlas Zlín.
1: Byl jsem rád a přeji všem posluchačům, aby ve svém životě zakoušeli dobré vztahy a také tu pomoc a nabídnutou ruku, kterou nám dává Bůh, kterou nevidíme, ale ta ruka Boží je silná.
0: Od mikrofonu se loučí Markéta Macháčková.
2: A to už je z dnešního vysílání pořadu Den ve Zlínském kraji vše. Od mikrofonu se loučí Kristýna Fuchsová. Mějte pěkný pátek i víkend.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Už jen týden si mohou rodiče budoucích prvňáků v Rožnově pod Radhoštěm požádat o příspěvek na školní pomůcky.

0: V noci na zítřek bude v našem kraji převládat skoro jasno nebo jasno, občas může být i polojasno. Naměříme 11 až 8, v údolích jen kolem 6 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D1 na 258. kilometru u Kroměříže ve směru na Ostravu se pohybuje chodec na vozovce. A to už bylo ze zpráv vše. Pohodovou jízdu naším krajem přeje Český rozhlas Zlín a v následujících minutách písně na vaše přání Večerní Morava krásná zem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

Příjemný podvečer, milí posluchači. Je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Morava, krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali mistříňanku a polku Blahoslava Smišovského a Stanislava Pěnčíka od mistříjina Cestička. Věřím, že vás tento evergreen potěšila, že vám udělal radost. Dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Kristýna a Tina, na Slovensku slaví jmeniny Vladimír. Ještě jednou vše nejlepší. Telefon, který připomenu, 726 46 52 00 a už písnička Radomil Cíleček, Vladimír Salčák,

0: Tak krásný valčík nám dohrál, Lácaranka dohrála, Průděný košíček, Radomil Cíleček, Vladimír Salčák, a pojďme si poslechnout paní Pluskalovou ze Zlína. Vítám vás.
1: Dobrý den. Já bych chtěla popřát Aničce Juráňové z Rackové. Milá Aničko, přichází chvíle nade vše hezká, není mi slavíš právě dneska, proto ti přejeme hodně sil, štěstí, zdraví, velký díl. To ti ze srdce přeje Maruš a Toník. Moc vám děkuju a zdravím všechny posluchače, i vás, i zvukového mistra.
0: Ano, my moc děkujeme a přejeme vám krásný podvečer.
1: Děkuju.
0: Ano, naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A teď už si poslechneme paní Marii Maňasovou z Újezdu u Valašských Klobouk. Vítejte.
2: Dobrý večer, podvečer, paní Vravratilová. Já bych chtěla poblahopřát dnešním 39. narozeninám své milé vnučce Leničce, která je učitelkou na základní škole ve Skotsku už skoro 10 let. Mm-hmm. Teď má prázdniny a slaví to dnes ve Zlíně a v Voláčovicích s rodiči a přáteli.
0: Ano.
2: A v noci přijeli z ostrova Krk, kde byli na dovolené a prožili tam i dvě ty hrozné bouřky.
0: Prosím vás.
2: No, šílené. A já, babička Marie Maňasová, ze srdce jí přeji za celou rodinu mnoho zdraví, štěstí, všechno nejlepší, aby se jí dařilo v životě.
0: Ano, ano,
2: tak to
0: ano.
2: Všechno.
0: A to my babičky se potom bojíme, vidíte, no, ty naše miláčky. Já
2: no,
0: vím.
2: No právě, já jsem na takový strach.
0: No ano, ale tak dobře to dopadlo a to je prostě tak to má, tak to má být.
2: Ano,
0: tak jo,
2: ano.
0: Tak paní Marie.
2: A teď Marie, mě volal před 5 minutama, mě volal zase syn, ten je také ve Skotsku blízko tam a tam neměli bouřku, že prej.
0: No tak to je docela velký kus, že ano. Od Chorvatska, ale no jo, tak tam ty jak si to moře, to teplo, ty mraky, ano. Ono se to tam tak nějak, jak si?
2: Zrůza. ta paní, co je to chytotlem bez, byla kousek od naší Leničky.
0: Prosím vás.
2: No oni vidíte. Tam byli na té pláži, kde jsem to, no hrůza, já jsem večer měla zase se celá chvěla.
0: No, ale nesmíme, protože potom si ubližujeme osobně no. Takhle a to není dobře. Není dobře, ano, nesmíme. Ano. Musíme to, jak se říká, nechat na Pánu Bohu, aby to všechno dobře dopadlo.
2: Ano, že jste moc hodná, že jste to mohla všechno vyslyšet ode mě.
0: Ale ano, to jsem ráda. Paní Marie, já vám přeji opravdu pěkný podvečer. Naschledanou.
2: A já vám děkuji vám moc krát. Naschledanou.
0: Naschledanou. A dáme písničku Straňanská chasa, Miloslav Richard Procházka, Miroslav Končitík a Javorinka ze Strání.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Vítám ve vysílání paní Marušku Koktavou z Nivnice. Dobrý podvečer.
1: Dobrý večer, milá paní Květuško a milí posluchači. Tak já bych dnes chtěla popřát v neděli oslaví svátek milá a vážená laskavá paní Anička Hlávková z Miroslavy. Aničko, přejeme ti hlavně hodně zdraví, štěstí, moře lásky a radosti, správnou čátku, pohody, klidu, prostě všeho nejlepší. A ještě v tomto měsíci slavíte taky 60 let společného života. Tak milí manžele Jindřichu a Aničko Hlávkovi, přejeme vám taky hodně zdraví oběma, štěstí, vzájemné tolerance, vzájemné lásky a ještě mnoho let spolu. To vám přejí Maruška a Mirek Oktaví. No a ještě bych chtěla pozdravit do Moravce Marušku a Zdenka Hanákovi a všechny přátelé. A vám, Květuško, přeji krásnou dovolenou, i když bude kratička, jak se říkala.
0: Ne, já budu až v srpnu, no a v srpnu, tam mám týden.
1: No, tak až jsem v srpnu, když jsme
0: ano, se nezvíkali. Teďko ještě budu párkrát vysílat.
1: No, tak hodně, kdybychom se neslyšeli, pohody, no ano. A taky asi to tam užijete a hlavně zdravíčko a hlavně se nám vraťte sem zpátky do rádia.
0: No, já nepojedu nikam daleko, nebojte, největší dálka bude na Vysočinu, takže...
1: No, tam je krásně.
0: Tak to nebude ano. Daleko, nebojte.
1: No, tam pozdravujeme paní Jiřinku Ostrou, ta je určitě na Vysočině.
0: No, myslím, že už se vrátili, že už budou tady. No ano, no, že určitě to bylo krásné, odpočinula si. Však v pondělí už vás potěší.
1: Ano, ano, ještě bych chtěla pozdravit milou Ivanku Slabákovou.
0: No ano, také. Tak, taky se všechno a lepší a je to na dobré cestě.
1: A všechno zlepší, no, budeme se ano. Na ní taky těšit.
0: Dobře, dobře.
1: Tak se mějte, ano. Hodně zdravíčka, Květuško a sluníčka teplého a ano, všeho, ano. Co si sama přejete.
0: Ale zase nemoc, toho sluníčka nemoc.
1: No, nemoc, ale tož ať je teplučko, pak budeme volat zase po sluníčku.
0: Ale 40 taky ne.
1: No to ne. Stačí těch 25, to by ano. Jej bylo nejlepší.
0: Říkají, že příští sobotu
1: no,
0: to má.
1: No, budem se těšit, ano.
0: Má být bohužel jo. Asi horko, no, tak uvidíme. No. Uvidíme, zvládneme. Ano. Tak rozloučím se a hrajeme písničku, ano, za chvilečku.
1: Ano, děkuji moc, nashledanou.
0: Tak a teď ještě popřejeme panu Josefu Dubinovi k 35. narozeninám. Přejeme hodně štěstí, zdraví a vzpomínáme na dědu Dubinu. A ještě jedno přání tady mám. Dobrý den, prosím o zahratě peknej pesničky pre našu mamičku Aničku Chudíkovu z Moravského svatého Jána k její nedělňajším meninám. Vela zdraví a štěstí a spokojnosti jej želají dcery Jarka a Iveta s rodinami. Tak to jsme také předali a písnička Milostné skočné z Kyjovska a hraje cymbálová muzika Dur.
2: Tady je

Tak přátelé, a my si tady přidáme další e-mail. Dobrý večer. Včera měl svátek kamarád a muzikant pan Libor Macek z Vlčnova. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. Přejí manželka Pavla, děti s rodinami, sourozenci s rodinami, muzikanti dechové hudby Vlčnovjanka a muzikanti dechové hudby Dolněmčanka a kamarád Broněk. Tak předali jsme a hrajeme písničku další. Trnéčková a Frištátská Javořina Zlín.

0: Přátelé, dohrála nám Frištátská Javořina Zlín, František Kohoutek, Antonín Ryza Trnéčková a vidíte, jak nám poradili, že co bychom měli dělat. No ale já vítám ve vysílání další posluchačku nebo posluchače. Prosím, představte se nám, já jsem si vás vzala napřímo.
1: Dobře, dobrý večer, tady je Božena Vodlová z Horní Founí.
0: Ano, vítejte.
1: Děkuji a zdravím všechny dechovkáře, celý ty naše bandy, který jezdil za všetkýma muzikantama.
0: Ano.
1: A chtěla bych popřát paní Aničce z Miroslavy a jemu manželovi, Anička má svátek v neděli.
0: Ano.
1: Hodně zdravíčka, štěstíčka a všecko, co k tomu patří.
0: Dobře.
1: A pak bych ještě chtěla, čekala jsem celý týden, že v Bramovicích jsou babský hody v sobotu, a nikdo to do rádia nedal, což mě mrzí.
0: Prosím, já tady tu reklamu jsem neměla, takže bohužel.
1: No, já jenom řeknu, že je to zítra odpoledne ve 4 hodiny, hraje tam Tufaranka a jsou tam velice šikovní děvčata, který tancují a veselí se. A je nám tam vždycky dobře.
0: No určitě.
1: No, tak bych chtěla tady tím pozvat všechny.
0: Ano, ano.
1: Děkuji
0: ano.
1: vám. Děkuji.
0: Ano, přeji vám pěkný večer, nashledanou.
1: Vám taky, nashledanou.
0: Tak a pojďme ještě na jeden telefon. Halo, halo, kdo se k nám dovolal?
2: Květuško, já vás srdečně zdravím.
0: Také.
2: A všetkých z Lanžota zdravím.
0: Ano.
2: Všetkých těch posluchačů. Protože sa přiblíží u svátek Aniček, tak mám Aniček dost. Tak, Aničce Bertelánovej z Lanžota, která má aj narozeniny v týchto dňách. Potom mojí švagrovej Anice Škrobáčkovej, která leží v Břeclavě v domovince, v nemocnici. Anice Pojtíkovej, neteří mojí, Anice Říhovej, Aničkám Švírkovým dvěm, Aničce Zapletalovej do Olšan. Děvčata, já vám přeju z celého srdce a všetkým tým Aničkám, které poznám, a protože to nemůžu všecko jmenovat, tak já vám přeju hodně zdraví, štěstí, božího požehnání. A my, co jsme zvlášťotá, aby jsme se ještě chvílečku, protože už je nám dost roku, tak aby jsme se v té mlážovském kostelíčku scházali. Květuško, vám děkuju za tyto dňa, co jste s náma prožili, co jste s náma užili a abyste z toho neonemocněli. Když pojedete na dovolenou, tak si to tam dobře užijte. A to zdravíčko a to všecko přeju aj ty mojim kamarádom a kamarádkám Aničkám, které jsem nemenovala. Já vám velice srdečně děkuju a všetkých opravdu srdečně zdravím.
0: Mm-hmm.
2: Květuško, moc díky vám.
0: Ano, já také děkuji a ať se vám daří a přeju hodně zdraví. Nashledanou.
2: Ano, naschle.
0: Tak a pojďme tady ještě na přání, které tady mám. Vážení ve spolek v Českém rozhlase Brno. Mám tady prosbu o písničku k uplynulému svátku Magdalény a to paní doktorky Magdaleny Růžičkové Střebíče. Je to bývalá moje lékařka z interny v Třebíči, kde léta ordinovala. Byli jsme u ní klienti, já, moje maminka a bratři a nyní je již několik roků na odpočinku v důchodu. Přeji jí vše nejlepší, zdraví, užívání důchodu, pohodu, radost z dětí, vnoučat, pravnoučat a k přání se připojují Bartošovi z Hrotu. Dále mají svátek Aničky, takže vinšují paní Aničce Čtveráčkové z Valče, vše nejlepší, zdraví, pohodu. Dále k svátku paní Martě Pokorné z Dolních Vilémovic, vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, pohodu, přeje ze srdce amatérský harmonikář z Valče. Přeji všem zdraví a pěkné léto. Tak my vám děkujeme a posíláme písničku Kraj do barev strojený Antonín Pernička a Bojané.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: A jsme zpět v pořadu Morava krásná zem. Já vítám paní Ludmilu z Napajedel, prosím.
3: Dobrý podvečer, zdravím vás všechny v rádiu.
2: Ano.
3: A chtěla bych popřát Aničkám. Milé Aničky, přejeme vám pevné zdravíčko, ať potěší vaše srdíčko. Taky trochu štěstíčka, ať je v pohodě vaše dušička. Milé sestře paní Aničce z Šašinkové z Luhačovic, přeji sestry Aneška, Boženka a Ludmila a malí skřici se připojují a těší se, že budou spolem na chaloupce. Dále bych chtěla popřát Neteři Aničce Grundilové ze Zahorovic, to jí přeji taky tety a její maminka Anička Šašinková. Ještě mám paní Aničku Lekešovu ze Zlína.
2: Ano.
3: A Anička Pavelková z Kelče. Oběma jim přeju pevné zdravíčko, které hodně potřebujeme v našem věku už. Hmm. Tak to všechno jim přeje Bzenecká Ludmila. Děkuji vám mnohokrát. Naschledanou.
2: Naschledanou, ať se vám daří. Tak a teď pojďme přivítat paní Marii z Jezeřan Maršovic. Dobrý den, nebo dobrý večer už vlastně.
4: Ano, dobrý podvečer, paní Navrátilová, já vás zdravím ještě jednou a všechny posluchače. Já bych chtěla popřát k nedělnímu svátku své sestře Aničce Křížové z Marešovic. Hodně štěstí, zdraví, božího požehnání, ať se jí ve všem daří a ať se jí konečně zahodí ta její bolavá ruka. A k přání se připojí sestra Evička Peterková, bratr Jeník Benčík a švagrová Mařenka Benčíková. To vám, paní Navrátilová, moc děkuji a také celému vašemu kolektivu přeji hodně zdraví a ať se vám ve všem daří.
2: Ano.
4: Ještě jednou moc krát děkuji.
2: Děkujem a pěkně.
4: Někdy naschledanou.
2: Ano, někdy naschledanou. Tak přát. Pojďme tady na e-mailovou poštu, kterou tady mám. Takže dobrý večer, dnes má narozeniny zpěvačka paní Pavla Macková z Vlčnova. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přeje celá rodina a muzikanti dechové hudby Hračovianka, muzikanti dechové hudby Dolněmčanka a kamarád Broněk. Tak to jsme předali toto přání a jdeme tady na další. Tak prosím, zahrajte hezkou písničku k 65. narozeninám pro našeho kamaráda Josefa Nesvadbu z Otrokovic. Je tady tvůj 65. narozeninový den. Ne, není to jen pouhý sen. A ti dnes všichni přejí, ať se s tebou krásně smějí. Tuhle veršovanou básničku posíláme ti v přáníčku. Přejeme pořádnou dávku zdraví, aby každý den v životě byl ten pravý. Krásné narozeniny a dobře to oslav přejí Martin Hrtůz s manželkou Deniskou a rodinou, kamarádi Alois Vychodil s přítelkyní Aničkou z Otrokovic, Věra Drobečková z Plzně, Leoš Gojiš z Biskupic, Vlastimil Ilek z Napajedel, Velecká Alena s dcerou Kamilkou z Otrokovic a ostatní příbuzní kamarádi, přátelé a známí. Takže předali jsme a hrajeme další písničku. Voda ze studánky a z Dounečanka.

0: a mám tady vzpomínku. 24. července se narodila v Kunštátě paní Emilie Kubecová. Prodávala s manželem obchodním domě Kóp a na náměstí. Bydlela v Suchotíně a pak prodávala v Suchotíně potraviny. Scházela se s Babincem a já na ní moc rád vzpomínám. A kdo vzpomíná? Honzík, neboť také tady ještě dopisuje poslední větu, že Emilka mě vždycky zvala na kafíčko, ale já ho nepiju. Tak dobře, Honzíku, a ještě tady jednu vzpomínku od Honzíka máme 25. července, což je zítra. Zemřel, nebo 2022, zemřel můj tatínek, pan Jiří Buřil. Takže pracoval v Chemontě s Janou, měli se moc rádi. No a já měl rád les, měl rád svou chalupu, rádi tam chodívali s Janou do Prosetína, do lesa. No a pak jsem se narodil já a vzpomíná na ně moc syn Honzík a sestřenice Jitka a Bohunka. Tak předali jsme tyto vzpomínky, no a budeme hrát další písničku, kterou máme připravenou Moravská lidová Za lanžhotem v poli, sourozenci Baťkovi a cymbálová muzika Slovácko.
1: Český rozhlas Zlín.

Tak vážení a milí, máme tady klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín a svátek slaví pan Vladimír Žák Rybky, Slovenská republika, a dále slaví své narozeniny paní Věra Metelková z Vyškova. Tak vám oběma přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, dobrou náladu, dobrou mysl a na zdraví a živio. A já ještě připojím tady jeden e-mail. Milá Aničko, k tvému svátku ti přeji hlavně zdraví, štěstí, radost a spokojené dny. Ať si můžeš užívat klidné chvíle důchodu, čas na všechno, co máš ráda, hezké zážitky s rodinou a přáteli. Krásný sváteční den, všechno nejlepší, ať tě provází dobrá nálada po celý rok. Přání je pro paní Aničku Hlávkovou z Miroslavy Jarda Wolf. A písnička Ponáhlaj Janíčku Jiří Vrána, Marie Kolomazníková a Stříbrňanka.

Tak přátelé, pojďme, budeme hrát další písničku, Kdyby byla Morava a Vacanoviáci.

Tak přátelé, doufám, že jste si zaspívali, možná někdo zatančil, no ale pojďme ještě na poslední písničku, kterou tady máme. Rozvíjej se, poupátko, Josef Zíma.

0: Tak dozněla krásná Víte, rozvíjej se poupátko. Prostě, vážení a milí, skončila druhá hodina Moravy, krásné země. Od mikrofonu vám přívětivý večer přeje Květa Navrátilová. Za malou chvíli zazní zprávy a pořad na pěknou notečku. A v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu Metoděje Prajky Na stráži. Valčík, a který pro vás hrají Žadoviáci. Přeji vám hodně zdraví a krásný páteční večer.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: V okolí poškozené budovy 34 v bývalém Baťově továrním areálu ve Zlíně jsou stále v platnosti bezpečnostní opatření. Na letní filmovou školu v Uherském Hradišti přijede i Jiří Lábus nebo Aňa Geislerová. Sociální síť TikTok podle Evropské komise porušuje pravidla pro ochranu dětí na internetu. Zítra očekáváme v regionu převládající polojasnou oblohu a na teploměru až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a u nich je s vámi Matěj Radilek. Dobrý večer. Návrat lidí do okolí budovy číslo 34 ve Zlínském Baťově továrním areálu zůstává z bezpečnostních důvodů odložený. Na místě totiž dál platí bezpečnostní opatření. Prostor kolem objektu je oplocený a uzavřená zůstává také přilehlá ulice Vavrčkova. Proč není možné provoz v areálu okamžitě obnovit, to vysvětluje Českému rozhlasu Zlín velitel zásahu Zdeněk Otrusina.
4: Okenní výplně jsou plné velkých střepů a hrozí, že pokud by tam byl umožněný provoz a vstup osob, mohli by je třeba právě ty odpadávající střepy zranit. Takže v podstatě jediné, co umožní bezpečný pohyb v tom okolí, je odstranění té budovy.
2: Více než 200 filmů, koncerty, ale i divadelní představení nabídne letní filmová škola v Uherském Hradišti. Festival se koná ode dneška do příštího čtvrtka. Diváci se opět mohou těšit i na oblíbené letní kino na Masarykově náměstí a na známé tváře z filmového prostředí. Pokračuje mluvčí letní filmové školy Lenka Horáková.
5: Mezi největší hvězdy, které letos na filmovku přijedou, patří určitě Jiří Lábus a Anna Geislerová, kteří převezou mou výroční cenu Asociace českých filmových klubů. Ze zahraničních hostů to bude francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo a francouzská režisérka senegalského původu Ramata Tulej Sy.
2: Meteorologové přišli s dobrou zprávou. Do Česka se příští týden nejspíš vrátí tropy. Teploty mohou vyšplhat i nad 35 stupňů Celsia. Po chladnějším týdnu se začne v tuzemsku oteplovat už i o tomto víkendu. Rána ale ještě zůstanou studená.
6: Ráno to bude ještě na svetr.
7: Říká k víkendovému počasí meteorolog Martin Tomáš. V noci na sobotu můžou teploty klesat i k 5 stupňům Celsia. Během dne se ale oteplí.
6: Nejvyšší denní teploty pak většinou 24 až 29. 9 stupňů Celsia.
7: V neděli přes Česko přejdou přehánky, které přinese studená fronta. Na začátku příštího týdne teploty klesnou ke 24 stupňům. Zatáhne se a místy zaprší. Od úterka se ale zase oteplí a koncem týdne přijdou i tropy. Podle meteorologů se můžou teploty dostat až na 36 stupňů Celsia. Josefína Báčová, Český rozhlas.
2: Čínská sociální síť TikTok podle Evropské komise nedostatečně chrání své nezletilé uživatele. Vyplývá to z předběžného vyšetřování Evropské.

0: obratu společnosti. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Zítra tedy v sobotu bude po celý den skoro jasno nebo polojasno s průsvitnou oblačností. Odpoledne se může na východě kraje přidat i drobná kupovitá oblačnost. Povane ráno slabý, přes den pak proměnlivý nebo mírný vítr jižních směrů. Nejvyšší teploty se nám vyšplhají na 25 až 28 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na silnici 1/55 v Babicích na Uherskohradišťsku u benzinové čerpací stanice se střetla tři osobní vozidla. A takové byly zprávy. Český rozhlas Zlín přeje pohodovou jízdu všude tam, kde posloucháte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Hezký páteční podvečer, milí posluchači, pracovní týden se nám pomalu přehupuje do víkendového módu a to je na vlnách Českého rozhlasu ten pravý čas na brouln. Dnes vás do archivu tohoto profesionálního hudebního tělesa zavede Marie Hvozdecká, která vás zároveň vřele vítá a zdraví u dnešního dílu pořadu Na pěknou notečku. Brouln větší část svého života prožil ještě v Československu. A slovenská hudba byla pro muzikanty stejně domácí jako ta moravská a česká. My se dnes do těchto dob přeneseme. Do dnešního dílu jsem vybrala archivní nahrávky brněnského rozhlasového orchestru, na kterých uslyšíte právě slovenské písničky. Máme jich spoustu a je potřeba je občas trochu provětrat.

Dospívala nám Mária Mačošková, na nahrávce ještě Martonová, která za své celoživotní dílo získala 8. května 2022 dokonce státní vyznamenání od paní prezidentky Slovenské republiky Zuzany Čaputové. Doprovázeli samozřejmě Brol na nahrávce z roku 68, primoval Bohumil Smejkal. A kdo to bude dál? Z východu Slovenska se v tuto chvíli přesuneme trošku západně do oblasti Gemer Malohond, konkrétně do obce Kokava nad Rýmavicou. Zde se stal Brolnu inspirací místní starodávný tanec Šuchom, a to v úpravě Dušana Holého.

To byl Šuchom Skokavý a my se na mapě Slovenska dnes s Brolnem přesuneme zase trochu dál. Tentokrát to bude na mé milované Podpolaně. V první písni se přesuneme do Očové a v té druhé na Hrochoť. Broln a Milan Kryl.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: V dnešním díle pořadu Na pěknou notečku se s Brolnem vydáváme na výlet po Slovensku. Z Podpolaní se přesuneme zase dál pod majestátnou Královu holu ve stařičké nahrávce z roku 1954 Horehronský čardáš.

Další svébytný tanec, který si Broln vzal jako inspiraci pro jednu ze svých orchestrálních úprav, je gorolský kresaný. My si poslechneme nahrávku z roku 1961. Broln uslyšíte pod vedením Emanuela Kuxy. A hned potom ještě jednou Milan Kryžo v písni Čo ten táčik povedá.

0: Milan Kryžo dospíval a naše dnešní notečka také brzo skončí. Čeká nás poslední píseň, ve které si ještě jednou poslechneme skvělou a teď už i vyznamenanou zpěvačku rusínského původu Mariu Mačoškovou. Užijte si její ryzí zpěv. Od mikrofonu se s vámi loučí a hezký zbyteček prázdnin přeje Marie Hvozdecká a z hudební režie mistr zvuku Walter Rient.
1: Kids.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají.
2: Ale Jenehuse,
3: řekl na to Zikmund.
2: Kdo pak žije bez hříchu?
1: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
4: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za deseti bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
1: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bolí mě nohy. Co mám dělat? Kulhejte.
1: Vesele a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Budeme dnes řešit v pořadu Vesele a zdravě šlachy, ty bolestivé šlachy na rukou a nohou. Když fungují normálně, tak o nich v podstatě ani nevíme, ale kolik máme v těle šlach? Tak na to se třeba a jiné věci bude ptát naše redaktorka Vesele a zdravě Bára Kvapilová, fyzioterapeuta Jindřicha Vocilky z kliniky Spinesio.
1: Tak v lidském těle se nachází přibližně 4000 šlach. Šlacha je takový v úvozovkách pevný provaz z kolagenních vláken, který spojuje sval s kostí, přenáší sílu smrštěného svalu na kost, čímž vzniká pohyb. Zároveň šlachy fungují jako tlumiče nebo takové akumulátory energie, třeba při odskoku nebo při odrazu.
2: Teď už víme, k čemu šlachy potřebujeme. Proč nás ale bolí?
1: Šlachy jsou neuvěřitelně silné v tahu, ale mají jednu obrovskou slabinu. Jsou velmi špatně prokrvené. Bolest šlach nejčastěji pramení z přetížení, když dlouhodobě opakujeme nějaký pohyb, třeba psaní na klávesnici, běhání nebo házení. Dochází v šlaše takovým mikrotraumatům, drobným trhlinkám. A pokud nedostane ta šlacha,

0: dostatečně dlouho odpočinek, tak potom vzniká chronické přetížení a poškození.
1: Vy se s takovými pacienty asi setkáváte celkem často. Které ty šlachy bolí nejvíc?
0: Typicky se potkáváme s bolestmi achilovy šlachy, často právě bolí při dlouhodobém přetěžování schůze, ale taky se potkáváme s bolestivostí šlachy pod kolenem, na té přední straně, pod patelou, pod češkou, tam ta šlacha trpí nejvíc u skokanů, u běžců. No a potom samozřejmě šlachy v oblasti ramene, to je často při nějakých pohybech nad hlavou, při hodech. No ale nezřídka, kdy se potkáváme s bolestmi v oblasti lokte, to, co popisují lidi jako bolesti tenisového lokte nebo oštěpařského lokte.
1: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
0: Určitě, když si vyzkoušíte spojit palec a malíček a zároveň přitáhnout dlaň svojí ruky k lokti, mohli byste vidět, že na vnitřní straně předloktí se vám objeví taková tenká šlacha, taková tenká struna v oblasti zápěstí. Pokud se vám objeví, víte, že máte sval, který se jmenuje musculus palmaris longus. Zajímavostí je, že zhruba u 15% populace tento sval chybí.
2: Vesele a zdravě.
3: Samozřejmě jsme s Patrikem koukali, že my patříme mezi těch 85%, který ano. To mají. Takže my to máme. Jinak pan doktor hovořil o tenisovém loktu. To je takzvaná úponová bolest. Úpon je to, co spojuje sval s kostí. To znamená, je to jakýsi připínací věc, ta šlachovita. A tenisový loket je bolestivé onemocnění, který upíná na zevní část lokte vlastně svaly a nemusí vzniknout jenom při tenisu, ale pokud užíváte šroubovák, vrtáte, štípáte dříví, pracujete na počítači nebo nesprávně zdviháte břemeno, tady je těžké říct, jak správně, protože záleží, které břemeno.
4: Ano.
3: Takže pokud nesprávně zdviháte, tak si můžete udělat taky tenisový
4: loket. Bude nějaký kurz zdvihání?
3: No, to by fyzioterapie. Já mám krásné pracoviště, na kterém mají dokonce obrázky, jak se správně vstává ze stolu, drží v ruce
4: vstává
3: třeba...
4: Vstává ze stolu? Od stolu,
3: ne ze stolu, samozřejmě. Já teď...
4: Veselé a zdravě, ano.
3: Veselé a zdravě, ano. Ale já jsem chtěla říct, že kromě tenisového lokte máme ještě další věci a to je oštěpařský, golfový, skokanské koleno a plavecké rameno a o tom si povíme za chvilku.
4: Ano, s doktorkou Kateřinou Cejdamovou, tedy téma bolestivé šlachy na nohou a rukou a posloucháte pořad Vesele a zdravě.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě dnes na téma bolestivé šlachy na nohu a rukou s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Mluvila to o různých tedy zraněních v podstatě a v loktech i tom golfu.
1: Ano.
0: To je golfový loket? Nebo to je...
1: Oštěpařský a golfový loket je postižená vnitřní část lokte. U toho tenisového to byla zevní a nejvíc vzniká u těchto činností, ale může je způsobit i jiná činnost. Pak máme skokanské koleno, které vzniká tahem za čtyřhlavý stehenní sval, což nejčastěji trpí atleti, protože se odrážejí tou nohou, ale může se to stát i fotbalistům, hokejistům, tanečníkům a může být postiženo i tříslo. No a pak je plavecké rameno a to je spojeno s takzvanou rotátorovou manžetou. To je vlastně taková šlacha, která pomáhá vlastně té kosti se otáčet, protože my dokážeme rotovat tou rukou. Je to jako, když nosíme polívku anebo když poklepáváme někoho po rameni, tak to je rotace. A rotátorové plavecké rameno, tím trpí i volejbalisté, zedníci a jiní řemeslníci. Takže šlachy potrápí kde koho.
0: Tohle téma si nakonec můžeme připomenout i v básnění našich posluchačů.
2: Zdraví Petr, z turnaje v bleskovém šachu mám v ruce bolavou k šlachu, jak jsem po figurkách chňapal. Asi zánět nebo zápal.
0: Že by šachový loket?
1: No, to není loket, to je podle mého, on má taky 85% ano. Je, protože má ten palmaris longus.
0: A ještě jedna báseň od Mirka.
3: Zdraví, Mirek z Mladé Boleslavy. Bolestí šlach na rukou a nohou mě v klidu nechat nemohou, ale je ale mírně pravidelně zatěžují a že už tolik nebolí, se radují.
0: Paní doktorko, jaký je rozdíl mezi šlachami a svaly, jenom ať si uděláme trochu pořádek?
1: Ano, takže ta šlacha, to je jakýsi takový vazivový úpon, který pomáhá tomu svalu se vlastně chytit na tu kost. Jak už zaznělo od pana doktora, je tam podstatně méně cév a je to vlastně něco, co je ploché. Je to jako placatý, no prostě úpon, jako kousek nějakého třeba náplasti nebo něčeho. Problém se šlachou je, že se nekontrahuje, ona se neskracuje, ona zůstává furt stejně dlouhá. Kdežto sval za prvé je prokrvený a za druhé se můžou svalová vlákna smršťovat nebo natahovat, to znamená, že se mění jeho objem a to umožňuje ten pohyb. To znamená, když se ten sval smrští, třeba biceps, tak zvedneme ruku a když se natáhne, tak tu ruku povolíme, ale s tou šlachou se nestane nic, ta je tam pevně
0: pořád
1: stejná. No a
0: když ty svaly budeme v průběhu života měnit, ať už budeme nabírat nebo ubírat ty svaly, bude to mít vliv na tu šlachu nějak?
1: Šlacha zůstává stejná pořád.
0: Nebudeme ji třeba víc napínat nebo
1: no,
0: něco?
1: No, problém je, že když my budeme ten sval mít objemný, tak on samozřejmě víc za tu šlachu tahá. To znamená, že ta elasticita, ale ta je vrozená. Víme, že někdo má takzvanou hypermobilitu, to znamená, ty šlachy má hodně vlastně...
0: Jsou ty cirkusáci, tak ví, co to dokážu?
1: Ne, no já to taky umím.
0: Lecos. Nohy za hlavou nebo?
1: Ne, já umím, to ono to pacienti neuvidějí, ale já umím pohybovat koncem vlastně prstu.
0: Poslední článek posledním prstu ohýbáte a zbytek prstu zůstává napjatý.
1: Zůstává napjatý a pak mám schopnost hodně zaklonit ruku a vlastně udělat
0: zvrátit
1: takový... Ano, aha. Takže to je hypermobilita takzvaná, která může být výhodou, ale taky nemusí. Člověk může být cirkusák, ale právě ty šlachy daleko víc namáhá.
0: Poznáme nějakou jednorázovou bolest, problém a třeba zánět těch šlach? Jak byste poradila těm, aby jsme si uvědomili, jestli náhodou nemáme problém se šlachem?
1: Tak já bych zaprvé řekla, že šlachu můžeme poranit buď tím, že jak jsme říkali, ji přetěžujeme, to znamená, že děláme nějaký pohyb a vlastně ten sval tahá furt za tu šlachu, nebo může být zánětlivá, tomu věnujeme celou velkou část, a nebo může docházet k traumatu, natržení, nebo různé prostě poranění ve smyslu, že je zaškrcená ta šlacha a podobně. Takže ty traumatické věci my poznáme, protože to je ostrá bolest většinou a znemožňuje nám pohyb tím svalem. Pokud je ta šlacha natržená, tak jí to strašně dlouho trvá. Třeba taková zlomenina se dá do pořádku za relativně jako 6 neděl, kdežto ta šlacha může srůstat velmi dlouho a někdy je potřeba vlastně operativní zákrok, aby se sešila nebo dala do pořádku. Hmm. Čili tohleto jsou ta traumata a pokud je to zánět, tak každý zánět se pozná tím, že tam je otok, začervenání, bolestivost a je to teplé na dotek.
0: Říká, prozrazuje o tomto tématu doktorka Kateřina Cajdamlová. Bolestivé šlachy na nohu a rukou probereme i s vámi. Za chvíli budeme odpovídat na otázky, které jste poslali přes stránky www.veseleazdravie.cz nebo nám je nechali na telefonním záznamníku.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
7: a Petr Kostka.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Bolestivé šlachy na nohou a rukou, dnešní téma pořadu Vesele a zdravě. Dopředu jste měli možnost se i ptát, poslat nám dotaz, tedy nechat ten ho nahraný na telefonním záznamníku, tak třeba takový.
1: Dobrý den, prosím paní doktorko, je mi 73 let, jsem kardiačka, ale léky neberu, mám tím špatné zkušenosti. Před 6 lety mi na RCG zjistili artrózu na tarsálních kostech a kalcifikaci v měkkých tkáních ve šlaše. A obvodní paní doktorka mi řekla, že na to nic není, že je to kosmetického rázu a mám při bolesti, že si mám vzít prášek. Našla jsem si, že existuje nádorová terapie, která je taky na artrózu. Moc vás prosím o váš názor.
2: Tak, já bych ráda řekla, že tady v tomto případě bych konzultovala určitě fyzioterapeuty, protože u těch kalcifikací tam ještě někdy taky problémem je nedostatek D vitaminu, protože pokud berete vápník a neberete ho s hořčíkem a neberete ho s D vitaminem, tak dochází k tomu, že se ukládá třeba ve šlachách. Možná by to šlo vlastně zase zpátky, že když si člověk dá ten vápník s D-vitamínem, anebo dokonce si nedá vápník, dá si D-vitamín, tak by ty kalcifikace mohly odejít. Co se týče nádorové terapie, tak to je záležitost, kterou slyším prvně a spíš přemýšlím, jestli to nebyla regenerativní terapie, to bych jako čekala spíš, protože ta se na léčbu šlachových úponů a vazů používá. Je to vlastně rehabilitační technika, při které se vlastně pomáhá tomu člověku uvolňovacími cvičeními. Někdy se používá třeba léčba magnetoterapeutická, různě výřivky a podobně. Takže tady bych doporučila vlastně oslovit fyzioterapeuta anebo nějaké pracoviště, kde ta fyzioterapie je.
0: Máme funkční formulář na stránce veselazdravie.cz. Spoustu dotazů. Vyberte nějaký, paní doktorko.
2: Už ho vybírám, takže tadyhle máme, že paní, dobrý den, paní Eva, 62 let, bolí šlachy na prstech a zápěstí levé ruky, vždycky se to zlepší, začne. Včera jí to bolelo při natažení prstu, jako by jí řízli nožem. Dnes má ruku v zápěstí horkou a dloubevní, takže už slyšíme, že to vypadá jako zánět šlach.
0: Ano.
2: Zkoušela různé léky, masti s kostivalem, paralen, hořčík, vápník, to je dobře. Ortézu a na noc dávala zapařovací obklad. Tady bych spíš zkusila to ledovat a ptá se, jestli by nepomohla antibiotika. Chci jenom říct, že u těchto zánětů lépe používat, nebo lékaři předepisují protizánětlivé kortikoidy, což jsou hormony. Na rozdíl od antibiotik vlastně oni potlačují zánět v té oblasti. Antibiotika, tam musíme mít nějakou infekci, ale tohle většinou bývá zánět takzvaný sterilní, to znamená, že tam žádné agens, na které by ta antibiotika zabrala, není. Ale rozhodně bych zašla k lékaři s tím.
0: Další dotaz je telefonní.
3: Dobrý den, tady Zuzana, 73 let. A mám diagnostikován dupu i terén. A zajímalo by mě, jak se to dá léčit, nebo co s tím.
2: Tak, je to pravděpodobně takzvaná dipiterénová kontraktura, která se vyskytuje častěji u mužů, dokonce je to jako 6:1, čili vy jste výjimečná, pokud ji máte. U žen je to většinou po 60. roce věku.
0: A co to je?
2: A je to zkrácení vlastně určitých úponů nebo ukládání do kůže různých jako zánětlivých věcí. Ta kontraktura má typický obraz a máme buď dlaňový typ, kdy nejsou postiženy prsty, anebo prstový, kdy jsou postiženy prsty.
0: A co po tom kůži na prstech máme?
2: No, ono se to stahuje. kontraktura znamená, že se něco zkracuje a zánětlivě
0: jako
2: vlastně
0: nenarovnáme prsty
2: tahuje.
0: Třeba?
2: Ano, nenarovnáme, máme tu ruku pořád jako zkroucenou. S tím, že máme stupně 1 až 4 a zase, stejně jako u minulého dotazu, pomáhají protizánětlivé kortikoidy, protože pomáhají vlastně ten zánět minimalizovat a zároveň teda je používání někdy kolagenáza, což je enzym, který pomáhá tomu kolagenu vlastně se rozpustit, aby se dál netvořila ta jizva. Je to jako zkracující se jizva, řečeno jednoduše.
0: Vysvětluje doktorka Kateřina Cajdamová, dál odpoví i na vaše otázky, protože v této chvíli otevíráme naživo naši poradnu, můžete se dovolat do studia na naše telefonní číslo, uvolním za malou chvíli a ptát se tedy na své bolestivé šlachy na nohou a rukou a snad ten problém vyřešíme.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Telefonní číslo 731 800 900. V provozu už se ptáte obsazené telefonní linky a dotazy směřují tedy na doktorku Kateřinu Cajdamlovou na bolestivé šlachy, na nohou a rukou. Kdo tam je teď? Kdo se ptá? Dobrý den, vítejte v pořadu.
1: Dobrý den, zdravím vás moc ze srdce. Paní doktorko, mám takový problém. Dceři 55 let a přetrhla se jí achilovka na noze. Tudíž měla operaci od kolena až dolů.
2: Správně.
1: A hrozilo jí, že zůstane na vozíku.
2: Jo, ale je z toho venku teda, chápu.
1: No, je z toho venku, ale mám takový dotaz. Jenom měla by nárok na lázně, ona se to podala a bylo to zamítnutý.
2: Tam to musí indikovat pojišťovna a v okamžiku, kdy její revizní lékař se domývá, že proto není důvod, tak zeptat se té pojišťovny. Jo? Já to nevím a každá pojišťovna to má trošku jinak.
0: To je jiný vztah doktor a jiný vztah
2: ano,
0: se s pojišťovnou. Tak
2: přesně
0: tam se
2: tak,
0: brátit.
2: Takže tady bych se obrátila na pojišťovnu.
0: Další dotaz, další telefon v pořadu Veselé a zdravě, téma bolestivé šlachy na nohu a rukou. Vítejte.
3: Dobrý den. Já byl zažen, byla malá kvůli se automobilu, která spolu jezdkyně narazila ramenem, neví kam. Byl já na rentgenu, rentgen nic neukázal. Ale do dnešního dne nemůže otočit vlevo ani vpravo dostatečně hlavou. Co s tím?
2: Hlavu, aha. No, jestli na rentgenu nic není, tak bych doporučila, aby došlo vlastně k tomu, k zrehabilitování, zajít na fyzioterapii a tam vlastně různým protahováním nebo i možná různými manévry ten fyzioterapeut může pomoci vlastně ten pohyb znovu nastartovat. Ono, smůla je, že každá zobrazovací metoda má své limity a pokud to poškození není veliký, anebo je na měkkých tkáních a není na té kostní části, tak se to blbě jako diagnostikuje, víte?
0: K tématu ale bolestivé šlachy na nohou a rukou. Ano. Téma otevíráme s dalším posluchačem nebo posluchačkou. Kdo se dovolal?
4: Dobrý den, u telefonu Vlaďka Krofiková.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, paní doktorko. Já mám na vás takový dotaz. Já jsem se chtěla zeptat, tatínek trpí dyspnojí. Já jsem se chtěla zeptat, co to dělá?
2: Prosím vás, to je trošku mimo téma. Dyspnoe znamená dušnost. To znamená, že má problémy s dýcháním. Ale my dneska máme šlachy, prosím.
0: Tak vysvětlili jsme, na otázku jsme odpověděli. Ano. Přesuneme se za dalším, kdo se ptá a řeší bolestivé šlachy na nohu a rukou. Poprosíme stišit rádio.
2: Rádio
0: abychom
2: stišit.
0: Si dobře rozuměli. Prosím, jestli to rychle neuděláme,
2: ozvěna.
0: Budeme muset...
5: Mohu povídat?
2: Už je to dobrý. Ano, povídejte.
5: Paní doktorko Štěpán, mám prosbu. Palec a ze spoda je bříško.
2: Ano.
5: Jo, a tam to bříško, nebo respektive říkají, že to je otlak, ale mě ten tak může vůbec nebolí, ale vevnitř ta kost, ten tak začátek kosti. No, nebo
2: a kde jste s tím byl?
5: No, na ortopedii.
2: Ano.
5: Různě a nic mi s tím nedělají, že prý to je otlak.
2: No, pokud to není vlastně vidět na rentgenu nebo na nějaké další zobrazovací metodě, tak to, že vy máte pocit, že to bolí někde jinde, to je prostě jako rozdíl cítění vašeho, jo? Ty senzitivní nervy můžou dávat trošku neúplně dobrý signál. Takže
0: může to být otlak, ale mozek to vnímá jinak?
2: Ano, přesně takhle. Ano, bohužel.
5: Já na to nemůžu vůbec došlápnout.
2: Rozumím.
5: To je právě ten problém.
2: Ano. A to... nemáte náhodou cukrovku nebo nějaké postižení nervů?
5: Ano, cukrovku.
2: Tak to bude ono. Protože pokud je polyneuropatie, což je vlastně postižení nervů vinou té metabolické choroby, tak ta signalizace je chybně.
0: Odpovídáte.
2: Čili oni mají pravdu asi a vy to vnímáte jinak, no, bohužel.
0: Ptát se můžete samozřejmě dál, téma je dnes bolestivé šlachy na nohu a rukou a telefon 731 800 900, znovu volný pro vaše dotazy a ptejte se i během písničky a budeme odpovídat.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravé, nejenže posloucháte, ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamlové na své bolesti, když vás zlobí šlachy na nohu a na rukou, můžete tak činit dál. Telefon sem do studia 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den, přeju.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat. Vy jste z rádia?
0: Ano, jsme v
1: rádiu. Povídejte.
2: Kubova, mě se na nohách, na spodku, na šlapkách udělá puchýř vlastně asi jak, kdybyste měla víčko od sklenice.
1: No.
2: 2-3 dny je problém našlapnout.
1: Ano.
2: A pak už to mám, ale je to tak 8-9 měsíců, než to spadne, než to prostě zmizí.
1: A co říkal lékař vám na to, váš obvod?
2: Byla jsem na ortopedii, všude řekl, jako mám zdravotní boty a vždycky se to v jednu dobu udělá a vždycky to tak dlouho trvá.
1: A vy víte, co je ten vyvolávající, jako ta příčina, jestli na něco šlápnete, nebo je horko?
2: Nic k tomu.
1: Musíte vysledovat, co to zhoršuje a co to zlepšuje.
2: Stane se to aj v létě, že prostě třeba já moc nechodím, jako jenom dělám uklízečku, jsem tam někdy chodím, jak dělám tu práci. Pak už jsem doma, chodím kolem hospodářství, mám zdravotní boty, velice pevné, nemůžu na nic stoupnout.
1: A mažete si tu kůži něčím? Já bych určitě
2: ano,
1: tady...
2: S tím hrochem, to já nevím, jak se to jmenuje.
1: To já nevím, co je s hrochem, ale asi bych doporučovala promašťovat kůži, protože to, co povídáte, jste pořád na nohou. Je to trošku mimo teda téma o šlachách, takže se moc omlouváme, ale asi neporadíme, bohužel.
0: Telefon dál vám k dispozici, bolestivé šlachy, nohy, ruce.
1: Prosíme.
0: Kdo tam je? Téma, povídejte.
3: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat paní doktorky. V noci mám artrózu obou dvou kolen třetího, čtvrtého stupně.
0: Omlouváme se, aby se dostalo na téma bolestivé šlachy a nohou. Týká se to šlach nebo artrózy?
3: Já bych řekla, lítka mě bolí. V noci, když vstanu z postele, tak mě strašně tuhnou lítka. Když stanu z postele, tak mě tuhnou lítka.
1: Jo, jasně. To může být lecos, ale rozhodně se to netýká šlach, bohužel.
0: Takže nám ten dotaz nahrajte na záznamy.
1: Nahrajte a dejte tam telefon, já vám zavolám, jo? Proberem to spolu.
0: Připomínám tedy pro ten případ záznamník 221 553 770. Ale teď je v provozu linka do studia.
1: Šlachy.
0: 731 800 900 a doufám, že... U šlach zůstaneme. Dobrý
1: snad
0: den.
1: Šlachy, ano. Jsou to šlachy, prosíme, rukou, nohou?
4: Doufám, že ano. Paní doktorko, co říkáte na skakavé prsty na ruku?
1: Lupavý prst, ano. Tak to je příčina, je většinou zánět šlach a je to způsobeno přetěžováním některých částí těla. Je to vlastně dlouhé opakování téže činnosti. Takhle se nám s lupavým prstem dovolal řidič, který vlastně má taky stabilní držení, takže může to být lecos a jsou 4 druhy, kdy ten lupavý prst je jeden z typů zánětu. Je to něco, co by se mělo vlastně vyřadit tu činnost, která to způsobuje, případně znehybnět nebo nějakým způsobem v ortéze nebo v obvazu nebo dokonce někdy v sádře vlastně omezit pohyblivost v té oblasti a chladivé gely, studené obklady, protizánětlivé léky nebo někdy fototerapie, léčba světlem. Takže nenechat to být, poptejte se a chce to opravdu jako delší dobu léčení.
0: Další téma nebo další povídání k tématu bolestivé šlachy na nohu a na rukou za malou chvíli i takové shrnutí, které nás čeká, protože tak jako vždy ten čas velmi rychle kvapí a blížíme se k dalším zprávám.
5: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
6: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
5: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Šlachy probíráme dnes s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Takové rezime na závěr. Když nás tedy začnou bolet šlachy na rukou nebo nohou, tak co dělat jako první, paní doktorko?
1: Tak, pokud postižené místo svědí je citlivější, tak je to pravděpodobně zánět. Pokud víme, že jsme to nějakým způsobem přehnali s nějakou aktivitou sportovní, nejčastěji může to být i trauma, to znamená vlastně přetržení nebo natržení. A toho, co hlavně musíme udělat, je běžet k odborníkovi. To znamená, první musí doktor kouknout, co to je, protože to, že nás něco bolí při nějakém pohybu, to může být leccos a léčba je jiná. Pokud je to artróza, tak my na to nesmíme dávat ty studené obklady, které se používají na zánět šlach. Jinak, ta léčba nejužitečnější a nejúčinnější je omezit pohyb, který to vyvolal. Někdy, pokud jdeme později k tomu lékaři, tak to může být až znehybnění na docela dlouhou dobu, takže radši rovnou přestat s tím pohybem, který to vyvolává, a udělat si tu diagnózu. Pak máme babské rady, které říkají, že můžeme zkusit hořčík, draslí, vápník, D vitamin, což je regenerace té postižené tkáně. Někdo doporučuje zábal toho postiženého místa tvarohem, bylinky, borovicové listí, kustovnice, prostě spousta různých možností. Lékaři většinou nabízejí kortikoidy nebo fototerapii, jak jsme říkali, a důležitá je prevence, čili odpočívat, pokud máme často namáhanou část těla během fyzické nějaké námahy, tak odpočívat, protahovat svaly, nepoužívat těžkou obuv, jako nám tady někdo říkal, že je, a vlastně pokoušet se rehabilitovat, to znamená ten pohyb, který to může vyvolat, tak dělat jiné cvičení, abychom vlastně ho jako antidotovali. Takže tohle pomáhá, no a samozřejmě běžet k lékaři a ten nám poradí, co s tím.
0: Pokud se na vaše dotazy nedostalo a soudě podle telefonátů stále blikajících, ano, nechte nám vzkaz na telefonním záznamníku 221 553 770. Nahrajte svůj problém a my se k němu po čase někdy zase v dalším sdílu vrátíme. Pro dnešek se loučíme, přejeme vám hezký víkend.
1: A žádné bolavé šlachy.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Zatilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Studená rána v Česku zůstanou i přes víkend. Příští týden se ale vrátí tropy. Češi v obytných vozech naplnili kapacity autokempů. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Do Česka se příští týden nejspíš vrátí tropy. Teploty můžou vyšplhat i nad 35 stupňů Celsia. Po chladnějším týdnu se začne v tuzemsku oteplovat už o tomto víkendu. Rána ale ještě zůstanou studena.
3: Ráno to bude ještě na svetr.
4: Říká k víkendovému počasí meteorolog Martin Tomáš. V noci na sobotu můžou teploty klesat i k 5 stupňům Celsia. Během dne se ale oteplí.
3: Nejvyšší denní teploty pak většinou 24 až 29 stupňů Celsia.
4: V neděli přes Česko přejdou přehánky, které přinese studená fronta. Na začátku příštího týdne teploty klesnou ke 24 stupňům. Zatáhne se a místy zaprší. Od úterka se ale zase oteplí a koncem týdne přijdou i tropy. Podle meteorologů se můžou teploty dostat až na 36 stupňů Celsia. Josefína Báčová, Český rozhlas.
2: V havířovské městské části Šumbark vzniklo nové centrum sociální rehabilitace. Pracovníci tam pomáhají lidem se znevýhodněním. Snaží se je naučit samostatnosti, aby se zvládli zapojit do běžného života. V opravené budově bývalé restaurace vznikla taky komunitní kuchyň a kulturní sál, říká ředitel spolku Porta Vita David Stařičný.
5: Dlouhodobě byla lokalita Havířova Šumbarku vnímána jako sociálně vyloučená lokalita. Právě kvůli toho, že tady byla vyšší koncentrace právě osob, kteří měli kumulované problémy exekuce, dává velký smysl, aby tady byla služba, která nejenom pozvedne lokalitu, ale aby nabídla efektivní účelnou pomoc těm lidem přímo v tom místě, kde oni žijí.
2: Provozovatelé jihočeských autokempů zažívají až na výjimky silnou sezónu. Vyplývá to z informací Asociace kempů České republiky. Vyšší návštěvnosti napomáhá narůstající obliba karavaningu. Například autokemp Třeboň na Jindřichohradecku zaplnili karavany cyklistů.
6: Kapacita kempu je podle jeho správce Jiřího Neubauera zaplněná z 90%.
7: Volají lidi teda, říkám, ne, přijďte normálně, co najdete. My bereme rezervace jenom na chatky a ty jsou plný.
6: Červenec je v kempu Olšina na Lipensku z pohledu návštěvnosti o něco slabší. Provozní Jitka Vosková ale věří v silnější srpen.
8: Podle toho, jak lidi volají, věříme, že lidi přijedou, že bude větší obsazenost, jo, protože zatím slabší průměr.
6: Podle předsedy Asociace kempů České republiky Pavla Svobody zažívají provozovatelé tábořišť silnou sezónu. Nerůstajícímu zájmu o karavaning se přizpůsobují i samotné kempy, kde přibývá parkovacích míst a pohodlnější zázemí. Eva Dubská Petrová, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalová Sigma Olomouc v neděli na hřišti Jablonce vstoupí do nové sezony šance ligy. Do kádru přibyly 4 nové zahraniční posily, naopak v rámci ligy přestoupili ke konkurenci Šturm, Sláma a Růsek. U 3 hráčů Huky, Kostadinova a Dolžníkova se řeší hostování ve Slovácku.
1: Počasí.
2: Zítra bude slunečno, čekáme jasno až polojasno a teploty 24 až 30 stupňů, na horách kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Děčínsku jeďte opatrně na silnici 265 z Krásné Lípy do Velkého Šenova. V úseku Vlčí hora Brtníky se po silnici pohybují chodci. A na Frýdecko-Místecku u Žermanické přehrady se srazilo osobní auto s motorkou. Nehoda je mezi Soběšovicemi a Dolními Domaslavicemi. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: To byly zprávy v 9 a teď už je tu Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
9: Vítejte u dalšího tklivého příběhu, který je důkazem, že láska neumírá a existuje pořád, i když vám někdo milovaný odejde. Stane se vaším andělem strážným.
10: Po setkání s 82letým Ladislavem a 77letou Aneškou se mi derou na jazyk verše Karla Hynka Máchy.

0: Ze stovek příběhů, které jste nám poslali, jsme dnes vybrali vyprávění Anežky a Ladislava Jeřábkových, kteří se seznámili přesně před 61 lety.
1: Prožili krásné i bolestné chvíle. Přesto našli ve své duši a srdci mír. Možná také proto, že bydlí v obci Mírová u Chodova.
0: S úctou a zájmem se je vydal vyslechnout náš milý kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Já tady na vás čekám.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Kdo ale čekáte tady sám, nečekáte s paní?
3: No, paní je tam, tak je takový horko.
4: A já už vidím Anežku. Kouká z okna tamhle. Dobrý den.
5: Dobrý den. Ano, Anežka je Jeřábková.
4: Je. Takhle přes okno jsem se dlouho neseznamoval.
5: Jo, plnou pustou.
4: Tak my to obejdem, jo, a seznámíme se.
5: Tady jste v bytě u Jeřábku.
4: A teď jedna věc, sluší se na návštěvu přijít pro dámu s kytičkou, tohle je pro vás.
5: Děkuju, děkuju. No to je krásná, no teda. No to jsem dlouho nedostala takovou hezkou.
4: Nepovídejte.
5: No.
4: Sem už se něco nosí, co to je?
3: No to je kniha, když jsme byli 50 let spolu, tak nám obecní úřad udělal tadyhle tu pamětní knihu. Tadyhle jsme jako za mladá, když jsme byli ještě hezký.
4: To jste pořád.
3: Teďka už jsme starý.
4: Ale hezký.
3: No, tohle, čili jaký nemocný ráno, když stanem, tak se hodinu musíme upravovat.
4: Každý zvlášť.
3: Já mám skleně.

0: Není mě tohle udělali všechno možno, tak každej zvlášť, takže se musíme na to připravit.
1: V roce 1963 se mladý Ladislav z Jihlavy, kde žil a pracoval, přihlásil jako adept na stavbu mládeže do Vřesové na Karlovarsku.
2: Byla to brigáda na jeden rok. Ještě nevěděl, že se tahle štace protáhne na celý život. Vše začalo trochu v podroušeném stavu.
1: S kamarády pravidelně vyrážel na taneční zábavy.
3: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
0: No a jednou jsem přišel taky sem do té Mírové na čaje a teď jsem se tam trošku tak společensky unavil a teď mě tam jedna slečna prostě pošetřovala takhle.
4: Vy si na to pamatujete, když Láďa ne?
5: No tak.
4: Co jste dělala, že jste se mu věnovala, ho zachraňovala v těžké chvíli alkoholové?
5: No, obklady jsem mu dávala na lavičku, na to.
0: A já vím, že jsem se s ní udělal rande do kina, jenže já do toho kina šel a neviděl jsem, jak vypadá. Už jsem na to zapomněl.
4: Jednoduše, vy jste se prostě opil, ona se o vás starala a vy nevíte, kdo to byl, která víla.
0: A věděl jsem, že přijde do kina, no... Teď tam byly kamarádky, který jsem znal, pám, je tady to, ta holka, nevíš, která to byla? A ona tam byla, a oni řekli, že nevědí. No, tak prostě, tak jsem, nic nebylo. No a tak jsem potom...
4: A ona se k vám nehlásila?
0: Ne, nehlásila, ona dělala, jestli se ptá, já přihlásím. A potom jsem šel asi za měsíc na druhý čaje do klubu v Chodově. No a teď jsem říkal, no to je ona, když tam byla, tam tancovala pám, to je ona. Tak jsem šel pro ní tancovat, zapírala, že to není, ale nakonec jsme se domluvili, no a začali jsme spolu chodit. Jako já jsem pozval na rande a to, jenže já jsem měl v Jihlavě děvče, ona měla tady jeden kluka, no a teď, když jsme chodili a její rodiče se to dověděli, tak říkali, prosím tě, brigádník asi neber, ten od tebe uteče, ne?
4: Vy jste měla nápadníka a takhle jste si začala s Láďou.
5: Ale to bylo jenom takový, tak spíš jako kamarád. To nebylo nic vážného. 2 roky na vojně, no já tady sama, tak co?
4: Čekat nebudu.
5: Čekat nebudu. Tak jsem chodila tancovat na ty čaje a to jde, no. Jsem si užívala.
4: Takže váš vztah začal tím, že se vlastně někdo opil, vy jste ho zachránila, v paměti zůstal, na další akci se znovu poznali, ti dva zblížili a takhle vzniká vztah ve vašem případě. Takže anděl zachránce v podobě Anešky.
5: Ano, ano, je to tak.
4: No a Ladislave, vy jste měl děvče, jste řekl v hlavě, tak jak to probíhalo? Museli jste se rozejít, nebo se vám to v hlavě trochu motalo, které se věnovat?
0: No, já jsem potom, tady jsem se víc zamiloval, tak když jsem přijel do hlavy, tak jsem přímo neřekl, že nebudu, ale prostě jsem odjel sem a tím to skončilo.
4: Když došlo k tomu, že jste se rozhodli, tak nějak už jste oba cítili, že tedy budete spolu chodit, že si nějak začnete. Jak vypadalo to první skutečné rande?
5: No, tak to už se nepamatuju.
4: Ani na první pusu?
5: Ano, tak těch bylo více, to ne. Nemá jenom první.
0: No prostě tak jsme se líbali a takovýhle, ale ještě prostě k něčemu nějakému tohle velkému zblížení nedošlo.
4: Kde jste se líbali?
0: No tady pod Kulnou. Tady měla zemědělská usedlost, tady byla, tak jsem zatáhl do té Kulny, jenže furt tady někdo odvíral dveře, tak jsme nemohli se nějak tohle, tak jsme se jenom, aby nás nikdo neviděl, tak jsme se jenom líbali.
4: A původně jste vyráželi na co? Zase na čaj, do kina?
0: Původně jsme chodili potom na čaje, do kina a tohle. Tak prostě to začalo, no potom, když se mě přesvědčil tady její rodiče, že prostě to myslím vážně, tak když jsem vzal poprvně domů k nám do Jihlavy, tak byla za dveřma a chtěla se vrátit. Říkala, já tam nejdu, já se styděla jako tohle.
4: Proč?
5: No tak bylo to takový, já jsem byla taková holka z vesnice, taková prostě, já nevím, jak bych to řekla, no, tak vás ty dojívá, no.
4: Jak vás tedy rodiče přijali, Ladislavovi?
5: Dobře, dobře, byl strašně hodný. Přijali mě dobře.
4: Řekněte mi, Janeško, tehdy mladí dva dali se dohromady. Co se vám na tom Láďovi nejvíc tak jako líbilo? Čím vám imponoval?
5: No, hezky tancoval. To bylo první, to se mně líbilo. No, to jako my si v tom rozuměli. No a že jsme hodně chodili také na procházky, do kina, do toho prostě po všelijakých vycházkách.
4: A byl to hezký kluk?
5: Byl moc hezký.
4: Když se takhle mladá holka zamiluje, jak to vypadá potom, když se třeba rozejdete? Myslela jste na něj doma, když jste byla třeba před usínáním, před spaním, těšila se na další setkání? Co vám tak hlavou běhalo?
5: Ale jo, to jsem se zase těšila. Třeba jsem si říkala tak, dneska je pondělí, ve středu se sejdeme. Jo, prostě už to bylo takový jinačí. Takový hezky, no.
4: Ladislave, co u vás? Jak vy jste vnímal mladou Anešku? Jak vám se líbila?
0: No, mně se líbila, proto jsem s ní chodil a proto jsem tady zůstal, protože se mě líbila. A byla taková neskušená, jo, takže to se mě na ní líbilo, tak mně se to líbilo, mě prostě neodporovala, nebyla nějaká, no, perfektní, no, prostě jak je člověk mladý, tak to je úplně, to se těžko říká, no.
4: Jenom pro představu, jaký rozdíl mezi vámi byl věkový?
0: Pět roků. Jo, ten chlap už je trošku takovej uzrálejší, není takovej jelen, jako todlen, a prostě už má nějakou představu o životě. Tenkrát se to všechno bralo 18, 20 let. Todlen, když ženský bylo 25, to už neříkali, to je stará paní. To už je todlen, tenkrát to všechno. A když to dneska tak sleduju, pozoru, tak to bylo nejlepší, protože když jsme vychovali děti, tak nám bylo 40. Nebo tady 45, děti už měly svoje zase a my jsme si mohli dělat, co jsme chtěli, jezdit po světě a to dneska každý čeká dlouho. No a potom, když dneska, kdybych si uvědomil, že bych měl v 60 vychovávat nějaký děti, tak to asi by nešlo, protože to už na to člověk nemá nervy, nemá na to náladu. Dneska mám náladu jenom na tu svoji ženu.
4: A to je hezký.
0: Jo, to je, protože celý život jsme spali spolu. Nikdy jsme to prostě furt jsme, žena kouká na televizi a taky a ona pá, já jdu spát a pám, já ještě budu chvíli koukat. Teď koukám, tady nikdo tady není, pám, co tady dělám a jdu spát za ní.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
6: Jsou pustá rána bez oken.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh, který jsme vybrali, patří manželům Anežce a Ladislavovi Jeřábkovým.
2: Seznámili se v roce 1963, když jemu bylo 22 a jí necelých 17 let. Rok jeho brigády uběhl jako voda a on se rozhodl zůstat. Zamiloval se.
1: Na svatbu nespěchali. Začali o ní uvažovat až po dvou letech. Brali se 5. února roku 1966.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jak vypadala vaše svatba?
4: No, tak měli jsme ji v Karlových Varech, takže já začnu od rána. Tak ráno jsem šla k Hoviči se nechat zkrášet, pak jsem se vrátila, šaty už jsem měla připravený, tak jsem se oblíkla.
3: Jaké jste měla šaty?
4: Bílé, ale krátké, ne dlouhé. Krátké, závojíček. No a to zrovna pak začalo ještě pršet. Bylo ošklivě, tak jsem říkala, no tak to je hezký.
3: Pršelo vám štěstí?
4: Asi jo. A odjeli jsme do těch Karlových Varů.
3: A jak to vypadalo tedy?
5: Jak vypadalo? Všechno to vypadalo dobře, všechno nám tam řekli, tehdy jsme si dali prstínky a to teď jsem nazvedl prostě ten závoj, dal jsem pusu a zase jsem opustil dolů ten závoj. Tak šla se závojem dolů z obřadní síně.
3: Ne. To vypadalo, jak když se vracíte bez sezdání.
4: Jo, jo. Ano.
5: Takže,
4: říkám,
5: no a odjeli jsme všichni do toho, do té elitky, dneska už to zase není elita hospoda, už je to něco jiného tam, tak tam jsme to měli první jako, to, no a tak tam jsme měli hudbu, prostě všechno, to tam bylo pěkné. No.
3: Kdy jste končili? Jak to vypadalo?
5: My jsme končili ve 12 hodin, jsme jeli domů a tam ty hosté zůstaly asi do 4 hodin do rána a my jsme ve 12 odjeli domů už spát a tohle.
3: Sem spát?
5: Ano.
3: A ta svatební noc teda?
5: No tak svatební noc ještě ležela maminka mezi náma, protože svatební noc jsme neměli ani.
3: Jo, vy jste přišli...
5: No tak my jsme měli už předtím tu svatební noc.
4: No, už nevím.
5: Neměli jsme se kde ubytovat ty lidi, tak jsme museli spát
3: spolu. Prostě,
5: no spolu, protože jsme měli jenom dvě postele, no tak a museli jsme tam spát ve třech. No.
3: Počkejte, to mi řekněte, jak vypadá ulehání ve svatební den, přijedete domů, vy jste sundala teda jako šaty, převlíkla jste se co do noční košile, mamka taky, no. Kdo les první do postele, nebo jak to vypadá?
5: Byli jsme všichni unavení, protože všichni jsme pili, tak jsme byli unavení, tak to jsme si tam lehli a zbudili jsme se až tohle, to jsme usnuli hned.
2: Ráno se probudili a začal jim nový život se společným příjmením Jeřábkovi.
1: Brzy jim přidělili podnikový byt v nové roli a oni se také zžívali s novou nevyzkoušenou rolí, tou rodičovskou.
4: No já jsem hrozně toužila po dětech, já jsem jako... I když už jsem byla tak starší, tak jsem tady, kdo měl děti, tak jsem to vozila po vesnici. Jo. Já jsem měla strašně ráda děti, takže jsem se úplně těšila.
5: No já taky, protože bez dětí to není ono. Co by tohle, takhle, už jsem se těšil na děcka, jak budou sportovat, jak budou prostě, no prostě bez dětí není život, no to je takový mrtvý.
3: Jak to bylo tedy s příchodem dcery? Naplánovali jste si, že chcete teď děti a pokoušeli jste se, nebo to přišlo prostě tak jako náhodou a zrovna? Ne, jak to bylo?
5: Ne, to jsme chtěli mít dítě, to jsme dělali všechno, to, aby jsme to měli. Jo, to jsme dělali všechno proto, no tak se to povedlo, tak to bylo dobrý. No a potom za rok byl syn zase. No a tak jsme měli dvě děti a potom asi za 5 let jsme měli dalšího syna. Jo, takže to jsme 3 děti, no tak to měla ta žena plno práce, chodila, ne, já jsem musela se o to starat, vodit je do školky, do jeslí, všechno stíhala, prostě neměla, to jsem v tom obdivoval, všechno stíhala, všechno udělala prostě a tu bylo to, na ty ženský to tenkrát bylo hodně taky, no.
4: Byla jsem šťastná, že mám, jsem si teda hrozně přála dceru, že mám dceru, to jsem byla ráda teda.
5: No já jsem byl taky rád, já se, a to jsem byl akorát v práci a teďka nebyly mobily, nebylo nic takového, že jsem věděl, že bude rodit tohle, tak jsem volal tam ze sloupu, prostě na sloupu byl telefon, tak jsem tam volal do porodnice si to a oni vezli akorát z toho na pokoj a říkala mě akorát, mě řekla, byla to dcera, já pam, jak byla, jo, byla, jak byla unavená, tak řekla, byla to dcera, pam. Teď jsem přemýšlel, šel jsem domů, tak byla nebo není, jo, tak jsem byl z toho hotovej, no, tak no, ale potom, tak jsem tam potom jel se podívat, tenkrát se tam nemohlo na pokoje, se koukalo ze spora, teď mě ji ukázala, teď to pám, ježi, tak ještě, že žije. Jo, to byla taková odpověď, byla to dcera, už neřekla nic, protože ji vezla na ten pokoj, tak člověk byl z toho hotovej, no.
1: Život Anežky a Ladislava Jeřábkových by vydal na román. Jejich vztah je krásný, plný citu, ale i odhodlání bojovat. O tom ještě uslyšíte.
2: Zaujal nás už v dopisu natolik, že jsme se rozhodli je trochu potěšit. Dát jim najevo, jak jsou úžasní. Proto jim chceme věnovat praktický dárek. Velký automatický kávovar.
1: O předání jsme poprosili Patrika Rozehnala, který jim v nestřeženou chvíli tento nový stroj doma instaloval, aniž by o tom věděli. Bylo to překvapení.
5: No ne, koukej.
4: No teda, ty to já nebudu ani umět obsluhovat.
3: Jak říká paní doktorka Cajdonová, dneska se mačka jenom čudlíky.
5: Jo?
4: Tak no, ty tak možná uměla, ale
5: to,
4: ne ty,
5: no, to
4: ne, ty,
5: mačka.
4: Ale ne ty, ale to je bába, jo. Že jo?
3: No tak je to vaše.
5: No, no to je krásný. A to je na co to je na kafe?
4: No, ale to nám už se bude muset naučit, Tomáš.
5: Jo, to si někde jsou nějaký tyhle, ne?
3: Tady se dává vzadu voda, nalije, takhle se to zdvihne.
5: Jo.
3: Tady ze zhora se naplní zrnková káva, tu máte tady. No a tady pak už se mačká takhle čudlík, pod to se dá hrneček a už teče kafe.
5: Jo, a to jsou
3: velikosti kávy, jestli chcete espresso, větší, lungo, amerikáno nebo horkou vodu na čaj.
5: No to je krásný.
4: No to je, já úplně čumím.
5: No, to máme co tohle.
4: No teda toto jsem to si.
5: Tohle půl vesnice pozvem na kafe.
3: Kafe je dost. Ať se vám daří a kávovar slouží.
4: Jo, jo, děkujem.
5: Tak děkujeme, děkujeme moc krát.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Zlatou lásku vám přinášejí Petr Kostka
2: a Carmen Majerová.
1: Kdo si dávno řekl, jizvy, které máš zvenku a jsou vidět, tak určitě bolí. Ale jizvy, které máš skryté v duši, jizvy, které ti způsobila láska, bolí mnohem, mnohem víc.
2: Aneška a Ladislav Jeřábkovi už vědí, že láska k dětem je tou nejsilnější, kterou rodiče zažívají. A když toto pouto osud přetne, je to bolest na celý život.
3: Potkalo nás prostě z velký neštěstí, že dcera se nám zabila. Jako, když jí bylo 25 let a měla dvě malé děti, 4 a 5 let, tak se jí v práci stal pracovní úraz. Ona sice dělala v pupu, ale tam neměli jesle a to tak šla za ženou dělat chvíli na šachtu. Jako, že tohle, no a tam se jí stal pracovní úraz, že v 25 letech prostě přišla o život. Ono to bylo tak, že to někdo zavinil v té práci, jenže ten člověk, on omylem prostě pustil nějak pás, což byla odstávka, kdy se nesmí nic spouštět. A ona čistila pás a ono omylem chtěl popojet 2 metry, nebo co, tak ho omylem pustila.
4: Jak jste se to dozvěděli? Jak k tomu došlo, Aneško?
5: No, mě to přijel říct, já jsem tam dělala taky a přijel mi to, my jsme měli ponoční, jsme byli doma. A přijel mi to říct jako můj kolega, co jsi tam dělal, a tak mi to přijel říct, no, co se jako stalo, že je v nemocnici, že ji odveze do nemocnice, a no, ale bohužel nepřežil. Já prostě vůbec, co se stalo. Jo, byla jsem úplně mimo, no. Vůbec. Byl to šok.
3: No, jsou to takovýhle strašné věci, no. Co se stává, co ne. A člověk si říká, proč zrovna my. To se nedá nic dělat. No, prostě je to, já bych řekl, že to je osud. A to člověka, když ho to člověk, tak tomu neunikne. Prostě to přijde, no.
4: Ale říkám si, není nic horšího, než když rodiče přežijí vlastní děti.
3: To je nejhorší, když přijde o vlastní dítě, tak je to nejhorší věc, no. To je prostě jedno s druhým, no.
4: Kdy to na vás v plné síle dolehlo, když jste jí vyprovázen nějaký obřad, rozloučení?
3: No, když byl pořep a tohle, tak to bylo hrozný, no. To se těžko říká. Ono to nikdy neodezní, ale už to není takový.
4: Ale vám musí zůstat jizva na srdci, která se nikdy nezahojí.
3: To je jasný, to zůstává.
5: To nezmizí. To bude ještě. No to je celý život už, no, prostě.
4: Kor pro vás, Aneško, vy jste si tu dceru vymrdla, ale vy jste se tak těšila, že budete mít dceru.
5: Právě, to bylo hrozně těžké. No,
3: já říkám, to nás mělilo zase, no, to nás ještě víc semklo, no a tak zbyly po ní 4 a 5 děti, kluci, jo, takže to bylo, tak jsme to museli pomoct vychovávat, taky tomhle, než si našel druhou ženu, prostě tak pomoct vychovávat i děcka a takhle, a to mezi tím prostě ještě jejím bráchovi prostě žena umřela na rakovinu a tam zbyly taky děti, tak tu jednu jsme si vzali, ta jedlena vychovávali s ní taky, ta jedlena, jsme jí měli do 15 let, jako dneska už je teda v Německu, v Mnichově dělá recepční tam v hotelu, je tam už to, ale každý rok za náma jezdí, jako navštěvuje a tohle, takže, ale to nás dokonce ještě víc smelilo, jo, někdo se třeba pohádá, to nás ještě víc smelilo, takže to bylo takovýhle, no.
4: Asi jste si tehdy hodně poplakali a hodně často, ne?
3: To nejhorší byly první 3 roky, no. Potom se to sklidňovalo, jako tohle. Pak musel člověk dělat a starat se o ty dětská a o tohle.
4: Anežko, já mám pocit, že Láďa, váš muž, vám musel asi hodně pomoci. On je takovou, řekl bych, velkou oporou. Byl i v té chvíli, cítila jste to, že jste ráda, že ho máte a nějak pomáhal?
5: Ano, ano, hodně. To děkuju. Bylo to krutý.
4: No, pro mámu tohle musí být nesrovnatelné celý život, no. Vracíte se v myšlenkách často?
5: Jo, jo. Každou chvíli. Říkám si, kdyby tak tady byla.
3: No. Ale já nevím, jestli bych vám to měl říct, ale jako to den, ale já na ní byl nějak tak závislý, mě 10 let předpovídala, co se mně stane. Mě za 3 roky, když už jsme pomaly tohle, tak já jsem měl jet pro pracovníka do práce a teď jsem slyšel kroky normálně a teď po dvoře pám, to je Olina, v noci, kdy jsem spál, jo. A přijde, teď ona přišla, pá, ahoj tati, jak se máš, co děláš, a to já na ní pám, kde se vzdala a to a teď to je všechno jako sen, jako tohle. A ona mě říká, zítra jdeš pro pracovníka, hele, venku prší, ty se vybouráš, ale nic se ti nestane, ale auto zničíš. A já jsem stál a venku pršelo. Pám, no to, a já měl služebního favorita, jel jsem do Habartova, hned tam ty zatáčce jsem se rozsekal. Jsem se vyboural z jedním roce, auto jsem zničil, mně se nic nestalo, všechno tohle. Za další 3 roky, to jsem vždycky, to nebudu ani vykládat, jako co mě všechno, to mě všechno, to jsem dokonce spadl ze střechy, to jsme opravovali, ta střechu, a hele, zítra jdeš s duchocema, to jsem ještě dělal, jdeš s duchocema dělat střechu a ty z té střechy spadneš, ale nic se ti nestane. Jsem tomu nevěřil, takový ten kec, já takový nevěřím. A šel jsem dělat to, já jsem byla námraza, to bylo v listopadu, zmizli to a jsem potom sjel a spadl jsem po hlavě dolů. Akorát jsem měl obličej zedřený, no a třikrát mě to říkám, třikrát mě tak předpověděla. Já jsem se potom ptal takhle psychiatru, pám, jak je to možné, že ji vidím, takhle si nepamatuju, jako každý puntík a to jsem viděl všechno do detailu. A on říkal, že se to, ty říkali, že se to stává, že to je prostě tohle, ale že to je, neví čím to je, ale že to prostě stává. Ten mě uklidnil, říkal, ten jeden pohá, hele, dokud ti nic neřekne, tak se ti v životě nic nestane. Ona si prý pro tebe přijde jednou.
4: Jestli to není silou té lásky, která mezi vámi byla, no. A ona je andělem strážným.
3: No právě, oni mě to takhle říkali. Oni říkali, že se to stává u dvojčátů tohodle, že třeba je někde tady, někde v Americe, jeden o druhým ví o nemocech a že to je prostě, vy jste na sebe byli moc závislí. Říkám 10 let takhle, já jsem 9 let, teda vždycky po 3 letech.
4: Já myslím, že to právě všechno dokazuje sílu vaší lásky.
3: Jo.
4: Že ta Olenka dohlíží na vás právě proto, abyste spolu mohli být co nejdéle.
3: To jo.
5: Asi jo, asi to tak bude, že on opravdu, oni byli na sobě hodně vázaný.
4: A vy dva na sebe?
5: A my na sebe zase, ano. Asi je to tak.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Je to příběh velké lásky zkoušené životem. Svůj osud nám líčí milující manželský pár Aneška a Ladislav Jeřábkovi.
2: Mají se rádi, špičkují se, radují se z maličkostí, podporují v nesnázích, prostě se milují.
1: I pro ně si Patrik rozehnal, nachystal několik otázek v manželském testu. Stejné otázky pro oba dva, ale odpovídali na ně každý zvlášť, aby se neslyšeli.
2: Vy ale jejich reakce a vzpomínky na společný život uslyšíte dohromady.
3: Kde jste nejlechtivější?
4: Na nohách.
3: Kde je manželka nejlechtivější?
5: No tak nebudu říkat, řeknu na chodidlech. No tak tam ty místa nebudu říkat.
3: Je nějaké oslovení, které kdyby Ladislav použil, tak by vás rozlítil?
4: No jedině Ančo. To nemám ráda.
3: Jaké oslovení od vás nemá ráda?
5: No já ji říkám, Aneško, mamino, no řeknu hej ty.
3: Jak byste vy popsal její smích?
5: Ta se směje tak jemně jenom, ta se neumí řechtat. Ta se směje tak citlivě.
3: Jaký je váš smích?
4: No takovej nějaký veselý, já nevím.
3: Jeho nejoblíbenější kus oblečení?
4: Kalhoty, tričko nebo košile, v létě kraťasy, zase tričko nebo tílko.
5: Co je vyprané, tak to vem.
3: Kdo je déle v koupelně?
4: No, tak asi já.
5: No tak to žena, to je jasný.
3: Jak dlouho?
5: Tak přes půl hodiny. Já jsem tam 10 minut.
3: Máte nějakou tajnou skrýš? Kam si schováváte něco, co je potřeba?
5: Ne, to ne, to my víme jeden o druhým, kde co je.
3: Má Ladislav nějaké místo, kam si schovává své věci, nějakou svou tajnou skrýš?
4: Nemá.
3: Kdo víc chrápe?
5: No, tak to bych řekl, že někdy schrápe žena. Ona to svedla na mě, ne?
4: Ha, tak někdy já, někdy on.
3: Jaké milování je pěknější pro vás? To ranní nebo večerní?
4: No, jakdy. Jo, ale spíš večerní.
5: No tak lepší je večerní, ale mě se žena líbila kdykoliv, i když vařila, tak jsem taky nechal knedlíky, pán vykašli na knedlíky. Jsem miloval taky.
3: Jak dlouho jste se nejdéle líbali?
4: Jo, tak to jsem nikdy nekontroloval.
5: Nás bolela pusa.
3: Recitoval vám někdy verše?
4: No, někdy jo, někdy se snažil. To se zvědavé, jestli to přizná.
5: Básně nerecituju.
3: Ne? Trváte si na to?
5: No tak netrvám, no ale tak si nepamatuju, že bych ji recitoval básně.
3: Kterou část vašeho těla, nebo z vás, si myslíte, že ona považuje za nejvíc sexy?
5: Moji část těla? No to nevím, na co ženská myslí.
3: To se dozvíte skoro po 60 letech.
5: No teda, to jsem blázen. No asi tu vrchní polovičku.
4: Mně se líbily jeho vlasy, že on měl hodně hustý, měl hodně. Že kuce, no to není část těla. Jsem chtěla říct, že je ukecanej.
3: Že by pusa.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Aneška a Ladislav Jeřábkovi už oslavili 58. výročí svatby. jejich láska neopadá, naopak kvete. A to je přitom už trápí zdravotní neduhy.
2: Anežku už pobolívají ruce i nohy. Jaroslav přišel v době covidové pandemie částečně o zrak a má jedno oko skleněné.
1: Ani jeden z nich si ale nestěžuje. Vše berou s humorem a rádi se smějí.
4: A jinak já nevím, no, tak já to mám asi v genech.
5: Pořád cvičím, jak ráno napřed napíšu do stovky v posteli, prostě v leže. Nohama ležím a nohama napíšu do stovky.
3: Vy jako vyzdvihnete?
5: Vyzvednu, no jenom krát, jenom tak 10 cm nad postel, ta na to a udělám do stovky napíšu. Od jednotky do stovky.
3: No jenom napsat od jedné do sta, tak já teda to běžně nedělám u chlapů, jo, ale chtěl bych vidět vaše břišáky.
5: No, šáhněte.
3: Ty bláho.
5: Šáhněte tady.
3: To jsem neměl nikdy.
5: Co?
3: Dobrý.
5: No a pak udělám tadyhle stokrát týma činkama a pak udělám dřepy, udělám 50 dřepů a 50 zhybů.
3: Je to tak, že i po těchto téměř 60 letech máte jednu manželskou postel, máte svoji společnou ložnici, uléháte spolu, máte nějaký rituál, když si jdete lehnout, nebo naopak ráno, když se probouzíte?
4: No tak manžel ten vstane dřív jak já, udělá snídani. Já přijdu, mám připravenou snídaně na stole, takže si sedu umýt, udělám si své potřeby a sednu a snídám.
5: Takhle si vážím.
4: Jo, jo, každý den.
3: Prozraďte mi, že jste spolu téměř 60 let. No. Jak se ta vaše láska za tu dobu proměnila? Jak to cítíte vy sami?
5: Já bych řekl, že to máme furt stejný, já nevím. Jak jsme byli za mladá, tak i teďka prostě jsme furt nějak na sebe závislí. Prostě furt se máme stejně rádi. Furt prostě tenkrát jsme se milovali, dneska už se máme jenom rádi.
3: Se trochu bojím zeptat, jestli to jenom o psychičnu nebo fyzičnu.
5: Já už budu radši říkat.
4: No, dobrý.
3: Jak to cítíte vy, Anežko?
4: No, já si myslím, že se máme pořád stejně rádi.
3: Že je to pořád stejné?
4: No, je to. Bych řekla, že ještě lepší. Tedy máme na sebe čas, jsme doma pořád spolu. Žádný honění, žádný fofr. Máme se dobře, máme se rádi.
3: Chytnete se občas za ruce?
4: Za ruce, jo, to se vodíme. To opravdu, když jdem na procházku, tak jo.
3: Máte čas si ještě říct a chuť? Mám tě rád, miluju tě. I tahle slova to padnou
5: říkáme,
3: v tomhle letu.
5: To si říkáme každou chvíli. Že jsem rád, že jsem si ji našel. Že lepší ženskou bych nenašel. To si říkáme furt, jo.
3: Proč ji milujete?
5: Protože je. Protože ji mám rád. Prostě se mě líbí, no tak proto ji miluju a že je strašně tolerantní, kamkoliv mě pouštěla, prostě starala se o děti a protože nikdy mě nic nevyčetla, že prostě se s ní dobře povídá, dobře si rozumíme, celý život vycházíme spolu perfektně, proto ji miluju, no. Jsme šťastný a nedovedu si představit jeden bez druhého, kdyby jsme nebyli. To, tak co by ten druhý dělal?
4: Jsme na sebe už tak zvyklí, že všechno děláme spolu, chodíme nakupovat spolu, prostě všechno, no. Ve všem se poradíme, když něco, protože opravdu život jsme měli pěkný, máme teda pěkný. Pořád mě něčím přitahuje, jo, něčím prostě, já nevím, no, jak bych to řekla, nějak.
3: A milujete ho?
4: Ano, jasně, kdybych ho nemiloval, tak s ním nejsem. No.
3: A je láska hezká i v tomhle věku?
4: Je krásná. To je nejlepší, co může být. Opravdu je to. To je všechno krásný. Jsem šťastná. Moc. No.
5: Prostě nedá se to jinak vyjádřit. Chtěl bych s ním být furt.

0: Aneška a Ladislav Jeřábkovi poznali, jak láska pomáhá v těžkých chvílích. Útěchu jim dala dcera vracející se ve snech a hlídající jejich zdraví a lásku. Už vědí, že milovat můžete i po smrti.
1: Jak napsala Božena Němcová, neodháněj nikdy lásku od sebe. Je jí tak málo na světě.
0: Pomáhejme si, milujme svět, bližní i sebe. Lásku můžeme dát každému a nikdy se vám nezmenší. Každý den si to ověřují
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Počet nakažených salmonelózou letos v Česku vzrostl zhruba o třetinu. Desítky domácností na severozápadě Hradce Králové ztratily vodu ve studních. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. V Česku stoupá počet nakažených salmonelózou. Za první pololetí jich podle dat Státního zdravotního ústavu bylo téměř 2,5 tisíce, meziročně o 30% víc. Lékaři varují, že v létě riziko nákazy z jídla kvůli vyšším teplotám roste.
3: První příznaky se u nakažených projeví do 24 až 48 hodin po snězení kontaminované potraviny. Patří mezi ně průjem nebo horečka.
4: Lékaře by bylo vhodné navštívit, pokud ty potíže trvají více než 2 až 3 dny.
3: Upozorňuje praktická lékařka Soňa Klímová. Mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová varuje, že za teplého počasí se bakterie v jídle rychleji množí.
5: Kontaminované potraviny nemusí ani vypadat, chutnat či vonět jinak než bezpečné potraviny.
3: Opatrní by lidé měli být hlavně u přípravy a skladování masa, vajec nebo mléčných výrobků. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Na severozápadě Hradce Králové mizí voda ve studních. Zástupci správy železnice na veřejném setkání s obyvateli města přiznali, že na kritický pokles hladiny má vliv čerpání spodní vody při modernizaci hradeckého železničního uzlu. Aktuální situace ve Svobodných dvorech popisuje předseda komise místní samosprávy Tomáš Benda.
6: Přihlásilo se nám aktuálně 77 vlastníků studen, s tím, že problémy mají v součtu 60 z nich, takže problém se týká zhruba 3/4 studní na naší městské části. 25% z dotazovaných uvedlo, že vodu ve studni nemají vůbec.
2: Zdravotničtí záchranáři v Jablonci nad Nisou mají po 48 letech novou výjezdovou stanici. Dosavadní zázemí v jablonecké nemocnici už nevyhovovalo. V budově za 86 milionů korun bude i záložní operační středisko pro celý Liberecký kraj, říká vedoucí střediska zdravotnické záchranné služby Petr Matějíčka.
7: Aby ten proces zaučování, který je u nás poměrně dlouhý a náročný, se nepromlínal až tak do toho ostrého provozu, jako je to v současné době, protože na tísňové lince ty studenti prostě nemůžou komunikovat s tím volajícím, když to tady na tom pracovišti, které bude úplně odstřiženo od toho hlavního systému, jsme schopni prostě s nima dělat tu výuku. Sport.
2: Tenistka Barbora Krejčíková prošla do semifinále turnaje okruhu WTA v Praze. Ve čtvrtfinále zdolala Krajanku Dominiku Šalkovou 2-0 na sety. Mezi elitní čtyřkou je také Tereza Valentová, a to po výhře 2-1 nad obhájkyní titulu Marií Bouskovou. Vypadla Sára Bejlek, která ve dvou sadách podlehla Rakušance Tagerové.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme slunečno, jasno až polojasno, teploty 24 až 30 stupňů, na horách kolem 21.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na pražském okruhu směrem na D1 za sjezdem na Ořech stojí auto po nehodě, zatím nepřekáží. Dálnice jsou aktuálně bez kolon a na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova brzdí provoz omezení mezi Vystrkovem a Ončovicemi, se na dvou místech jede kyvadlově. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer a buďte vítáni. Divadlo pro vaše uši má pro vás další příděl zajímavostí z rozhlasového archivu. I dnes budeme hned několikrát opakovat jedno jediné jméno v různých podobách, jak se nám dochovalo na rozhlasových páscích. Ale víc neprozradím, protože to už za mě napoví následující písnička. Pěkný poslech.

0: No tak dobře, tohle byli sice Petr Habka a Jana Kiršner, ale já to myslel trochu jinak, takže znovu a lépe. Slovo mají pánové, nebo spíš pan Spejbl a jeho nezvedený synátor Hurvínek a ten, kterému to dnešní divadlo opravdu věnujeme, totiž Miloš Kiršner.
1: Pane Kiršner, jestli pak vás někde napadlo, že budete mít jednou dřevěné děti a dokonce i dřevěného taťuldu.
2: No tak možná, že ti to bude, Hurvínku, připadat divné, ale já jsem na něco takového myslel už tenkrát, když jsem jako kluk v loutkovém divadle svého táty hrál Kašpárka. Už tenkrát jsem se chtěl před profesorem Skupou, který nás navštívil, trochu vytáhnout. No ale že se jednou skutečně ke Skupovi dostanu, že o vás začnu pečovat jako o vlastní, to bylo jenom zbožné přání. Ale splnilo se mi. Bylo mi po několika učednických letech vlastně dopřáno vás adoptovat. No a to už přece víš sám nejlíp. Ten můj kluk je nevychovaný, nezlobte se, ale já bych se vás taky chtěl na něco zeptat. Váš hlas, to je náš život. Jak to děláte, abyste se vyhnul třeba rýmně nebo kašli, abychom my nemuseli nečinně viset v zákulisí? No tak to jste, pane Spejble, narazil na velice vážnou otázku. Tomuhle nebezpečí se prakticky nevyhne žádný herec. U nás však naštěstí funguje dokonalá technika. Můžu si vaše hlasy nahrát na záznam. Takže jsme pro takový nepříjemný případ dobře pojištěni.
1: No jo, ovšem, s takovým hlasem byste klidně mohl třeba do opery. Kolikrát jste zkoušel vážně či nevážně zpívat?
2: No tak ty pokusy už bych dneska těžko spočítal. Zpívali jsme spolu v mnoha hrách, na deskách, v rozhlase, i v televizi. Dokonce, jestli si, Hurvínku, vzpomínáš, pustili jsme se spolu i do muzikálu a tady jsem tehdy nespíval jenom za vás, ale i za hraběte Drákulu. Vedle divadelních písniček se dostalo i na populární šlágry z období klasického swingu. No a abych pravdu řekl, na takovou laskalu bych si zrovna netroufal, na to jsou tu povolanější, ale jinak si skutečně velice rád čas od času zaspívám.

0: Vlastně víte? Víte, že vás někdy lituju, Řídio? Možná si ani nemůžete od plic zakřičet na fotbale či někde jinde. Nebo nemám pravdu? No, na fotbal nebo na hokej se z časových důvodů ani nedostanu. A pak ve sportu patřím spíš k těm klidnějším fandům, kteří nezbytně nemusí lámat zábradlí a pohazovat různými předměty či nadávkami na adresu rozhodčích. Takže tady takové nebezpečí nehrozí. Zvýšený hlas, dá-li se to tak říci, si nechávám spíš pro problémy umělecké. Ale ani tady není zapotřebí zvyšovat hlas příliš často.
1: Takhle si se svým adoptivním taťuldou Milošem povídali jeho dva dřevění svěřenci, ať už jde o důstojného pana Spejbla nebo věčně zvídavého Hurvínka. No a protože Miloš Kiršner měl celoživotně hodně přátel mezi kolegy herci, taky jaksi mimo dřevěnou rekvizitárnu v běžném životě, není divu, že u něj, a ne tedy jednou, zazvonil i jeho kamarád, herec Miloš Kopecký.
2: S národním umělcem Milošem Kiršnerem se povídá náramně dobře, vždycky na úrovni. A navíc on je vynikající hostitel. Má to jedinou chybu. Bydlí vysoko nad Prahou. Já teď zvoním a je mi otevřeno s úsměvem. To je velice milý zvyk, když se otvírá s úsměvem. A na stole je připraven žbánek. To je taky velice příjemný zvyk. Děkuji. Ale až po práci, Miloši, ano? Dneska si budeme povídat vážně, totiž no tak vážně. Respektive maličko vážněji. Tak otázka první. Je to pravda, že ty jsi stejně starý jako Spejbl? Který, rozuměj, myslím tím, jak jsi den založení Skupova divadla.
0: Tak jsem maličko starší. Ovšem, pokud jde o datum založení divadla. Pokud je o Spejbla, tak to jsem zase takový mladší bratr Spejbla.
2: Ano, bratr, který má respekt.
0: No, který má respekt. Kéž by tomu tak bylo. Ale abych upřesnil otázku. Spejbl vstoupil do loutkového světa před 65 lety. Zrodil se podle výtvarného návrhu profesora Josefa Skupy a stalo se to v Plzni.
2: Ano, a jak to bylo dál?
0: O 6 let později se Spejblovi narodil Hurvínek a vytvořili novou dvojici českého loutkového divadla a rázem nahradili tehdy velice populárního Škrholu a Kašpárka.
2: Prosím tě, řekni mě, kolik vaše divadlo má loutek, tedy herců?
0: Tak máš-li na mysli konkrétní hru, která je nasazena na jeviště, no tak mohu říct, že v některém představení hraje až 80 loutek na jednu.
2: No, to je tedy slušný.
0: Ovšem v divadelních skladech jich pochopitelně máme daleko víc, řekl bych něco přes 1000.
2: 1000 dřevěných herců? No, to ti lec, který divadelní ředitel musí závidět. To je kolegu. A víš, že bych si s některými, tedy respektive s těmi hlavními, že bych si někdy velmi rád zahrál a seznámil se s nimi?
0: Není nic našího.
2: Opravdu? Výborně. Ano. A o čem by to dílko bylo?
0: No, o čem? O seznamování. Chci si přece zahrát a seznámit.
2: Ano, ano, to bych rád.
0: Nedávno jsem totiž věnoval panu Spejblovi knihu Společenské výchovy, tak se připrav, prosím tebe. Ono už se to nějak samo vyvine. Opona jde vzhůru, za chvíli máš nástup. Hezky se sehni, ať nám vyjdeš na jevišťátko. Opona vzhůru! Tak, milej Hurvínku, do této chvíle si chlapče žil jen tak, řekl bych, nanicovatě, ale od této chvíle z tebe bude slušný mladý chlapec s vybraným chováním. Dnes se společně budeme učit seznamovat se. Ale taťoldo, za chvilku se do toho dáme, povídám. Tati, pozval se mistra Kopeckého a budeme se spolu
3: navzájem seznamovat, to už si říkal, ale co to blábolíš, tati, vždyť se všichni dávno známe, doktor Strossmayer je moje oblíbená televizní figurka.
0: Známe se halabala, chlapče. My se musíme seznámit podle základních pravidel slušného chování, chápeš?
3: No dobře.
0: Zde, tady, v té odborné knize všechno stojí. Otevírám namátkou. hrnají, z koho to sem čerti nesou, že už by to byl on?
3: Kniha praví, tati, že host je vždy slušně vítán.
0: No ano, správně, slušnost především, že ano. Hele, pojďte nál, je otevříno.
3: Otevírat dveře návštěvám chodí vždy hostitel nebo nejstarší dítě, dovol knižní citát.
0: Jo?
3: No ano.
0: No to je výtečná kniha, tak máš otevřít. Počkej, co pak se tady píše dál, jak se zachovat, když návštěva přinese dárek. Jo.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den. Přineste nám nějaký dárek?
2: Prosím?
0: Dárek. Tady zrovna studuju, jak se má zachovat hostitel, když návštěva přinese dárek. Moc zajímavé. Nic nenesete, co?
2: Já jsem bohužel před malou chvílí
0: nevadí, mistře, nevadí. Hudweis, včera jsem koupil nové dřeváky.
3: Jo, a co s nimi?
0: Dej je mistrovi, ať jako schválně to...
3: Přinese.
0: Ano, jako...
3: Dárek.
0: Jako dárek. No, hezky to zabal do krabice, ano.
3: Prosím, ano. A teď to prosím, jako laskavě, přineste, ať se můžeme učit slušnému chování.
2: Ano, tak dobrý den, tady jsem si vám dovolil přinést takovou maličkost.
0: Ano, děkujeme, moment, čtu, jo, ano. Hostitel má z dárku projevit radost a dát najevo milou zvědavost. Je to jste hodný mistře, co to tam může uvnitř být?
2: Dřeváky.
0: Ale to jste se musel plácnout přes kapsu, vidíte, nové dřeváky. Jak jste na to přišel, no to byla vůd, jak živa moje touha.
2: Nápad.
0: No, ohromný.
3: Není vhodné obdarovávat hostitele prádlem, ošacením nebo botami.
0: Co prosím?
3: Vhodnější jsou květiny nebo bomboniera. Přesně tak to tady stojí, tati.
0: Jo, jakože...
3: No, právě.
0: Tak je to jako bomboniera, ano?
3: Hostitel pak může z bomboniery nabídnout ostatním, tati.
0: Jo, děkuji. Prosím, mistře, vemte si, jsou rumové.
2: Ne, děkuji, já už dneska měl něco. Tak
0: no tak si vezmi aspoň ty, Hurvínku, ať mistra neurazíme.
3: Já dřeváky nerad, tati.
0: Baště, za nehloupej řečí.
3: Tak jestli dovolíte, tak já si vezmu ten pravý.
2: Jestli dovolíte, pane Spejble, já bych se té výuky na malou chvíli ujal sám.
0: No prosím.
2: Moje dcera jaksi mi jde do let.
0: Ano.
2: Víte? No, takže jsem ji rovněž nedávno vyučoval společenskému chování a vystupování.
0: Ano, račte, prosím, budu jedno velké ucho.
2: Už na dětech máme vyžadovat, aby se nám představili jaksi jako první. Ano,
0: ano. Ano.
2: A později jako by to našli.
0: Jo, slyšíš? Slyšíš? Holomku je nevzdělaná?
3: No dovol, tati.
0: Představ se nám.
3: Simano, pane Kopecký, taťuldo, jmenuji se Hurvínek, dobrý den.
2: Velmi správně, velmi správně. Starší muž potom jako první podá ruku mladšímu. Nikdy ne naopak.
3: Ano, slyšel jsi to, taťuldo?
0: Ano, slyšel jsem.
3: Dobrý den, pane Spejble, tatí.
0: Dobrý, tady je má ruka.
3: Jo, vajs.
2: Ano, tedy pozor, ruka se stiskne lehce a ne jako násada od rýče.
0: Ano.
2: Jsou ovšem země, kde se ruka vůbec netiskne. Například v Japonsku prý se lidé vzájemně uklánějí.
0: Jo, to znám.
3: Já taky.
0: Ano, tam jezdíme na zájezdy.
2: V muslimských zemích se při pozdravu dotknou navzájem čela a prsou.
0: No tak to já znám jednu takovou hospůdku, kde si všichni navzájem zdraví takhle. Těpéro, Miloši.
2: Ano, ovšem, tenhle pozdrav vůbec nepatří do společenských pozdravů. A když už tak, jak si hodně kránu, no, a teď jako ještě trošku brzy.
0: Promiňte, že jsem přerušil, už opět poslouchám. Pokračujte, prosím, v představování.
2: Když představuji někoho neznámého, někomu všeobecně známému, třeba populárnímu umělci, ministrovi nebo diplomatovi, že ano, není třeba říkat jeho jméno. Jo? Tak dejme tomu, vy jste, dejme tomu, diplomat. Ano?
0: Jistě, to ano.
2: Ano, pak vás představíme takto. Vaše excelence, dovolte, abych vám představil Hurvínka.
0: O, jsem diplomat. Nebo...
3: Vaše excelence, uklidněte se laskavě a uklidíte si ty dřeváky, dělají nám tady nepořádek.
0: Ano, to je pořád něco. Fuj, to jsem se leknul. Co tady dělá ta potvora?
3: Vaše excelence, to je náš pes Žerik. Teď jsme konečně celá rodina pohromadě.
2: Ano, a když jsou všichni představeni a společnost je pohromadě, tak můžeme některého z přítomných požádat, aby nějak přispěl k všeobecné zábavě.
0: To je výborné. Takže já bych si vás, mistře, dovolil poprosit, kdybyste dal k lepšímu něco lehčího.
2: Velmi rád, excelence. No. Velmi rád, excelence. Tak to šli jednou, dva, tedy ona a on takhle večer šli k rybníku. Ano,
0: k rybníku.
2: Šli k rybníku a potom...
0: Tak konec. Konec společenské výchovy, Miloši, prosím tebe.
2: A to je škoda, zrovna v nejlepším. Já jsem se tak zrovna rozpovídal.
0: Věřím, ale my jsme skutečně slušné české loutkové divadlo. Potom mi to dopovíš soukromně.
2: Dopovím. Rád.
4: Divadlo pro vaše uši.
3: Hele, tati, tu je Karel. Karle, on mě snad neslyší.
0: No tak zařvej.
3: Karle, tady jsme.
5: Je, ahoj, co tady děláte? Ahoj.
3: Napřed nás vem na ramena, pak teprve můžem komunikovat.
0: Hurvajs, jak to mluvíš?
3: Teď je to kamarád, víte, že jo?
5: Správně, tak co vy tady?
0: Ale vytáh mě na procházku.
3: No koho by to bavilo být pořád pověšenej v kulisárně?
0: Tak a už ticho.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Melodie z Pařezové chaloupky, Křemílka a Vochomůrky teď jakoby zrovna uváděla Jiřinu Bohdalovou. Ta byla totiž druhdy průvodkyní pořadem, který v rozhlase představil některá zajímavá místa městské části Praha 2. No a mezi ně tenkrát patřilo v Římské ulici, jak se říkalo, u hasičů i divadlo Spejbla a Hurvínka, jen kousek od divadla na Vinohradech, kam zase společně patřili po léta právě Jiřina Bohdalová a dnes tedy ještě jednou Miloš Kopecký.

0: Vážení přátelé, tady v sále Vladimíra Majakovského, ústředního kulturního domu železničářů na náměstí Míru v Praze 2, dovolte, abych vás co nejsrdečněji, nejvřeleji, nejvroucněji a
1: Nejste vy náhodou Miloš Kopecký?
0: Co je na tom k smíchu? Jsem. Těším. Vážení a milí, vy jste kdo?
1: Bohdalová, těší mě.
0: No, to není k smíchu, to je fakt. No. A co pak tady děláte?
1: Ale no tak, zvali mě sem.
0: Co vás sem?
1: No, pozvali, ale já jsem ovšem netušila, že vy tady máte nějakou přednášku, tak
0: promiňte. Přednášku? Ano. Já? No, přednášku?
1: No, vy jste totiž tak před chvíli vypadal. Vy jste byl takový
0: jak?
1: Jako...
0: Intelektuální?
1: Ne, takový oficiální.
0: Oficiální říkáte. No. Má drahá, já dovedu být ještě daleko, daleko oficiálnější.
1: Ne.
0: Ano. Já dokonce dovedu být přísně komisní.
1: Ne.
0: Já dokonce můžu být vojenský stroj.
1: Ne.
0: Ano, to mohu, poručnice Bohdalová.
1: Moment, neříká se poručíková Bohdalová.
0: To je možné.
1: Že vy jste nebyl nikdy na vojně, co? Nebyl, co?
0: No tak byl, no byl, já už se tak přesně nepamatuju.
1: No to se vám ani nedivím, protože pokud jste byl, tak to se flinty asi ještě nabíjeli ze předu, víte.
0: To je velmi vtipné, opravdu velmi vtipné, to je mi for, tedy,
1: no.
0: Že to říkáte zrovna vy, Vochomůrko, Křemílková, Bohdalová.
1: No prosím, já už mlčím, pane doktore,
0: to
1: já už mlčím.
0: To nejlépe.
1: No jistě.
0: A pozor, teď se vás zeptám,
1: no.
0: Jestli pak víte, proč jsme tu.
1: No.
0: Nevíte?
1: Vím.
0: No.
1: Já vám to řeknu.
0: No.
1: Dnes.
0: Tedy právě teď.
1: Se nám hlásí.
0: Ano.
1: Praha 2.
0: Výborně. A co my?
1: No, co myslíte?
0: No, no tak my tady budeme jako, jak si to.
1: No, dělat.
0: Jo.
1: No, my přece nejprve všechny přivítáme,
0: no.
1: Pak se koukneme tu a zase tam.
0: Jo.
1: Orchestr Československé televize sem tam zahraje něco...
0: Hudebního nejspíše,
1: ano. No, až nebudeme vědět, jak dál, tak se zase rozloučíme a půjdeme.
0: A kam se budeme koukat? Vy jste říkala, že se budeme koukat tu i tam. Mám se dívat tu nebo tam?
1: Ale ne, tak já jsem myslela obrazně. Jakože se podíváme po druhém pražském obvodě. Kde co je, kde se co dělá a tak
0: já
1: dále.
0: Já rozumím.
1: Takže bychom začali? Tady nedaleko, víte...
0: Ano.
1: Tady nedaleko je takový divadlo.
0: To já vím. Já tam chodím.
1: Jo. A mají tam takový zvláštní herce.
0: No, velmi dobrý, že ano? Velmi dobrý.
1: Dobrý, to jo, ale dřevěný.
0: Moment, jmenujte, jmenovitě, konkrétně. Vy se takhle odvažujete veřejně napadat před celým národem a vy si dokonce ryjete ve vlastní zahrádce?
1: O jaký zahrádce to mluvíte, já vám nerozumím.
0: Jak to vy už tam nejste v tom divadle?
1: A kde? No tak vysvětlíte mi to konečně.
0: No mluvíte přece o divadle.
1: No to mluvím.
0: No, o našem tady vedle kousek.
1: Ale ne, no tak teď už mi to konečně došlo. Já přece nemluvila o našem divadle. No tak zkuste si vzpomenout, no. Je tu přece ještě jedno.
0: Tady
1: no,
0: poblíž,
1: no,
0: okolí?
1: Ano.
0: S dřevěnými herci?
1: No ale úplně dřevěnými.
0: A, tak to já už vím. Vy myslíte Spejbla?
1: A Hurvínka, pochopitelně.
0: No. Ale já vás teď trumpnu. Já totiž vím, co vy nevíte a neví to ani nikdo z těch, co tady sedí.
1: No tak na to jsem tedy vážně zvědavá, co vy asi tak můžete vědět.
0: Já totiž, vážená kolegyně, vím, že když takhle udělám rukou, tak přijde někdo, kdo toho o tom divadle ví přece jenom víc než my dva.
1: A já už vím, že to nemůže být nikdo jiný než ředitel tohoto divadla, zasloužilý umělec Miloš Kiršner. No tak udělejte tou rukou takhle.
0: Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
2: Buďte pozdraveni.
1: Ano,
0: od koho?
2: No, od těch dřevěných herců.
0: Děkuji. Když jsme se tak hezky pozdravili a sešli, můžete nám říct něco, co my nevíme?
2: No tak, že hrajeme nejraději doma Pro naše diváky to jistě víte. Právě tak víte, že jezdíme pravidelně na zahraniční zájezdy, ale třeba nevíte, že jsme s tím divadlem procestovali 4 kontinenty světa a navštívili 26 zemí, z toho některé až 10krát, a že jsme kromě žebříňáku a rakety vyzkoušeli všechny možné dopravní prostředky.
1: Já bych ještě strašně ráda viděla Spejbla a Horvínka zblízka. Toho náhodou sebou nemáte.
2: Mám.
0: A ty dva, co je voděj toho Báju, Šulce a Luboše Homolu, ty tady máte taky?
1: No.
2: Mám.
1: No tak to je výborný, tak to byste nám mohli zahrát přímo nějaký dialog, co?
2: Mám.
0: No to víte, že máte. A my vám tady s kolegyní uděláme místo u mikrofonu.
2: Udělejte.
3: Taťuldo, tak pořád poslouchám a poslouchám. Mluví se tady o divadle o nás a co jak bylo a co jak je a co jak bude a podobně. A tak mě napadá, neměli bychom jako pamětníci přijít taky s troškou do mlýna?
2: Do mlýna říkáš?
3: Simano.
2: S troškou?
3: Simano. Lidé si nás prohlédnou, poslechnou, zasmějí se a tak?
2: No vidíš, a právě v tom a tak je ten háček.
3: Jaký háček?
2: No lidi si nás prohlédnou, no to je v pořádku. Lidé si nás poslechnou, v pořádku. Lidé se zasmějí.
3: Jen aby.
2: V pořádku. Ale my budeme nahraný.
3: Jak nahraný?
2: No, co pak tady nevidíš ty mikrofony s různýma těma nahrávátkama?
3: No to vidím.
2: No tak, to si chlapče pustíš pusu na špacír, plásneš něco o nějakým závazku a už máš na polimance slavobránu a v ruce hrábě na listí, že ano.
3: Víš co, taťulo, uděláme to jinak. Já budu třeba jako reportér a budu s tebou dělat jako to interview, ano?
2: No jo, to by šlo. To mě nic neudělá. Musíš ale otázky pokládat na dobře viditelné místo, abych se mohl některým šikovně vyhnout.
3: O vás je, mistře, známo, že máte vřelý vztah k mládeži a zejména k dětem. Je, prosím, tomu pravdou?
2: Jo, pravdou tomu je. Tento vztah se táhne jako červená nit mým životem. Hřeje mne, že nejsem sám. S radostí pozoruji, jak je podporován přirozený sportovní duch dětí, které cestou do našeho divadla mohou přeskakovat různé jamky a kopečky na našem, řekl bych,
3: loveckém chodníčku.
2: Ano, nebo metat kostkami.
3: K tomu účelu volně položenými.
2: No, pravda. A teď ještě někteří dobří lidé pod záminkou opravy výtahu před vchodem do našeho divadla upravili hezký betonový kopeček, který může v zimním období sloužit jako
3: skokanský můstek.
2: Ano, a z jara jako
3: ráj horolezců.
2: No ano, skutečně hezký a neformální přístup k oslavě Mezinárodního roku dítěte, že?
3: Hele, taťuldo, víš co? Já už to interview nechám radši plavat. Mně se zdá, že se začínáš do nás mladých nějak moc navážet. To si o tebe nezasloužíme.
2: No to máš pravdu, někteří si to opravdu nezasloužíte, jenže jak já se rozjedu, tak je ze mě rozhněvaný
3: starý muž.
2: Starý muž, jo.
3: Jenomže my jsme starý muži také chtěli přijít se svou troškou do mlýna. Nevzpomínáš si?
2: No vzpomínám, jenže také si vzpomínám, že jsi s tou troškou chtěl přijít hlavně ty. Tak mlel.
3: Já bych mlel, jenže on už to spíš všechno semlel, náš Říďa.
2: No tak vidíš, jen když se do všeho montuješ. Co pak ty můžeš vyprávět nějaké zážitky z cest, když tě všude vozej, zabalenýho v bedně a vytáhnou ti akorát na představení? No řekni, můžeš ty o něčem vyprávět?
3: Můžu, taťuldo, můžu. Můžu vyprávět o tom, jak se umějí děti smát.
2: Jo, takhle.
3: Můžu vyprávět o tom, jak jsme dávali radost nejen zdravým dětem, ale i těm dětem v nemocničních postýlkách.
2: Jo, takhle.
3: Dětem, které nemají ani maminku, ani tatínka.
2: Jo, takhle.
3: A hlavně můžu vyprávět o tom, jak jsme všichni rádi, že jsme zase u nás doma.
2: No tak ve všem s tebou souhlasím, ale myslím, že je nejvyšší čas se rozloučit. Tak na shledanou.
3: Na brzkou shledanou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: V rozhlase svého času Spejbl s Hurvínkem působili, považte tak trochu i jako redaktorská dvojice. No vážně, měli tu seriál krátkých rozhovorů a neutekli jim ani takové osobnosti jako třeba Striček Jedlička, haškolog doktor Radko Pitlík, spisovatel František Nepil, anebo, a to byste asi vážně nevěřili, odborník na manželské problémy doktor Miroslav Plzák.
2: Tak Hurvínku, tamhle ten pán v nejlepších letech, to je pan doktor Plzák. Já nevím, co na něm vidíš směšného. Je to sympatický člověk průměrného vysokého vzrůstu. Má krásný nos, průbojné oči, i vlas vidím. A navíc nikdo není dokonalý, že ano, tak co je tady k smíchu?
3: Smích pomáhá léčit, Aťuldo.
2: No jo, to je pravda. Takže trochu smíchu nikdy neuškodí, že ano. No a my vlastně tady panu doktorovi pomáháme.
3: Pan doktor je primář, Aťuldo, víš?
2: No abych nevěděl, primářů já znám. Chlapče, jednou jeden primář hrál dokonce na mých narozeninách na housličky až do rána.
3: To byl primář, tatí, tohle je primář.
2: Ano, ano, velmi správná připomínka. Primář, vím. Co vlastně dělá primář, pane doktore primáři?
4: No tak podívejte se, já jsem primář kliniky a tam je to vlastně zástupce přednosti kliniky. Tak, ale ještě lépe vám to objasním. Podívejte se, přednosta kliniky ten učí mladé mediky, jak léčit, a primář ten léčí.
2: Vlastně. Jo, rozumím. Takže primář je takový lepší doktor, že ano?
4: No, tak taky by se to tak dalo říct, když jinak nedá ten...
3: Sím, mohl bych též vznést dotaz?
4: No, prosím.
3: Co to znamená to, co jak tady čtu na vaší navštívence, primář Miroslav Plzák, co?
4: No, tak to je kandidát scienciarum, neboli kandidát věd.
2: To je přeci jasné, Hurvínku. Ty jsi ještě malej, tak jsi kandrdas, on už je větší, tak je kandidát.
4: No tak pozor, zase tak úplně přesné to není, pane Spejble.
2: Ne?
4: Kandrdas je kandrdas, ale kandidát věd, ten musí obhájit vědeckou práci v rozsahu asi tak 60 stránek.
2: A vy jste ji obhajoval?
4: Já, ano.
2: On vám ji chtěl někdo ukrást?
4: Tak, prosím vás. Obhajoval jsem ji před vědeckým fórem.
2: Ach tak.
4: Že mám pravdu v tom, co tvrdím. Taková kandidatura trvá léta.
2: Je to, jste měl přijít k nám do divadla. My bychom vám to potvrdili hnedka, že máte pravdu. My máme doktory rádi, ano.
3: Primáře.
2: Ano, ty taky. To mi jednou jeden primář hrál na narození... Jo, to už jsem vlastně říkal. Tak na co bychom se ještě tak zeptali, Hurvínku, aby řeč nestála?
3: Já bych prosím měl ještě jeden dotaz. Jaký je rozdíl mezi psychiatrem a psychologem?
2: A myslíš, že to ví?
3: No jasně, protože primář Plzák je psychiatr.
2: Podívejme se, co ten můj kluk všechno neví. Tak jak se od sebe, pane primáři, ti psi liší?
3: Psychiatr a psycholog.
4: No podívejte se, psychiatr je lékař a léčí duševní nemoci. A psycholog to není lékař a ten by měl vlastně rozumět lidské duši.
3: A on nerozumí?
4: Ne.
2: Žádný z nich?
4: Žádný.
2: Že to tak otevřeně říkáte? Vždyť by vám mohl někdo z psychologů ve vzteku na třídoma kliku kolomazí nebo ještě něco horšího udělat.
4: No já se jim trochu omluvím. Podívejte se, psychologie to je věda o lidské duši. Je to věda v prudkém rozvoji. Vždyť podívejte se, lidský mozek, to je vlastně nejsložitější počítač na světě.
2: A tu máš čerty kropáč.
4: Já vám dám příklad. Kdyby měl lidský mozek být vytvořen uměle, ano. Představte si, že by potřeboval k provozu tolik energie, jako mají niagarské vodopády.
3: Jo, no ne, a to není žádný tálinský rybník, takový vodopády,
4: no,
3: že
4: tak ne? To tady určitě ne, a ještě si představte, že kdyby si někdo přece vzal vytvořit jeden jediný umělý lidský mozek, tak by musel být ten mozek veliký jako dva paláce kultury.
3: Je.
4: A proto je tak těžké rozumět lidské duši.
3: To tedy čubrním, primáři. Takže to, když jdeme my s taťoldou na procházku třeba po Václaváku, tak to jdou 4 paláce kultury, že ano?
2: No, my 2 starý paláce a ty 2 nový, no. A všechny plný personálu. To vám řeknu, to je ale věda, tahle je psychologie. Raději o ní ani nevědět. To si budeme radši povídat o tom prvním psovi. Jak jste to říkal, psi?
3: Psychiatrie.
2: Tak, přesně tak. Takže kdybych přišel k vám do psychiatrické ordinace, to se musím taky svlíknout do půl těla jako u normálního doktora.
4: Ne. To si jen sednete.
2: A svlíknou se.
4: Si, a budeme si spolu povídat. Já se vás budu jen ptát.
2: Tak se ptejte.
4: No tak třeba máte závratě?
2: Mám.
4: A víte, co je to závrať?
2: Nevím, pane primáři.
4: Vidíte. Jak se třeba k něčemu odhodláváte, pane Spejbl? Dá vám práci se k něčemu rozhodnout?
2: No tak řekl bych, pane primáři, řekl bych ano i ne.
3: Taťulda je zralej, pane primáři, že?
4: No počkejte, to se ještě s určitostí říct nedá. Ale něco mu pak určitě pro jistotu předepíšeme.
3: Mohl bych teď přijít do ordinace já?
4: Jako pacient?
3: Ne, jako reportér. Zdravej, zvíravej reportér.
4: No prosím, tak se ptej.
3: Čím jste chtěl být, pane primáři, když jste byl ještě klukem?
4: To vím velice přesně. Hasičem.
3: Snad požárníkem.
2: Hasičem. Tenkrát byli ještě hasiči. Že ano?
3: Mečta, Tuldo. Já jsem v ordinaci, ty si teď na chodbě prohlížej obrázky.
2: Já se s tebe jednou zblázním.
3: Nech toho.
2: No, za dobře.
3: Pane primáři, na chodbě čeká pacient, ale já pokračuji. A potom, čím jste chtěl ještě být, když jste se nestal hasičem?
4: No to se podrž, protože pak jsem chtěl být důlním inženýrem.
3: Důlním inženýrem?
4: Ano, protože jsem se totiž narodil v Libušíně u Kladna a tam jsem měl k tomuhle povolání velmi blízko.
3: Ano,
4: ale
3: pak
4: přece jenom jsem se stal lékařem.
3: Lékařem, no jo, ono, nahoře je nahoře, sikr je sikr. A kamarádů jste měl hodně v mládí.
4: Hodně, možná, že až příliš. Ale vždycky jenom jediného toho pravého, toho věrného a důvěrného, jak se říká. To si pamatuju, že je nesmírně důležité mít toho jednoho pravého, důvěrného kamaráda. Toho si pak vážím. A takové kamarádství musí mít ovšem své nepsané zásady.
2: Napiš si je, Hurvínku.
3: Taťuldo, mlč tam na té chodbě. My tady pracujeme.
2: Tak promiň.
3: Jaké jsou zásady pro pravé kamarádství?
4: Tak předně. Na kamaráda nikdy nežaluju.
3: To je fakt, to bych byl sketa,
4: no, to bys byl. A za druhé, s kamarádem si rád povídám, ale pozor, musím ho také nechat povídat.
3: No já sám, a za třetí?
4: Kamarádovi se nikdy nevnucuju, když třeba já chci jezdit na kole a on chce hrát fotbal, nikdy nesmím říkat, že na kole je to zdravější a zajímavější, protože to je podfuk.
3: A to mám jít s ním hrát fotbal, když se mě nechce?
4: Ne. Ale rozhodnout mezi kamarády má koruna. Pana nebo vorel, kolo nebo fotbal. Hodit si korunou, to není projev hlouposti nebo nerozvážnosti. Kde pak? To je moudré a správné.
3: A proč?
4: Protože tady jde přeci o to, abyste se oba dobře pobavili. A nikdy přeci z vás nikdo nemůže předem vědět, co bude lepší, jestli kolo nebo fotbal. Proto ať rozhodne koruna. Rozumíš mi?
3: No, rozumím. Dokonce si myslím, že bych byl s vámi určitě kamarád.
2: No, na to jsi moc mladý kandidát. Kandrdas. Promiňte, ale na té chodbě fouká, je tam plno sestřiček, ani jeden brácha, tak tady je mi s vámi lepší.
3: Já mám ještě jeden dotaz.
4: No, prosím.
3: Od kdy se může, kluk, abyste mě správně rozuměl, od kdy se může zamilovat?
4: No tak podívej se, já bych řekl, že tak už od 10 let.
3: Tak fajn.
4: No ale to má psát jenom básničky a svou lásku musí přísně tajit.
2: Jo, básničky nařezat, přehnout přes koleno a 10 na holou.
3: Poslední dotaz, být či nebýt? Myslím na holou, ne na Hamleta.
4: Aha, tedy jak trestat vlastně chceš vidět?
3: Jak trestat?
4: Tak já si myslím, že nejlépe stačí zvýšit hlas.
2: Zvýšit hlas, vy jste dobrý. To já pořád zvýšuju. Já někdy zvednu hlas, až praskají okenní tabulky. A co potom, když prasknou?
4: No tak pak trestat odnětím odměny. A odměna je pro malýho kluka televize, biograf, hračky, plovárna. Prostě trest je zákaz.
2: Tak hurvajs. A nepůjdeš plavat a ještě dostaneš 10 přes holou. Už vím, jak na tebe.
4: No tak někdy se opravdu stane, že otec uhodí svou ratolest. A já se vás ptám, kdy ji uhodí? No přeci jedině, když má otec vztek. No dovedete si představit, že by otec v nejlepší náladě a pohodě nařezal svému synáčkovi, že byste měl perfektní náladu a nejenom by si řekl, jo tak a teď ještě nařežu Hurvínkovi, no to přeci nejde. Nařežeme-li svému dítěti, je to vždycky důkaz toho, že jsme tedy ve stavu vysokého hněvu. Takže dát třeba záhlavec tady Hurvínkovi, když jste v dobrém rozpoložení, no to přeci nejde. Ale například Hurvínek doma uklidil, navíc vám vyčistil boty a teď se učí.
2: No jo, máte pravdu, jsou vyčištěné a prach je dokonce utřený a učí se chlapec, učí, já ti dám takovou ránu, no jo, ono to opravdu nejde. Na co vy, doktoři, nepřijdete?
4: A teď to dotáhněte. A když jste rozčílený, ujela vám tramvaj, zmoknul jste a srazilo se vám mléko a navíc třeba ten váš Hurvínek namaloval Žeríkovi packy červeným latexem.
2: Žeríkovi? Ty rošťáku! No a už jí má.
3: Auto, Čuldo, čau, to měl být teď jako příklad tohleto.
2: Teď já jsem zase tolik nepřitlačil. Hlavu máš pořád na svém místě, jak ti může přítomný lékař potvrdit.
3: Ještě dotaz. Jak se má nebohá ratolest účinně bránit rozčílenému taťuldovi, kterému se zdrcnulo mlíko?
4: Tak každý kluk má znát, co má jeho táta rád, jeho záliby. A když je otec rozčílený, tak i hned zavést řeč na tatínkovo hobby. Aha. Tím se přece otec uklidní a zavládne zase pohoda.
3: No, například taťulda rád chodí na ryby.
4: No tak vidíš, podívej se, je rozčílený a na ulici třeba šlápnul...
3: Do téru.
4: Ano, do asfaltu a ty to víš. A co uděláš?
3: No, řeknu třeba, nic si z toho, taťuldo, nedělej. Boty jsou boty a zdraví máme jen jedno. V sobotu si zase zajdeš na ryby.
2: No, to je dobrý nápad. Já vám děkuji, pane primáři, a naschledanou.
4: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: No a za mě teď společně s Tomášem Rypanem v režii u technického pultu už jen přání dobrých dnů ve zdraví a na rozloučenou pro vás ještě jeden krátký dialog, nebo spíš trialog, kde se k našim dřevěným hrdinům přidává i Hurvínkova neodmyslitelná kamarádka Mánička, aby si pak všichni ve spolek zaspívali společně s Valdemarem Matuškou.
5: Když se bude Mánička zpěvu věnovat, může z ní za pár let bejt i, řekl bych,
3: taková siréna. No ty se, Hurvínku, víš.
5: Jaká pak siréna, zpěvačka.
3: Zpěvačka.
5: Ano, třeba jako ta Rýpalová, že ano.
3: Pilarová.
5: No ano, jak říkáš, Mánčko, nebo jako ten Karel... O tatí.
3: O tak ti tatí dík.
5: No, Hergot, jak on se jmenuje?
3: Neckář.
5: No vidíš, já věděl, že to znáš. Jestli pak ty vůbec umíš tak dobře dějepis jako zpěváky, no?
3: Simono.
5: No tak dobře, zpěv to je krásná věc, abys věděl.
3: Já vím, tatí. No tak se mi neposmívej, když to víš.
5: Ovšem, živit se tím, to už musí mít člověk hodně tohoto.
3: Známých.
5: No, ale ne, talentu, že ano.
3: A taky musí mít dobrý nervy, tati, aby vydržel poslouchat ten rambajs.
5: No, to taky, ale když já jsem zpíval děti...
3: Je, vy jste taky zpíval, pane Spejble.
5: Ovšem, že Máničko, já děti dokonce jednou vyhrál bratislavskou... Tu? Liru?
3: Vážně, tatí?
5: No.
3: Liru bratislavskou?
5: No, jsem vyhrál.
3: Jo.
5: No, v tombole. V tombole, jo. A jednou jsem taky dostal děčínskou kotvu. No?
3: Ha, děčínskou kotvu.
5: No jo.
3: Paní Hurdálková říká, že jsi dostal děčínskou kotvou do hlavy. To je rozdíl, tatí.
5: Ale paní Hurdálková, to je stará...
3: Cože?
5: Že o jejich informacích by se dalo s úspěchem pochybovat. Já například, já zpíval i v milánský skále, abyste chtěli vědět.
6: Je, a proč ve skále, pane Spejble? Jo, to vy jste byl jako blanický rytíř.
3: Proč ve skále, hele, tatí, jo?
5: A dejte mě pokoj,
6: jako rytíř.
3: Tatí, hele, proč jsi byl ve skále, tatí?
5: Dej mě pokoj.
6: Proč jste zpíval v té skále?
3: Tak řekně, proč ve skále?
5: No, jako proč rytíř? Ve skále? To je taková opera, žáno, italiánská, skoro až italská, bych řekl. Chodí tam samý skalní fandové, no tak tomu říkají La Scala. To La, to je jako...
3: La Sconca.
5: Ale La, to je jako takový italský člen, no, jako Derby Das ve francouzštině, že ano.
3: No, tati, francouzštinu to já ovládám permanentně anglicky.
5: No tak.
6: No, a co jste tam zpíval, pane Spejble?
5: Já, co jsem tam... No tak, počkej, pokud si vzpomínám, tak jsem zpíval třeba tohleto. Jak je měnivé to srdce ženivé. Nebo tuhletu, tu jsem taky zpíval. V síni mi visí kamarád. O butterfly.
6: Mě na nohy táhne.
5: Ale dej pokoj, pořád nezesměšňuj ty věci. Bravo. Moment, to je Matuška.
6: Je to přece jasné, že je to pan Matuška.
5: Ale ne, říkám, že je to Matuška. Tohle, ta tuška, že má.
7: Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
7: No, jindy bývá zvykem, že si zvu hosty do studia já. Dneska jsem to udělal obráceně, přišel jsem za váma a to má svůj důvod. Já bych si s váma totiž chtěl zaspívat.
5: No, to se vám ani nedivím. Má to ovšem jeden háček, jestli vám to nevadí, že jsme poněkud dřevění.
7: Vůbec mi to nevadí. Já už jsem zpíval s loutkama a rý měsíce například.
5: Ano, ano, tak to je velká čest a vyznamenání pro vás, že ano. Co byste si střihnul s námi? Lidovku, operu nebo pop show?
7: Jak jsem vás, pane Spejble, poslouchal, tak vám plácala celá La Scala, že?
5: Jo, nejen nám, i nás, ano, to...
7: Takže bychom si mohli dát třeba Houpavou.
5: Houpavou. No vidíte, to je docela dobrý nápad. Živě souhlasím.
7: Výborně.

Ni přece, jak utekl z klece, ten velký lev, tak Jášku, jenom klid na mucholapku, dám zaječit lapku.

0: Tak, to je pro dnešek všecko. Dobrou noc.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Noční linka.
1: Haló, haló, hlásí se Honza Macoun z jihu Čech do Prahy. Zdravím na technické pracoviště Lukáše Kamena. Zdravím i vás, pátečně večerně naladěný na vlnách Českého rozhlasu. Tady je společné regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Krátce po 23. hodině noční linka, 2 hodiny povídání na dané téma. A doufám, že vás dnešní téma, kdo jste nesosali, cože se to dneska bude vysílat na vlnách Českého rozhlasu za téma, no tak rád vám představím, že se vydáme do podzemí, protože pro mě je v životě zásadní být někdy v podzemí. Ta nádhera a ta tma, co by se dala do pytlů dávat a prodávat. Tak vítejte a příjemný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Vysílání Českého rozhlasu, vysílání páteční noční linky z jihu Čech

ještě jednou zdravím a pojďme do podzemí. Volejte 731 800 900, pište linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Já se na vás moc těším.

láskou pro vás noční linka Českého rozhlasu, tady Honza Macoun, Jižní Čechy taky nekoušou. Budu moc rád, když se dovoláte na téma dnešního vysílání nejkrásnější podzemí. No, schválně, kde jste byli v podzemí, který důl vás ohromil, která jeskyně vás dostala, nebo líbilo se vám někde v metru, navštívili jste katakomby a že je máte za bukem, ale prosím vás, že jste se tam byli podívat naposledy před 30 lety, no ono se asi nic moc nezměnilo v tom rozprostření, ale jsou tam stále a takovou věc, to přece musíte vidět několikrát za život. Jako Pražák národní, jo, tak moudré řeči nechávám stranou. Už vás některé slyším, no jo, chytrej z Prahy, hraje si na to, že ví a přitom sám v tom národním nebyl. Zkrátka podzemní místa lidi přitahují už dlouho, to asi lec, kdokoliv z vás může souhlasit a je to pravda, je to dobrodružství, historie, možná taky i pro někoho strach. Pojďte pozvat posluchače, kteří nás poslouchají a doporučit jim nějaké to podzemí, kde je to fajn, kde je přijatelná teplota a hlavně, kde se člověk třeba dozví taky něco jiného, než to, co si načtete v knihách. Jo? A ty krápníky, kolik jste jich za život viděli, volejte, pište a jinak, pokud to jenom trochu půjde, i hudební dramaturgie je zaměřena na dnešní téma, jako třeba vzpomínáte na pohádku Freonový duch.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Od koho tady mám příběh? Hned na otevření dnešního vysílání něco textového. Maruška z Třebíče mi napsala, a co konkrétně? No, byla jsem kdysi v punkevních jeskyních a dodnes si pamatuju, jak na mě zapůsobilo to ticho. Člověk jde pod zem, kolem je chlad, skála, kapky vody a najednou má pocit, že běžný svět zůstal někde daleko nahoře. Nejvíc mě dostala plavba po podzemí. V říčce seděla jsem v lodičce a dívala se na stěny kolem sebe, no nikdo z nás skoro nemluvil. A to je co říct, protože naše rodina běžně nezmlkne ani u oběda. Bylo to krásné, ale zároveň trochu pokorné. Uvědomila jsem si, že příroda si takové věci tvořila tisíce let a my tam přijedeme jen na pár minut jako návštěva. Ale tady bych já ještě dodal. Já jsem dělal průvodce, a to v Kateřinský jeskyni. Maruško z Třebíče, no, vy si tam tak přijdete. No, zaprvé, vy se tam v létě příjemně ochladíte, no a o tom mechu, který tam zkrátka si žije svým životem, který tam vlastně roste nebo vzniká, šíří se, tak dobře, za to můžeme my, ale tak to se dá oškrabat a můžeme jet dál, ne?

0: nejkrásnější podzemí. No, které pak to je podle vás? Tady u nás, anebo je to v zahraničí? A co konkrétně? Halo, halo, kdo nám volá?
1: To vypadá, že já jsem úplně vymetačka jeskyní.
0: Jo.
1: Ale ne, že bych to dělala úmyslně, jo, že? Ale vždycky byl nějaký zájezd a tam byla jeskyně a na školním výletě, takže jsme byli v Českém Krasu, koně pruské jeskyně, kde jsou ty krásné růžice, v Moravském Krasu, kde jsme jeli po řece Punkvě, v Dobřinských jeskyních na Slovensku. Potom
0: krása, jenom poprosím, ale vymetačko, to, halo, halo, vymetačko jeskyní, velmi vás poprosím, no. Ještě kdo nám vlastně volá, já to nevím.
1: Marie,
0: já to nevím.
1: Marie Dobříš.
0: Ježiš, já vás nepoznal. Já vás.
1: Tak, hele, víte, já co vás. Jsem chtěla říct, ale kdybych měla říct, která byla nejkrásnější, tak je to hloupý, ale já řeknu, nejvíce mi líbila slovinská jeskyně, ta Postojanská jáma, nebo Postojná
0: jo.
1: jáma.
0: Tam byl vláček.
1: Ano, pro zemi právě, protože asi teda mám takový sklon klenovský, tak se mi hrozně líbilo, že se tam jelo tím vláčkem.
0: No to si představte, že moje kolegyně Soňa Jindrová, milovnice všeho dopravního, ale taky i všeho podzemního, která se vrátila teď z dovolené, tak právě byla ve Slovensku a právě si brousila s rodinou zuby, že by šla tady do této jeskyně na ten vláček samozřejmě a za tou krásou, ale spíš za tím vláčkem si myslím, jaký znám. A přijeli tam a zase se otočili na podpatku, jak se říká, a jeli pryč, protože bylo vyprodáno na několik dnů dopředu, takže je mi to za ní líto, ale věřím, že to musí být velká nádhera teda.
1: Tam jsem byla dokonce dvakrát. Jednou v Jugoslávii, když jsme byli, tak to patřilo k Jugoslávii a pak teda s cestovkou jsme byli ve Slovinsku, tak to asi měli zajištěný, objednaný, no, takže jsme se tam dostali.
0: To teda krásná práce, teda nevytahujete se mi, že ne?
1: Ne, ne, všechno pravda. A nejmíň se mi líbila ta chýnovská, jako tam vlastně skoro nic není, no.
0: Jako tady u Tábora.
1: Tady u Tábora, no. Byl jste tam?
0: Jo, mám tam, to tady odtud, co by kamenem, ano.
1: No jo, tak teď jo, kde jste teďko?
0: Teď z jihu Čech, zdravím. Tak,
1: no ne, jako chýnovská jeskyně, že
0: to je u Tábora,
1: já poznám Křezimíř, Borotín a tyhle ty, váš tam odtud byl můj manžel, tak si to tam hezky užívejte. A nevytahovala jsem se, to jsem všechno viděla.
0: Dobře, no já no, samozřejmě protože vám to věřím a taky trochu závidím no. teda. A než,
1: hele, ale já bych jenom ještě s váma chtěla projednat ty solní jeskyně. Víte, čemu moc já tomu nevěřím, jo? Že se leckde v kdejaké vesnici udělá nějaká jeskyně a pak se tvrdí, že to je solná jeskyně. Já nevím, jestli tam tu sůl navezou. Tam jsem se ještě nedostala, protože mám obavy, že kdybych si tam lehla, že už se nezvednu z země nebo z toho lehátka, no.
0: Helejte, ale já tomu taky úplně dvakrát nevěřím, ale zkusím teď něco najít rychle na internetu a povím vám to za chvíli. Půjde to?
1: Tak to jste hodně.
0: Protože dobrou jinak, noc, dobrou noc, taky zdravě, děkuju.
1: Dobrý, mějte se moc hezky a nashledanou.
0: Nashledanou tady, já samozřejmě zjistím ty informace, to mě to taky zajímá, ale myslím, že jsem zavadil někde o informaci, že to není úplně až tak jakože zdravotně neprokázané, ale nebyly asi nějaké dvakrát velké studie na to dělané. A jestli vůbec, ale klasické solné doly, kde se léčí, to ano. A to jsem třeba viděl, a to bylo na Ukrajině, v Solotvinu. No to bylo boží, vám řeknu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Dneska se vás ptám na místa podzemí, která ve vás něco nechala. Tak nemusí jít úplně jen o slavné jeskyně nebo historické doly. Může to být vlastně i stanice metra. Víte co, u té se zastavíme. Stanici metra mají v repertoáru, prosím vás, v Brně není metro, to vím. Takže Praha, Jiřího Spoděbrat a Jarek Nohavice.

твоя, брат. Прав 6 hodin, ještě srdce chrápe, to jenom my dva blázni povinnosti chápem. Já dělám na Bůlovce a ona v trafice, oba jsme černé ovce, dva kusy z tisíce, a schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří hospodě brat. Pětkrát do týdne máme v metru rande, jak se tak míjíme, jsme protilehlý tandem, já vlevo, ona vpravo, držíme madle.

Kalky i vy, v tom spěchu stačí jen říct ahoj a dobré ráno. Neblíbat během jízdy je přísně zakázáno a schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří hospodě brat. Praha v 6 hodin ještě sladce chrní a my jsme milenci velice opatrní. V průvanu na schodišti vlasy nám lítají, nevěc

0: Noční linka. Ta dneska otevírá téma nejkrásnější podzemí, tak pojďte se pochlubit, kde jste byli. Chlubení v dobrém je vítáno, tady Honza, pěkný večer.
1: Dobrý večer, tu Stopka Marian.
0: Ano, zdravím vás v vysílání.
1: Ano, jsem vášnivý rybář, teraz momentálně sedím na Lipně a ináč počúvám rád vašu nočnú linku. A
0: děkujeme.
1: Čo chcem povedať o podzemí, som bývalý baník. Pracoval som na rude v Banskej Štiavnici a tam tretí obzor bol 1200 metrov pod zemou. A čo chcem povedať, keď sme robili aj ostrely, tak tie kamene, ten kremeň, To bola voláčo nádhera, keď sa to bagrovalo. A tie kremene, to boli v podstate krásne svetlé špice a vnútri bola fialová voda. To sú tzv. Polozdrahovkami. Takže chcem len toľko... Prosím?
0: Jen sa musím doptať... Kdy jste tam dělal, v jakém období vašeho života, kolik let?
1: Já už mám 70 rokov a jsem tam fáral v období...
0: Na rybách se zapomíná, to nevadí.
1: No,
0: to nevadí, ale prostě bylo to.
1: Já vám povím, v 75. roku jsem se vyučil jako elektrikář. A robil som banského elektrikára, potom som fáral, normálne som robil na čelbe, takže to bolo zhruba v rokoch 78 až 93.
0: To v té době samozřejmě, co nás teda učili na základní škole, tak lékař, učitel, ale především havíř, to je extra třída.
1: Po vašom po česky havíř a u nás po slovensky baník.
0: Baník. A teď by se to dalo ještě spojit s Ostravou u jednoho fotbalového klubu jako takové zvolání, ale to si odpustíme, protože to vlastně je zprosté. Takže děkuju pěkně, ať se vám daří. Chytil jste něco vůbec?
1: No, jsem pochytal dneska asi 10-12 kaprů.
0: Takovýhle kaprů.
1: No, od 55 do 68, ale ja som ten typ človeka, chyť a púšť, ja to púšťam.
0: Taky bych byl přesně to samé, co vy, páčer by mi smrdí a nemusím. Ne. Ale asi ne. Je to vášeň, probereme to zase někdy příště. Moc děkuji, ať se daří.
1: Já rybarčím od 6 rokov, čiže už 63 rokov rybačím, tak už mám volačo za sebou.
0: Tak fajn, ať se daří, dobrou noc a pěkné rybí
1: se. Děkujem, že jsem se loval. Děkujem, do počutia.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ať máte rybí sny, no teda co mě to napadá, no ale Honzo, to nepochopíš, ten, kdo chodí na ryby, tak to je něco. To probereme příště, mě to něco zajímá, protože já jsem to něco úplně neodhalil, ale asi v tom budou ty tři pytlačky a tři pády do vody. Pojďme do podzemí, víte, že máme podhlednu, to je docela taky sympatické, ne rozhledna, ale podhledna. Máme taky mnoho jeskynních tajemství, máme hornické podzemí, jak jste sami slyšeli. Víte co, udělal jsem si takovou hitparádu 10 nejkrásnějšího podzemí a já vás s tou desítkou seznámím, ale chce to chvilku do času. Jdu zatím během písničky sosat vaše příspěvky, které jste už odeslali, do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tady je Honza Macoun, pěknou noc.

0: Když se řekne krásné podzemí, většina lidí si vybaví jeskyně s průvodcem, vstupenkou a zákazem sahat na krápníky, jenže u nás existují i místa, kde se dá podzem nahlédnout volněji a nejde o lezení do opuštěných štol ani za mříže. Já třeba mluvím o místech, která jsou přístupná, bezpečně, legálně a přitom mají silnou atmosféru. Myslím, že vy místní, ale i přespolní budete se mnou souhlasit, že jedním z takovým místem, nebo jedním z nejhezčích příkladů je vlastně jeskyně Šipka ve Štramberku. Volně přístupná a není zajímavá jen tím, že člověk vstoupí do skály, je to také významné pravěké naleziště. Když tam stojíte, nedíváte se jen na kámen, stojíte na místě, kde lidé hledali úkryt už před tisíci lety. To podobným místům dává úplně jinou váhu. Kdo nám volá jako další? Tady noční linka Honza. Haló, haló, slyšíme se? Neslyšíme se. Tak kdyby byl telefon... Ano, už se slyšíme. Haló, haló. No ano, jsme ve spojení. Kdo pak jste a odkud jste?
1: Dobrý večer, Jarda Knovíz.
0: Zdravím do Knovíze. Máte tam nějaké podzemí? No vy jo, vlastně. Knovíz jo.
1: Tady nedaleko, akorát ve starém bylo podzemní. Však ty jako na vodu, ale jinak už to nefunguje, jako nešlo to.
0: Dávno. Prý se to nevyplácelo.
1: Ano, přesně tak, že tam bylo moc slaná voda.
0: Vy tam máte něco společného s tím podzemím, vy konkrétně pracoval jste?
1: Ne, naštěstí ne. Já akorát volám ohledně podzemí, ohledně jeskyní, nebo takhle, tak s manželkou jsme navštívili už dostatek jeskyní v Čechách, na Slovensku hlavně. Ale byli jsme minulý rok na Gibraltaru a v jeskyni a něco nádhernějšího jsme zatím ještě neviděli. Fakt nádherný.
0: Tam jsem byl minimálně třikrát a vůbec mě teď nedochází, mimo teda samozřejmě ta hlavní skála, že jo, která, tak ono se dalo jít i dovnitř, tak to jsem asi skončil jenom u toho kafe a duty free, nevím.
1: Tam je potom takový sál velký a jako stvoření té jeskyně nebo té země, jako takhle. Mm-hmm. Je to jako nádherně udělaný, jako všechno.
0: To věřím, ale vůbec nechápu, že jsem o to nezavadil, protože kdybych to věděl, tak se tam určitě zastavím, to si nenechám přijít ujít tuhle tu příležitost. A tam se hrály koncerty, jestli vám teda dobře rozumím.
1: Ano, taky oni říkali, že se tam občas dělají koncerty a takovýhle věci. A my právě jak dneska, jak je tady to téma, tak jsme se zrovna s manželkou bavili o tom, že bychom se měli znovu vydat, protože my jsme byli v Malaze a tam jsme si půjčili automobil a jeli jsme na ten Gibraltar se kouknout, protože jsme slyšeli o těch jeskyních, tak jsme tam jeli se kouknout a nelitovali jsme a jeli bychom tam znovu.
0: No tak teď už lituju já, protože jsme měli úplně stejný průběh, to znamená půjčit auto, odjet, poplatit dálnice, ano. A dojet na parkovišti před Gibraltar, pokochat se tím, jak přistávají a vzlétávají letadla, to jste doufám taky viděli, pak z toho údivu jsem si asi fakt zavařil hlavu něčím úplně zbytečným a drahým. Taky vám to tam přijde drahé v tom Gibraltaru?
1: Já nevím, my jsme tam moc nekupovali, my jsme kupovali na španělském území, a tam na tom britském už radši ne, jako, ale zase jdeme tomu stupenka na ten, do té jeskyně nám to připadalo stejně drahý, jako jdeme tomu na Slovensku, jako. Takže nevím. No,
0: je fakt, že levnější to je na té španělské straně, ale teď jste mi připomněl jednu důležitou věc. Byl jsem se podívat v podzemí v Londýně na jedné opuštěné stanici metra, která je vlastně mimo provoz, ale natáčí se tam vesele, spousta filmů se tam točila, ale to jsem ani tak nechtěl říct, ale v Londýně funguje takzvané muzeum pošty. A tak jako u nás je potrubní pošta v Praze, zavedená pod Prahou, sice už nefunkční, ale je, tak tam, i když dnes už se to takhle nepoužívá, tak je podzemní metro vlastně v uvozovkách, podzemní vláčky, které jedou vlastně pod Londýnem a spojuje hlavní pošty a vláčkem se tam dřív dopisy a balíky přesouvaly takhle po kolejích a je z toho udělaná nádherná exkurze, takže když zavítáte někdy do Londýna, tak se pokochejte i tam.
1: Je to pěkný, já momentálně pracuji v metru v Praze, takže já toho podzemí mám dost.
0: Jo, chápu. Která trasa?
1: Ačko.
0: Už se ví, co tam smrdí na těch stanicích.
1: K tomu se nebudu vyjadřovat.
0: Dobře, tak pohleďte za mě to metro, tu soupravu. Já je tak zbožňuju. Já vím, vám to asi nic moc neřekne, ale moje srdéčko plesá. To víte, šoto člověk je šoto člověk. Ať se vám daří hlavně bez nehod a vůbec, ať vám lidi nepadají tam, kam nemají.
1: Ano, děkuji moc. Naschledanou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Možná, že pan posluchač nejen, že zavítal do našeho vysílání tím, že slyšel, že máme takové čmakové téma, ale ten Jarek Nohavica, co? Stanice Jiřího Spodě Bradlí, to je vaše stanice, zelená stanice, vymazlená stanice, hluboká stanice. No nic, popojedeme dál k písničce a potom prosím, případně zase někdo další, času máme dost, nejkrásnější podzemí, už jsme měli metro, Krápníkové jeskyně, jeskyně, kde nic není, omlouváme se, kousek od Tábora do Chýnova, ale třeba jsme byli vlastně i z mé strany v muzeu pošty v Londýně, ale můžeme přidat i další místa. Co říkáte?

0: 23.50, aktuální čas. Haló, haló, kdo nás poslouchá v Plzni, představte se nám.
1: Je tady Věra z Plzně.
0: A
1: vy mluvíte o jeskyních, o metru, ale Plzeň, ta má tři poschodí sklepů. Ten třetí je zatopený a my tam chodíme s vnoučatama vždycky na prohlídku. No, tak když tam přijdeme, musíme si vzít helmu na hlavu, protože někde ty sklepy jsou takový ouzký, některý jsou široký a teď jsou tam různé výklenky a tam jsou vystavené věci, které se tam našly.
0: Uh-huh. Je? A to je kde, to prosím, vlastně pěkně, jenom aby jsme měli trochu představu?
1: No.
0: Kde konkrétně prosím to je? Jak se tam dostaneme? Jak se tam dostaneme, aby jsme věděli, protože úplně to nebylo zřetelné z toho povídání.
1: No, jak se tam dostaneme? No, jak je Pivovarský muzeum, tak tam se prodávají lísky a vždycky se tam musíme, jako oni tam pouští asi jenom po 20 nebo po 15 lidech.
0: Ano.
1: A je tam člověk, který provází.
0: Jo, jo, jo, tak jenom abych to teda si to spojil i já, jestli jsme byli v tom samém podzemí, tak to je v rámci pivovaru.
1: Ne, to je podzemí pod celou Plzní.
0: Jo, tak, tak to je ještě něco jiného, tak to jsem taky ještě nezažil, neprošel, ale v podzemí pivovaru tam jsem byl.
1: To je tak krásný, protože tam jsou troje sklepy, jako tři poschodí. To třetí poschodí je zatopený, ale dá se tam, každým rokem vždycky tam obnoví další trasu, že to tam vyčistí a udělají to tak, aby se tam mohlo chodit. Takže to jdete od pivovaru, jako to není jako přímo z pivovaru, ale je to jako od náměstí, tam se prodávají lísky, tam přijdete, no a teď vás provází prvním poschodím, druhým poschodím, no ale do toho třetího poschodí se nedostanete, to je zatopený. No a jsou tam různé studny a jsou tam taky výklenky a v těch výklenkách jsou předměty, které se tam našly, protože vlastně Plzeňáci v tom 16. 17. století, tak ty tam vlastně měli jako ukryty, když byly ty nájezdy. Vlastně Plzeň nikdy nebyla, byla obležena, ale nikdy nebyla jako vypálená. Vždycky se ubránila. No a takže oni, je to tam moc pěkný, krásný, jsou tam různé studny a lidi to měli jako na potraviny, jako zásobárny potravin, no a pak tam teda taky tam házeli různé věci, že jo.
0: Já už jsem to dohledal, i plzeňské historické podzemí bylo pod plzeňským centrem budováno už od 13. století. V současnosti ten labirint prohlídkového okruhu je dlouhý asi 800 metrů, seznamuje s návštěvníky, historii i funkcemi podzemí. Ta prohlídka se vždy absolvuje s průvodcem. Během prohlídky poznáte život pod městem, odhalíte tajemství autentických nálezů i zákoutí. A díky exponátům, vystaveným nálezům proniknete i do historie města a každodenního života středověkých obyvatel Plzně.
1: Pokud vám
0: bylo víc než 18 let, získáte na prohlídce takzvanou pivenku, za kterou ve vybraných plzeňských restauracích můžete ochutnat jistého ležáka. Nevím, co to je, ale hlavně, že se točíme.
1: No, ale je to tam strašně pěkný. No, děti mají úplně vybalení oči, protože no, je to moc pěkné, ale některé ty chodby jsou teda tak ouzký, že každý dostane helmu, aby tam neurazil hlavu. No,
0: tak zrovna ta helma je to nejmenší, co bych si mohl na sebe dát. Už jsem se vylekal, že se svojí prostorovou šířkou bych se tam nevešel do té chodby.
1: Ale jo, vešel, je to tak udělaný, že tam jdou, no. A tak pro fajn. Děti je to úplně úžasný. A oni teď to prodloužili ještě až pod radnici a ještě, jak je Dominikánská ulice, tak ještě k té Dominikánské ulici je to. Takže to je každým rokem je tam vždycky prodloužená pár metrů nebo...
0: Dobře. Děkujeme za pozvánku do Plzně, ať se vám tam daří a jestli děti zlobí, třeba je tam ztratíte na trochu delší dobu, oni potom dají pokoj a budou hodnější. Teda pokud, a pokud jsou hodný, no tak nevím, no co s nimi. Zkazit je pivenkou, to nedokážu. To mé stučnělé srdce by nedokázalo.
1: No, ale je to tam moc pěkný. A kdo Děkujeme. Se dostane do Plzně, ne jenom do pivovaru, ale do toho podzemí, tak to teda je... lepší, no tam je to takový moc pěkný, no.
0: Děkujeme, dobrou noc, ať se vám daří a pěkné dny.
1: Já vám taky a nashledanou a dobrou noc.
0: No máme tady dost možností, jak strávit čas pod zemí. A nebo třeba jednou jsem vám byl v dolech, a to myslím, že pro pana posluchače, který nás poslouchá teď, rybář, co volal, hned v úvodu vysílání, máte to taky, co by kamenem dohodil. Ale vlastně ani nevím, jestli ty prohlídky se tam ještě dělají. Pamatuji si, a teď snad to řeknu správně, Český Krumlov za krásami Českého Krumlova, to mě až tak úplně nebralo, ale ten místní grafitový důl, ten za to stál, ale už je to asi 15 let, možná 20 let. Ještě to byl důl, tuším, v provozu, ale jestli funguje dneska, asi ne. Ale dejte, když tak případně vědět, jako podzemí, kam se dojelo vláčkem, sice to byla jeskyně, dobře, no, ale pro mě podzemí, když není vidět, ale to bylo zážitek nad zážitky, teda řeknu vám.

0: Noční linka.
1: Posloucháte vysílání Noční linky, společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda, a to dává dohromady proud příběhů, a tentokrát z podzemí. Noční linka je tu pro vás i s další hodinou toho nejkrásnějšího podzemí. Tedy, byli jste? Bojíte se? Tajemno ano, ne? Kam byste se rádi vrátili? Nebo kam vás to nalákalo? A vůbec jste s tím duševně v pohodě v podzemí? Protože někomu se mohou klepat kolena. Každopádně můžete přemýšlet, ale raději hovořit. Telefon 731 800 900, psát linka@rozhlas.cz a řekněme si na rovinu, když budete Jakubem, tak vám přeji všechno nejlepší. Zdraví, štěstí, spokojenost, klid, pohodu a hodně nás. A budeme to mít jako zabité dvě mouchy jednou ranou. No a neuvěřitelný bonus, to by byly tři mouchy jednou ranou, kdyby se mi ozval nějaký Jakub Beránek, protože Beránkovi dnes slaví příjmeniny. Tak i vám, ať je skvěle.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Noční linka právě teď, taky i s písničkou, během které už můžete proudit se svými telefonními vlnami až do pražského studia, kde na vás čeká Lukáš Kamen.

0: Kdo má raději historii měst, může zamířit do Znojma, Brna, Plzně nebo na Pražský Vyšehrad. Znojemské podzemí patří k nejrozsáhlejším historickým podzemím systému ve střední Evropě. Brno má labyrint pod Zelným trhem, kostnici u svatého Jakuba i kryt. Plzeň nabízí, a o tom jsme mluvili před chvílí, historické sklepy pod centrem. Vyšehrad zase kasematy se sálem, Gorlice, podzemí v Česku, tak není jenom o jednom typu na výletu. Je to vlastně takový směs, nebo taková směska přírody, techniky, historie a lehkého mrazení v zádech. Tak pojďme dál, kdo vítá nový den, ale se stejným tématem. Nejkrásnější podzemí, tady je Honza.
1: Dobrý den, zdravím Matěj, Praha.
0: Ano, zdravím Matěj, povězte, jste podzemí jako ryba ve vodě?
1: No, já spíš jako v Krkonoších, ale tam jsou vlastně krásné skály a různě takové jako bývalý doly. No.
0: Mm-hmm.
1: Ale teď vy jste mi připomněli tím pořadem vlastně mezi půlně z Moravy. Jako.
0: Mm-hmm.
1: A tam vlastně, to už je strašně dávno, ty krátníkové jaskyně, když jsme tam byli, já už jsem, že to bylo, ale už je to určitě 40 let, tak. No ale prostě, jakoby ta Morava, že jo, je vlastně, pod Moravou je spousta těch krápníkových útvarů, že jo.
0: A ještě no je, na Slovensku je jich dost, ano, no, je jich dost, klasika punkevní jeskyně v Moravském krasu, propast Macocha, punkva,
1: no.
0: To by šlo případně, na Slovensku.

0: Já tam tam, třeba.
1: No, nevím, prostě vím, že tam, někde dost to bylo takový dramatický tady, no. A ještě jsem chtěl říct o těch Krkonoších, jo. Že my tam jsme, jakoby, tam je takový jako bermudský trojúhelník, jo. Vlastně ty, to podzemí je tam, tam jsou doly, třeba Černý důl, jo. Kde se těží takovej bílé, jako já jsem původně kameník, jo. Takže vlastně ten kámen a ty jeskyně a to všechno, ty podzemí, tady jsou jako zajímavý a zkrátka, tam je spousta dolů, tam se těžilo stříbro a je tam vlastně spousta jako železné rudy v té půdě. Tam je červená zem, že jo, Krkonoše vlastně jsou jakoby specifický právě tím železem tam, no.
0: A já jsem byl... Ano, promiňte, nechtěl jsem přerušit.
1: Ne, já už nebudu to proto, ale jenom se mi tam stala taková věc, já nevím, jestli je to úplně o jeskyních, ale zkrátka říkám, tam si jako zvláštní věc, jo. Já jsem tam vlastně šel do vedlejší údolí, nějak to bylo 14 let, no. A bylo horko hrozný a zkrátka tam najednou byly ty skály a byla tam taková jako malý vchod někam, jo. A tím on je jako u Vrchlabí, vlastně mezi Vrchlabíma a Jankama, jo. Tam jsou většinou ty údolí obydlení a tohle byl takový údolí, kde nic nebylo. Tam vlastně jako byla jenom prostě potok, ty skály a pár těch kamenů. No a já jsem tam nějak, jsem to ještě neznal, tak jsem tam prostě šel a tam byla jako díra, jeskyně teda taková. A vím, že když jsem přišel dovnitř, tak to vypadalo, že prostě byl tam nějaký bruch nějakého zvířete, jo. Ale... jak bych to řekl, no, prostě bylo tak, muselo to být něco většího, jako medvědi tam nejsou, že ano, ale podle toho bylo takový nížnost, takový jako slámy, asi 2 metry velký to bylo, a vlastně to bylo třetí jako, no, jako,
0: vůbec,
1: nevím, no,
0: ale kdyby náhodou někdo z posluchačů věděl, třeba přihodit i další informace.
1: Jasně, tak jenom, no, ale to je tak asi všechno. Takže dobře. Říkám, prostě ty Krkonoše jsou zajímavé, ještě tam ve Vrchlabí je, myslím, Hornický muzeum, což je taky...
0: Hornický muzeum je v Harachově, je to tam super, byl jsem se podívat. Vlastně ono to v Harachově je trochu víc do podzemí, ale já osobně doporučuji mimo lyžování zavítat třeba i do sklárny, anebo k Mumlavskému vodopádu, ono ve své podstatě všechno je kousek. Co jsem našel, tak prý nejhlubší jeskyně má nějakých 350 metrů pod úrovní současné prohlídkové štoly. Bylo vyraženo 21,5 kilometrů chodeb, 5391 komínů a koncem 20. století už byla těžba nerentabilní a skončila. Ale podívat se tam můžete, otevřeno tam mají, poznáte podle vozíku. Tak děkuju, dobrou noc.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Noční linka dnes z Jihuček s Honzou Macounem. Máme tady nejkrásnější podzemí, téma, které jste si vybrali vy, posluchači. Hezky to tak jako sedlo. Mám tady od Aleny třeba příspěvek. Dobrý večer, přijďte se podívat do Kutné hory, tady si užijete všeho chuť, přírodu, historii, ale i podzemí, jdu osel, je tu krásně. Aleno, souhlasím, když jsem byl před dávnou dobou, před rekonstrukcí počítat kosti, všechno sedělo na kus, takže bylo tam sympaticky, ale tajemno a husí kůže byla. Lukáš napsal... Na podzemí koně pruských jeskyní nikdy nezapomenu. Bylo to na školním výletě v 5. třídě, kdy jsme se stoupili do chladného ticha mezi krápníky. No, připadal jsem si jako v jiném světě. Paní průvodkyně vyprávěla zajímavé příběhy a já tehdy poprvé obdivoval, co všechno dokáže vytvořit příroda. A dodnes je to jedna z nejhezčích vzpomínek na školní léta. S pozdravem Lukáš. Lukáši, zdravím. Ještě doplním, nevím, jestli se ty prohlídky konají i teď. Ale mám takový pocit, že jednou týdně nebo minimálně jednou měsíčně se konají prohlídky s baterkou. Jo, tak půjdete se skupinou. Je teda větší pravděpodobnost, že se ztratíte, nebo ty neposedné děti, které půjdou s vámi, se omylem ztratí. To je větší pravděpodobnost takové skutečnosti, ale je to zajímavé, je to milé a navíc pro ty z vás, kdo nemáte auto, protože tam se dá velmi, velmi, velmi hromadnou dopravou ještě donedávna špatně dostat a teď už dostávám se k meritu věci.

Kdybyste se chtěli pokochat krásami nejen tohoto místa, ale třeba i do svatého Janu pod Skalou nebo do lomů, které jsou vlastně, co by kamenem dohodil, tak jezdí Krasobus, zaintegrovaný do pražské integrované dopravy, to znamená na jednu jízdenku a jezdí o víkendech, myslím až do konce října, když tak se podívejte, hezky z Berounského nádraží přes všechny ty krásy zase zpátky. Ten autobus jezdí poměrně často, tak třeba toho využijete, jen houšť.

0: Jsme ve spojení, tady je Honza Macoun, kdo je na druhé straně, kdo nám volá, odkud nám volá, nějaká žena.
1: Ano, já jsem ta a jsem momentálně v Pitný, což je u Volar.
0: Zdravím tedy do Volar, anebo k Volarům. A pojďme do podzemí.
1: No právě, že tady, že to vaše téma mě dneska docela vyděsilo, protože pro mě je podzemí zkrátka něco, co kam nemůžu už. Zjistila jsem to. Zkrátka byla jsem v Demenovských jeskyních, pak někde přesně.
0: Velmi špatně vás slyšíme. Mohla byste k oknu nebo nějak se trošku přemístit, jestli je to jenom trošku možné?
1: Ano, jo.
0: Tak, už je to lepší. Krása, pohoda, jako kdyby byli volali vedle mě.
1: No, a já jsem právě, pak jsem byla teda v Koněpruských jeskyních a uvědomila jsem si, že vlastně ty problémy, které tam na mě padají, jsou opravdu jenom z toho, že jsem podzemí.
0: Zkrátka se úplně... Co se vám děje v hlavě, nebo jestli máte husí kůži, úzkost?
1: Jako nemůžu dýchat. Mám obrovskou hrůzu z toho, že nade mnou je obrovské množství hlíny, kamenů a podobně. A ta krása, která tam je, tak ta bohužel... Já ji vnímám, ale se strachem.
0: Je to vníveč, je to pryč, je to špatný.
1: Je to špatný. Takže jenom jsem k tomu vašemu tématu chtěla říct, že je to úžasný, co všechno lidi vyprávějí a jak je to tam krásný pro ně, ale pro mě je to něco neskutečného.
0: Já už jsem se bál, že už se trápíte, dusíte a modlíte už od 23. hodiny, že probíráme podzemí a ono vás to ničí. Tak naštěstí ne.
1: Ne, opravdu. Mějte se moc hezky, ráda vás poslouchám, když vy máte ten pořad, ale dneska teda to je pro mě opravdu bomba. Hezký tak večer vám přeji.
0: Omlouvám se, no ne, vždycky to vyjde. Dobrou noc, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No jo, tak co teď, no? Nejkrásnější podzemí. Mám tady hitparádu desetiny, paní posluchačka to vydrží, já vám nejsem dysfunkční, takže držím všechny čtyři palce, co mám. Za prvé nejkrásnější, nejznámější české podzemí, punkevní jeskyně a propast Macocha, klasika moravského krasu, kombinace chodeb, krápníků, vody a hloubky, největší jeskyní tajemství, amatérská jeskyně v moravském krasu, obrovský systém, běžně nepřístupný, důležitý hlavně pro odborníky a speleology, největší české podzemní jezero, boskovské dolomitové jeskyně, silný zážitek, dělá hlavně voda, barva a klid prostoru, nejvýraznější hornické podzemí, tady Příbram, omlouvám se do Ostravy, Březové hory, doly, štoly, důlní vláčky, technika a těžká práce horníků, asi nejsyrovější uhelné podzemí, Landek Park v Ostravě, těžba uhlí, šachty, záchranáři, industriální paměť Ostravska, asi nejlepší městské podzemí, to je Znojmo, rozsáhlý systém chodeb, sklepů a unikových tras pod historickým centrem, nejtemnější podzemí, katakomby, kostnice a krypty u nás, například Brno, Kutná Hora nebo Křtiny, podzemí jako místo paměti, ne atrakce, nejtechničtější podzemí, to jsou pražské kolektory, to jsou vlastně chodby pro kabely, potrubí, sítě, veřejnost je většinou nevidí, ale bez nich by město přestalo okamžitě fungovat. Nejzajímavější vojenské podzemí, pevnost Bouda, chodby, sály, sklady, zbraně a nedokončená obrana republiky. No a desítka nejpřekvapivější každodenní podzemí, metro. V Praze hlavně trasa A, stanice nejsou jen doprava, ale i architektura, design, barvy a podzemní galerie a obzvlášť ty stanice, které prošly rekonstrukcí a jsou bez toho reklamního smogu, no to je nádhera. No ale smrdí.

0: Haló, haló, tady Honza Macoun, Český rozhlas Noční linka, pojďme do podzemí. A s kým dalším, kdo je na druhé straně?
1: Dobrý večer, tady Iva od Hradce Králové. Probíráte všechny možné jeskyně a další věci, ale ještě jste neprobírali katakomby.
0: No ne, no to je jasný, tak vy přidáte ty vaše tam.
1: Katakomby Josefov třeba.
0: Byla jste?
1: Byla jsem a je to strašných let, ale už. Takže si přesně nespomínám, dostávali jsme asi do ruky svíčku. Vím, že války nejsou nic krásného, ale tyhle ty podzemní katakomby byly velice dobře vymyšlené. Ale naštěstí tam říkají vždycky, že nebyly teda použity. Stavěny asi za Marie Terezie, myslím.
0: No, tak to jsem trošičku na štíru v tomhletom, ale jo, už jsem to našel. Podzemní chodby pevnosti Josefov, ta byla postavena nebo byly postaveny v letech 1780 až 87. S tím se začalo takhle, už takhle dávno. Ten komplex je obrovský, nádherný, ano. obrovský. Mělo to prý sloužit k ochraně zemských hranic proti výbojnému Prusku. No a jinak za první světové války zajatecký tábor, to kdyby náhodou doplníme informaci, nejrozsáhlejší podzemní komplex je to v Evropě vůbec. Podzemní labirint chodeb měří 45 kilometrů. Počkejte, já jsem tam nebyl, vy jste tam byla, povídejte, jaký to bylo.
1: Já nevím, to podzemí je takový, jako že byste tam opravdu mohl zabloudit, pak tam jsou takový jako klíčky prostě, já už si to nepamatuju, ale když pak vyjdete z toho podzemí, tak tam jsou ravelíny, jsou tam takový nádvoří, no prostě bylo to vymyšlené pro ty vojáky dobře, ale válka je stejně vždycky svinstvo.
0: To je pravda, dominanta, která byla s možností obrany 12 000 vojáků, ale k tomu prý nikdy nedošlo. Potom tady vidím poznámku, že v roce 1866 vypukla válka mezi Habsburskou monarchií a Pruskem. Bojištěm se staly východní a severní Čechy. Prusové pevnosti jednoduše v bezpečné vzdálenosti obešly. Za první světové války tam byl zajatický tábor. Během druhé světové války sloužila německé okupantské armádě a poté tam sídlila posádka československé armády. Rok 68 zabráno Sověty a odchod rok 1991. A od té doby po rekonstrukci částečné taky my, návštěvníci, tak já tam půjdu. To jste mě nalákala pěkně.
1: Jo, běžte se podívat, opravdu celý Josefov stojí za to, dýchá tam historie, i když
0: No dýchá, nedobili to, nebylo zapotřebí.
1: Nejsou 12 000, na to peníze, aby se to opravilo všechno.
0: A prosím vás, na co jsou peníze dneska? No, ale to probereme jindy.
1: Tak pane Macoun, děkuji. Moc.
0: Taky děkuji, ať se daří. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A než se někdo dovolá, ještě kouknu taky do vašich příspěvků, které jste odeslali. Pane jo, těch je, děkuju, Jana. Zdravím. V podzemí jsem byla mockrát, to ani všechno nevzpomenu, hlavně, že netrpím klaustrofobií, tak si to užiju. Asi naposledy jsem byla v podzemí v Brně, pod Zelňákem, je to Zelený trh, je tam placený okruh s průvodcem, je tam vidět, jak bylo podzemí využíváno k uložení potravin pod náměstím. Podobné je to v Táboře, ale tam to původně vzniklo za husitských válek, neboť Tábor bylo husitské město. Další návštěva v Litoměřicích, tam je taky okruh s průvodcem a mohu říct, že takové procházky jsou oživením a žádná nuda to není. No to vám teda řeknu, že nuda to není. Já když dělala průvodce v Kateřinské jeskyni, tak ty skupiny nebývávaly moc velké v tom období, kdy já jsem tam byl. A věřte, že když jsem se při rozloučení se skupinou nedopočítal toho počtu, kterého jsem se napočítal při vstupu, nedával jsem to na sebe znát a hledal jsem, kde kdo se nějak zapomněl, naštěstí, jenom Honzík neuměl počítat, takže docela dobré. Já se omlouvám matikářce. Všechno se mi to, paní Šedivá, vrátilo. Já chápu, vaše snaha byla urputná, ale to víte, no, neposedný. No a naše matikářka Ulrichová, zmlátím tě jak financkozy, helejte, vzpomínky na školu to zase jindy, ale pokračuju Janou, která psala nebo píše. Podzemní prostory, třeba Moravský kras, mockrát navštívila punkevní jeskyně s propastí Macochy. asi Sloupsko-Šešovské, Kateřinské, děkuji. I na Moravě máme hezké jeskyně, i když méně známe, například na Špičáku, v Jeseníkách, na Slovensku jsme byli v Demenovské jeskyni. Pokud do těchto prostor počítáme i metro, tak to jsme jeli samozřejmě pražským metrem mnohokrát. Využili jsme i metro v Paříži, Římě, taky v Moskvě. No pozor, vy otevíráte ještě další dimenzi dnešního vysílání, protože Jana tady píše, zmiňuje teda až ke konci. Další jsou vinné sklepy. Jo? Milé vinařky, amatérky, co máte rádi, takové ty slaďáky. Tak ve sklepě, no, že jste si nevzpomněli dřív. Ve sklepech tam jsem byla taky víckrát, naposledy jsme viděli krásné sklepy v Čejkovicích a jejich červené víno mám v oblibě. Ej, vínečko rudé. A víte co? Radši končíme, alespoň s čtením, protože i Honzík má rád vínečko. Ne, rudé, to bílé je lepší, ale ani ne ten mělnický svach, ale jsou i dobrá, kvalitní, domácí vína. Omlouvám se vinařům na Mělnicku. Ale to víte, já jsem z Przněn, stanicí Český rozhlas Střední Čechy, tak vím o této oblasti dost. A mé vzpomínky na víno a Mělník se pojí v mé mysli tak, že si vzpomenu na litrovou láhev Miller Thurgau, kyselík, šťovík bílá, zátka umělohmotná a Honzík opět. Ale to už je taky bratru. 3 dekády pomalu.

0: kojoti.
1: Řeknu vám teda, ještě jste to neslyšeli, teď se pode mnou rozlomila židle. Asi znamení od Pána Boha, že už bych měl konečně něco se svým tělem dělat, ale no nepůjdu dolů, do podzemí. Víte, jak je to náročný se potom dostat nahoru, i když třeba ve solných dolech Vělička, ve kterých jsem se byl podívat, mimochodem to nádhera, tak nahoru se jelo výtahem. A to bylo příjemné, bylo to prima a člověk se nezadýchal. Halo, halo, kdo nám volá?
2: Tady volá Jiřa z Malé Hané a chtěla bych vám připomenout, že u nás tady, kde se stýká okres Svitavy, Blansko, Prostějov a je blízko do Olomouce, pokračuje jeskyní systém tady z Moravského krasu přes Lobusko-Sošovské jeskyně až do jeskyní Javoříčko a pak ještě další jeskyně pokračují směrem k Olomouci. V Litovelském Pomoraví se nachází jeskyně Mladeč, to je rituální pohřebiště a jsou tam nejstarší nálezy paleontologické a podobné.
1: Ano.
2: A pak další jeskyně jsou na pomezí u Jeseníků. A ještě bych tomu chtěla podotknout, že mám také blízko do Rudky, kde se vytesaná jeskyně Blanických rytířů v Pískovci. Taky pár takových prostorů, kde je vytesaných těch Blanické rytíře a je u vchodu je vytesaný lev. A potom ještě bych tomu chtěla dodat, že mám blízko i do toho Moravského krasu a všechny tyto jeskyně mám prošlé. A vlastně je to strašná zvláštnost, že jeskyně v Moravském krasu jsou velice prostorné a volné, ale tady ty jeskyně, o kterých jsem mluvila, kde je velká krápníková výzdoba, také Javoříčko a Pomezí, tak ty jsou stísněné. A kdo zná ty jihomoravské, tady naše Moravský krás, tak tam v těch ani v těch Javoříčku a Pomezí moc necítí. No a další jeskyně jsem ještě navštívila na Slovensku.
1: No, tak to jste no, teda pěkná.
2: Další krásná jeskyně je také v Polci v Miškolci.
1: Jo,
2: které
1: přesně.
2: Které se koupí v termálu.
1: Ano, tak přesně to samé i v Budapešti.
2: Jinak proč to všechno vím, protože znám místopis celého Československa, takže mě se to docela lehko pamatuje a mám 80 roku.
1: No gratuluju.
2: Pamatuju úplně všechno, ale nemohla jsem si vzpomnět na ty Mladičské, tak jsem musela to jít najít.
1: No. Ty Mladečské jeskyně, když už o tom hovoříte, byl jsem se taky podívat a musím teda říct, že jako velký milovník do dopravy svého času litoval předměstí Mladeč, taková odbočná trať, která tam vede. Jezdili tam vlaky, sice ne moc často, jezdili, pak tam zastavili provoz, už tam jezdili jenom nákladní a kdo chtěl svého času, to bylo někdy v konci 90. let možná, tak byla možnost přijít do pokladny v Litovli na nádraží a říct, že chcete vypravit vlak do Mladče, zakoupit 50 vstupenek, jízdenek a oni pro vás vypravili ten vlak, který by tam jinak stál.
2: No, to by to taky mohli udělat o vlaku, protože vlak jako je moje vášeň.
1: Nejenom vaše.
2: Od dětství bydlím tady pár kroků od kolejí a vlak nám už tady lokálka nejezdí. O vlaku bych mohla mluvit taky hodně.
1: Ani nechtějte
2: vlastně
1: vědět.
2: O vlaku na Severní Moravě, protože jsem jezdila do Opavy, do školy.
1: Já tam, vám řeknu, co jsem dělal před dnešní noční linkou. Byl jsem v Jindřichově Hradci, počkat si na prasátko, to je lokomotiva, která zaskakovala za místní lokomotivy na úzkorozchodce. A přijela se zpožděním jako záloha, tak mně to přišlo takový fascinující, milý. Takže z Hradce, Jindřichova Hradce, taky pozdravení.
2: Vyzla dnes jsem se taky, do Velké Bystřice.
1: Ano, ano. No, hezké vzpomínky. Že si všechno takhle pamatujete, co bych za to dal.
2: Já mám štěstí, že ten místopis studovala, takže já vlastně tím pádem to pořád nabaluju.
1: Děkujeme za milé vzpomínání.
2: To, ale o vlaku byste taky mohli o těch malých lokálkách mluvit.
1: No ježiš, to si dáme určitě, to budeme rádi a zase se
2: podobně
1: k tomu vrátíme.
2: Podobně jako tady o těch jeskyních.
1: Rádi, tak se těšíme, dobrou noc.
2: Ano, děkuji, naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: No, je fakt, že pod zemí se dá i bydlet. Pod zemí se teda většinou spojujeme s chladem, tmou, možná krátkou prohlídkou, nebo delší, ufuněnější pro nás prostorově výraznější. No ale jsou i místa, kde se pod zem nechodí jenom na pár minut. Někde se tam léčí, odpočívá, spí, nebo aspoň zkouší, jaké to je na chvíli zmizet ze světa nahoře. V Česku je zajímavým příkladem dětská léčebna v Ostrově u Macochy. Využívá speleoterapii v Císařské jeskyni. Takže nejde o běžnou turistickou atrakci, protože jeskyně není veřejnosti volně přístupná. Je to ale silný příklad toho, že podzemí nemusí být jen kulisa pro výlet. Stabilní prostředí jeskyně se využívá při léčbě dýchacích potíží, astmatu nebo alergií. Samozřejmě pod odborným dohledem, ne jako samoléčba podle cestovatelského nápadu. Velmi známým místem taky polská Vělička u Krakova. O tom jsem mluvil, nebo o ní jsem mluvil. Tam se dá i spát, tuším, je tam i restaurace, no já byl z toho úplně paf. A když trefíte i českou prohlídku, český okruh, no tak pak už není co řešit. V polštině trošku vtipnější než z češtiny, ale bylo to milé. Každopádně je ještě taky možnost mít, je možno mít i další zážitky spojené s podzemím, tak prosím, jsem s nimi, budu rád, když do jedné hodiny zavoláte nebo napíšete. A když už jsme se tady bavili o mladických jeskyních, které si vlastně ani nepamatuju ve výsledku, protože od toho nádraží byly poměrně daleko, ale vlakem bylo to fajn, můžeme přidat vlastně ještě podzemní metro, nejen v Praze, ale říká se, že nejkrásnější a nejdelší metro jako galerie sice není u nás, ale kdybyste se tam někde vydali, nebo když jste se tam už jednou ocitli v životě, tak asi se mnou budete souhlasit, že stockholmské metro, které se právě tak označuje, nejdelší galerie světa, je vlastně milý dopravní takový prostor, kde má všechno svůj smysl, všechno sedí, všechno je zajímavé, ne stejné, ale má to něco, co závidí skoro celý svět, tak kdo tam vyrazíte, držím palce, ale předpokládám, že asi jako miliony dalších spokojených turistů, kteří využívají tohoto dopravního rychlého prostředku, taky budou paf z toho, jak to vypadá.

0: čas odejít. No, máme tak 15 minut na to, aby jsme probrali ještě vše podstatné, co se týká podzemí. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je jeden z posledních volajících?
1: Dobrý večer, Igor u telefonu.
0: Ano, zdravím, Igore. Tak bojíte se tmy, podzemí nebo něčeho takhle, co není něčeho úplně třeba běžné?
1: Podobného právě. Já jsem jako ještě na základní škole v tom Děmenovsku jaskyní samozřejmě prošel se školou, se střídou, ale stejně největší zážitek životní, co se týče toho podzemí, jsem měl, když jsem cestoval v Thajsku.
0: Ale...
1: A pod Bangkokem směrem na jih je město Hua Hin, kde jsme si zastavili vlastně s klukama, s bráchou a s dvoma kamarádama, kterými cestujeme už léta po Thajsku. A vzali jsme si tam vlastně výlet, že vás vyzvedne ráno auto a jedete vlastně někam prostě na po různých atrakcích. A my jsme si vybrali tu jeskyni, která se nacházela ještě dalších 50 kilometrů pod Hua Hin. Přišli jsme na pláž, kde vlastně začínal národní park. Tam jsme nastoupili na longboat, takovou dlouhou lodičku. Těstalo se nás tam asi 40 lidí, bylo to fakt extrémní. A přivedlo nás to na pláž, kde nás vysadili a museli jsme projít ještě celou horu jednu. Takže jsme šli nahoru a pak dolů a ocitli jsme se v takových jeskynních prostorech. A nejzajímavější na tom bylo to, že ten konec toho byla jeskyně, která měla otevřený strop v průměru asi 70 metrů. Takže no, jsme byli v jeskyni, která vlastně, se kterým jsme se dívali na nebe, to bylo úplně úžasný.
0: Mám pocit, že jsem taky viděl na Zakynthosu něco podobného, bylo to taky milé.
1: Tam to nemám procestovaný, ale další zajímavost, která tam je, že vlastně bylo to objeveno nějak 2002, 2004, to nevím, plus minus, jenom 20 let zpátky. Ani Thajci o tom nevěděli, že to tam je, takže udělali z toho turistickou atrakci. A buddhisté, když se o tom dozvěděli, mniši a celá vlastně ten okruh těch lidí, tak postavili tam pagodu. Mm-hmm. Takže vlastně je to velmi moc zajímavé prostě prostředí, kde jste uprostřed džungle v jeskyni a koukáte se prostě přes zbořený strop do nebe.
0: No, tak to je sympatický. Já jsem se trochu teda bál v úvodu toho vašeho povídání, že ty jeskyně mají takhle zpřístupněné a velké, že jsou, že tam vlastně posílají turisty těsně předtím, než by se měli vrátit domů, jenom je tam nepatrně ztratí, protože nenajdou východ.
1: Ne. Tam vede jenom jedna cesta tam a ta sama cesta zpátky, takže tam se v podstatě nemáte kde ztratit. Jediné, že byste fakt zašel do džungle někde mimo, ale to nehrozí, protože ten terén tam neodpovídá tomu, abyste kráčel bez nějakých lán a jištění. Je to tam všechno příkře. Ale další jako taková vtipná věc, to bylo vlastně 2024, když jsme tam byli a pak jsem tam šel, to bylo březen a v prosinci jsem tam vzal ženu, se mi slíbil, že tím pádem, že jsem šel s klukama, tak jsem musel tam vzít ještě ženu a teď on vlastně tam začíná ta jeskyně tím samým, že vlastně už tam je vidět to nebe, ale nebyl tam ten domeček a já říkám, a byla tam uprostřed velká skála a já jí říkám, hele, ta skála asi spadla na tu pagodu prostě za ten půl rok, co jsme tady nebyli. A už to tam není. Ale on tam byl ještě jeden vstup do ty poslední jeskyně a ona mi to úplně zhltla, byla smutná hrozně, že neuvidí ten buddhistický chrámek. a nakonec jsme se tam dostali, tak to bylo takové vtipné, že si myslela, že to neuvidí a nakonec to viděla.
0: Zkrátka Buddha to tak chtěl, tak to taky zařídil.
1: Asi jo, asi jo.
0: Děkuju vám moc za vaše cestovatelské poznatky, ať se daří, do jeskyně půjdeme za chviličku i v písnice. Nebude to o té vaší, ale bude to o jiné, bude to barevně odladěné a bude zpívat Karel Gott, ale ještě si chvilku počkáme. Zatím děkuju a dobrou noc.
1: Já vám taky, dobrou noc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání stanice Český rozhlas, Pohoda 0:53, aktuální čas. Mám tady i další příspěvky, ale nevím, jestli máme telefon. Poprosím, v případě, že ano, přepojit do vysílání. Už vás zdravím a jste poslední. Halo, halo. Jestli tam jste, klidně pohovořte a pokud ne, spojení se nevydařilo, tak zavolejte, máte tu šanci uzavřít to dnešní povídání 731 800 900 právě teď. Tak prosím pěkně, mám tady ještě příspěvky od vás, na které se nedostalo. Už se na to dívám, třeba Iveta napsala, lidé tvrdí, že nejhezčí místo je tam, kde se narodil. V mém kraji bohužel žádné jeskyně nejsou, a tak jsme s rodinou putovali po celé naší vlasti a navštívili několika kery jeskyně, jak krápníkové, tak aragonitové, ale i člověkem vybudované podzemní prostory, jako je například Štalberg. Před lety jsme s dětmi vyrazili na Slovensko, Demenovská ladová jeskyně. Bylo to nádherné, vycházeli jsme ven z podzemí, když se okolo nás přehnala skupina záchranářů, kteří spěchali na pomoc člověku, který v útrobách jeskyně skolaboval. No, my jsme vyšli opravdu pomaloučku, plně dojmu a sotva popadali dech. Tihle pánové ověšení spoustou přístrojů pelášili do strmého kopce, jako by nic. Než jsme se vzpamatovali, nesli postiženou osobu k záchrannému vozu a nebyla na nich vidět žádná únava. Tenkrát jsem si uvědomila nebezpečí jeskyní a obdivovala sehranost, profesionalitu, rozvahu a klid záchranářů, s jakým ke své práci přistupovali. Přeji všem krásné prázdninové zážitky a hlavně bez toho, aby potřebovali pomoc těchto profesionálů. Taky velmi si toho vážím. Děkujeme moc. A poslední věc, to je telefon. Tak kdo tam je?
1: Dobrý večer, tady je Jindřichův Hradec. U telefonu ale... Hanka.
0: Zdravím, Hanko. Tak dneska jsem tam byl.
1: A než začnu mluvit, můžu se zeptat, kdo zpíval před minulou písničku?
0: Teďka tu poslední nebo předtím?
1: Předposlední.
0: Zjistím, ale... Nebo poprosím kolegu Lukáša, aby mi šepnul do ouška.
1: Tak to se asi pletu, Pavel ale Bobek. Budu ráda.
0: Pavel Bobek, byl to?
1: Ne. Ne. To nebyl Bobek.
0: Nebyl to, už to vidím, tady to mám, ano. Otec a syn Pavel Bobek, ano, byla to písnička Pavla Bobka. A předtím Lucie
1: Pavla Bíla. Bobka, ale zpíval to někdo jiný, ne? Ne?
0: Otec a syn Pavel Bobek. Tak, takhle
1: dobře,
0: to máme, ale
1: vám.
0: Máme 0:56, takže máme tak větu na to říci, jak krásné je podzemí v Hradci.
1: Moravskej krás, Demjanovou jeskyni, všechno nádhera. Ale v 68. roce jsem se dostala do podzemí Lipna. Na Lipně je podzemní elektrárna. A tam jsem se dostala, což bylo víc strašidelné než nějaký ty jeskyně, protože nás tam vezli na takovým, prostě jak vozili takový ty, na tom vozejku různý ty materiály, tak na tom jsme seděli my a s tím šupem dolů, tak se jelo to. Do dneška mám takovou tu hrůzu v sobě, když si na to vzpomenu.
0: Chápu,
1: bylo to zajímavé.
0: Takže tím uzavíráme elektrárnu. Omlouvám se, bylo to krátké,
1: Lipno,
0: stručné, ale
1: ano.
0: Musíme se rozloučit, ať se daří,
1: no,
0: dobrou noc.
1: Určitě, ráda se vás slyšela. Děkuju.
0: Taky, nashledanou. A pro vás ostatní loučení se i z jihu Čech od Honzy Macouna. Těším se na slyšenou zase příště. To příště bude znamenat v neděli večer. Jinak zítra, kolegové a hlavně vy v rámci víkendové nálady, doufám, že bude skvělá a v neděli, že si řekneme i informaci, jak to celé dopadlo. Byli jsme v podzemí, tak snad vás tam nikde nezapomeneme. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Řekl bych, že to dneska bude těžký kalibr, který nás čeká. Pobaví nás totiž dáma, která rozesmála generace posluchačů a ve svém rekordním období měla na kontě i 268 kilogramů. Přesto byla mrštná, slovně pohotová a mezi lidmi oblíbená. Na její život a kousky si dnes společně posvítíme. To slibuje už dopředu Patrik Rozehnal. Ona Kominda, když ji tak nazvu, se narodila 13. června roku 1936 v Praze. A já jsem si nachystal několik scének, filmových komedií i televizních ukázek. Tak to dnešní vzpomínání rozjedeme.
2: Co děláš s tou elektrikou, prosím tě?
3: Co zrovna? Vypnule prautna.
2: No, zrovna teď, když to bylo to, no.
1: Co?
2: Hele, prosím, ne?
1: Tak na nás nekřič, co pak za to můžeme? Asi jsem to udělal schválně, ne?
2: Já taky nechrápe, já bych do toho kopla, to je...
1: Ježiši, Maria,
2: ale tak... co je, furt, tak se aspoň pojedeš, když to není pojistka.
3: Já ji nemůžu najít.
1: Počkej, já to zkusím nahodit tady. No, a je to.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: První písnička za námi a první sada ukázek a povídání o Heleně Růžičkové připravena.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Helena Růžičková se narodila v porodnici u Apolináře a od narození žila s maminkou Dragicou a tatínkem Aloisem v domě z konce 19. století přímo naproti Faustovu domu na Karlově náměstí v Praze. V bytě v prvním patře, ze kterého vede jediný balkon celého domu, prožila malá Helenka Málková, jejíž jeden z dědečků byl šlechtic a druhý zase projektoval třeba nádraží v Sarajevu, přes 30 let svého života. Jako malá milovala cirkus a dokonce prý několikrát i za kočovnými artisty utekla, ale maminka ji vždy zase přivedla zpátky. Byla velmi pohybově nadaná.
2: Ve 3 letech a 4 měsících mě tatínek nechal zapsat do baletní školy paní Heleny Štěpánkové, to byla prima balerina Národního divadla, a tam už chodili jako baletní mistři si vybírat do dětského baletu. No a ve 4 letech už podepisoval tatínek za mě smlouvu v Národním divadle, teda jako v dětském baletu, kde jsem byla až do 15 let, kde se taky pamatuju, jak dnes chodili maminky, když po té válce furt vidím tu koženou tašku s těma ušima, jak ta husa měla takhle jako tu hlavu, tadyhle takhle to bylo takový zavázaný a ta hlava takhle byla přes tu tašku a jako přišla, říká, mistře pohane, tady maličko šoupla tu husu, víš. A my jsme říkali, ne, já nemůžu, víš, a zase to tam šoupla, zase to, a pak to dítě zůstalo v baletu. A maminka říká, to já jsem šla bez husy, ale svoji jsem si vzala teda husu za křídlo a odvedla jsem ji z baletu.
0: Tolik k jejímu vyprávění, ale taky by nám vlastně mohla říct, jak to bylo s jejím studiem. Studovala totiž gymnázium. Jak vypadala maturita Heleny Růžičkové?
3: A jak jsi maturovala?
2: Ani se neptej. Já jsem chodila do zdravotnické školy, což byl rozdíl od zdravotní na Alšově nábřeží a tam byly
3: pouze... A nižší byla zdravotní?
2: Ne, pak byla zdravotní. Ta zdravotní byla jako pro sestry, pro dětské sestry a tak dále. A
3: tohle to byly...
2: Ne, pro bratry. Tak jsem chlapeček, já nosím prsa sebou, ty ne, ale já jo. No a jak jsme byli ta zdravotnická škola, tak tam byli rentgenoví laboranti, mikrobiologie, zubní laboranti. No a jelikož se stále vylepšovalo, nám půl roku před maturitou oznámili, že budeme teda jako, dostali jsme vysokoškolský skripta, no a že musíme teda chodit na přednášky prostě, aby to bylo jako dotvrzený, konkrétně teda z anatomie, z čehož jsem neměla obavu, já jsem dělala latinu, čili že to nebyl problém. Ale maturovalo se taky z ruštiny. A teď si představ, že já jsem vždycky s tou ruštinou procházela výborným způsobem, protože já očení хорошо говорила, všichni mě rozuměli a nebyl problém говорить.
3: Já rozumím rusky.
2: Tak, no. Ovšem tady jako jsem opravdu něco musela znát, takže já celý svatý týden, kdy jako lidi mohli studovat, tak já jsem se učila, že máma je táta, že R je Č, že P je R a no prostě učila jsem se azbuku a vše připravená.
3: A že mupy,
2: a mupy je vlastně ano, míru mír, že tak to připravená jsem tedy šla k maturitě, že teda jako všechno dobře dopadne, že a teď já byla tím komikem té celé školy. Nějak se jako říkalo o otázkách a tak dále a já jsem říkala, jestli já z té anatomie, protože já byla velmi cudný člověk v té době ještě, jo. Jestli já si vytáhnu pohlavní orgány, tak to je tragédie, k tomu jsem vůbec jako nebyla stavu dojít. Ale říkala jsem si, ono zase od těch pohlavních orgánů k těm zubům se dostanu vždycky. Že jo, je to na těle, člověk dojde. No a...
3: Ano, ty jsi studovala zuby.
2: Zuby, ano. Teď já vytáhla si otázku, jakou myslíš. No samozřejmě, že pohlavní orgány to. Jak když jsem si je přivolala. No a jelikož jsem byla takový ten člověk, jako, že aspoň napsat, co se jako zná, tak jsem na tom potítku, pokud teda ona odpovídala, napsala všechno jako ženské pohlavní orgány, že dvojtečka, rozumíš tomu.

0: To bylo temno, to bylo něco nepředstavitelného. A jak jsem zvykla jako gestikulovat a pomáhám si těma rukama. My jsme seděli u těch dvou stolů, že jo, jako abychom měli dost místa, jako, tak abychom někoho nezabili. Tak já, rozumíš tím, jak jsem to chtěla zachránit, říkám, ano. Sama, bez debat. Tedy mužské pohlavní orgány se skládají všecky zprostý názvy myšly hlavou, všecky, jen jsem si nebyla stavu vzpomenout a jak jsem, když si jako pomáhla, tak nejenom ty ruce ujeli, cíjeli, já jsem bradou spadla na ten stůl a říkám, út! No takže všichni jako radost ve očích a tam seděl doktor Ort a viděl teda, co se mnou děje a říkám, a z těch, ne, koule to nejsou, koule, ne, sáček, ne, sáček. A ten to nevydržel a takhle na mě dělám. Teď rozumíš tomu, co z tohohle poznáš, rozumíš? A říkám, no ty, úder ne, to, ne, ty taky ne, to. A já slyšela vás, říkám, vajksle. Od té doby, kdykoliv jsem přišla do školy, mě říkali vajksle. A nikdo, absolutně nikdo nevěřil, že jsem si to vymyslela, nebo oni byli přesvědčeni, že jsem udělala schválně, že tohle, to rozumíš tomu, no, ta
1: takže
0: hruza.
1: Anatomie byla pětka, ale z mravu jednička.
0: Hlavně z ruštiny trojka, jo, protože jsem celou dobu teda, než to šlo, já jsem šla k maturitě ze 4 minus, a teď si představ, já tu ruštinu, rozumíš tomu, jak gavarila, jak kniga. Wow, jo, bylo u nás. Víš, jak to znáš, jak je to, ta básnička. Žili byli děd i bábka.
1: Da.
0: Děd byl lápka, bába šlápka.
2: Helena Růžičková nakonec vystudovala a chtěla jít dál na DAMU. O přijetí se pokoušela celkem 3x. Vždy ale odmítli kvůli něčemu jinému. Buď pro postavu, nebo pro hlas, a nakonec pro údajný nedostatek talentu. No a jak dnes ještě mnohokrát uslyšíte, herečkou byla skvělou. Tady je například rozhlasová scénka, natočená v roce 1982 s názvem Stovka.
3: Paní Roubalová, já jsem si přišel pro to kilo.
0: Kilo? Čeho?
3: No, peněz.
0: Kilo peněz? Co to je?
3: Jak jsem vám půjčil před týdnem, říkala jste, abych si dneska přišel.
0: Kam?
3: Za váma.
0: Já vám říkala, abyste za mnou přišel? A to jako proč? Co já s váma budu dělat?
3: No, vrátíte mi tu stovku.
0: Jakou stovku?
3: No tu, co jsem vám před týdnem půjčil.
0: Ha, to já už dávno nemám.
3: No tak mi dáte jinou, no.
0: A proč?
3: No, protože dluhy se mají splácet.
0: Který idealista tohle řek? Nějakej svatej, že jo?
3: Nedělejte si legraci. Já vím, vy jste veselá kopa, ale...
0: Za to vy jste smutný jako mandel.
3: To by dovedl každý půjčit si peníze a pak si dělat čoufky, jako že jsem vám nic nepůjčil.
0: Víte, že mi začínáte unavovat. Pořád melete stovka, stovka, stovka. Nejste vy u dopravní policie?
3: Paní Roubalová, už toho mám dost. Už jsem naštvaný, ale mám na to svědky.
0: Na co? Na to, že jste naštvaný?
3: Pane Patočka.
4: Prosím.
3: Pojďte sem.
4: K službám, prosím.
3: Pane Patočka,
4: ano?
3: Vy jste u toho stál, když jsem půjčoval tady paní Roubalový 100 korun.
4: A kdy to jako mělo být?
3: Před týdnem.
4: Před týdnem. Tak to vás si, pane, nemohu pamatovat. Víte, co já vidím za týden? Stovek? Stovku to má dneska každý. Jsou lidi i, co mají dvě. Co já vím, za co jste tu stovku tady dával paní Roubalové? Třeba jste platil šatnu.
3: Stovkou?
4: No proč ne, prosím pěkně. Vždyť je to taky platidlo.
3: Vzpomeňte si, stál jste u toho.
4: Tak to jsem pak nemohl být, já to ne. Já totiž v práci zásadně nepostojím.

0: Já v jednom kuse lítám, pane. Já lítám, já se vznáším, já si lítám s nadzvukovou rychlostí.
1: Ale pane Patočka, paní Roubalová, to přece není možný. Vždyť u toho byli pan kuchař Žemlička.
2: Že se nestydíte. Vy do toho ještě namočíte Žemličku. No, to bude kafíčko. Žemličko, pojďte se namočit.
3: Co je, co je?
1: Dobrý den, pane Žemlička.
3: Co se připálilo?
1: Nic.
3: Jak je to možný?
1: Já jsem nic nejedl.
3: No tak... Tak na co si stěžujete?
1: Já vás volám jako svědka.
4: Pane, nedělejte nepříjemnosti. Mně si nikdo za svědka volat nebude.
1: Pane Žemlička, vy jste přece viděl, když jsem půjčoval tady paní Roubalové 100 korun.
3: A kdo vám to řekl?
1: Co?
3: No, že jsem to viděl. Pane, já už dávno nic nevidím. Pane, kdybych já všechno viděl, co vidím, tak si musím vypíchat oči.
1: Jděte se píchnout, mě jde o tu stovku.
3: No jo, to jde dneska každému. Koukejte, já vám to vysvětlím. Přivezou mi maso. Vezmou mě o kilo. Vidím to? Nevidím. Já vezmu hosty o 2 kila. Vidím to? Nevidím. Vidíte to vy, paní Roubalová?
2: Já se ani nekoukám.
3: No právě.
2: A když se náhodou takomelem kouknou, tak nevidím.
3: No vidíte. Tak vidíte, pane, a nezacláňejte a vyklíďte tady ten prostor. Tady, pane, není nic k vidění. Naschledanou.
0: Naschledanou, pane. A příště, ať vidím nějakou lepší fintu, jo?
2: Halo, halo. No jo, ještě něco. Pojďte sem. Tady máte tu 100, co jste mě před týden půjčil. Přece vám ji nezapřu. A když jste mi ještě ke všemu půjčil před svědkama, že jo?
1: No jo, ale když to všichni zatloukli a vy jste...
2: Co já? Já jsem vám jenom chtěla ukázat, v jakým hrozným kolektivu musím pracovat.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. La zona blanca.
1: Tohle je Den jako obrázek. Tak se jmenuje písnička, kde uslyšíte zpívat Hanu Zagorovou a Helenu Růžičkovou.

0: Limerick.
1: Český rozhlas vám teď nabízí kousky Heleny Růžičkové a mezi nimi si vyprávíme o jejím životě. To je princip našeho pořadu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Při svém druhém pokusu dostat se na damu se seznámila i se svým budoucím manželem Jiřím Růžičkou. Ten na rozdíl od ní studentem už tehdy byl. Helena ho nejprve požádala o pomoc, co se týkalo přípravy na herectví, ale on se do ní okamžitě zamiloval. Budoucí herečka sice měla své pochybnosti, ale přemluvila ji tehdy Jiřina Bohdalová. No a Helena se nechala přesvědčit, že Jiří je ten pravý a vzala

0: doufám, že budete žít v míru a lásce a budete vzorně plnit své manželské povinnosti. A nyní prosím stvrďte právě uzavřené manželství svým podpisem. Prosím.
1: Tak aby byl jasný, já si nechám svý jméno, jinak jdu od toho. Já se nebudu jmenovat Pumplně.
2: Pumplně.
1: To odmítám. Aby bylo jasno, já se Dicinky nechám jméno Anka Urbanová, ale nebezdůvodně, protože můj praděd byl pravý a stoprocentní Urban. Mají něco proti tomu? Mají co? Můj praděd byl stoprocentní Urban z Písku, který namlátil Drábovi. A jeho památku já budu ctít a ponesu jeho jméno, to vám oznamuji. A kvůli žádnému Pepovi Pumplně, který mi i milej, to měnit nebudu. Slavní přeci se musí ctít.
3: Tak tohle byla ukázka ze seriálu Vlak dětství a naděje z roku 1985 v režii Karla Kacheni.
4: Ale vraťme se do života Heleny Růžičkové.
3: Manželství, které se svým Jirkou prožívala, bylo údajně, jak se říká, ode zdi ke zdi. Občas lítali talíře a oba partneři měli i každý svou ložnici. Když měl ale třeba Jiří nastoupit na vojnu, tak Helena tomu dokázala zabránit. Na vojnu byla odhodlaná jít sama.
1: Prostě my jsme byli v Příbramském divadle v angažmá. Jirka prostě šíleně miloval film. To všechno vzniklo z toho důvodu, že Jirka, přestože byl teda absolvent Akademie muzických umění, čili vysokoškolák, že jo, a herec, tak stejně na Barandově v té době bývala 3měsíční zkušební doba. To byl tak rok 60-61. A já už jsem měl natočenou tu Spadlou z měsíce. Zařídila jsem Jirkovi, že teda se dostal a byl teda jako na Barandově v té zkušební době. Jenže musel jít na třetí vojenské cvičení prostě nějaký. No a ty v první řadě vzal teda jako tyhle ty věci přines na Barandov a tam bylo takový zvláštní oddělení, tam seděl Quasimodo a ještě jedna čarodějnice. Nevyřídili nic. Pak to vzal do ruky pan produkční Wolf, pan režisér Lipský, u kterého teda Jirka jako připravoval ten film, taky nezmohli nic. A já jsem říkal, no prostě pro toho Jirku to bylo životně důležité, protože jsem chtěla, aby byl na tom Barandově a nebylo vyhnutí. Já jsem říkal, Jirko, vojenskou knížku do obálky zalepit a povolávací rozkaz do ruky a já tam jedu za tebe. Je rovnoprávnost je, proč bych nemohla sloužit já? No a přijdu k té bráně a ten s tou puškou jako říká, přejete si, a prostě říká, já jdu sem sloužit za manžela. To mu vypadla puška z ruky. Někam zmizel, tu pušku tam klidně nechala, rozumíš, to se mohla sebrat a odvolnout ji za tomu veliteli. A to šla šuškandám, že najednou vylejzali lidi a chodili s papírama a tak dále. No a pak za chvíli jsem teda jako šla k tomu veliteli a to jsem, jak jsem šla okolo toho okna, tak jsem viděla, jak všechny papíry dává do šuplete, jak když má přijít blázen. No, posadili mě a teď já jsem říkala, jako, že jdu sloužit za manžel. Mě říkali, to nejde, protože my tady máme ubikace tak po takových 12-14 jako lidech. A jsem říkala, že těch 13 mě nevadí, že to... On říkal, no ale to nejde. A jsem říkal, neříkejte mi, že na vojně nebude nějaká věc, prostě já se vám odsaď nehnu, já tady budu tak zametat, prostě a sem tam něco odstřílím, co budete potřebovat. Říkal, to nejde, soudružko Růžičková, to nejde, furt to nejde. Ale přicházeli mi z toho dobu, tu přišel nějaký ten si nechal něco podepsat a už neodešel. No a já jsem jako vyložila celou tu situaci, krásně jsme se tam opili, strašně jsme si rozuměli. A oni říkali, jako, že jediný, kdo to může rozhodnout, to není tady, jako tady oni nastupují, ale prostě auto pro ty, kteří nedojeli, mě vezlo zpátky do Prahy, protože generál Koruna to rozhodne. Tak mě přivezli, že jo, já ráno nastoupila, letěla jsem do Kohinorky a teď tam byl ten, jak má službu konající, že já jsem říkal, že potřebuju okamžitě mluvit s generálem Korunou. On se mě pojel, říkal, já jsem, ještě, v pondělí má tohle, pondělí má. No zjistila jsem, a tady hořely minuty, protože, jak jsem ti říkala, to auto sbíralo ty, co nenastoupili. No a teď jsem byla nešťastná, protože jsem pochopila, že teda opravdu... Konec, že tady už nic nezmůže, prostě. No a jak jsem šla ven, tak jak je ta závora, tak tam byl takovej patník a na tom jsem seděla a brečela. A tak, jak ti tam brečím a sedím, tak najednou to byly ještě 603. Byla jedna černá 603, druhá 603, rozumíš tomu? Všichni v pozoru a slyším, můžu jít, chorošu, jsou ruština bez debat. A mě pojal nápad. Chci upozornit, že za to všechno, co jsem udělala, buď bych bývala byla odstřelená, zavřená až na já myslím, do konce života. Prostě v té době byly módní ty štíhlí kovový podpatky, krátký sukně, bez klobouku samozřejmě, že žádnej nylon. Já přiletěla domů, maminčin kovr koťák, který byl skoro ke kotníkům. Starý Italky se širokýma podpatkama, baret přes oko, rozumíš, nylonovou tašku. A teď to ještě bylo možné, že taxikáři nebyli jako označeni na dveřích, ale měli jenom taxi, co se dalo sklopit, když třeba bylo zapotřebí, jako aby se doplnili vozy a tak. Z Karlova náměstí na 14. na Václavák, na Václaváku jsem si chytila tuhletu 603, dala jsem mu 100 korun, to byly strašný peníze, to dneska vyšlo opravdu snad do 1000 a platili, jo. Vzala jsem si tohletoho taxikáře, já jsem říkala, prosím vás pěkně, dovezete mi tam a tam a jenom odevřete dveře a budete čekat. No a teď přišla k tomu vlastně tomu heroinskému činu. Přijela jsem, on odevřel dveře a vystoupila. Nikdo mě nečekal samozřejmě, protože nebyl nic hlášen. Kam. Továrišči, kde vy? Bys viděli, jak naskákali továrišči. A ustáli. Zdravstvujte, továriši, já přijechalo z Sovětského sajuza od Dukli. My jeho vyvali od Dukli. Z generál Korona, já jeho chci vidět. Už to lítalo. Takhle mě postavili blíž a teď šli dva. Jeden hubenej dlouhej a jeden takovej červenolící, takovej jako menší. A teď mi tou hlavou šlo. Po mně vždycky šli spíš menší než největší. Generál, jakože to byl, to jsem poznal, protože oba dva měli lampasy na kalhotech. A já prostě od toho stolu, kde byl tak příšel, jsem říkal, generál Korona, yes, yes! A letěla jsem a to malýho jsem chytla, takhle jsem ho chňapla. A doucha mu říkám, já s vámi potřebuji nutně mluvit. Tento červenolící generál zběl jako stěna. Neřekl ani slovo, udělal vlevo v bok. Furt si mě hlídal, abych byla před ním. Pak jsme pochodovali vedle sebe teda do tého místnosti, tam jsme se posadili. A jsem říkal, soudruhu generále, nezlobte se, a ty jsem mu tohleto všechno vyprávěla. Ten za chvilku zčervenal, on si snad myslel, že si nejsem nějaký zpravodaj nebo nějaký to, který ho nebo dělat. Tam jsme se teda opravdu božrali úplně. Odeslal to auto a hned si nechal poslat papíry Jirkovi z Vinohrad jako k sobě. Tam mu něco napsal, fakt je, že Jirka byl jenom povyšovaný na vojnu, se pak nedostal. Ale kdyby to býval, nebyl Koruna a kdyby neměl smysl pro humor, tak já už tady nejsem.
3: Smysl pro humor opravdu Helena Růžičková ve svém životě měla. A taky vystudovala, jak už víme, střední zdravotnickou školu, obor zubní laborantka. Tak se ještě naskok k doktorům vraťme. Tentokrát s párem skvělých anekdot.
2: Paní si stěžuje psychiatrovi. Pane doktore, manžel mě pomlouvá, že jsem blázen a jen kvůli tomu, že mám ráda palačinky. Ale to je nesmysl, paní. Já například, já mám taky velmi rád palačinky. Ne, no to je báječné, pane doktore. A mohla bych vás na ně pozvat. Mám jich plnou půdu, 3 pokoje, sklep a několik skříní. Pán přijde k lékaři a stěžuje si, že na dvou místech na čele ho, že ho to ukrutně bolí. Doktor přemýšlí a pak říká, to je z toho, že moc kouříte. Nikdy v životě jsem nekouřil. Tak to máte z přílišného požívání alkoholických nápojů. No dovolte, v životě jsem se alkoholu ani nedotknul. No, tak to máte z toho, že pořád běháte za ženskýma. Já jsem ženatý a na cizí ženu se ani nepodívám. Potom je mi to úplně jasný. Pane, vy jste vůl a rostou vám rohy.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Tou následující skladbou si připomeneme i fakt, že Helena Růžičková hrála i ve slavné komedii Trhák.

0: Ide háta vy. Chlapi sa tracení.
1: Užijte si s námi zvukové vzpomínky na Helenu Růžičkovou, báječnou herečku a Komindu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Nejdříve pracovala jako choreografka v Mladé Boleslavi a technička v Příbrami. Později jako herečka ve svobodném povolání hostovala v roce 1967 v Činoherním klubu v roli hejtmanky v Gogolově revizorovi. No a v letech 1971 až 73 se stala členkou divadla Na zábradlí. Skončila proto, že se dostala do hledáčku STB. Vyhodili ji z divadla údajně proto, že dorazila na představení úplně na mol a vykřikovala provokativní hesla proti komunistům. Její kolegové se k ní tehdy, kromě pár vyvolených, otočili zády. Ona to nesla velmi těžce a tak skončila na 3 měsíce v psychiatrické léčebně.
3: Tohle je Kudláčková.
4: Těší mě.
5: Já jsem Švagrová děda vševěda.
6: Vážně? Já jsem původně čarodějnice. Ne? Taky čekáte na ucho?
5: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
3: No, vidím, že si budete dobře rozumět.
6: Kde je Klika?
5: Není. Aby nikdo neutel.
4: Hej, jenže oni zapomněli, že Kolumbus přijede lodí.
5: Vodovode.
6: Oni nás tady zavřeli. Není tady někde koště?
5: Ne. A dají se tady hrát kuličky.
4: Jestli máš důlek, můžeme si zahrát.
1: Podotýkám, že tuhle roli sehrála ještě o 2 roky dřív. A to v komedii Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Helena Růžičková prý i ráda slavila a pořádala nejrůznější večírky. Využívala k tomu Vánoce, Silvestra, čínský nebo astronomický nový rok a další příležitosti. Jídlo prostě milovala. A navzdory své korpulentní postavě měla i nespočet pohledných nápadníků. Miloval je třeba americký zpěvák přezdívaný Rudý Elvis, Dean Reed. Největší váha, které za života dosáhla, byla prý 268 kg. No, přesuňme se teď do vinárny. Pořádá se tam konkurs a účastní se ho i Helena Růžičková.
7: Dobrý den, tak jsem tady.
8: Ano, tak se posaďte.
7: A proč bych si sedala? Já jsem se teď naseděla dost, já radši postojím.
8: No tak ve vinárně se to obyčejně dělá, že si člověk přijde sednout.
7: No jo, to jsou ty dobrý úmysly. Ale nakonec stejně skončí pod stolem, že?
8: Promiňte, my jsme slušná vinárna.
7: No právě proto.
8: Prosím?
7: No, proto jsem tady.
8: A tak?
7: Já jsem sem.
8: Co pak?
7: Hrkot, nechte mě domluvit.
8: Spíš do kokta.
7: Já jsem sem.
8: Smrťáček, vínečka, libo.
7: Tak necháte mě domluvit.
8: Prosím.
7: Já jsem sem.
8: Stačí, paní. To už není for do kabaretu.
7: Jsem tady na inzerát.
8: Chápu, první milostné setkání, no jo, na inzerát. To musí být napínavé, co?
7: Vy mě nic nevyprávějte. Já jsem tady na váš inzerát.
8: Lituji, nemohu být k dispozici.
7: Co je tohle za řeč?
8: Jsem ženatý.
7: Obelec Vrbovník, já přišla na inzerát vaší vinárny.
8: Lituji, o tom nic nevím.
7: No tak mi zavolíte vedoucího.
8: To jsem já.
7: Já jsem Roubalová.
8: Chápu.
7: Ano. No ano, vy jste vedoucí, jak má být. Tady se schání síla a vedoucí o tom nic neví, že jo?
8: Co vy byste po vedoucím ještě nechtěla?
7: No, já nic. Ale když dá jeho podnik inzerát, že schání kvalifikovanou sílu, že by o tom vedoucí jako mohl vědět, že jo? To
8: vy jste kvalifikovaná síla?
7: Pochopitelně.
9: A jakou máte praxi?
7: 2 roky jsem pracovala v divadelní vinárně v Červeném Kostelci jako šatnářka, květinářka.
9: No výborně. U nás k tomu dostanete ještě recepci a cigarety.
7: Proč recepci? Vy tady máte nějaký pokoje?
9: Ne, pokoje ne, ale pult pro recepční.
7: Aha. A komu budu dávat klíče?
9: Prosím vás, když nemáte v podniku pokoje, tak proč byste dávala někomu klíče?
7: No právě, no, to je pravda. A nač je teda tady recepční?
9: No tady není recepční.
7: A vy jste mi teď to místo nabízel.
9: Ale milá paní, milá paní Roubalová, náš podnik vám nenabízí místo recepční, ale místo v recepci.
7: A jaký je v tom rozdíl?
8: Platový.
9: Vy se nám neplejte do rozhovoru.
7: Budeť ne.
9: No tak prosím, vy tady budete zastávat funkci šatnářky a květinářky, no a za to dostanete plat. No a za funkci recepční, která má hmotnou odpovědnost za cigarety, bude brát plat moje paní.
7: Vy jste ženatej?
9: Já? Jak vás to mohlo napadnout?
7: No v té chvíli, když jsem si uvědomila, že druhý plat bych u vás mohla mít jako uklízečka.
8: No a teď vás, paní Roubalová, seznámím s personálem.
7: Bude mi potěšením. A hned seznámím personál s tím, jak si představují provoz této vinárně, rozumíte? No,
8: to všichni budou rádi, jsou tady noví a nemají, jako my, psychologové říkáme, ani kolektivního ideologa, ani kolektivního mluvčího, že?
7: Pojďte se, když mi 500 měsíčně přidáte, vezmu tyhle dvě funkce.
8: Vy jste mi nerozuměla. Chtěl jsem říct, že tady máme mladý kolektiv, který se teprve formuje.
7: Tím líp. Já je sformuju. Teda když mě přidáte těch 500, samozřejmě.
8: No jo, já jsem to zažil.
7: Kdy?
8: No, když nám kriminálka odváděla minulý kolektiv.
7: Podívejte se, když bude těch 500 jako měsíčně, já je naučím v tom chodit.
8: No jo, ale nějak poctivě.
7: S láskou. Láska, pane vedoucí, je čarodějka. Láska je mocná. Láska je nevyzpytatelná.
8: Já vím. Knihu přání hodím do koše a řeknu, že jí polil učeně rajčatovou vomáčkou, ale jak přijde hloubková kontrola...
7: Tak je maler. Ale to musíme brát jako riziko povolání.
8: Jo.
7: Jo, protože jinak bychom to nemohli dělat, že ano? Hmm. Tak sem teďkom přivejte ten mladý začínající kolektiv, který se zatím ještě nestačil psychologicky sformovat, jo?
8: No tak, nejprve vrchního. Pane Patočka! No,
10: prosím, ano?
7: Pane Patočka! Oni vás už taky pustili!
10: Paní Roubalová, když jsme to měli oba na půl druhého roku, ne?
7: Pravda, ale řeknu vám jako nově začínajícímu vrchnímu.
10: No.
7: Pozor!
10: Spolehněte se, desetinná čárka se dělá za celými korunami.
7: Správně, no. A kniha přání?
10: Vždycky musí být dvě.
7: Správně! A další?
8: To je náš kuchař, pan Žemlička.
11: Jo, tady, co pak je?
7: Žemličko, ty kluku hlubata.
11: Roubalka.
7: Ty už seš taky venku. Ale no to je mě překvapení.
11: To víte, paní Roubalová, láska to je, co mi zase dovedlo zpět k plotně.
7: A jen to s tou láskou tak nepřeháněj, Žemlička.
11: No, dovolte, paní Roubalová.
7: Jestli dovolím, Žemlička k plotně.
11: Už letím.
8: No, tak co pak říkáte, paní Roubalová, novým spolupracovníkům?
7: No to víte, já jim nemám co říkat, žádno, ale jestli je tady někdo novej, jo, tak to teda promiňte, ale to jste jako vy, pane vedoucí.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Jana Růžičková vytvořila mnoho nezapomenutelných rolí, ale v našem pořadu rozhodně nesmí chybět ta její Škopková z Troškovy série Slunce seno.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Helena Růžičková prý byla neuvěřitelně ukázněnou herečkou. Texty se učila naprosto přesně podle scénáře. V tom byl její herecký kumšt. Dialogy říkala úplně přirozeně, jako by jí šly rovnou od plic. Nikdy nepřišla za režisérem s tím, že jí text takzvaně nepasuje do huby. Vždy ho řekla tak samozřejmě a normálně. Jakmile se ozvala klapka, vystřelila, vystartovala, odříkala text a navíc ještě byla neuvěřitelně pohyblivá. Prostě tu postavu uměla nosit.
2: Že vám, maminko, huba neupadne, slyšíte to, doktory, my prým trápíme hlady.
3: No, vždyť je to pravda, bude, ne, prosím tě, nepovídej, já to moc dobře vím. Na mě už nezáleží, já jsem stará baba, proto se mě zbaví. Tak mě ukrmíte takovejma šmejdama.
2: No, že vám huba neupadne, maminko, že si od huby utrhne, sami přinese a ono by právě takovýhle věci.
3: No, vždyť je to pravda, bude, ne, prosím tě, já co dneska, ta polivka blablá, kyselá.
2: Maminko, by to bylo kyselo. A když je to kyselo, tak je to kyselý. To si taky musíte rozmyslet, co vlastně chcete.
3: Ne, prosím tě, nepovíj, to nebylo kýdlo.
2: Jak to, že to nebylo kýdlo, když jste toho zblezla, tady jde celý kastrůlek, co? Slyšíte to, doktore?
3: Já ani řízek neuděláš.
2: Na co bych vám dělala řízek, když ho nemáte čím kousat?
3: Já nemám. Já mám tamhle zuby, které nejsou šupleti.
2: To máte, 15 let, ale ještě jste si nešupla do huby. Tak, či byste to asi kousala?
3: No, to je jedno. Tak aspoň guláš, ten už se mi nějak dal.
2: Maminko, vy dobře víte, že po guláši trpíte průjmama. Doktore, čestný slovo, vždycky se nám potom poslal.
3: Prosím, že nepovedejte, jo, přeci, já se znám, já tě moc dobře znám.
2: No a co?
3: A tvýho starýho znám taky, já vás všetky moc dobře znám.
2: No a co tím chcete říct?
3: Já
2: vím, že můj starý stojí za hovno, je to můj muž.
3: No já, je on je ožralá, ty taky.
2: Co to budete, co povídat, že já jsem ožralá?
3: Já,
2: taky. Že vám není hamba, tady takhle před doktorem.
3: Pane bože, jak já k tomu přijdu, já mám takovouhle dcer.
2: Podívejte se, co jste si udělala, to máte, na to nenadávejte. Slyšíte to, doktore?
4: Tak, tohle spolknete a po diskuzi se s váma budu furt prát. Stejně víte dobře, že vám vždycky přepadu, tak co? A vopovažte si to vyplivnout, zkuste to vyplivnout, vopovažte se!

0: Tohle byla ukázka z druhého pokračování série Slunce, seno, tedy Slunce, seno a pár facek. Natočena byla v roce 1989. Natáčelo se v Hošticích a natáčel hlavně Zdeněk Troška, který pak s Helenou Růžičkovou často jezdil i po nejrůznějších sálech a na tuhle sérii vzpomínali.
1: Já bych se ještě chtěla jenom vrátit. Vrátit k tomu, jak Zdeněk říkal, že teda jako se vzájemně hlídali, jako aby některá neměla víc nebo míň, ale to šlo dokonce tak daleko, že když byl někdo před kamerou, tak měl ještě příplatek mimo ty 100 koruny. No a teď...
2: Takhle, byl kompár, což je, to jste šli po vsi a nic jste neříkali. A když tam někdo řekl třeba dobrý den, nebo ano, něco tohle, tak dostal takzvanou malou epizodu, to bylo 130, 140 korun.
1: No a na základě toho začali přece... jako ona ti řekne dobrý den, jako my to říkáme, a ona dostane za to 130 a my dostaneme jenom 100.
2: No právě, byla první výplata, ty dvě báby tam byly celý den spolu, jedna dostala 100, druhá dostala 130. Přišel a říkala, hele, Denku, jak to? Já jsem tamhle s Pošicovou tam byla celý den a já jsem dostala 100 a dostala 130. Já panu, protože ona tam řekla to, dobrý den velebnosti, dobrý den. Bože, to je krámu, to já bych sedla taky. Já jsem říkal, a tady nemůžu platit barandovský zvyklosti, tady musí dostat všichni stejně a hotovo 20, protože tak bychom s nima nevydrželi v té vesnici.
1: Ano.
2: Všichni dostávali stejně, ať tam říkali, dělali, co chtěli, a v tom případě to bylo potom pořádku.
1: Ano, takhle si to hlídali a přitom, ale když se třeba dejme tomu o tom mluvilo, nebo tak, já o peníze nestojím, mě jsou cizí, mě nemají co říct, máme svoje vajíčka, máme svoje, tak nám no, co bych dělala s penězma, kolik že dostanu?
0: Na závěr se ještě zastavme u jídla, které Helena Růžičková milovala. Její maminka pocházela ze Sarajeva, takže už odmala měla Helena ráda třeba džuveč, plněná rajčata, papriky i cibuli a neměla problém přidat do všeho česnek, klidně prý i do šlehačky. Když poprvé vařila svému budoucímu muži Jiřímu uzenou polévku, prý je hrozně přesolila. A druhý chod? Těstoviny? Ty zas rozvařila do obrovské koule. Jiří tehdy ani nemrkl a všechno snědl. V ten okamžik prý pochopila, že jedině tenhle člověk s ní bude schopen vydržet. Na jídlo a Helenu Růžičkovou kdysi vzpomínal i Jiří Krampol.
3: A jednou šla po Ostravě a zpívala si. Šla a zpívala, kdybych byla jahodou. Kdybych byla jahodou. Tam stál nějaký ožralý varník, tak když zaspívala si po čtvrtý, kdybych byla jahodou, povídá, paní, to bylo marmelády.
0: A když byla řeč o jídle, je tu na závěr ještě kuchařská scénka. Samozřejmě, že s Helenou Růžičkovou.
4: Pane Žemlička, co pak se to dneska dal do té speciality?
5: Nic.
4: Ne. Tak tam příště aspoň něco dejte, jo? Až lidi dost nadávají.
5: Lidi jsou mi lhostejný. Já nevařím pro lidi. Já vařím pro požitek.
4: Pro čí požitek?
5: Čí? Svůj.
4: Aha.
5: Pro mě vaření koníček.
4: Takže pro vás je to koníček a po mně lidi rajtujou, víte?
6: Jenom mysleli, že byste mohl v rámci zlepšení služby zákaznictvu dát si nějaký hodnotný závazek, který
4: víte,
6: by...
4: Ano, víte, jak to myslíme, jo? Takový ten...
5: Na co si mám dát závazek?
6: No, na co, na co? Na papír.
5: Klidně. Pište.
4: Já píšu.
5: Mě lepší píšete, než počítáte, pane Patočka. No. Budu rozdělávat včas oheň, pokud budu mít čím, a ke konci směny všechny hořáky zhasnu. Budu dávat do cmundy česnek a nebudu ho dávat do moučníku. A teď, co řeknu, to si podtrhněte. Do práce budu chodit v pracovní době. A dejte to na ozdobný blanket, já vám to podepíšu. V úctě. Má úcta.
6: Já bych ho vzala vařečkou.
7: Počkejte, paní Roubalová. Ono to s ním nebude jen tak.
6: Jak?
7: No jak? On je dost mazaný.
6: To je,
7: no,
6: to je.
7: On takhle dost ví, víte, co se kde děje. A tohle on určitě nemá ze sebe. Takovýhle závazky, víte? Mm-hmm. To on určitě někde odkoukal.

obdiv celého národa si Helena Růžičková získala hlavně svým nebojácným a optimistickým bojem s rakovinou, který popsala také ve svých knížkách a vynesl ji i 82. místo v anketě Největší Čech. Helena Růžičková zemřela 4. ledna roku 2004 v plzeňské nemocnici v nedožitých 68 letech, a to na selhání ledvin. Ale my na ní budeme vzpomínat s humorem a s láskou, jako vždycky v našem pořadu.